0: pozice nejen vládní, ale i premiérské strany a musíme říct, že už tehdy se Českem nes antibabišovský hejt, už byl uhlavním třídním nepřítelem. Takže to jenom za tuhle věc, ale já když jsem pátral tady v té historii, tak jsem viděl jinou věc, asi se spíš podobnost nebo jistou nápovědu, kterou ty eurovolby dali do příštích nebo následujících sněmovních voleb, protože když si vezmeme ty poslední eurovolby, tak tam stejný počet mandátů, nebo předposlední v roce 2019, tak stejný počet mandátů získalo ANO i ty tři strany později sdružené do trojkoalice Spolu. A když jsme viděli jejich téměř plichtu ve sněmovních volbách 2021, tak to bylo v podstatě potvrzení tohohle stavu. Desetinu elektorátů tam získal Tomio Okamura se svou SPD a plus minus to samý získal v následujících sněmovních volbách. Co jsme tam viděli, tak jako dobře bylo vypadnutí ČSSD a komunistů ze sněmovny, ale tu už stejně byli dost redukovaný a jediná disproporce je tam, kterou způsobil Pirstan, prostě, který zredukoval Piráty na tři poslance a teď se sami zredukovali na jednoho europoslance. Ale já tam vidím z toho jako spíš velký ponaučení, který ty eurovolby 2019 dali do následujících sněmovních voleb v roce 2021.
1: Je to fakt. Druhá věc je, že tím, jak se teďka děje spousta bouřlivých věcí, tak já si říkám, dřív jsem to bral, že atmosféra společnosti to hodně utvrdí. Teď si říkám, že málo kdo typoval, že tady bude rusko-ukrajinský konflikt, konflikt v Gaze. Víš, takový ty výpady najednou komodit, debata o energiích. Čili jsem přesvědčen, že tohle to ještě může hodně zahýbat. Druhá věc je, že fakt počítám, že tady začne martyrovství Petra Fialy, které bude kombinované. Je to trošku
0: bude to
1: taková
0: ještě víc, myslíš?
1: Dá se to vyhrotit. Danuše Nerudová to je důkazem. Prostě teďka to bude taková danušovská politika, typu obklopují nás neonacisté a komunisté a kverulanti, putinovci, pátá kolonie a kolona ve všech dalších sousedních zemích. Tam, kde ne, tak ty vytěsníme. A do toho typu ještě mám problémy ve vládě, když chci dělat tu konstruktivní českou politiku. Kdyby Petr Fiala na nás dal, poslech férovku, nechal se nominovat, šel do Evropské komise, tady to dal třeba Martinu Kupkovi, elegantně po anglicku by odešel, přeformátoval by tu politiku a rázem by ty sněmovní karty mohly být rozdané. Jinak respektive s jinou dynamikou, jinými tématy, byla by tam šance ještě na nějaký, jak se říká, na nějaký reparát a některé věci ještě dohnat a změnit. Teď si myslím, že to bude opravdu utvrzování, protože teď se prostě ukazuje, že typu nešlo to milí voliči silou, tak to zkusíme ještě větší silou, začneme tě utvrzovat, začneme tě jakoby strašit, ale málo kdo z téhle strašící mašinérie si neuvědomuje, že fakt když přijde prostě na otevírání ledničky, na peněženku, na pracovní témata, perspektivu životních nákladů a nějaké nálad pro budoucno, takže prostě ta hra jde stranou a je plně přeformátovaná. Čili jinými slovy ti řeknu, že podle mě ten příští rok rozhodne atmosféra, jestli bude dominovat peněženka a jak na to budem. A já si myslím, že přál bych nám, aby jsme byli na tom lépe, ale obávám se, že budeme spíš si říkat, typu jsme stejně jak letos a to je v podstatě rozumný. Čili krok od recese.
0: Po to víc uslyšíme od Petra Fiala, jak bohatneme.
1: Tak, přesně. A do toho se začne jakoby tříbit ta nálada toho zahraničního ohrožení. Jediné, co jako velmi komplikuje pětikoalici situaci, že Evropský parlament pod taktovkou Ursuly von der Leyen, já typu, že bude stranovou předsedkyní Evropské komise, velmi spragmatiční. A najednou ti, co tady jsou lepeni jako neonacisté, a kverulanti
0: tak budou přátelé
1: a putinovci,
0: Evropy.
1: Tak to budou lidé, kteří budou aktivně žádáni a aktivně voláni do vedoucích funkcí v rámci Evropského parlamentu, případně dokonce do vedení Evropského parlamentu, aby byly ty cenné hlasy. Protože Giorgia Meloni.
0: No ta uspěla, ta vyhrála eurovolby výrazně v Itálii, jasně, ale my jsme
1: jak je
0: tady už
1: je
0: k tomu krásně nakročeno, protože vem si, co se stalo před eurovolbama ze strany stran, nebo většiny stran s výjimkou Pirátů Fialovy vlády. Oni se začali distancovat od toho, co vlastně sami udělali a hlavně i na půdě nebo jménem Evropské unie. Když si vezme, že ty finální opatření poslední, včetně zákazu spalovacích motorů od roku 35, tak to prošlo za nich už, dokonce jsme měli předsednictví migrační pakt, no a oni se od toho vlastního díla začali vehementně distancovat, jako by tušili, že vítr politický v Evropě se mění, takže to jenom zesílí, ale já se ještě vrátím k tomu výsledku eurovoleb a ještě řekl bych k jednomu fenoménu, který je vlastně v kontrastu k těm posledním sněmovním volbám. Ty poslední sněmovní volby byly zajímavý mimo jiný tím, že propad rekordní počet hlasů a opozičních, což mimochodem vyneslo k moci tu Fialovou vládu, Fialovou pětku, která má ve sněmovně menšinu, ač má, teda většinu, ač má menšinu v elektorátu. Teď jsme viděli, bych řekl, pravý opak, protože propadlo minimum hlasů. Vlastně ty strany, které neprošly do europarlamentu, tak paběrkovali kolem procenta 3,5%. Vlastně nebyl tam nikdo, kdo by měl 4,9, 4,8, jako v těch posledních sněmovních volbách. A což je druhý varování pro vládní koalici, protože pokud tam ty dvě uskupení, čím jsme si motoristy s přísahou a stačilo Kateřiny Konečné a je jasný, že oni budou směřovat ke sněmovním volbám, tak pokud se jim podaří podchytit a udržet tyhle ty hlasy, tak si myslím, že je to velké ohrožení pro vládu Petra Fialy a že oni můžou rozhodnout nakonec o tom, kdo bude ve vládě a kdo bude v opozici.
1: Je to tak? Jen samozřejmě pro ně bude velké dilema potom, jak dál postupovat, protože příběh Pirátů, a nejen Pirátů, těch stran už bylo, že snad jedinou anomálií je TOP 09 Miroslava Kalouska, ale byl matador české politiky, takže to se nedá mluvit o nováčcích, a hnutí ANO Andreje Babiše, které tyhle dva subjekty zvládly okamžitě vstoupit vlastně do politické vládní odpovědnosti. Jinak na všech ostatních se ukazovalo, ať to byla Strana zelených, ať to byly Věci veřejný, ať to byly všechny středové alternativy, teďka nakonec Piráti, že je opravdu krajně nevděční hnedka se do toho pustit, jak se říká z ostra, a hnedka ve vládě, navíc ještě samozřejmě v nepopulárním období, ale to si řekněme, že je vždycky, protože prostě ti matadoři vědí a vytáhnou na tebe kýbl hrůz odsouvaných problémů, který teďka řeknou a teď jako nováčku se ukáž a začni tím. Když byla vojna, tak to mnozí ještě znali, že prostě klasický model přišel s projdeš bahnem. Dokud neprojdeš bahnem, nebavíme se dál. Čili ta strategie se bude muset uspůsobit. Kateřina Konečná si bude muset vytvořit uvěřitelnou argumentaci a postup, jak opustit Evropský parlament a jít do poslanecké sněmovny, protože si příliš nedovedu představit, že by to bez ní šlo. Ta prokázala, že to opravdu odmakala, že je výrazná v televizních debatách, že do toho jde z ostra. Taky to samozřejmě bude o tom, jaký tým bude mít, protože...
0: No s čím tam půjde, protože samozřejmě, já jsem mluvil s oběma, jak s Kateřinou Konečnou, tak i s šéfem a zakladatelem motoristů Petrem Macinkou, protože mě zajímalo, dobře, eurovolby, ale co potom? A Kateřina Konečná samozřejmě má jedno velký dilema, sice že je šéfkou komunistů, ale to ví, že s nimi do sněmovních voleb uspět jít nemůže. Čili ona bude muset změnit značku, ale ve sněmovních volbách je to komplikovanější, je to 14 krajů. Eurovolby jsou jeden kraj, čili postavíš jednu kandidátku, což není tak problematický, ale postavit kandidátky ve všech krajích už horší je. Druhá věc je to, jak se odpoutat od komunistů a s čím jít do těch sněmovních voleb, jako značka Stačilo se teď zavedla, ale prostě musí se zakořenit ve všech krajích případně. To samý Petr Masinka má plán, že eurovolby bral jako vlastně vstup jeho strany do politických institucí. Europarlament měl být první, to se podařilo nadmíru, vlastně oni počítali s jedním mandátem, mají dva. Na podzim chtějí dostat Roberta Šlachtu do Senátu, no a potom míří na sněmovní volby úplně jasně, ať už Filip Turek bude jenom třeba tváří té kampaně, nebo by i se po vzoru Petra Macha z europarlamentu vrátil do České sněmovny a tak dál, ale jasný, že tyhle dvě hnutí i přes jejich úspěch v eurovolbách nečekaný teď čekají rozhodnutí, jak dál, jak vlastně přesně naložit s tím intermecem mezi volbami. Přesně tak.
1: Kým chceš být jako tím vyzývatelem a tím černým svědomím typu ti to neplnili, proto jsme tady my.
0: A je pravda taky, že už před eurovolbami Andrej Babiš zmínil, pochválil vlastně, jako, nebo dal vizibilitu Kateřině Konečné i Filipu Turkovi, jako jsou tady tyhle dvě uskupení a s nimi já se můžu bavit, a tím vlastně tak jako vzkázal i Tomio Okamurovi, s tebou se mi úplně nechce a málo kdo se může divit. Tomio Okamura, to už jsme zmínili, 5,7%, to je v podstatě fiasko taky. To je další volební
1: průser. A
0: hlavně, průser.
1: Že ti tam jede Ivan David.
0: A Ivan David.
1: Jo, relativně neviditelný europoslanec, to jenom prostě dokumentuje, že tam opravdu to tvrdé jádro SPD došlo a dávali to mechanicky svému člověku. Kuriozně teda bývalému sociálnímu demokratovi, ale tak to už mnozí zapomněli a neřeší, ale prostě člověku SPD. Petr Mach a vlastně ten tah, co my jsme původně z toho četli, že SPD Petrem Machem bude chtít vábit zklamané voliče ODS, Svobodných, Trikolory a dalších, tak se ukázalo, že tohle mu sebral Filip Turek. No. A v některých případech Kateřina Konečná, že zkrátka byl málo v debatách a když už se objevil, tak teda ty výkony nebyly nějaké dramatické, že by se prostě řeklo, ovládl debatu, využil svých zkušeností. Jo, prostě o Konečné tam každý věděl a to nejen z titulu toho, že tam byla často jako jedna z mála dám, ale potkávali se, že jo, Danuše Nerudová, Kateřina Dostálová, jí kuriozně ty duely taky pomáhaly, ale dokázala prostě prodat tu svou erudici, dokázala prodat Evropský parlament a dokázala vystihnout témata, tu obavu z ty budoucnosti. No.
0: Ono je zajímavý, ty jsi zmínil, že vlastně dvě strany po svých prvních volbách hned zamířili do vlády pouze, a že to byla TOP 09 a poté ANO, ale tam se ty jejich cesty rozešly opačným směrem, protože TOP 09 poté, co, já bych řekl, fenomenálně uspěla v těch sněmovních volbách 2010 a hned zamířila do vlády a Miroslav Kalousek se stal ministrem financí, tak v podstatě začala oslabovat. V každých dalších volbách sněmovních oslabila, až v těch volbách 2017 bez koaličního parťáka téměř vypadla ze sněmovny. Hnutí ANO šlo má opačnou trajektorii, to po těch prvních svých volbách 2013, po nich zamířilo do vlády, vlastně už jenom posilovalo a vyhrávalo většinu voleb, byť až ty poslední sněmovní prohrálo. A to samý vlastně SPD vstoupila, byť ještě pod jiným názvem, ale byl to Tomio Okamura, vstoupil do sněmovny taky ve volbách 2013 a vlastně už od těch voleb 2017 držel zhruba desetinu elektorátu, ať už národních nebo eurovolbách. A teď vlastně to poprvé prasklo a já myslím, že ten musí hodně přemýšlet, co s tím svým politickým SROčkem dál, protože evidentně se, jak se říká, ledy hnuli.
1: No, stalo se mu to, co předtím on velmi dobře sám předváděl a zvládal. To znamená, využíval lenosti komunistů a sociálních demokratů a občas nutné vládní umírněnosti hnutí ANO. A vstupovalo tam SPD, bralo mimochodem témata, i která ležela na ulici, která opustila ODS. A vlastně lepilo to postupně ze všech koutů a vybudovalo si opravdu kamennou základnu v podobě nějakých 10-12%, pod tlakem nějakých 9%, ale v podstatě kolem té desetiny. No a teď se to vlastně vrátilo z boku, že vidí, že Kateřina Konečná prohání tomu já Okamuru a vrací mu to, co neuměl Vojtěch Filip, a který už reprezentoval to, co teďka reprezentuje Lubomír Zaorálek, to znamená prostě pohodová, klidná, bohatá léta v poslanecké sněmovně, kdy, když ti to říká najedenej mlsnej kocour, že by se měli chytat myši a vypadá spokojeně a najedeně, tak si řekne, no tak buď se usvědčuješ ze lži a pasivity, anebo seš toho součástí toho systému. A to se přesně stalo Lubomíru Zaorálkovi, potažmo socdem, kde si myslím, že to teda bude na zásadní obměnu vedení a strategie, jak dál.
0: Chudák investor Jan Barta, viď? To se to tam předplácel a teď takový
1: lemsler. To se moc nepovedlo, no. To jako tam ta analytika teda úplně nevyšlo a prostě ukazuje se, že jako voliče úplně neobejdeš. Bude se muset asi více zaměřit na Petra Pavla, jestli to znova půjde, jestli ještě ho vpustí, protože to si tam hlídají jiní vlivní důležití hráči. A je to dobré v tom, že prostě SPD to teďka bude nutit, aby taky uspůsobila strategii, obměnila personální ansábl, obměnila tu nabídku, obecně všechno, co prostě vede k pohybu a k nějaké výkonnosti a nutnosti nejet ve stereotypech, tak je prostě dobře. A teda, už nám někdo volá z radu.
0: Foltín.
1: Teda, je to tady. Je to tady. Už nás někdo má. A já jsem si říkal, že tady v této místnosti nesedíme nikdy sami. Ale, nebo myslíš, že Helena Langšádlová nemůže najít něco přihrát se vědavý
0: zkoum? No, myslím, že je to Helena už, protože ta se vrhla taky na boj s Dezinfem. Takže teď je konkurence Dezinfu.
1: Já už opravdu nevím, kdo mě jako osloví a kdy mě zavolají. Ale sám bych do toho šel, mám takových nápadů. Ale zkrátka, jako teď je to dobré v tom, že ten lenivý, napapaný kocour jménem poslanecká sněmovna se bude muset sakra rozhejbat, protože tohle opravdu byl nekulovský styčený prst.
0: A nebo něco nám tady nehraje, jak by řekl Neboštík Nekula. No protože mimochodem je to, ty eurovolby jsou fakt velkým překvapením na mnoha frontách, pokud srovnáme dáme si na ty volební výsledky ty průzkumy. Zvlášť pokud si vezmu poslední průzkum STEMu úplně těsně před eurovolbami, který nedal motoristům ani 5% a u nich mají přes 10%, tak to se sekli o polovinu dobrou.
1: Nadhodnotili Piráty dramaticky, nadhodnotili SPD.
0: To už je snad tradice tady. Pamatuješ, jak nadhodnotili Piráty tak, že Ivan Bartoš
1: byl skoro premiér?
0: Byl presumptivní premiér, vyrazil si na poznávací trip do Bruselu, kde už se představoval jako premiér a záhy 3 poslanci nebo 4 poslanci.
1: No to není to ideální. Jak se říká, nedělej účet bez Hostinského, natož když máš za zády voliče. Bude to jako mimochodem hodně zajímavý. No, jinými slovy, přátelé, skončila doba hokeje, začíná doba kopané. Pokud má někdo pocit, že český fotbal tomu neodpovídá, má pocit adekvátní, ale nejdřív nám to předvedou politici. To bude takový okopávání, že proti tomu šatna stanu je idylka.
0: No, když už jsme u hvězdní pěchoty eurovoleb, tak ještě tady máme dvě strany a sice, ty už jsme zmínili Svobodný, já myslím, že ty už by si měli uvědomit prostě, že je to marný totálně a oni mimochodem promarnili velkou šanci, protože Petr Macinka je oslovil ještě před přísahou, že by šli do koalice spolu takhle.
1: Asi nevěří na spolujízdu.
0: No, asi ne, ale měl podmínku, Filip Turek bude volebním lídrem. Oni si mysleli, že mají lepšího volebního lídra a ukázalo se, že se znovu šeredně přepočítali. Takže Svobodní, jestli nechtějí, aby prostě pořád zůstávali někde kolem procenta a marný, nebo jestli si nechtějí udělat biznis jenom z toho, že si sahnou na procento a půl a dostanou to minimum vládních dotací, tak jinak je to k ničemu. No a druhý poražený v tomhletom spektru je Jindřich Reichl, pro něhož vlastně eurovolby byly prvním skutečně volebním testem a on schořel prostě. Ten výsledek je špatný.
1: A muselo to stát hodně peněz podle výlepu.
0: Podle kampaně ho to stálo hodně peněz a vlastně se jenom prokázalo to, co my jsme to zase předpověděli, vidíš. My jsme říkali to, že asi promarnil, jak se říká, momentum toho, kdy na podzim roku 2022, kdy v společnosti a Českem zavládnul ohromný strach z dopadů války na Ukrajině, nejen války samotný, ale samozřejmě té energetické krize a vůbec, jak bych řekl, ekonomické budoucnosti Česka, všechno najednou zdražilo rekordně, inflace, kterou lidi nepamatovali, a Jindřich Reichl to chtěl prostě tenhle ten strach a zlobu zvednout z ulice a z náměstí. Chvíli si sahnul na nějaký až 3,5%, ale nikdy to nebylo víc a s tím, jak se situace sklidnila, ne že by byla dobrá, to rozhodně ne, ale prostě už takovýhle strach Českem necloume a ukázalo se, že já myslím, že on je za svým zenitem, který nikdy nebyl moc vysoký, ale že teď už to je bez šance.
1: Je tam to, co se naplnilo, když jsme se tady o tom bavili, že tam chybí ten scénář B. Víš, že tam bylo vždycky já a nebyly tam ty návrhy řešení, protože jsem za to rád, že český volič dokonce, i když je opravdu hodně protestně, hodně radikálně naladěn, tak stále je v něm zakódováno typu jako bořením, nikdo ještě nic nevystavil. Neboli chceš bořit, tak mě řekni, co tam bude stát jiného a jakou to bude mít logiku a proč to má mít moji podporu a můj zájem. To se nekonalo. Na druhou stranu, myslím si, že si to můžou vyhodnotit, že porazili sociální demokracii. Socdem, pardon.
0: Počkej, to je fialovský vítězství, chceš říct, ne? Takový,
1: je to
0: co?
1: Takový, jako je to hodně podobný, možná slaví podobně, ale mimochodem, co Jana Wolfová? To už je 1005. prohra, ale něco mě říká, že Jana Wolfová to nevzdá.
0: Počkej, pro ní se každou prohrou otevírá cesta k lepší budoucnosti a k jiný budoucnosti, takže já ti říkám, že ta si velmi záhy koupí jinou stranu.
1: Já myslím značku Spolu, že bude něco jako Společně, jako Spolučer, ale to je až jako legendární. S Petrem Hanigem, věčným to kandidátem na všechno, to je za mě jako hodně legendární a musím říct, že co mě teda potěšilo, a to je druhá chvála s písničkou za českým voličem, respektive třetí, protože první byla za volební účast, kterou vyšší a pro mě překvapivě je vyšší, já jsem fakt byl u těch 33 a říkal jsem si, asi víc to lidi nevybičuje, bohužel, ale fakt díky za to. Druhá věc, a to velká chvála, že opravdu promlčet se prostě v kampani nemůžete, že vás to dožene a že vás volič potrestá, to mě velmi těší. A třetí, že jsme sice smrmanovský národ, já ho tady velice rád cituju a schutí, to je neskutečně moudrý a na všechno pas.

0: Že se prostě, že je dobrý, když je sranda neplacená, blbý je, když si ze srandy chce někdo dělat biznis.
1: No, první povolební férovka, uvidíme vlastně, co se v návaznosti na volbě ještě stane, protože už jsme tady naznačili několik stran, pro který je to průšvih a který možná budou měnit vedení, který možná by mohli vystoupit z nějaké koalice. Těžko říct.
0: Jsme jako úřad práce, člověče.
1: Úřad práce.
0: My už jako profesionálně děláme z lidí nezaměstnaný.
1: No, ale úřad práce oni neskusejí, protože nic neděsí politiky tak jako český trh práce. To tím můžu garantovat a hlavně jeho honorování.
0: Je to fakt, ač nám samozřejmě poradí, že slyšeli jsme mistrování z minulých týdnů, jak prostě zavře se určitý sektor a lidi si najdou práci.
1: No jasně,
0: sami
1: to se nic neděje, ztratíš práci, to je úplně v pohodě.
0: A teďka bude docela zajímavý, protože se objeví nemálo nezaměstnaných až nezaměstnatelných a něco mě říká, že ta státní správa zase bude potřebovat analytiky na kde co, pozorovatele a zmocnit se pro co a opět kde co. A kouzelný bude, podobně jak Marian Jurečka záhadně pár dnů před volbami našel peníze, zase náhodou až od září, těsně před volbami krajskými a senátními, ke zvýšení mest veřejné správě nebo sféře, což mě teda zaujalo, že najednou peníze jsou.
1: Ale to stačí pořádně ten rozpočet otevřít jako peněženku, víš? A on tam vždycky dole na dně někde v růžku něco najdeš.
0: Je pravda, že Marian Jurečka by mohl mít nějaký speciální pořad typu hospodaříme s peněženkou, aneb do důchodu pěkně hubeně, zdravě a veselé. A jemu bych to docela věřil, on to umí vždycky podat, ale musím říct, že teda tak šalomoucky, abych to oznámil před jedněma volbama, naplánoval to před druhýma volbama, kdy shodou okolností se dějou dokonce dvou volby, že jo, krajské a senátní, a stejně to nedopadlo, nezmotnilo se to v nic, to je hodno ale lidovce Mariana.
1: No. To je podobná rafinovanost a náhoda jako soudy Andreje Babiše hele, před volbama. No každopádně, vidíš, máme první povolební férovku a můžeme konstatovat, že za 3,5 měsíce už nás čekají další dvoje volby.
0: Nuda nebude v téhle zemi.
1: Nuda nebude, takže uvidíme, co se bude dít. Nuda to rozhodně nebude, jak si řekl. A letní okurky a okurková sezóna nebude, spíš budou ty pěkně kyselý zavařovačky směrem ke krajským a
0: fakt.
1: Senátním volbám na podzim.
0: Je to fakt, držme si palce a mimochodem uvidíme, jak začnou teďka tanečky o evropského komisaře v nejbližších týdnech, protože ač nám říkají, že čas je, tak není a samozřejmě intenzivně se vyjednává právě teď a právě střídavě v Bruselu a Štrasburku. Takže no. Sledujte pečlivě, kdo jede na západ, v jakém voze a v jakém voze a s kým sedí Danuše Nerudová.
1: Podle mě Ursula von der Leyenová, šéfka Evropské komise, už zjistila, že s Green Dealem nemá vůbec nic společného a diví se, kdo to vůbec schválil.
0: A ta částka taky nesedí.
1: Zdravím posluchače.
0: Pevné nervy, díky, že jste a že jste s námi.
2: Radio Xaver, bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
3: Šaráda se včera konala v poslanecké sněmovně, novinky.cz napsali, česká vláda spolupracovala s mafií, křičela ve sněmovně Schillerová. Jak tu celou kauzu vidíte? Rozhodl Pavel Blažek o tom, jak dopadnou volby na podzim, nebo má koalice spolu štěstí, že to puklo už teď a jsou ještě prázdniny a do voleb stále zbývá několik měsíců?
4: A tohle jsou dvě různé otázky. Mně teď napadá, já si z toho budu trošku dělat legraci, jo? Takže jedna část obyvatel to má dneska v hlavě nějak takto, dvojtečka. Drogy, prostitutky, kriminálníci, ministři, bitcoiny. Mámo, někde se nám ztratilo 12 miliard, nám nic nedali.
3: Miliardu?
4: 12 miliard, nám nic nedali. A to jsou jedni. Hmm. Pak jsou ale druzí, ty říkají, to jsou chudáci, kteří dobytkové to na ně zorganizovali. Oni jsou možná jenom trochu hloupí, že to takhle všechno zbaštili. No, proč tohle to říkám? No, že naprostá většina lidí je fanaticky pro vládu. Není jich moc, ale zase ne tak málo. To je skoro třetina. A ta druhá je stejně tak zásadně proti. A těch, kteří zatím ještě váhají a kteří čekají, co bude vyšetřeno například, těch je hrozně málo. Takže, že by se to nějak významně projevilo do volebních výsledků, já neočekávám.
3: Myslíte si, že kdyby se volby konaly teď, že se to na těch volbách, na tom výsledku nepodepíše? Třeba tím,

0: že voliči koalice Spolu nebo ODS nepřijdou k volbám?
1: Ne, oni mají jiná kritéria. Přece dneska je to rozděleno na tom, chrání nás Fialovci před Rusem nebo nechrání. Jo, to je dneska klíčová otázka. A dokud se to nepodaří na Ukrajině uklidnit, dokud nebude zřejmé, že Rus nejede na Prahu, tak tahle ta zásadní otázka zůstane a ty lidé, dokud věří tomu, že a je jedno, jestli jsou to mafiáni nebo to nejsou mafiáni, se vrátím k tomu příkladu. Mámo, chrání nás nebo nechrání? Tak jestli nás chrání, jak jsou výborní, budeme je volit. A jestli nás nechrání, tak ne, tak ty už nechcem, protože něco. Jo. A ten titulek, aby se k tomu vyjádřil, je samozřejmě přehnaný přesně přiměřeně tomu, jaká je doba, to znamená volební kampaň, ale že to je velký problém, to je pravda, že mě to připomíná ta dnešní vláda jako muška v pavučině. Ona jak se tam třepe, tak je čím dál víc omotaná. Protože pořád přibývají, třeba řeknu informaci ze včerejška, která mě zaujala. Policie zabavila na ministerstvu financí dokumenty o této věci. No to je přeci ale úplně průlomová informace, protože dosud jsme žili v iluzi, že na ministerstvu financí nikdo nic neprojednával. Tak jaký dokumenty tam zabavili? Já teď nevím, co tam zabavili, ale jenom ten titulek je pro mě šokující, protože jestli existují dokumenty o tom, že ministerstvo financí něco projednávalo, no tak je prokázáno, že nás pan ministr financí přinejmenším balamutil. To jsem použil mírný termín.

0: Audio knihu do životí vám přináší Six Fresh SRO. Vladimír Herbrich. A potom?
1: To už nevím. No, nechal jsem ji tam a když jsem odcházel, vím, že ještě dejchala. Tak říkám, ještě je živá.
0: Jak to víte, že dejchala?
1: Protože chroptěla. Šel jsem nahoru spát a ráno jsem vstal. Mohlo být tak 7. No a jdu dolů do kuchyně a měl jsem za to, že je ještě živá. No tak jsem šel jsem na záchod, ze záchodu jsem šel potom do té ložnice, tam jsem na ní prostě zaklepal, říkám jí, vstávej, je 7:30. A ona nic. No tak jsem otevřel, šel jsem k ní a ona nic. No tak jsem si říkal, tak to je v prdeli, to je konečná. No tak jsem jí natrhl ten lalůček, to bříško, pravý nebo levý ucho, to já už nevím. A sebral náušnici, sebral jsem jí prstinky, chytil jsem jí za nohy a otáhl jsem jí do sklepa. No a mezi tím, jak jsem ji táhl všechnu přes ten koberec, stáhla se jí ta noční košile, takže prakticky z té ložnice přes chodbičku do sklepa už byla nahá. Tak jsem ji hodil tam dolů. Zamknul jsem, klíč jsem hodil do koše v kuchyni, vzal jsem ty šperky, oblík jsem se, zamkl jsem a šel jsem pryč. Tak.
0: Vy jste maminku škrtil ručníkem, ale myslel jste si, že žila. Tak jste ji chtěl uškrtit nebo nechtěl?
1: No v tom momentě ten vztek chtěl. No, chtěl.
0: A proč jste se nešel podívat do té ložnice a přesvědčit se, jestli je živá nebo ne? Třeba byste ji ještě zachránil.
1: Protože jsem měl za to, že je živá, když jsem ji slyšel.
0: To, že někdo chroptí, není známka moc dobré kondice.
1: No prostě takový dech, takový typický chroptění.
0: Pane Herbrichu, a proč jste zatáhl maminku do sklepa?
1: Kdyby tam někdo přijel, aby ji neviděl. Kdyby se podíval tím oknem do ložnice. Že stejně, když potom obcházeli, taky tam Standa Prošek ještě s manželem ségry viděli okýnkem do sklepa, jak tam leží.
0: Podle soudu jste ale maminku měl i znásilnit.
1: Tak to vám řeknu takhle. Když byly sepsané veškeré výpovědi, protokoly a to všechno, nikde nebyla známka o tom, že bych s ním měl mít sex. Už byly uzavřený spisy a všechno. Přišla za mnou vyšetřovatel, teď si nevzpomenu na to jméno a říká, ale ty jsi měl ještě s mámou poměr, viď? A já říkám, ne. Teď to řeknu tak, jak mi huba narostla. C-čkaři mají v kriminále výhodu, že se na ně vztahuje amnestie. To jsem tady před léty už zažil. Takže jsem řekl, že jo. A jestli jsem se jako udělal, já říkám taky, že jo. To je takový proužek papíru, to jsem jim podepsal. A když jsem ještě pročítal výpovědi lékařů, těch gynekologů, nikde nebyla známka o tom, že by tam bylo nějaký sperma. I když jsem jako tvrdil, že jo. Ale zase vím od doktorů, co dělají v nemocnici, že se tam sperma udrží 4 až 5 dní. O tom nebyla nikdy ani zmínka. Takže žádný styk jsem s ní neměl. A největší sranda byla, když ta svině, paní doktorka, ona je od někud z Brna, řekla, no, my jsme zjistili prohlídku, že v ní byl dlouhej kulatej. Takže to odpovídá penisu. No tak vidíte, co se děje za prasečárny. A čeho ty svině jsou schopní? Takový ti doktoři, co udělají všechno možný, jenom aby se tam udrželi.
0: Takže vy jste přiznal, že jste maminku zavraždil, ale ten sex jste přiznal, abyste měl nějaké výhody?
1: To byl jediný důvod. Že jsem nepočítal s tím, že dostanu do životí. Říkal jsem si, když tak dostanu 25, říkám, dejme tomu. No, takže by třeba 3 nebo 4 roky šly dolů. Záleží na tom.
0: A to jste si říkal kdy? Kdy jste tak začal kalkulovat, kolik za to dostanete?
1: No, když za mnou přijel advokát asi po třetí, nebo tak nějak.
0: Takže vy jste si říkal, že když jste maminku zavraždil, dostanete za to 25 a to celkem jde?
1: Ne, advokát říkal, že zkusí těch 25. Já jsem si říkal, že mi pak dej nějaký ten rok dolů a hlavně, že nebude do životí. Jenže ten advokát, to byl bejvalej vojenský prokurátor, bejvalej soudce. Teď už byl v důchodu a takhle to dopadlo.
0: Vy jste ale před soudem údajně vyprávěl, že vás nahé tělo maminky vzrušilo. A to v rámci toho vašeho plánu, jo?
1: Ne. Tedy, jo, možná, já nevím. Možný to je, nevím.
0: Kde skončily ty věci, co jste ukradl z maminčina těla? Kde to skončilo? Prý to bylo dohromady na 10 000 korun.
1: Řetízek jsem dal nějaký ženský v Plzni. No a pak jeden prstinek jsem dal Mirce v Chebu v nějaký restauraci.
0: Řetízek?
1: Něco mi zůstalo. Když mě čapli, tak to u mě našli a odevzdali ty její povedený dcerušce.
0: Je vám teď s odstupem času maminky líto, nebo si ve skrytu duše myslíte, patří to?
1: Říkám si, je to svině, patří to v každém případě. Protože za to, co udělala, když sáhnete do misky na stole po karbanátku, podívejte se, vidíte tu jizvu? Sekne vás nožem. To nebudeš žrát, dostaneš jen suchý brambory, omaštěný. No tak co? To je máma? Takhle se ani ta největší kurva nechová, ta svině, víte, že to tak musím říct. To je ex-kurva, nic jiného u mě není. I když se říká o mrtvých jenom to dobrý. Ale ta si to nezaslouží, to v žádném případě ne.
0: Vaše sestra, jak vy říkáte, povedená dceruška, co o ní teď víte? Jste s ní v kontaktu?
1: Ne, já jsem s ní mluvil asi třikrát, když tam přijela za ní na návštěvu. To jsem ještě tej v úvozovkách mámě vynadal, že jí dává peníze. Já jí říkám, co tej kurvě cpěš, tak ať si jde do práce. Má dva kluky, 13letýho a 14letýho. Ti něco stojí, musí se oblíkat a to všechno. Tak já jsem přinesl peníze. Dával se mi třeba ne 4, dával se mi třeba 7, 8, 9 tisíc za ten měsíc. A ona byla svině ještě tak sprostá, že řekla, že jsem ty peníze, které jsem jí dal za to, že jsem tam spal, takže jsem je z ní ještě vytáhl.
0: A psal jste té sestře někdy?
1: Ne, ona by stejně neodpověděla. Ona je po ní.
0: Kolik jí je?
1: 60. ročník. 18. ledna 1960. 37. bylo. To, no, vlastně včera.
0: Pane Herbrichu, co jste měl z počtu?
1: Proč? A je 47, 60. A je 2007, 47 jí bylo.
0: Rozsudek do životí jste prý přijal chladně. Vás to neštvalo?
1: No tak nějak, jak bych. No. To byl takový hřejivý pocit, že jsem jí zprovodil ze světa. Tak jsem ho vlastně tak nějak s úsměvem a chladem přijal.
0: Já vám nerozumím, takže vy jste si řekl, sice jsem dostal do životí, ale stálo to za to?
1: Tak nějak by se to dalo říct. Za to, co mi všechno dělala.
0: Píšete si z vězení s někým?
1: Já jsem si psal ještě se sestřenkou v roce 2002, nějak v únoru a tím to skončilo. To byly asi 3 dopisy. Ještě jsem si s ní psal na vazbě, tam byla ještě u soudu, když vynášeli rozsudek, ještě v Plzni. No tak jsme se rozloučili.
0: A co ona na ten případ říkala?
1: No co by asi mohla říct, to je jasný. Řekla mi prostě tak nějak, jako že tušila, že něco udělám, ale že by to došlo až tak daleko, tomu nechtěla věřit.
0: Teď je vám tuším 54 let a teoreticky byste se mohl dostat na podmínečné propuštění po 30 letech, že?
1: Ano, jsem tu od roku 2000, takže až mě propustí, budeme skoro 80.
0: Co vás v tom vězení drží při životě?
1: Takže mám co pít, tady mám kafe. S tím kouřením to je třeba špatný, ale ještě si říkám, že snad ještě, kdybych se dostal ven, možná, no, říkám si v těch 80, no, kdyby to vyšlo.
0: No jo, tak co tady celé dny děláte?
1: Beru si knížky z knihovny a hodně čtu křížovky nebo nějaký ty časopisy. A když nějaký sport nebo nějaká cestománie v televizi nebo něco o zvířatech, tak si pustím televizi a dívám se na to, no a zprávy.
0: A na co se díváte pravidelně, kromě zpráv?
1: No tak teď ty letecké katastrofy, to sleduju. Nebo ztracení, to je takový úlevový. A taky pošta pro tebe.
0: Dojme vás v televizi něco k slzám?
1: Takový ty romantický lásky nebo nějaký zvířata. Když někdo zabije nějaký zvíře, no, nebo něco takového.
0: Kdy vám je někoho líto?
1: Někoho líto? No tak ono tady každou chvilku, ale... Zase někoho litovat.
0: Kdy jste měl naposledy návštěvu?
1: Návštěvu jsem měl naposledy v roce 1980. To bylo ještě na Borech při tom prvním trestu.
0: Nechce za vámi nikdo jezdit nebo nikoho nechcete?
1: Ne, nikoho ani nechci. Prostě jsem se všema skončil. Nevidím jinou perspektivu.
0: To přece není o perspektivě. Jestli si nechcete s někým třeba jen povyprávět.
1: Ne, nemám zájem.
0: Tak proč se bavíte se mnou?
1: Protože chcete něco vědět. Vy nejste žádnej můj příbuzný. Vy jste prostě přišel?
0: Zaplať pánbu, pane Herbrichu, že nejsem váš příbuzný. Už bych byl možná ve sklepě.
1: A to ne, nebojte.
0: Sebevražda. Napadlo vás to někdy?
1: K té mě vyprovokovali policajti, ale to už je dávno, když jsem byl ještě na tom Dčku. Řekl jsem mu, takhle vezmu žiletku a takhle jsem se škrábnul. A krve bylo dost, protože jsem asi 2 dny nemohl pořádně chodit.
0: A oni vás vyprovokovali k čemu? Nebo jak vás vyprovokovali?
1: No řekl mi, ty hajzle, já bych ti dal.
0: Jakože vás zmlátí?
1: Jo, a já jsem řekl, tak frajer seš, tak pojď sem, teďka sám. Tak otevři, no a pojď sem. No, ale někdy o tom přemýšlím, než takovýhle život, tak radši žádný.
0: Máte kamarády?
1: No, měl jsem jednoho. Ten byl asi o 10 let starší, s tím jsme chodili na směny a občas jsme zašli na pivo. To byla vždycky ta středa, když byly peníze, tak jsme šli na to pivo. No pak jsme šli teprve pro peníze. Dali jsme si 2-3 pivka a tak no, celkem jsme spolu vycházeli. A pak jsem se dozvěděl, že to byl nějaký spolupracovník STB. Ještě dělal u nějaké tej VK, to je vojenská kontrarozvědka.
0: Tady ve vězení máte kamarády?
1: Spíš ne. Asi ne.
2: V měsíci září, kdy jablka zhrají, kdy mantilju noci svět měsíce protkal. Když dozněla hymna, již půlnoci hrají, já poprvé tehdy jsem satana potkal. Ten satan měl líbeznou postavu pany a nepáchla síra, však voněly květy. A v úsměvu něha, bez jediné hany, jen z úst jako hadi mu syčely věty. Jen nech si svou duši, tak ničemu není, vždyť mnozí i zdarma ji upsali čertu. Však hlas to je zboží, jež dneska se cení a dobře se platí, to beze všech žertů. Já pro ten tvůj hlas jsem si ohlávku uvil a stráž mi ho do klece vsadí. A kdybys pak stokrát i andělsky mluvil, tvůj hlas tě zradí.

dnes jako kníže. Si v paláci žiji, mám ve stájích koně a v zahradách pávy. Jím ze zlaté mísy a z křišťálu piji, jen rádio nemám a nesnáším zprávy. Neb kdykoliv válkou se o lásce bájí, když slaví se vrazy a obchody s časem. Když svatými slovy sebezpráví hájí, když hlásá se lež, tedy vždycky mým hlasem. Mé lůžko je měkké, však propíjím noci. Mám z diamantů bazén a ze zlata ryby. Mám přebytek všeho, i píchy, i moci.

0: Satana spatří, je krásný, byť s úsměvem krysím. Vždyť jemu dnes s hlasem i duše má patří, když na větvi visím.
1: Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Za stranu a za lidi díl 6. Dobrý večer, Xaveré.
2: Dobrý den, paní Karol. Už po 6.
1: Ano, ano, je to tak. A prozraďte mě a našim posluchačům, jestli už jste na večer rozcvičen.
2: Pardon? Rozcvičen?
1: Jestli už jste rozcvičen, bude premiérské Cvičme v rytme.
2: To je dnes, tedy v neděli.
1: Ano, ano, dnes v neděli. Na iDnesu už dokonce mají odpočítávání jako na Silvestra. Měří nám poslední desítky minut do začátku rozcvičky, kdy uvidíme upažování, vzpažování, pohyby naznačující stěhování tvárnic a podobně.
2: Já s tím mám problém, paní Karol. Takže já toho nejsem fanoušek.
1: Čeho? Fyzického pohybu?
2: Ano, to jste trefila.
1: Zakomponovaného do politiky?
2: To taky, ale toho premiérského vystoupení, té premiérské show 4 dny před volbama. Mně to přijde nespravedlivý.
1: Na jednu stranu je to nespravedlivý, na druhou stranu kterýkoliv premiér na jeho místě by to udělal taky a kterákoliv jiná opozice by to kritizovala. Takže to je úplně normální.
2: Tak já vám slibuji, paní Karol, až budu premiérem, ministerským předsedou,
1: ano,
2: jako byl kolega Churchill třeba, tak já to neudělám.
1: Kolega Winston.
2: No, no, no. Já ho mám tak rád. Winstona. Mm-hmm. On byl malíř, víte to?
1: Já ne?
2: Teď, no, on maloval obrazy. Jo, takový to, sice, řekl bych, jako nejmenovaná partnerka nejmenovaného saxofonisty, takové, ale...
1: Byly hezčí než od Adolfa?
2: To určitě.
1: Tak to je pořádku potom.
2: No, tak já to neudělám a to, že by to udělal jiný, pro mě není argument, paní Karo.
1: Tak není to argument, to je konstatování faktů. Hmm. Tak to prostě chodí.
2: Vám to nevadí?
1: No, mě na tom spíš vadí, že kdyby ty projevy možná byly častěji a nejenom takhle nárazově, tak by potom se lidi na ty pohyby víc zvykli a už by se jim tolik nesmáli. Takže já bych to třeba vysílala každý den místo večerníčku.
2: A to je, mě to uniká toto, on u toho nějak cvičí, jo?
1: No jej. To jsou cviky, teď jsem říkala, to je jak
2: zjistěhuje. To jsou ty paroubkovi.
1: Ne. To jsou Fialovský, to on na to má nějaký poradce, ty mu to ukazujou. Občas tam střihne i Angelu, že to jsou takový ty kosočtverce rukama. Tak i to tam občas střihne. Ale jinak bych řekla, že má svoje portfolio pohybů, které jsou vysloveně čistě jeho.
2: Tak na druhou stranu, jako mnozí politici světoví, že? Já jsem se vám teď díval na Pát třetí říše, jo, tam za mikrofonem neuvěřitelný.
1: Tam se i vzpažovalo.
2: No i co, kdyby jenom to. A Lída Bárová, to jsem viděl nedávno.
1: Ano.
2: Když si vytáhnu ten bílý kapesníček, tak na vás myslím, říkal Goebbels. A co když je to tak, že ten Fiala prostě řekne nějaké třeba spřízněné duši, když budu rozhazovat rukama, tak na tebe myslím. I to je možný.
1: No tak v tom případě, ale to bude mít velkou radost, ta spřízněná duše, protože tam se bude rozhazovat v jednom kuse. Ale měl by to ještě proložit něčím takovým, nějakým takovým jako bojovým trošku gestem. Jo, mně by se třeba líbilo, když už je to taková ta rozcvička, když se u té sportovní terminologie, tak kdyby se tam třeba, když mluví o Babišovi nebo o Putinovi, že za všechno může Babiš, za všechno může Putin, kdyby se tam střihnul takový ten výpad, jako je v šermu.
2: Jo, dopředu takový.
1: Ano. Klidně jo. I ten kordík bych mu dala.
2: No, a mně by se zase líbilo ze všeho nejvíc, kdyby na závěr bylo zvolání. To nás učili jako pionýrské vedoucí, že když se končí nějaká schůzka nebo něco tak, že má být zvolání. Jo. A co by se mu stalo, kdyby nakonec toho projevu zakřičel za stranu a za lidi? Nic by se mu nestalo. A nám by udělal reklamu.
1: Nám by udělal reklamu, i link by nám tam mohli dát k tomu. To by bylo hezký od něj.
2: Ale máte pravdu, ten poslední projev, jak byl v uvozovkách za stranu a za lidi, to se nepovedlo, paní Karol.
1: No tak dneska bude opáčko. Je to teda předtočené opáčko, protože on touto cestou už je někde v Londýně na blížícím se pohřbu královny. Takže to bude ze záznamu, ale já si myslím, že na kvalitě to nebude poznat, že to není naživo, to nepoznáme.
2: Nepředbíhej mi událostem, třeba to bude zlomové, třeba to trénoval.
1: Že si něco týden zlomí přitom.
2: Je to také možné. A třeba mu pan Svěrák nebo někdo, kdo umí psát, napsal projev, že i vy zatlačíte slzu.
1: To, no, to je možná otázka, o čem myslíte, že tam tak bude hovořit?
2: O těch energiích, o čemkoliv, o zastropování.
1: Zastropování, zastřešení.
2: No. My jsme u toho, já mám dnes několik příhod z našeho domu.
1: Ano.
2: A ten nejpikantnější je, že sousedi nade mnou zastropovávali taky.
1: Ano.
2: A zastropovávali tak, že ze stropu kapala voda včera odpoledne. Ale naštěstí jenom v chodbě, tak mě jenom tak trošku ukápla, protože paní nechala pračku cestovat po celém bytě a odjela na nákup. Takže u nás teď stropy jsou velmi aktuální, musím říct. Krásně jaký mokrý, připadáte si jak v jeskyni někde. Tak to je to jenom tak, ale on bude mluvit o tomto, premiér. Jak se to povedlo vyřešit?
1: Já mám takový tip, že on bude mluvit o tom, o čem mluvil minule, a nebude mluvit o tom, o čem by mluvit měl.
2: A o čem by mluvit měl?
1: Mně by se tam líbila třeba nějaká taková omluvička. Vážení občané, já jsem vám strašně kecal, když jsem vám uplynulé 4 roky neustále říkal, že jsem připraven převzít funkci premiéra, že jsem k tomu kompetentní, že to bude lépe než za toho Babiše.
2: A co vy víte? Třeba to řekne.
1: Chcete se vsadit?
2: Ne, to ne, to ne. Alebo řekne, já se omlouvám všem, které jsem pojmenoval ruskými troly. By byl bourák, kdyby byl toho schopen.
1: No ale to se už nestane, protože přece on zopakoval, že si za tím výrokem stojí. On nemluvil o těch pod pódiem, on mluvil o těch na pódiu. Tam se asi nebudeme nic vyprávět, tam jsme na tom názorově docela podobně.
2: Ano, to.
1: ale tak to, že ten výrok byl nešťastný, on právě neměl mluvit o těch na pódiu, on měl mluvit o těch pod pódiem, protože on je jejich premiér. On je premiér nás všech a měl ty lidi se snažit nějakým způsobem uklidnit. No a
2: takže
1: za situace.
2: I můj premiér?
1: No, já bych řekla, že s největší pravděpodobností to tak bude. Moc s tím toho nenaděláte.
2: My God.
1: Ono je sice moderní si teď dávat ty profilovky, že někdo není můj prezident a někdo není můj premiér, ale nevykecáte se z toho. Je i váš?
2: No, máte pravdu. Nedá se s tím nic dělat. Ale viděl jsem, že dokonce teď některé kandidáty před těma volbama podporoval i jakýsi vyhlasný kuchař. Vzali do restaurace a říkal, já jako majitel restaurace podporuji tady kandidáta Spolu. A tak, takže ono už to, víte, je takový zvláštní, že se toto celé rozpíjí. Pravidla už neexistují.
1: Jo, že láska prochází žaludkem, tak to vzali ke kuchaři do restaurace.
2: Ne, jiný pravidlo, že hospodský se do tohoto nemá
1: ano,
2: motat.
1: To je pravda.
2: Říkal už kolega Palivec.
1: Zaplať si pivo a říkej si, co chceš.
2: Tak. Tady to jenom. No, zajímají vás veselé historky z našeho domu?
1: No, jestli je tam ještě nějaká, která přebije vodu kapající ze stropu, tak jsem s ní.
2: Dvě.
1: Výborně.
2: Za prvé mě málem pokousal pes Putin.
1: Pes Putin?
2: Říkal jsem vám, že mladí sousedy mají pejska a jmenuje se Putin.
1: Jako fakt?
2: No, štěňátko.
1: To jste mi neříkal, ale jeden můj známý měl psa, ten se jmenoval Obama.
2: To měl Petr Paučinský.
1: Ano.
2: Toho já jsem znal, Obamu. No, a teď má psa, a tomu říká junior, Petr. Ale to jenom tak. Ti mají prostě Putinka, takový nějaký neurčitý štěně, ale hrozně takový uňafaný. A já jsem šel k vozu jako spořádaný občan.
1: Ano.
2: Ve dvoře. A pes se na mě vrhnul a štěkajíc běžel ke mně úplně agresivně. A kdybych teda byl v lepší kondici, vylezl bych na plot nebo na střechu auta. Ale vypadalo to hrozivě a paní říkala, on si chce jenom hrát. Tak to mě zachránilo. Ale říkal jsem si, drobná paralela by tu byla. Agresivita tam je
1: To... A on si chce hrát, to ta paní řekla taky hezky. To je jako když radí odborníci na žraloky, že když vám v moři připlave žralok, tak hlavně nemáte panikařit, protože on si vás nejenom očuchat.
2: A ještě radí nevylučovat žádné tělesné nic z toho, a to se dost těžko. V tu chvíli, když ho vidíte, to jde samo. Já mám takový pocit. A hlavně koukat do očí, ne? Ještě, není tam něco?
1: No, žralokovi se dá koukat do očí špatně. Tygrovi se má koukat do očí.
2: Jo, tomu bych taky věřil.
1: Když jdete do Národního parku v Nepálu nebo v Indii, tak tam vám vysloveně radí, kdyby na vás bafnul tygr, tak udržovat s tygrem oční kontakt.
2: No, to je výborný. No. To je výborný.
1: Už počkejte, až příště potkáte Putina a bude na vás útočit, tak už to všechno budete mít nacvičený.
2: Myslíte, že mám s Putinem udržovat oční kontakt?
1: Zkuste to, jestli se vám to povede.
2: A že on si chce hrát prej. No. A pak já mám čas na hraní si s Putinem?
1: No, měl byste si ho udělat.
2: Ale on má.
1: Podívejte se na některé evropské politiky, oni si ho neudělali a jak to dopadlo.
2: No, ale náš Putin, podotýkám to štěňátko, který se tak nešťastně jmenuje, on tak jako štěká, tak kňafá takovým tím vysokým tónem. Já nevím, jestli, já bych vám to napodobil.
1: A co je Putinek? Krysařík?
2: Já ne, já to nepoznám. No, malý pes, takový ten, jako že kdybyste mu namontovala tyčku, tak je to smeták se vším všudy. Ale. No, sympaťák docela. Až na tu agresi.
3: Posloucháte Radio Xaver.
2: Hrozba ruského terorismu v Česku? Nikdo nebyl začen, odmítá spekulace vojenské zpravodajství. Tak byl nebo nebyl?
4: No, tak to je fascinující zpráva. Jako přinesl to na nějaký server, že to teda tady hrozilo, že ten člověk je ve vazbě dokonce. Byl tam odkaz na vojenské zpravodajství, je to tak, nemýlím se. A vojenské zpravodajství následně uvedlo, že se nic takového nestalo a že nikdo ve vazbě není. Jo, já jako nechci kritizovat práci žádných kolegů, ale musím říct, že tady v tomhle případě jako by byl velmi obezřetný. Třeba se to stalo a opravdu to ty služby jako děsně tutla, jo? Možný to je. Nespochybnuju to, nevím o tom, ale mám takový pocit, že tato vláda a orgány, které jsou jí podřízený, i když třeba některý ze zákona ne, ale jako fakticky, co si budeme povídat, tak kdyby tady byla hrozba ruského terorismu v Česku, tak podle mě má premiér Fiala tiskovou konferenci s Vítem Rakušanem, se zbytkem vlády, vyjadřuje se k tomu Danuše Nerudová a prostě pan Koudelka by možná jako povstal a vysvětlil by, že prostě se tady zase rozprášili ty zlí Putinovi puhunci, který nám tady jako dělají, chtějí dělat státní rozvrat a ohrozit volby. Vzhledem k tomu, že se nic takového neděje a že jsem jako od nikoho takovýhle výrok nezaznamenal, že jsem nezaznamenal takovouhle obavu, tak mám dost velký tendence o tom pochybovat. No. Tak vzpomeňte si, jak nedávno Petr Fiala, on měl ty své debaty. Ty byly fantastický, s paní Pazderkovou, to bylo skvělý. Já jsem se byl na jedný podívat, prostě skvělý.
2: Jako
4: to...
2: osobně?
4: No jasně. Bylo to fascinující, bylo to skvělý. Prostě byli tam lidi, jako který milovali premiéra Fialu. Ten sál nebyl jako moc velký a teď tam jako chodili ty lidi. Já jsem tehdy napsal do nějaké reportáže, že většinu těch lidí tvořili příznivci hnutí Spolu a tak, a že tam někteří mluvili, že tam jdou dělat stafáž. Oni pak mě ODS, celá slovutná ODS, u mě točila nějaký video, kde teda to začalo probleskujícíma obrazovkama, já jsem se cítil jak rumburak, a tam jsem říkal, že tam chodí tyhle ty jejich sympatizanti a příznivce, že proto nedostává moc kritických dotazů, vlastně téměř žádnej, já mu jako víceméně říkal, jak je skvělej. No tak to natočili a prostříhali tam jako lidi s otázkou, a vy jste tady jako placený nebo ne, tam nějaké dvě dámy řekly, že přijeli až z Friedlandu, v Liberci to bylo, a že jsou celé mokré, tak to jsem jako ocenil. Pan premiér Fiala to určitě taky ocenil, musela být strašná pecka. No a takhle natočili to video, načež měl debatu v Moravskoslezském kraji, kde se mi nějakou shodou okolností dostal do ruky na mail jejich okresního manažera, který tam psal, přijďte všichni, budeme tady mít premiéra Fialu a máme indicie, že tam budou i jeho odpůrci. tak přijďte, ať se nedostanou do sálu a ať v premiérově vytvoříme příjemnou a útulnou atmosféru. Tak jsem říkal, tak super, dobrý, bezva. No a pak, jestli si to pamatujete, viděli jste ty záběry z té Ostravy, že jo, tak tam byli nejenom jejich příznivci Petra Fialy, kteří vytvářeli příjemnou a útulnou atmosféru, ale taky spousta těžkouděnců, kteří se starali o to, aby ta atmosféra nebyla ničím narušena. Což pak se opakovalo ve většině, že v Plzni. A je zajímavé, že od té doby Fiala vždycky jako, že dřív točili ty videa, kde bylo jenom je skvělý, je bezvadný, mluví pravdu, je rozvážný a není to jako zlo, jako někdo. A teď už teda jako občas dávají na videa jako kritický dotaz, kdy pan premiér jako přijde a odpovídá kritický dotaz, tak tomu se směju. No ale pointa toho je, že na jedné té debatě, na které jsem byl, on říkal, že se jim podařilo zabránit kybernetickému útoku, že samozřejmě po nás jdou Rusové, to je jasný, ale že se jim podařilo zabránit kybernetickému útoku jiné mocnosti a to se brzy dozvíte. A asi za 3 dny prostě Čína. Šla po nás Čína, že jo, tak to byl velký útok. Takže já nepochybuju, že kdyby nám ruský terorismus jako opravdu hrozil, kdyby tady někoho zatkli a měli na to důkazy, takže by se s tím rádi pochlubili, protože čerta Rus nikdy nespí.
2: No a jak hodnotíte výkon té paní herečky s panem Fialou?
4: Já myslím, že byla fantastická.
2: Fantastická, jo.
4: No fantastická, to byla skoro tak fantastická jako pan Fiala, no. Tak, ale jako takhle nutno říct, jo, objektivně, že ona tam neexibovala, že to jako opravdu pojala a na ní bylo vidět, že má toho Fialu opravdu ráda, ona na něj tak jako láskyplně koukala, ale velmi se jako držela, jako přesto, že možná někteří lidé se šli podívat, co tam ta komička bude vyprávět. Ona to moc nevyprávěla, ona opravdu jako moderovala, dávala prostor, občas někomu vysvětlila, že už stačí, že už se ptal dost a odkázala do patřičných mezí, ale myslím si, že její výkon byl jako naprosto standardní moderátorský.
2: Počkejte, a ona tam jako nedělá legraci?
4: Nedělá tam legraci, legraci tam dělá pan Fiala. Právě. Akorát, že si nemyslí, že dělá legraci. No.

Činorodému člověku není dopřáno dlouho kochati se zármutkem. Po odchodu tatičkově zaměstnala mě vážná otázka. Matka důtklivě žádala, abych již z domova neodcházel. Její smutno mezi čtyřmi stěnami a těžce na ní doléhají mátohy vzpomínek. Neodcházej, žadonila, neopouštěj stařenu. I mně nezbývá mnoho života, patříc na tebe vidím v tvé líci tahy zesnulého a lehčeji ponesu své břemeno. Dostavili se k nám také pánové Dalibaba s Menšíkem, aby svou domluvou podporovali přání matičky. Pane Kobosile, pravil pan Dalibaba, přicházím vás požádat jménem všech přátel a rodáků, abyste neodcházel. Hle, co vám může poskytnout cizina? Zde nebude nikoho, kdo by vám odpíral cti i vážnosti. Jsem téhož mínění, připojil se pan Menšík. Vy jste povinen převzít živnost po svém otci. Nic ovšem nepřekáží tomu, pokračoval pan Dalibaba, aby vdova vedla dále živnost po zesnulém manželovi. Svoji způsobilost zajisté prokázala. Několikrát zasáhla do hry rozhodujícím způsobem. Mě samotnému připravila dvakrát trudný los přihlížeti k tomu, kterak byly rozmetány mé naděje ve vítězného betla. I já, dodal pan Menšík, účastnil jsem se s vaší paní matkou tažení proti dvěma cizincům z města Vamberka, kteří přibyli k nám v bláhovém domnění, že se jim lehce podaří stéci hradby našeho města. Po celovečerním zápase byli odraženi se skrvavenými hlavami, zanechavše bohatou kořist v našich rukách. Pravá a hluboká láska, uvažoval pan Dalibaba, a naprostá oddanost k manželi způsobila ten div. Tasky přila půdu a dala vykvésti hráčské dovednosti, která je jinak cizí ženské povaze. Tomu říkám splynutí duší. Ženy jinak nemilují karbanu a odpírají mu s úrputnou houževnatostí. Nemají milosti. Jenom dámy ze společnosti odávají se hrám. Ale ty se vzdálili přírodě. Já soudím, dumal pan Menšík, že je jim odepřen dar pozitivistického myšlení. Příliš podléhají mysticismu. Pravý hráč nehledá v kartách jiného smyslu, než jaký je odedávna ustanoven. Hráč ví, že král s Filkem značí 20 a za jistých okolností 40. A ženy věří tomu, že v kartách je utajen jakýsi jiný význam. Jsou přesvědčeny, že svršek značí ženicha, zelené eso radost a kulová devítka cestu. Hráč může podle své konkartace soudit i na svoji nejbližší budoucnost, a to pouze na vítězství nebo zkázu. Ale ženy jsou nakloněny věřit, že celý život se všemi osudy je v kartách obsažen. Tak rozmlouvali oba pánové a neustávali přitom usilovati, abych zůstal doma a převzal stolec po otci. Chválili sice hráčské cnosti mé matky, ale poukazovali na její pokročilý věk, který nedovolí, aby dlouho třímala v ruce otěže živnosti. Šťastný a spokojený život vám, kine, hlásal pan Dalibaba. Život v cizině je plný záludnosti, mnohého zklamal a nalomil. Zde však budete chován jako v bavlnce. Podívejte se, dejme tomu, na našeho pana Říhu, jehož stříbrná brada zdobí od nepaměti jeho kruparský závod. Oko tohoto růžového kmeta nespatřilo ve svém dlouhém životě cizích krajů. Sám se chlubí tím, že nikdy neviděl vlak, jenž je předmětem jeho pohrdání, poněvadž unáší lidi z domova, což považuje za vrchol pošetilosti. Nezná jiného světa než svůj kruparský závod. Neuznává jiné vlády než sbor obecních starších. Branou moc představují mu naši 3 strážníci. Jejichž bdělé oko a odhodlaná mysl dovede uchránit kruparský závod před úklady zločinných lidí. A až bude skončena jeho životní pouť, tu tisy a tuje, které rostou z naší svaté půdy, budou mu šepotati zkazky o cenách pečiva a vařiva. Nože, mladý muži, uposlechněte mých slov a vzdejte se myšlenky na cizinu. Sám vám vyhledám nevěstu, krásnou a půvabnou dívku, s níž mnohých radostí užijete a splodíte řádné potomstvo. Vyžádal jsem si několik dní na rozmyšlenou. Ale já věděl, že neuposlechnu rad svých rodáků,
neboť moje mladá mysl byla okouzlena pomýšlením na mnohá dobrodružství, která poskytují cizí kraje. Ujel jsem z domova skoro tajně, s nikým kromě matičky se nerozloučiv. Spěchal jsem do města Dobrušky, kde se právě konal výroční trh, abych zastihl principála, jenž se svými podniky zde prodléval. Pan Ulián mě uvítal zvěstí, že v tomto městě je mnoho vynikajících živností hostinských, kde karbaníci provádí svoje umění. Mezi jinými jmenoval hostinec u Petránů, který je mimo to sídlem místní kultury, neboť hostí ve svých zdech občanskou knihovnu a dva podpůrné a vzdělávací spolky Dobroš a Vlastu. Principál se mě pochlubil, že se mu již podařilo seznámit se sympatickým domorodcem panem Beckem, o jehož hráčských schopnostech mluvil s nadšením. Pan Beck, pravil můj zaměstnavatel, je muž vždy jaré mysli. Ve dne pilně zušlechťuje líce občanů dobružských, aby se večer veselil v kruhu svých přátel. V průvodu tohoto bodrého muže navštívil v pondělí Petránku v hostinec, v úterý zavítal do hotelu Steiner, ve středu besedoval na Červené, čtvrtek je zastihl u nádraží. V pátek bylo volno, neboť tento

Svoji přízeň věnuje karbaníkům a sám častokrát účinně zasáhne do boje. Pan Beck nás představil štíhlemu Jinochovi. Byl to místní lékař doktor Káš a jak pravil náš průvodce, neméně obratný ranhojič než hráč. Ukázalo se, že výtečný pan Beck mluvil pravdu. Štíhlý Jinoch okouzloval exibiční hrou. Záhy počala se místnost plniti a veškeré stolky byly obsazeny hráči. Naše hra byla přerušena nenadálým výjevem. Do místnosti vstoupil jakýsi kostnatý stařík. Přísnost vanula z jeho rysů, zastavil se ve dveřích a pozorně objal pohledem hráče. Tu zastavil se jeho zrak u jedné partie. Rozhodným krokem přistoupil ke stolku, zlostně zavrčel a usadil se za jedním z hráčů. Pozoroval jsem, že ruka hráčova, která již vynášela kartu, se zachvěla. Pokorně se zahleděl do tváře přísného starce. Avšak jeho rysy stuhly a nedávali najevo žádné hnutí mysli. Rozpačit dlouho přemýšlel a pak nerozhodně vynesl. Ale v zápětí rozlehl se místností zvuk políčku. Tak se vynáší, ty makovče, zařval přísný stařík. Ty lálo, tvarohu, neužitečný člověče, o, ničemu, tak jsem tě učil. Nikdy nic nebudeš umět, ničemu neporozumíš, neboť tvoje mysl je zatemněná. A jak se měl vynést, pane Podleno, tázal se pokorně nešťastný hráč. Jak, vztekal se přísný kmet. Jinak, všelijak, jenom ne tak, jak si vynesl. Již 30 let tě pozoruji a ničemu ses nenaučil. Pamatuješ se, jak si v roce 97. nesl zeleným esem a tím všecko prohrál? Poučte, ale nefackujte, zapištěl hráč. Kdybyste v mírnosti ukázal chybu, pak bych se napravil, ale vy hned do hlavy, pak nemá být můj rozum zakalen. A holomku, tak ty budeš ještě odmlouvat? Pánové, proč ho neodeženete od stolu? Vy strpíte, aby byl sprostý proti starému člověku? O, mizero, na starce nad hrobem si zdovolil? Hned se spakuješ a domů. Já ti, mně se zdá. Pokáraný hráč se zvedl a chystal se k odchodu. Ale stařec zahřměl. Kam? Vždyť jste mi velel, abych šel domů. Žádné domů, tady zůstaneš a rád budeš. Za mého osobního dohledu. Byli jsme velmi udiveni a tázali se pana Becka, jak to, že onomu starci je dovoleno trestat hráče. Je-li to příbuzný či pěstoun onoho spolíčkovaného muže? Pan Beck se usmál a pravil. Ani to, ani ono. Pan Podlena má takovou povahu. Je příliš prudký. Kdybyste přišli sem jinou neděli, pak byste možná spatřili, an políčku je zcela jiného hráče. To už je takový zvyk. A co jej k tomu opravňuje? Je snad znamenitý hráč? Nevím. Nikdo jej ještě nikdy neviděl hrát. Jak tedy to vysvětlíte? Pan Beck pokrčil rameny. Prosím vás, pravil, starý člověk má své vrtochy. Fackuje, no což. Přejme mu to. Dlouho li tu ještě pobude. Prudký kibic, ale jinak je to hodný pán. Dá facku, ale v tu ránu už na to nemyslí. On jen tak poučuje. Někdo má takového koníčka. Přejme tu radost starému.

peřinky, přes moře žluté přejdu lila vřes a straky odnesou mé hodinky ještě dnes. Hou, hou, hou, kam zas všichni jdou, za kouskem nebe dojíš se chlebem a ty nesmedem, dokud dva jeden jsou.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, 21. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den.
1: No, vládní pětikoalice ODS, Lidovců, TOP 09, Pirátů a STAN ve sněmovně schválila zvýhodněný energetický tarif, který by v časech pokračující energetické krize měl pomoci českým občanům. Pomlčka, je to 30 miliard. To tak jako s tím souhlasíte, že by se 30 miliard mohlo použít na tohle?
2: Tak já nevím hlavně, proč se tomu, no ne, že stát si ze svých peněz, který vybere, může rozhodovat o tom, stát jako zastoupení daňových poplatníků s parlamentem může se rozhodnout, že ty peníze, které vybírá, může dát tím či oním způsobem. To je naprosto, naprosto jasné. Ale já jenom nerozumím, proč se tomu říká zlevněný tarif. Prostě tarif je,
1: myslím, že zvýhodněný.
2: Já vím, tak zvýhodněný, to je jedno. Ale tarif, to je přece dotace, vyplacená dotace k tarifu, který není zlevněn. Rozumíme si?
1: A já
2: to
1: rozumím.
2: Kdyby byl zlevněný, no tak je to zlevněný a nebude třeba vyplácet tu dotaci, ale že oni s tarifem nic neudělali. Ale zlevněnému dotaci říkají zlevněný tarif, to je podivné.
1: Dobře. Pane prezidente, pojďme teď na některé věci, které se vás týkají, pravda okrajově, ale přesto mě zajímá váš názor. V médiích proběhla taková zprávička, že ve Francii údajně se ruší koncesionářské poplatky za média veřejné služby. Říkám to teď ve velkých úvozovkách, protože to byla jenom krátká informace, mohla by to být taky dezinformace, dokud nám to nepotvrdí někdo, kdo to tam má ve složenkách. Ale má to pokračovat tak, že bude vláda dotovat vysílání médií veřejné služby. Co myslíte, tento model by v naší zemi fungoval? Byl byste pro?
2: Ale teď ona nula od nuly pojde, takže nevím co. Já zaprvé nerozumím příliš na to, moje IQ je nízké, pojmu média veřejné služby, veřejnoprávní média, to je protimluv. Já znám, že jsou média stejně jako podniky nebo cokoliv soukromé nebo státní, a veřejnoprávní je obezlička taková, abych použil starý bolševický výrok, prostě tím nějak, aby to vypadalo, že to je státní, tak tomu říkám veřejnoprávní nebo jak ve Francii veřejné služby. Já tomu nerozumím. Já myslím, že jsou to pro mě Česká televize státní médium a mě nějak nezveřejňuje. Mě už tam nepozvala aspoň rok, protože mě nemají rádi s mými názory. Tak nevím, já veřejné služby nerozumím. Jestli je něco státní, no tak podle mého názoru by si to stát mohl dotovat jakýmkoliv způsobem. Buď když má nekonečně peněz, tak když má státní rozpočet ve Francii nekonečně peněz, tak je zbytečně vybírat nějaké koncesionářské poplatky.
1: Což ale
2: tak
1: nemá.
2: To už je druhá úvaha. Tak ať si to dotuje, přeci to je jejich decision. To je jejich rozhodnutí, to bych jim přál a nechal.
1: Možná jste zaregistroval v médiích zprávu o tom, že Rada České televize, kde já jsem součástí, pane prezidente, jo, vyjádřila svým usnesením názor, že pořad Newsroom, to je v České televizi pořad o médiích na ČT24, porušil kodex. Jo? A to tím, že některé naše spoluobčany označili za dezinformátory, aniž by dali prostor druhé straně a tak. Já si živě vzpomínám před pár týdny, kdy vás Česká televize redaktoři naháněli, tuším, před frekvencí 1, tak podle záběru jsem to odhadnul u auta, kdy vás natahovali na skřipec za to, že jste údajně měl nějakým ruským médiím poskytnout nějaké vyjádření. Nespomínáte si na to? a tam z vás dělali nebo prohlašovali, že jste ruským nějakým dezinformátorem. Jinými slovy, máte svoji zkušenost s tou institucí. Na základě toho, že teď třeba bylo určeno radou, že byl porušen kodex, máte pocit, že se hnuly ledy, nebo je to úplně stejné, jak to bylo?
2: Tak rozumím, Xavere, že to je váš osobní biznis. A
1: biznis vůbec ne, pane prezidente,
2: vím, buďte v zájem, váš osobní zájem a jste rád, že možná jste přehlasovali uvnitř té rady někoho, kdo byl proti tomu napálit vedení České televize tímhletím, to je možné, ale já myslím,
1: to?
2: Že ne, to vycházíte z hypotézy, že mě zajímá Česká televize.
1: Ano, to z té hypotézy vychází.
2: No, protože na to jsem už dávno rezignoval, takže prostě otázka, jestli jako newsroom označíte za jednu konkrétní věc, která nějak se dá chytit jednoduchými způsoby za slovo, já bych považoval za totální desinformační kanál, či program, či co celý newsroom České televize, takže já myslím, že ten by měl být hnán k zodpovědnosti jako celek.
1: No a váš pohled, protože o tom jsme se tady nikdy nebavili, na ten okamžik, kdy vás redaktoři naháněli kvůli těm ruským médiím, a tak vás se to vůbec nedotklo? Je vám to jedno?
2: Žiju v tomhle světě už 3 desetiletí s Českou televizí a zejména s některými výlupky této České televize. Takže dotklo, ale jako nezbývá než zavrtět hlavou a jít dál, protože žádnými usneseními Rady České televize se to nezmění. To se může změnit jedině tím, že si vytvoříme, že tady převládne úplně jiné myšlení v naší zemi a že budou jiní lidé obsazovat a dominovat České televizi, že tam budou jiní redaktoři, že budou jinak uvažovat. Teď někomu strhnete z platu, nevím, jak to děláte v té radě vaší 5% a tak dále, ale tím se nic nezmění. Totální změna paradigmatu, totální změna myšlení by byla jediným krokem k tomu, aby v té České televizi se něco mohlo změnit.
1: Tak upřímně, na to zatím nevypadá.
2: No tak Dima, ty víš, to je srabácká rada České televize, vy se nic neodvažujete.
1: Jo, dneska pojedeme tohleto, jo.
2: Nic neodvažujete
1: mi
2: udělat a jen tak prostě.
1: Ale co chcete udělat?
2: To tak šolicháte, no tak jste takový poloministři nebo poloposlanci v té radě, no tak se vám tam dobře žije a sem tam pohrozíte prstíčkem panu šéfovi České televize. On mezi jedním a druhým předkrmem to tak veme na vědomí, ale tím to končí.
1: No, vy jste mě dneska přišel sem takhle zneuctit, ale já to...
2: Ne, já nevím, já...
1: Máte kus pravdy, já nemohu říct nic jiného.
2: Tak já mám zkušenosti s zacházením loňským v radě, ne v radě, v Českém rozhlasu. A to je zase jiná rada, že jo? Nebo
1: to je rozhlasová rada, ano.
2: To je rozhlasová rada. No a my jsme tam protestovali proti tomu zacházení. No, to je tak legrační, co vám odpoví ta rada a co vám odpoví ředitel Českého rozhlasu, že nic, jenom můžete se pousmát a jít zas dál.
1: Vidíte, já jsem teď čekal, že budete mít pointu a řeknete, ale naštěstí je tady XTV.
2: No, to říkám tolikrát, že už se nechci opakovat, aby to nebylo blbý takový.
1: Máte, pane prezidenta, teď aktuálně 4. nebo okolo 4. srpna obavu z toho, co přijde s tou nadcházející vlnou covidu? Že budou opatření, že budou lockdowny, že budou roušky. Teď já vím, že vy jste velkým nepříznivcem očkování. Museli by mě v řetězech, jste říkal v tomto pořadu, přivést.
2: Tak podívejte, já čtu nové a nové studie, které jednoznačně říkají, teď jsem dělal s nějakou německou, kde jednoznačně říkají, že roušky nehrály vůbec žádnou roli v šíření covidu. jednoznačně to říkají a tak dále. Já myslím, že o vakcínách si myslíme svoje. Vy jste tady měli, myslím, opravte mě, před několika týdny nebo kolik, doktora Svobodu, jednoho z našich největších imunologů a podobně. Mimochodem, to je bratr pana potenciálního budoucího primátora Prahy. Neměli, ale někde na něčem takovým vystupoval. Nevím, kde to bylo. No a to je člověk, který u nás vymyslel vůbec se zabývat oborem imunologie v 70. letech už jako a tak dále. Já jsem o něho dostal včera. Takový dlouhý, složitý text. No tak co všechno on tam píše o vedlejších účincích tohoto typu vakcín, tak to není to děsivé, protože já to vymačtu to xkrát, ale znamená to, že je to natolik sporné všechno to vakcinování, že nevím, co si o tom myslet.
1: Takže obavu.
2: Jak že na nás budou šlapat určitě ano, všichni ty chlípkové a Smékalové a tak jsou natěšený, protože si brousí nožíky a
1: aby na nás...
2: Pan Kubek určitě, to je prototyp toho.
1: Tak teď už máme pár týdnů do voleb komunálních a senátních. Pane prezidente, my se do té doby ještě uvidíme, ale jak vy to vidíte teď v mezičase? Už se něco kolem voleb mele, nebo zatím je ticho?
2: Mluvíte o komunálních volbách.
1: O komunálních, no.
2: Myslím, že už vidím různé billboardy. Dneska mě fascinoval billboard ODS, nebo co to je, prostě kdy tam vidím pana poslance Svobodu, to je bratr toho ano. Imunologa, a Sandru Eugeniu, která má typicky pražské české jméno. Ale vidím tam paní Marvanovou, která se po 10 letech vrátila dolů na matičky strany ODS. To mě úplně fascinuje. No tak ano, něco se děje.

0: Doktor Jindřich Reichl, předseda PRO, strany, o které se říká, že bude kandidovat do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD. Už je to rozhodnuto?
1: Definitivně ještě ne. Jednáme a za mě je to věc, o kterou já se snažím už dlouhou dobu, protože vidím, že tady je poptávka od voličů, aby došlo ke spojení na té takzvané pronárodní scéně suverenistické, která víc dbá na zájmy České republiky než na zájmy Bruselu. A myslím si, že bychom takovou sílu měli voličům nabídnout. Takže jednáme o tom intenzivně a pevně doufám, že to dopadne, protože to je něco, o co já usiluju už delší dobu.
0: Jakou roli v té spolupráci, která je tedy na spadnutí podle vašich slov, pane Reichle, hraje ta skutečnost, že trestní stíhání pana Okamury a trestní stíhání celé strany, nemůže to být výrazná komplikace?
1: Pro mě osobně a pro naši stranu v žádném případě ne. My zcela jednoznačně stojíme za Tomiem Okamurou. I za hnutím SPD to stíhání považujeme za čistě účelové. Já jako člověk, který se zabývá trestním právem 25 let, tak se tomu musí jenom smát. To je opravdu ta čistá účelovka. Myslím, že každý v téhle zemi, kdo jenom trošku sleduje to veřejné dění, tak to chápe, že v žádném případě nešlo o žádný rasismus. Já vždycky s oblibou říkám, že kdyby sem ta migrace šla z Grónska, tak na tom plakátě bude prostě Eskimák. To není o tom, že by kdokoliv chtěl jakýmkoliv způsobem degradovat nějakou rasu. To je prostě o tom, že chce na rovinu a otevřeně hovořit o zásadním problému, který se týká i České republiky, a s rasismem to nemá absolutně nic společného.
0: Jinými slovy, to, co bylo na tom vizuálku, nebo to, co bylo na té reklamě, to podepisujete?
1: Já jsem zcela jednoznačně v souznění s tím, co tam bylo, protože jsem přesvědčen, že problém migrace je obrovským problémem, a to nejenom z Afriky, z celého muslimského světa. Čeká nás možná druhá migrační vlna z Ukrajiny a já pevně věřím a jsem o tom opravdu přesvědčen, že ta migrace je ze všech stran negativní pro občany České republiky, a to už jak zátěží sociálního, zdravotního, vzdělávacího systému, tak i z hlediska a především z hlediska zvýšení kriminality a snížení bezpečnosti občanů České republiky. Takže já před migračním paktem varuji velmi zásadně a myslím si, že je to problém, o kterém bychom měli na rovinu a otevřeně mluvit.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: přeje vám
1: All My Music
0: Radio Xaver.
2: Mám si to představit tak, že dnes je možné, aby firma vedle svých účtů třeba v českých korunách, v eurech a v dolarech a bůh ví v čem, jasně, měla vedený účet ve zlatě.
3: Ano.
2: Včetně jakési, jakéhosi tedy rizika, jakési volatility toho zlata. To znamená, že jednoho dne tam můžou mít víc peněz, někdy míň, ano. Podle toho, jak to zlato
3: ano.
2: Koriguje, ano. Že ono koriguje taky někdy.
3: Máš oblíbený termín,
2: koriguje. A někdy koriguje. Roste.
3: Ano.
2: A
3: ano.
2: Jindy zase koriguje.
3: Je tomu tak, je tomu tak. Ano, firmy mohou mít a mají. Firmy dneska máme v tom systému kolem tisíce vlastně obchodníků, to znamená firem, podnikatelů, osobeče a tak dále, kteří vlastně využívají zlaté účty pro to, aby buď tam shromažďovali svoje rezervní peníze ve zlatě, nebo aby přijímali platby mezi sebou navzájem, anebo od zákazníků, anebo to kombinují, že tam mají svoje rezervy a přijímají platby. Vy jste zmínil tu volatilitu. Je tomu tak, vlastně to zlato nějakým způsobem se vyvíjí. My, když se podíváme na to poslední období, za 2 roky plus 80%, od začátku roku plus zhruba 30%, ale samozřejmě jsou tam i korekce, teď třeba zlato korigovalo o nějaké 3,4%. Takže ta firma samozřejmě tím, že vede účty jak v penězích, tak ve zlatě, tak si vybírá, které účty využije pro to, aby z nich jakoby platila. To znamená, jestliže zlato zrovna stagnuje, no tak je lepší využít účty v korunách nebo nějakých penězích ve fiat měně. A jestliže zlato roste, což teda teď se děje spíše četnější období než ne, tak pak můžu platit v pohodlně z toho zlata.

půl rokem nechala. Říká se, kdo uteče, vyhraje. A ty si navíc zatím někam nutně spěchala. Nicméně doufám, že tu vystoupíš. Věřím, že tento zázrak stane se. Jen co se nalíčíš a nakoupíš. Jedna z těch tramvají

Kapitola 17. Kauza číslo 3597. Marie. Zvoní budík, jsou 4 hodiny ráno, Marie ospale po paměti sáhne na noční stolek a jeho řinčení zastaví. Vůbec se jí nechce vstávat, děsně jí několik týdnů bolí záda. 40 let těžké práce zdravotní sestry v místním špitále zanechalo na jejím zdraví následky. Celých 40 let poctivě každý den chodila na denní, noční, vstávala ve 4 ráno, chodila utahaná domů. Výjimkou tvořilo krátké období, kdy se jí narodil František a po 2 letech Anička. U obou dětí byla doma jen půl roku, jak tehdy byla mateřská, a pak šup zpátky do práce. A k tomu ještě obstarat děti, nejdříve do jeslí, pak školka, škola. Ani nyní si nemohla dovolit zůstat doma na nemocenské a záda si léčit. Bolest byla nesnesitelná, ale z nemocenské by stěží pokryla všechny náklady, které měla. A to patřila k těm velmi šetrným. Chvíli se ještě tak trochu protahovala a v posteli prováděla rehabilitační cviky, aby se přece jen rozchodila. Byla to zdravotnice každým coulem usměvavá, i když jí mnohdy do úsměvu nebylo, ochotná, i když si moc ochotu od druhých neužila. Marie byla prostě duše, která se dokázala pro druhé rozkrájet. Konečně vstala, po osprchování se upravila a jemně nalíčila. Dodržovala zásadu, že sestra má být především voňavá čistotou, jemně nalíčená, s krátce upravenými nehty, které jen někdy lakovala, a to ještě průhledným nebo zcela nenápadným lakem. Po lehké snídani se vydala do nemocnice, aby si mohla na oddělení převzít směnu, převzít raport o tom, jak se jednotlivým pacientům v noci dařilo, zda nenastala nějaká příhoda či zhoršení zdravotního stavu. Nikdy nikoho nešpehovala, nikdy se nezajímala, zda morfin či jiné drogy, které se některým těžce nemocným a v bolestech ležícím pacientům skutečně podávají, si někdo z personálu odnáší, mnohdy sami lékaři. Místo předepsaného léku tak někdy pacientovi podali úplně něco jiného a pacient se dále trápil. To by nikdy ve svém životě nebyla schopna Marie udělat. Ale ve zdravotnictví se najdou i tací, kteří toho schopni jsou. Někteří si na drogu zvykli tak, že bez ní nedokáží žít, a získat ji zadarmo, to mnohdy láká víc, než se nechat kompromitovat od nějakých dílerů. Přístup k nim je v nemocnici snadnější a proto i lákavější. Pro utišení bolesti Marie neexperimentovala a ani ji nenapadlo, aby si nějaký lék vzala sama, ačkoliv k tomu měla přístup a za její praxe je znala mnohdy lépe než někteří lékaři. Mnoho týdnů tiše trpěla, až přece si jednomu lékaři řekla, zda by jí něco nepředepsal, že bolesti zad jsou tak šílené, že to, co si může koupit v lékárně, jí nepomáhá, že by potřebovala něco silnějšího. Léky na předpis dostala. Zda lékař patřil mezi ty, kteří běžně zneužívali morfin či jiné látky pro sebe či pro nekalý obchod, nad tím vůbec neuvažovala. Nikdy jí to ani nenapadlo. Do spojitosti si to jako v mozaice dávala následně, až o celou řadu měsíců později, různé útržky vět, gest, slov, úšklepků či rychle se zavírajících skříněk od těchto přísně střežených léků v nemocnici, když nechtěně v rychlosti vstoupila do skladu léků a přistihla někoho z personálu, jak tam něco dělal. Marie přišla i tohoto brzkého rána do práce. Všude v tuto hodinu bývá klid. Nemocnice se pomalu probouzí do dalšího dne. Je brzy pro všechny, pacienty, zdravotnický personál, ale je to rituál uplatňovaný ve všech nemocnicích a ta, kde pracovala Marie, nebyla výjimkou. Teploměry pacientům, osobní hygiena pacientů, příprava na vizity, snídaně, úklid, odběry, prostě ten ranní frmol, který Marie milovala. Poslední týdny se cítila velmi vyčerpaná, bolesti se stupňovaly a byla rozhodnuta, že se konečně nechá vyšetřit, co to vlastně s těmi zády má. Na sesterně, kde přebírala službu, se najednou otevřou dveře, několik mužů podivně oblečených stojí v malé místnosti a mává jí před očima nějakým papírem.
Nejdřív nechápe, co ti pánové po ní chtějí, a proto odpovídá ne rozrušeně, ale důrazně, aby si šli vyřídit to, co potřebují, buď za lékařem, který má službu, což jsou dveře vlevo na chodbě, anebo počkali na pana primáře, který přichází o 6:30. Pánové se podivně usmívali, jako by jim dělalo radost, jak tuto utáhnou ženskou, která možná pečlivě ošetřovala před několika lety i jejich babičku či maminku, za chvíli budou šokovat. Jmenujete se Marie, bydliště Jiráskova 7. Další slyšela už jen z dálky. Ano, jsem Marie. Proboha, stalo se něco Františkovi, nebo... Snažila se vyjmenovat své děti a vnuky a srdce se jí sevřelo takovou bolestí, že bolest zad byla proti tomu jen jemné šimrání. Půjdete s námi. Zde si to přečtěte. Jste zadržena, převlečte se do civilu, tady příslušnice půjde s vámi do šatny. Marie se nezmohla na slovo a šla se jako ovce na porážku bez jediného dotazu převléct pod dohledem příslušnice Fízlu. To jí pak velmi přitížilo, protože okamžitě byla podezřelá, že věděla, proč pro ní přišli. To hlavní jí teprve čekalo. Přišla ze šatny ve svém hezkém, ale skromném oděvu s kabelkou, která spíš připomínala nákupní tašku. Stále ještě vyděšená hleděla na obrovskou skupinu pánů, kteří si jí prohlíželi jako lovec svoji trofej. Za velkého hluku z jejich strany, kdy i pacienti, kteří mohli chodit, vyšli na chodbu, aby viděli, co se vlastně stalo, ji vyzvali, dejte ruce, a nebohé ženě nasadili pouta, pak jí nasadili medvěda a jako lidskou zrůdu, které jsou kladeny za vinu válečné zločiny, ji vlekli nemocniční chodbou. Ubohá Marie vůbec nevěděla, co se děje. To, co jí strkali před oči, ten cár papíru, nedokázala v rozčilení ani přečíst. Řádky se jí slévaly v tlusté čáry. Tak byla odvlečena ubohá Marie ze špitálu, kde pomáhala s láskou a soucitem pacientům téměř 40 let. Peklo, které následuje, dokáže posoudit jen ten, kdo ho zažil a přežil. Stejně by o tom mohla vyprávět Marie. Takto potupena, ponížena, studem by se na té chodbě propadla, když ji spoutanou před zraky všech zaměstnanců, pacientů, všech těch, kteří ji viděli na chodbě, ale i těch, kteří se z oken špitálu na tu scénu vystřiženou jako z filmu dívali. Marie byla zoufalá, nemohouc se bránit, protože stále nevěděla, co se stalo. Na první výslechy čekala spoustu hodin. Teprve později jí byl přidělen nějaký právník. Nikdy se v této oblasti nepohybovala, tak neuměla ani na nic reagovat. Nevěděla, kde má právníka schánět a proč, vždyť nic neudělala a nemá na něj ani peníze. Naivně si myslela, že jí po výslechu pustí domů, protože se konečně vše vysvětlí. Tomu, co jí předložili, stejně nerozuměla a to, co jí sdělovali, vůbec nebyla schopna pochopit. Místy nemohla ani vnímat, co jí Otilie Fízl říká. Neznala tu trestní hantýrku, co to je zadržena dána do vazby. Jak to může dlouho trvat, než se vše vysvětlí? Ale co má vysvětlovat, když se ničeho nedopustila?

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka. Zdravím vás, mistře. A vezmeme to pěkně z ostra. Včera tady byl pan Petr Janíček, což je šéf nebo majitel pražského vyhlášeného Swingers Clubu, představte si, jeden vyhodnocení, jeden z nejlepších na světě. A řekl mimo jiné, Swingers Party není skupinový sex. Poučil jsem se, pane Macinko. Češi začínají tento druh zábavy přijímat, jo? A náš klub patří mezi nejlepší na světě. Hygiena a bezpečnost jsou naše priority. Tak, říká pan Janči.
2: To jsou věci, no tak to je fajn, že ten swing se zase vrací. To jako mě napadlo.
1: To není úplně swing právě.
2: No tak jako, ono to prochází, i ta hudba prochází vývojem, že? My takhle děláme s prezidentem už dlouho, děláme takový jazzový koncerty, tak jestli ten swing teďka se vrací, tak to, že bychom se, kdeže to má ten pán, že bychom tam někdy...
1: Někde na okraji Prahy.
2: Jo, tak no. To já tak nevím, no tam... Tam já jsem nikdy nebyl, ani ta částka nesouhlasí a to byla tam i tma, takže určitě si na mě nikdo nemůže pamatovat.
1: No, co myslíte, má se o těchto věcech hovořit takto otevřeně a v médiích?
2: A tak je to... Tak ten pán Petr Janíček bezesporu potřebuje, aby se o tom mluvilo, jo? Protože leckdo pak neví, že jako swing nějaký existoval, takže...
1: Prostě no, zjevně pak... to potřebujete i vy, pane Macinko, aby se o tom mluvilo.
2: Jo, myslíte?
1: No. Tak je vidět, že jste v této oblasti ještě pokuláváte trošku.
2: No tak on, to je jako přece starodávná záležitost, ne? Pak už byly ty moderní jazzy a hudby a tak, ne?
1: No.
2: Ale tak jako dělat z toho rovnou party.
1: No takhle, chcete si jít podívat na koncert, ať nechodím kolem horké kaše.
2: Tak šel bych na koncert swingovej, no. To, proč ne? Teď to je pěkná, pěkná muzika. Je, je, je.
1: Tak jenom se zeptejte milostivé paní, jestli vás pustí.
2: Tak ona by asi šla se mnou, ne? Tak ona má taky ráda hudbu.
1: To může taky. To může, no, taky, bude chodíme, hodně překvapené.
2: Chodíme, jo?
1: No.
2: Tak je pravda, že ona je mladistvá, tak ona ten swing určitě neměla kde odposlouchat.
1: Mladistvá, to je termín, ona není mladistvá, ona je mladá.
2: Dobře, tak je teda mladá, no.
1: Ale už je dospělá samozřejmě.
2: Dospělá už bude, no, nějakou tu dobu.
1: Vypadala.
2: No tak to by možná mohla nějaký ten swing si vybavit třeba z filmu, nebo z televize, nebo z internetu.
1: No vidím, že fanoušek nejste tohoto druhu zábavy.
2: A tak... Já myslím, že tady největší propagátoři swingers musí být jako, když se podívám na tu naši vládní sestavu, tak to je přece jako největší a nejslavnější swingers party v naší zemi, která jede, ne? Tam přece...
1: Jakože každý s každým.
2: Tam obcuje, jako, už mám pocit, jako koza s oslem, jako, protože a celý se to tam děje na tak prapodivným formátu, kdy dřív bývala opozice třeba levicová a vláda pravicová, nebo obráceně. Dneska je vláda složená v podstatě jako na podkladu swingers, kdy tam jsou radikálně levicoví piráti a pak někdo, kdo zase o sobě tvrdí, že je pravice a opozice je já nevím kdo. Takže já myslím, že swingers party probíhá, jenom bych možná trošku vypnul ta světla, aby na to nebylo tak vidět, protože to je ostuda.
1: Vidět na to je, to je pravda.
2: Vidět na to je čím dál víc, no.
1: Říkal mimochodem v tom rozhovoru, nejmenoval teda pan Janíček, že tam chodí i lidé z politických kruhů,
2: jak jo.
1: Se, no, zaswingovat.
2: Tak...
1: Ale ani nenaznačil.
2: No, tak tam se to peče. Tam se to peče, no, tak vidíte. Tak je, pak, že přijdete na vládu a má někdo ty oči tak vyvalený, co? Na to, co se tam děje.
1: To nevím.
2: To neříkal?
1: Byl bych opatrný.
2: Tak já si to pustím. Ježiš, to musíme vlastně být teď opatrní. Teď musíme být opatrní, nebo...
1: Na nás skočí kryt.
2: Na nás, no, půjde radši do krytu. Půjdeme do krytu.
1: Aby jsme nebyli protisystémoví, nebo jak to je, antisystémoví. Tak jedeme, podívejte. Tvařte se jako malé a střední, vzkázal Sikela velkým firmám. Šlo o nadsázku, tvrdí ministerstvo. A tady vidíte, když vám to zvětším, že se tomu člověku nedá věřit ani dobrý den.
2: Je to přece nejviditelnější exponent protikorupční.

0: Dnešního hnutí STAN, ne? Ne, to je opravdu jako tragédie. Já jsem se schválně na to video díval, kde to říkal, jo. Ten člověk je opravdu odvaha sama, že on přijde na svaz průmyslu a dopravy, což je vážná, fakt, to je jako vážná instituce, která sdružuje ty nejdůležitější a největší průmyslníky. To jsou takový ty kapitáni, kteří tady, když padnou, tak padne celá země. A desítky tisíc zaměstnanců a on tam přijde a normálně jim tam hodí tady tohle, jako prostě, ale on to neřekl ve vtipu, já jsem se to pouštěl, každý si to pustil a on řekl, tvařte se jako malé a střední, aspoň na přechodnou dobu. A vůbec nic, jo.
1: A jako, on si řekl, že přimhouří oko nebo něco.
0: To potom, no to tam bylo ještě v souvislosti s něčím jako s nízkonapěťovou elektřinou, ale tohle prostě, to je totální facka. To je vlastně výraz a to je důkaz toho, obraz toho, jak se vláda vůbec jako chová, jakým je všechno úplně ukradený. Je prostě zvolili, tak my teď vládneme, vy si skučte, jak chcete a jestli máte nějaký problém, tak to není náš problém. A když prostě, tak vám řekneme takovouhle pitomost, jo. Prostě ten Síkela je opravdu jako symbol tragédie téhle vlády. Ono jako Má to on, jako přesah, který si tady tyhle ty pitomci ani neuvědomují. Vlastně teď teda jsme ta věrchuška, co předsedá v ty Bruseli, že? A všude. To znamená tady na toho pána, protože ta energetická krize není jenom u nás, ale je všude jinde, tak na toho pána jsou, jako občas se někdo podívá i z jiných zemí a tam prostě se to překládá. A jestli tvrdí pan Srnka, což je mluvčí MPO, že šlo o jasnou nadsázku, tak já jsem si teda nevšiml, že by šlo o nadsázku. No ale když to přeložíte, tak ten vtip se, i kdyby tam ten vtip měl být, tak se ztratí. A teď si to všichni čtou a myslí si, že to je vážně. Nebo už jenom, kdy to přepíšete. A za měsíc, za dva, za pět, nikdo nebude vědět, že šlo o nadsázku a že to je vtipkování v Babišovi, nebo já nevím, možná jo, já doufám, že šlo o vtipkování. Takže
1: no,
0: ne, prostě já tady musím prostě říct, že a teď se omlouvám všem, že prostě pan Síkela je hlupák. Pan Síkela je hlupák a myslím si, že by měl opravdu, ta vláda by se měla podívat, ODS by se měla podívat, hnutí STAN by se mělo podívat a říct si, měli bychom asi vygenerovat někoho normálního, protože tohle to už opravdu přesahuje všechny meze.
1: No počkejte, ODS přece musí dělat, že to nevidí, ne?
0: No tak jasně, ODS prostě nemůže dělat, protože to je druhý největší tam subjekt ve sněmovně, starostové, ale zase všechno to prostě potom padá na Fialovu hlavu, jo? A je to prostě škoda, že my jsme jako relativně docela schopný národ, ale oni vygenerují takového hlupáka, který prostě fakt jako dělá jednu chybu za druhým. To je prostě, on by mohl být jako čestný předseda Pirátů, protože ty jsou na tom úplně stejně, jo. Ale no, navíc je to Slovák, takže možná tam na tom Slovensku se to tak dělá, že? Ty malý a střední.
1: A to je ono. On je to Slovák a on chtěl vyvinit toho Babiše. Babiš uplatil, aby to tam řekl.
0: A nebo si myslím, že to spíš nechápe a fakt to myslí vážně. A ten Babiš to taky myslel vážně. Já nevím, jako, když sledujete kroky, výroky a absolutní bezradnost a beznadějnost tady pana Síkely, tak já normálně začínám věřit tomu, že on neví, že Babiš udělal to, že to řekl, že to fakt je autentický výrok. Já jako začíná u mě převládat, že tady ten člověk to fakt neví, nečte, nemá souvis, nezná souvis.
1: Nezná souvis.
0: A toto je prostě z jeho nitra.
1: To nemá žádný souvis, říká pan Babiš. Tak, podívejte, přednost má diplomacie, ne fotky na Instagramu. Odmítl Fiala Babišovu výtku. Přednost má diplomacie, pane Vacinku.
0: Tak to je dobrý, no. To je dobrý takhle vědět, že tudy se ubírají myšlenkové pochody pana Fialu, ale já teda žádnou diplomacii nevidím. Diplomacie a zahraniční politika, to je tak, vzpomeňme si na hodiny dějepisu, kdy si pamatujeme Bismarcka, tady tyhle, tam se taky řešily složitý věci a války a uspořádání a mír a příměří a tak dál. A byla to skutečná zahraniční politika, ve které se vědělo, že nikdo nemůže vyhrát 10-0, ve které se vědělo, že se musí bavit každý s každým a nejenom prostě skupinka, která se bude utvrzovat v jedné věci a s tou druhou se nebavíme. To byla zahraniční politika, to byla diplomacie. Dnes toto, co předvádí pan Fiala, anebo jeho ministr zahraničí, pan bakalář IT oboru Lipavský, který
1: nedávno...
0: On je bakalář, no, představte si... Bakalář Lipavský, který teďka přijel do Německa, aby tam v jednom z hlavních deníků udělal rozhovor a řekl Němcům, že éra Angely Merkelové skončila. Tak to je dobrý, že si toho pan bakalář všimnul a že to těm Němcům tam přijel říct. Oni prostě určitě na to museli zírat. Ale víte, co se týče tady tohodle, já teda jsem jako viděl taky nějaké fotky pana Fialy, jak dělá tu diplomacii. Jo? On teda nemá Instagram, ale má Facebook. Babiš je tím Instagramem teďka v poslední době nějaký fascinovaný, takže protože má na to ty lidi a oni chtějí asi tu výplatu, takže se mu starají o ten Instagram taky. No ale zlí jazykové tvrdí, a já jsem to jako slyšel z velmi autentických míst, a jako hodnotí vystupování pana Fialy a pana Babiše v roli předsedy vlády třeba na těch evropských radách. Jo, a teď fakt se člověk dozvídá, že ten Babiš je absolutní šílenec, prostě tam přiváděl k šílenství všechny ostatní, furt se tam s někým hádal, prostě pořád tam něco chtěl, všichni si tak jako už jako někdy ťukali do čela, někdy si rvali vlasy a někdy docela často ke konci jako v podstatě dostal, co chtěl. A byl tam v roli českého premiéra. No a pak se dozvídáte hodnocení působení pana Fialu, který dělá diplomacii, podle na rozdíl Babiše. A zjistíte, že ten člověk tam za těch, já nevím, 10 měsíců neřekl ještě ani jednou žádné slovo. Že tam sedí, píše si poznámky.
1: Neřekl žádný slovo? Ne. Ani prosím jeden chlebíček?
0: To nic. Ne, to on se neodváží.
1: Neodváží.
0: Tak nevím, možná to není pravda, ale je to prostě, jsou to lidé, kteří jsou svědky tady toho. Já sám jsem na tady těch evropských radách, taky jsem k tomu trochu přičichnul. Taky jsem byl, pracoval jsem v kanceláři prezidenta republiky zrovna v době, kdy bylo předsednictví, zrovna v době, kdy tady padla vláda, tudíž řada z těch takových méně viditelných, nebo ale velmi častých věcí padala místo na předsedu vlády, na prezidenta republiky, který je hlavou státu, takže trošku vím, jak to funguje. Párkrát jsem se tady těch akcí zúčastnil a je to zajímavé to sledovat. A když vám pak někdo říká, že Babiš se tam hádal a přiváděl všechny šílenství a Fiala tam ještě za 10 měsíců neřekla ani slovo, tak prostě pak je teda otázka, kdo dělá tu diplomacii a kdo ne. Viděl jste teďka možná, a jenom ať to tady jako nerozkecáváme, ale úplně mě dojalo, jak si francouzský prezident Macron udělal z pražského summitu krásné video.
1: Krásné.
0: Krásné, úžasné, 4minutové video, ve kterém já jsem si teda nevšiml, že by tam byl pan Fiala. Neviděl jsem ho na žádném záběru, ale Macron tam jedná se Scholzem, německým kancléřem, a s Azerbajdžánem, sedí vedle, řeší problém Azerbajdžánu a Arménie, jo, jedná tam prostě s tureckým prezidentem Erdoganem a tak dál, prostě to byl Macronův summit v Praze. Macronův summit EU v Praze. To znamená, já si myslím, že naše diplomacie, která má podle pana Fialy přednost, je v podstatě pokračováním francouzského předsednictví, které bylo v první půlce roku a evidentně to vypadá, že pokračuje i v druhé půlce roku. A my jsme tady servisní organizací pana Macrona, aby ty videa a ty chlebíčky neplatil jenom pořád francouzský daňový poplatník, ale aby jsme taky přispěli.
1: Ten Lipavský fakt bakalář?
0: Jo, je to prostě bakalář, to je vzdělaný, to je vzdělaný
1: bakalář,
0: člověk.
1: Tak to bych tak, tam...
0: Taky jste vzdělaný člověk.
1: No tak to bych tam mohl taky jít, ne?
0: No proč tam nejdete?
1: No oni mi nevolali vůbec.
0: Tak já vám zavolám, nebo to nějak naaranžujeme.
1: Ale já bych chtěl být ve vládě odborníků. Ale nemám transparentní účet.
0: Tak to si musíte vybrat. Buď to vstupte do pirátské strany, která generuje tam prostě, když jste bakalář, tak to už jste kandidát pomalu na vicepremiéra nebo na zastupujícího vicepremiéra. No a nebo pak můžete jít na demonstraci lidí s transparentníma účtama, kde se skládá vláda odborníků a kde žijou v iluzi, že že Miloš Zeman vyhodí vládu a napíše tam a dostane ten usmolený papír, na kterým si napsali ty svoje odborníky a že je tam jmenuje. No, takže to byste se tam klidně taky mohl připsat.
1: Tak tady bych si nevybral, to je to též. Ale nějaká normálně, neříkejte mě, že by mě nemohli dát to životní prostředí, to může dělat každý, ne?
0: No, životní prostředí je složitá věc. To byste nechtěl dělat.
1: Tak kulturu nebo něco takového nedůležitého.
0: Kultura je super, to vás by milovali.
1: Jo?
0: To já bych vám to přál.
1: Fakt,
0: vy byste byl, by, vá, bejt váma, jdu dělat ministra kultury.
1: No, jdu dělat, co to je? Tak musí mě někdo zavolat.
0: Tak se přijde, kdo to je teď? Víte, kdo je teď ministr kultury? Já nevím.
1: Tak,
0: tak pryč nahradit.
1: Ne, to je pan Baxa.
0: Takhle ten má dalších 18 funkcí. To nemůže stíhat, to je jasný, že pak o něm nevíme, že dělá. Já jsem ani nevěděl, že je ministr kultury.
1: No, já to tak říkám bez záruky. Já vůbec, oni jsou někteří tak neviditelní.
0: Já myslím,
1: z té vlády, tam je několik lidí, já jsem se nedávno díval na Seznam. A já jsem si říkal, kdy jsem naposledy četl nebo slyšel, že ten člověk něco zajímavého vykonal.
0: No. Tak ono, dá se, možná se dá to tak brát, že třeba když tam máme, za prvý jako od některých je to jako milý, že nic neříkají. Jo, to je jako v případě třeba paní ministrině pro vědu, paní Langšádlové, tak myslím, že je hezké, že nic neříká, že nevystupuje a že...
1: Ne ministrině pro vědu?
0: No, ne ministrině pro vědu. A ona jako vystudovala nějakou soukromou školu v Kolíně, tak je určitě bakalářka nebo možná i magistra, takže proto dostala tu vědu. A já myslím, že to je od ní mimořádně milé, že nic neříká. Jo, ale taky možná dostudovává.
1: Jo.
0: Dohání to, aby věděla, co ta věda je.
1: No, já mám ještě kamaráda, který organizuje takovýto studium MBA a říkal, že to jde za víkend udělat.
0: MBA?
1: No. Tak mám si to tak taky nechat tam?
0: No. No, jasně, tak to je jako, má to o jedno písmenko víc než BC.
1: BC. A říkáte teda jít na tu kulturu, že byste to jako...
0: No, protože vy, to jako o vás by se hnedka vědělo. Vy byste byl furt všude. A vás by ty herci milovali.
1: No to už je milou teď.
0: No, dej.
1: By mi zavraždili hned tady.
0: Proč zavraždili? To byste věděli, jak by vám... Konečně by za váma přišli a když už by věděli, že vy jste ten ministr...
1: Pan Hrušinský by zahájil protestní hladovku.
0: No, tak... A to je... Jo, vlastně tenhle ten. Já jsem zapomněl.
1: To je herec.
0: No.
1: Tatínek byl národní umělec.
0: Ale ne, pan Hrušinský je poplatný režimu. To je režimový umělec. A kdyby vy jste byl ministr kultury, nepochybuju o tom, že by okamžitě říkal, a já jsem to tak nemyslel, Xavere, já vám vlastně ty některé názory máte fajn, a já jsem vám vždycky fandil, a přijďte někdy do divadla k nám, a já vám tam to, to byste, a on zase není tak hrozný, když jste ministr, tak není tak špatný.
1: A nemohl byste tam zavolat teda nikam? Že jsem připravený?
0: Tak to řekneme tomu Hrušinskému, je to domluví.
1: Já najdu diplom někde, ten mám doma.
0: Připíšem tam to MBA, to zvládnete to za víkend?
1: No ten byl mi v pondělí.
0: No, tak jsme domluveni.
1: Jdeme do toho, jo?
0: Já to zařídím.
1: A doufám, že nebudete chtít po mně za to nějaký jako zakázky nebo něco, protože já to vezmu poctivě. Co?
0: Ne, já budu chtít permanentku do divadla na Jezerce. To mi dáte, ne?
1: To jo. Poté, co jste odmítnul permanentku do Swingers klubu, tak aspoň takto.
0: Já jsem říkal, že bychom šli na koncert.
1: No,
0: a jako koncerty divadla.
1: Vám to pak, pane Macinko, musím ještě vysvětlit. Ono to není tak, jak si myslíte.
0: Jo,
1: ono to není úplně o muzice.
0: Jo, vy jste
1: ale
0: tam
1: bude se vám podívat? To líbit, jak vás tak zbyt.
2: Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

0: rád. Odpověď čekáte, nasrát, jo, nasrát.
1: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
2: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl. Mm-hmm.
1: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
2: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
2: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
2: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, jo, to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
3: Hraje vám Radio Xaver.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím, já dneska v podstatě sem přicházím tak trošku spotřebitelsky a chci celý díl zasvětit tomu, jestli se tady vyplatí zastrašovat a jestli vedle obchodníků se strachem, který obcházejí ulice, prozvání jednotlivé občany, potenciální voliče, se nám tady neobjevil velkou obchodník se zastrašováním, čili zastrašuj, dokud zastrašuješ, seš. Mám dojem.
1: Já myslím, že víme, že hlavní prodavač strachu v Česku se jmenuje Petr Fiala, je to premiér. Bohužel je to tak. Musíme říct, že Petr Fiala jednoznačně opanoval vstup do volebního roku, protože to, co nám nadělil nejdřív na Vánoce, potom na Nový rok a teď v televizi CNN Prima News v partii, kam byl pozvaný, aby okomentoval výsledky exkluzivního průzkumu agentury STEM pro televizi, která měřila za prvý důvěryhodnost politiků nebo politických lídrů a za druhé i volební preference aktuální. Tak to, co tam Petr Fiala předvedl, tak já vlastně musím říct, že už pro mě to znamená, nebo mi potvrdil, že se nikdy neměl stát premiérem, že prostě osobnostně ona to nemá, že on není schopný žádný sebereflexe, že už vlastně i lidi pošťuchuje a provokuje, protože on tomu se dostane, mimo jiné tam řekl i to, ať lidi pro boha nebrečí, živnostníci, podnikatele, ať se koukají prostě snažit, že tady máme nízký daně a že vlastně všechno, co on pro ně, nebo pro nás všechny udělal, tak je super a my jenom furt nevděčně bulíme, když on nám tady dělá pro nás samý ty nejlepší věci.
2: Petře, no, tomuhle říkají političtí psychologové sám sobě nepřítelem.
1: No, on se okamžitě z toho stal virál, z toho jeho vystoupení a lidi vymysleli tomu titulek, že Petr Fiala dosáhl dalšího fialovského vítězství a sice v debatě bez oponenta dokázal porazit i sám sebe.
2: A vyhrál.
1: Je to pravda, protože to jeho vystoupení skutečně bylo hnusný. On televizi Prima označil za opoziční televizi, čemuž se ještě dostaneme, protože to svědčí jenom o tom, on vlastně usvědčil českou televizi z toho, že je jasně vládní televizí a že jeho vláda, hlavně on, si nemůže zvyknout na to, že je tady i názorově politicky neutrální televize. Ale pojďme k tomu průzkumu STEM, s kterým tam byl konfrontovaný a který ho tak rozhodil. Ze STEMu vyšlo, že v podstatě všichni hlavní opoziční lídři jsou mezi lidmi populárnější nebo důvěryhodnější než Petr Fiala. Dokonce to došlo tak daleko, že hned to vedoucí trio hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem a za ním Karel Havlíček a Alena Schillerová, všichni tři jsou výrazně důvěryhodnější pro lidi než Petr Fiala. Dokonce je mnohem důvěryhodnější i ten největší bubák asi mediální a český politiky i pro Petra Fialu, šéf SPD Tomio Okamura. No a aby toho nebylo málo, tak lidi věří víc i šéfce komunistů a hnutí Stačilo Kateřině Konečné. Čili tady vidíme, že lidi věří víc prodavačům strachu fiktivním, než hlavnímu prodavači strachu opravdovému Petru Fialovi. Je tam ještě jedna věc zajímavá v tom průzkumu téhle osobní popularity nebo důvěryhodnosti a sice, že šéf STANu Vít Rakušan a první vicepremiér je před Petrem Fialou, neboli věří mu víc lidí než premiérovi a stejně jako Petru Fialovi věří lidi i lídrovi a europoslancovi motoristů Filipu Turkovi. Pak můžeme jenom pokračovat, že vlastně za Petrem Fialou jsou další vládní politici, tam už to jde jenom dál z kopce a samozřejmě Markéta Pekarová Adamová potvrzuje tu svoji už, já bych řekl, permanentní nepopularitu, ale jsou tam i další šéf Lidovců, Marek Výborný a tak dál. Neboli prostě konstatování z toho je, že lidi věří víc opozičním nebo opozici, ať už sněmovní nebo i mimosněmovní, než premiérovi a vůbec vládním stranám. A druhá věc je jenom vlastně ten průzkum STEMu ohledně těch stranických preferencí.
2: Tak to Petře, dokonce, promiň, než řekneš ještě ty jednotlivé preference, tak já tam vyzdvihnu jednu věc, která, kdybych byl Petrem Fialou a šel na ten pověstný led, čili lezl do nějaké televizní sledované debaty a měl se obhájit, měl prostě tu jedinečnost, že opravdu startuju tu politickou sezónu, mám možnost nastavit titulky, mám možnost ukázat své lepší já, to zná trochu pokory, věcnosti, pragmatismu, tak bych se hodně jako zrazil, znervóznil a znejistil, a proto je vidět, že nejsem Petrem Fialou, protože ten se nezastavil nad ničím, naopak zaútočil hned, ale opravdu, co by mě zamrazilo, když mý vlastní potenciální voliči, jinou formou potenciální voliči Petra Fialy, říkali, my si dovedeme mnohem více představit premiérství Andreje Babiše, případně Karla Havlíčka, než Petra Fialy. Jo. A to je, jestli chodí někomu vysvědčení dřív a Petru Fialovi přišlo, tak to je na zareomování, na velký vykřičník a na velký otřes v koalici Spolu typu soudruzi, neměli bychom trošku přepřáhnout a začít dělat ty věci jinak, protože toto je cesta do pekel.
1: To je druhá porážka sebe sama ohledně tohohle víkendu televizního, ale já myslím, že Petr Fiala sám sebe přesvědčil, nebo i v rámci té jeho bubliny poradců, že vlastně jeho lepší já je jeho čím dál obludnější já. A že nám to bude ukazovat, že nám vlastně až do voleb dopře jakousi horror show za to, že nedokážeme odvděčit teda to, že dělá, co je třeba.
2: Že prostě je?
1: Že prostě je, ale jenom ještě doplním ty preference. Prostě i tam došlo ke konfliktu v televizi. Stém přisoudil, víceméně potvrdil ten dlouhodobý trend hnutí ANO vysoce nad všema 34%, trojkoalice Spolu na 18,5%, čili skutečně už se dostává na polovinu síly případné volební jediného hnutí ANO. Potom jsou tam v závěsu starostové, ti mají tuším něco přes 10 nebo 10%. A pak tam vidíme těsně nad 5% hranici motoristy a víceméně zbytek je stejný. Přísaha je pod čarou, SOSDEM je pod čarou, čili zůstávají mimo sněmovnu.
2: V tom zajímavé je, že ještě Piráti teda přibrzdili. To se přiznám, že mě
1: Piráti
2: překvapilo.
1: Piráti zatím zůstávají ve sněmovně jako potenciálně. Ale Petr Fiala tam přišel vybavený, teda vytáhl z kapsy graf, kde ukázal, co to je nějaká agentura STEM před posledními sněmovními volbami.
2: A přitom jinak nevěří výzkumu a neřeší.
1: Ale vždycky zná ty čísla, ano. Dobře, ale no tam mimo jiné ještě se dostanu, on měl jeden velmi, jak bych řekl, logickou perlu. Ale on teda řekl, kdo může věřit nějakému STEMu před posledními sněmovními volbami. Nám STEM dal zhruba 20% a hnutí ANO dal, nevím jestli 34 nebo něco. Já jsem si to i ověřil, je to pravda, ten průzkum byl jako hrubě netrefil to pořadí v čele, hnutí ANO vysoko nadhodnotil a trojkoalici Spolu vysoko podhodnotil. Fajn, to se v průzkumech stává. My dokonce v oba jsme, že z průzkumu si nesedáme na zadek. Mohli bychom říct, že tenhle ten průzkum víceméně potvrzuje už nějaký dvouletý trend i ostatních těch hlavních agentur, ale dobře, furt by to byly jenom průzkumy, virtuální čísla, fajn. Tak já jenom Petru Fialovi připomenu, že v loni jsme měli trojí, ale hlavně dvojí důležité volby. První byly evropské volby.
2: Ale všechny vyhrál, Petře.
1: Jasně, druhé byly krajské volby na podzim.

0: Odtrženo sečteno a Miroslav Korecký. Vítám vás po čase. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kde máte hokejový dres?
1: No, už jsem odložil, nerad. Jako. Ani mým dětem se z toho špatně svlékalo, ještě chodili v pondělí, myslím, že byli ještě v dresech ve škole a pak v úterý ještě říkali, že to už jsem řekl, to už stačí snad.
0: Já jsem viděla, jak jste intenzivně fandil, to jste si užil. No, všichni jsme si užili.
1: Všichni, ale jako pro ty děti je to jako historický zážitek. Já když si představím, že bych v jejich věku viděl zlato doma na krku našich hokejistů, tak
0: to se podařilo. Já jsem taky byla na hokeji a představte si, bylo to velmi zajímavé, protože já jsem byla ve Skyboxu, hnedka vedle Skyboxu, ve kterém seděla naše vláda a bylo hrozně zajímavé pozorovat, jak se dělá PR, jak přišel pan ministerský předseda, usedl společně se svými ministry a teďka naběhla kamera, naběhl fotograf, fandíme, tu dvoječku vína pojďme dát stranou, to by nevypadalo dobře, tak schovat.
1: Ústřice schovat.
0: Ústřice jsem teda nevěděla. Ale tak to bylo takové zajímavé, i když to PR, Petr Pavel také má velmi intenzivní PR a moc mu to nepomáhá. Někde jsem zaznamenala, že mu...
1: Nějaký pokles.
2: Tak když kvůli tomu nemusel opakovat zápas, že se to nepovedlo na poprvé natočit, tak ještě jednou to odehrám kluci.
0: Tak teď už nechám mluvit vás. Začneme, ano, Petrem Pavlem, který ocenil generálního tajemníka NATO Stoltenberga, udělil mu řád TGM třetí třídy. Proč zrovna třetí třídy? Jsem si tak říkala, jich pět těch tříd, tak jako zlatá střední cesta? Nemohl se rozhodnout?
1: Tak možná, aby tam byl ještě nějaký možný posun, kdybych jsme mu chtěli dát ještě lepší, ale je vtipný vlastně, že Petr Pavel se svojí minulostí agenta proti NATO předává vyznamenání člověku, který v mládí byl velký aktivista proti válce, proti NATO a tak. Takže jak se ty lidské osudy zašmodrchají a teď jsou to oba zasloužilí tady funkcionáři NATO a Západu a demokracie, tak... To tak chodí, no.
0: Určitě jste zaregistroval slova Jense Stoltenberga o změně používání zbraní pro Ukrajince, kteří by třeba právě ty americké zbraně mohli používat tak, že by mohli bombardovat Rusko, ruské území. Co jste na to říkal? Může to být eskalace konfliktu, nebo to ten konflikt třeba nějak uklidní?
1: Vidět, že v situaci, kdy jakoby Ukrajincům se stále méně daří na frontě, Rusové postupují, byť ne rychle, ale setrvalé, kousek po kousku, pár vesnic tu a tam a jakoby, že ta nervozita stoupá, no, na obou stranách samozřejmě, protože Západ tedy najednou vidí, že celou tu politiku, do které nainvestoval spoustu energie, ale i peněz a zbraní, tak najednou, že to jde nějak vníveč a tak se to snaží tímhle tím způsobem nějak zvrátit. Do toho francouzský prezident Macron se svými světovládnými nějakými nápady, jak skutečně zasáhnout tam vlastními vojáky a podobně, ten se skutečně chopil své role v Evropě velmi, velmi dynamicky. No, je to rozehráno hodně, hodně divoce. No. Je jako v situaci, kdy tady má každá velmoc tlačítko se sjedenými zbraněmi, tak si tam už zasahovat dovnitř ruského území. Z hlediska Ukrajinců to samozřejmě chápu. Oni jsou napadení, tak oni samozřejmě mají plné právo zasahovat svého nepřítele v jeho nejcitlivějších místech. Ze strany Západu je to věc, která by se měla vážně zvažovat, promýšlet.
0: Ale kde to skončí?
1: No, s tím, jak najednou začaly být jakoby úvahy o tom, tu a tam ojedinělé výroky, že by se mělo jednat, ale mezi tím zase se utichly, zase najednou se začíná mluvit o tom, že tady se bude na Rusko útočit i na jeho území.
0: Byli jsme v Budapešti za maďarským premiérem Viktorem Orbánem, ten tu válku na Ukrajině vidí samozřejmě jinak, to všichni vědí, že jeho názory jsou protichůdné, ten by konflikt na Ukrajině naopak izoloval, neeskaloval a mimo jiné pro XTV řekl, válku na Ukrajině musí od generálu převzít politici, kdyby byl Donald Trump prezidentem, tak válka není. Evropská unie nás vydírá, chceme ji změnit, ne vystoupit. Co si z toho vyberete? Je něco, s čím třeba vložně nesouhlasíte?
1: Tak skoro bych řekl naopak. No. Jako, v podstatě od začátku té války bylo jasné, že jako, tady to pořád nějaké hry na... jednak pomáháme Ukrajině, ale jednak se snažíme jakoby, nějak uvažovat o tom, že kdyby se něco dalo dohodnout, ale nikdy se nic nedohodne, pokud do hry nevstoupí silná Amerika. A tady prostě Joe Biden na to nemá evidentně, jako dává ruce pryč, nebo jestli je to záměr, ať se to tam jako bez naší účasti nějakým způsobem vyřeší, ale myslím si, že Donald Trump, pokud by byl zvolen prezidentem, mělo by být jeho velkým úkolem ukázat se jako státník a jakkoliv je to člověk velmi nevyzpytatelný a kterého se tady bojí půlka světa, že je schopen úplně všeho, tak za jeho skutečně vlády v Spojených státech zahraniční politika nebylo možné co vytknout. Tam on skutečně nezahajoval žádné války, naopak je uklidňoval, rozšiřoval spojenectví a tak dále. Čili jakoby on je skutečně tím mužem, který by do toho mohl snad jediný v tuto chvíli vnést nějaký nový směr a nějakým způsobem minimálně to dotlačit k nějakému příměří.
0: Ano, k tomu se upíná i Viktor Orbán, mluvil o tom v tom rozhovoru, že Donald Trump tu válku zastaví, že bude vyjednávat a na otázku, zda se něco takového stane za Joe Biden, nebo co se bude dít, kdyby byl znovu zvolen Joe Biden, tak první, co řekl Viktor Orbán, bylo, že se budou modlit. Tak asi příliš nepočítá, že by za Joe Bidena došlo k nějakým změnám.
1: Na druhou stranu myslím, že pokud by Joe Biden dostal druhý mandát, takže už vlastně by snad nešlo jako s tím nic nedělat, že jako ta role Ameriky ve světě, jakkoliv její váha se snižuje ve srovnání třeba s dalšími velmocemi nastupujícími, ale pořád je to velmoc číslo jedna a jako není možné tady jako další roky a roky jakoby čekat, až se ukrajinský národ tady vybije do posledního muže. To je jako podle mě, ta Amerika má nějakou odpovědnost za svět a za demokracii, za vůbec za přežití téhle planety. Jako, myslet si, že to vyřeší někdo jiný, že to vyřeší paní Ursula von der Leyenová nebo někdo jiný, jako to je naprostý nesmysl.
0: Ano, ale teď Ukrajina, Rusko absolutně se neprotnou v těch názorech na území, komu co má zůstat, protože Volodymyr Zelenský trvá na tom, že Rusko musí absolutně opustit Ukrajinu, odejít z území Ukrajiny, takže by musela Ukrajina poslechnout Spojené státy americké, protože já si neumím představit, že by Vladimír Putin odešel z Ukrajiny. Vy si to umíte představit?
1: No, tak určitě ne z celé. Jako tam, to je strašně těžká věc, jakoby toto řešit s Ukrajinci, je to jejich země, někdo je napadl, oni přišli o část území. Na druhou stranu tomu předcházela spousta věcí celé té válce, které se staly, na kterých se podílel Západ velmi nešťastně, tam měl nějaké aktivity a dělal nějaké naděje Ukrajině na vstup do všech západních společenství. Teď sklízíme ty plody a je prostě potřeba diplomacie, je potřeba silný tlak ze strany Spojených států, minimálně to dotlačit k příměří na nějaké úrovni, na nějakých hranicích, které jsou a pak vyjednávat, tlačit Vladimíra Putina k nějaké rozumné dohodě. Sen o tom, že Ukrajinci někdy ještě se dočkají Krymu, je úplně jako nulový, to prostě je ten nesmysl, že se některé ty takové ty republiky na pokraji Ukrajiny a Ruska někdy ještě stanou plnou enklávou Ukrajiny, to je podle mě také nesmysl, ale jakoby dotlačit Putina z těch území, která dobil, navíc podle mě je reálné za příslib třeba nějakého neutrálního statutu Ukrajiny, nějakého společného jakoby ne spravování té země, ale jakoby společných záruk, Západ versus Rusko, oba ty obě ty země nebo ty celky by poskytly nějaké záruky bezpečnostní, mírové, nevím, já nejsem ten, kdo to bude vyjednávat, ale tohle to napadá mě na první dobrou a věřím, že jsou snad lidi, kteří jsou chytřejší a které napadá mnohem víc věcí.
0: Myslíte, že změnu přístupu řešení války na Ukrajině může přinést i obměna Evropského parlamentu? Že i to by mohlo hrát roli?
1: Tak snad pokud nastane ten posun Evropského parlamentu trošku směrem k těm nacionálnějším trendům, trošku konzervativnějším trendům, ubyde ten zelený levicový směr, tak jakoby ta naděje tam trošku je, ale ta role Evropského parlamentu v tomto případě nebude velká.
0: Evropský parlament určitě bude dál řešit migrační pakt. I migrační pakt jsme probírali s Viktorem Orbánem, který vlastně vůbec nepřipustil, že by migrační pakt měl někdy být jakoby realitou. Samozřejmě přibývají státy, které se proti migračnímu paktu staví. A tady deník To si všimnul zajímavé informace, která se podle něj Fialovi a Rakušanovi líbit nebude. Francouzský premiér Attal prozradil, jak to bylo s naším podpisem migračního paktu.
1: No, tak,
0: jako tak jak to bylo s podpisem?
1: Slyšet zvenčí o tom, jakým způsobem Češi přistupovali k tomu migračnímu paktu, je někdy nejenom k tomu, v tomto případě, v jiných případech, kdy skutečně někdo popisuje, jakým způsobem Češi jako doma mají jako velká slova, jak tam hájí české zájmy a pak tam stáhnou oca skutečně a jako odhlasují všechno, co jako tam, s čím přijde tam nějaká ta spojenectví Německo-Francie, tak to je někdy smutné a jenom to ukazuje jakoby tu naší roli v Evropě, ale hlavně tu naší chabou jakoby pozici, chabou malou odvahu, malé sebevědomí, to, které má třeba Polsko, které má Maďarsko, které si dokáže vyvzdorovat některé věci. To se promítlo i do toho, jak jsme jako dostrapně se pořád zdržovali hlasování, když jsme s tím úplně nesouhlasili s celým tím migračním paktem. No. To, že tam jakoby Češi tedy podpořili něco, co Čechům evidentně jakoby není, pro Čechy není výhodné, je to výhodné pro západní státy, některé, zejména pro ty přímořské státy, že tedy pro státy, které některé z nich sem otevíraly náruč uprchlíkům a najednou chtějí, aby se někdo s ním na to podílel. Státy, které měly koloniální minulost a svým způsobem tam způsobili rozvrat některých těch zemí v posledních desetiletích, také jakoby mají máslo na hlavě. My jsme nic to neudělali, ale budeme platit jak mourovatí za to, že se zbavíme snad aspoň jakoby těch uprchlíků. Hmm.
0: No to budu možná ještě rádi, že budeme moci platit, ne?
1: No, jako nějaká výjimka, o které mluví pan Rakušan, to je úplně nesmysl samozřejmě. To spláchne jako jedno hlasování v Evropské radě nebo Evropské komisi a nezískáme nic.
0: Tak, dobrá zpráva přišla ze Slovenska. Robert Fico by měl už být

0: jak dávali ruce pryč, že v životě s ním neměli nic společného, a tam byly fotky různé, s panem Šimečkou starším, jakoby evidentně byl v kontaktu a s dalšími a jakoby ideově spadal do té nějaké, nazveme to podle českých nějakých té terminologie, do nějaké slovenské kavárny nebo bratislavské kavárny, nebo jak by se to řeklo, tak ta byla evidentní, no, že samozřejmě, že nikdo mu z opozičních politiků neříkal běž a zastřel Fica, ale to, co se tady odehrávalo, jak na Slovensku, ale musím přiznat, že i v Česku, tady prostě to evidentní jakoby dávání najevo, že ty nejsi hoden toho, aby se s tebou sešel náš prezident, ty nejsi hoden z toho, aby se s tebou scházela naše vláda, tak to jsou takové nálady, které prostě vyvolávají, jako, že je jako někdo méně cený, že prostě my s takovým člověkem vůbec jednat nebudeme, a jako takové nálady pak jako v nějakém lehce chorém mozku prostě pomůžou k tomu, že ten člověk skutečně si nabije tu pistoli a chce toho netvora zbavit života.
1: Já jsem se přeřekla, 56% mohou podle toho průzkumu protivládní protesty. Protivládní protesty, které se konaly vlastně i těsně předtím, než Roberta Fica postřelili. A myslím, že jeden protest se měl konat dokonce v ten den, kdy Roberta Fica postřelili. Já myslím, že to bylo na podporu RTVS, ale nejsem si jistá. Každopádně Miloš Zeman řekla v rozhovoru pro Parlamentní listy, že nevěří mýtu o osamělém vlkovi a že se takový atentát stane i u nás.
0: Tak jako měli jsme tady různé házení kde čím, kamenama a vajíčkama, já nevím kde čím, jsou to jako sice trošku jako úsměvné věci někdy, ale tak už ten kámen, když jako třeba případně Mirka Topolánka kdysi, když vás praští do hlavy, tak už to není jako zase úplně taková legrace, ale tak tam jde vždycky o to nějaké osobnostní nastavení toho jedince. Já zase jako nejsem velkým přítelem nějakých spikleneckých teorií, že by to tam bylo nějaké jakoby organizované, a teď nemyslím politiky už vůbec ne, ale i nějakou podzemní skupinkou, která chce zničit pana Fica. Spíš si myslím, že to fakt byla jako psychiatrická záležitost, ale která vyplývala z nějaké nálady v té společnosti, na které se výrazně podílejí politici. A teď nechci říkat, jestli jenom jedni nebo druzí, že on, Robert Fico, má také jako dost másla na hlavě. On je taky člověk, který vyznává velmi tvrdou konfrontační politiku, takže on jako akce plodí reakci. Slováci si to takhle zařídili, my jsme těch za 5 minut 12 ještě o kousek jako za nimi, že jako to není ještě takhle vypjaté. Že...
1: Myslíte?
0: No, skoro si doufám teda, jako z toho, co pozoruju, jako to jsou takový to kočkování ve sněmovně, no, to je takový folklor, ale jako, že by se tady odehrávaly věci, jako tak vyšponovaná atmosféra, jako byla na Slovensku před volbami minulý rok, nebo vlastně i od těch voleb to pokračuje a bitvy kolem právě veřejnoprávní televize a podobně, tak to tady v tuhle tu chvíli teda úplně nevidím.
1: Takže můžeme být v klidu, respektive naši přední politici mohou být v klidu, myslíte?
0: To si netroufnu vůbec někoho uklidňovat, ale jako doufám, že tady tak minimálně ten blázen nemá tak jakoby nabito tou atmosférou, že by cítil se jako vyvolen zbavit společnost nějakého takového břemene.
1: O Robertu Ficovi mluvil Fix TV s Xaverem také Václav Klaus, řekl na atentát na Roberta Fica, by neměl sedat prach. Výroky paní Vašáriové o spodině a fašistech vedou k nenávisti. Novým zajímavým politikem je Filip Turek. Tak. No a máme tady ty výroky. Spodina, fašisti, ruský slouha. A podobně.
0: Výroky paní Vašáriové, to tady přímo souvisí s touto televizí, které teď sedím, ale no, jako...
1: Ale tak spousta lidí nevědělo o tom, jak se...
0: Nemá se zapomínat na to, jako, že pokud někdo mluví o část voličích jiného politika, jako o spodině, tak je to tak daleko od toho, co slyšíme u nás, extremisti a populisti a šváby a já nevím co, to je vlastně velmi podobná retorika, no.
1: Dobře, když jste zmínil Xavera, tak ano, ale díky tomu, co on řekl, tak se spousta lidí i dozvědělo, co paní Vašáriová říká, protože spousta lidí vůbec nezaznamenalo spodinu a fašisty. A teď nevím, co jsem se vás chtěla zeptat.
0: Možná na pana Turka.
1: Možná na pana

0: Turka.
1: Nový zajímavý obličej na české politické scéně.
0: Má šanci podle vás?
1: Tak jako zatím to vypadá minimálně, že třeba by se mohl stát on europoslancem, nemyslím si, že by jich bylo víc té kandidátky, ale minimálně to, že já myslím, že tam o tom tolik, jemu asi jo, jemu jde o ten mandát toho europoslance, motoristům také určitě o to jde, ale jako fakticky o to tolik nejde, že našich 21 poslanců druhý den se tam tak rozplynou v tom moři, to je těch 720 či kolika europoslanců, že je úplně jako zbytečné vlastně si od toho dělat nějaké naděje, že by tam některý ten poslanec něco dokázal, ale jenom...
0: Nepodceňujte je, no, spojí se s jiným europoslancem z jiné země.
1: Ale jo,
0: třeba pokud, z Maďarska.
1: Pokud posílí nějaký proud, který je tam je trošku z mého pohledu zdravý a umírní některé to bláznění, které se tam odehrává na denním programu, tak jako určitě dobře, ale spíš si myslím, že je to dobře, že se tady vůbec objevují nějaké nové síly. Já nejsem úplně stoupenec, že by v každých volbách museli kandidovat nové strany a jak lidi vždycky se upnou na nějakého nového spasitele, ale na druhou stranu ta personální vyčerpanost české politiky je dlouhodobá, vidíme to, že s tím bojují všechny strany, v žádné straně už se skoro nebojuje o předsedu, protože nikdo není, nikdo vlastně si o to neřekne ani o tu funkci, tak ti předsedové často velmi špatní, tak tam přežívají dál a dál a ty strany se tak nějak jako plácají na 5% a podobně, tak minimálně pan Turek zaujal v televizních debatách výraznými výroky a je jedním pro mě motoristé s přísahou jsou jedním ze dvou skokanů těchto voleb, druhým koalice Stačilo, která sice jakoby vstává z mrtvých, komunistická strana, nevím, máme-li z toho mít radost, ale realita to je, že jakoby určitě minimálně v té volební kampani zaclonila další levicové strany, včetně sociální demokracie, Kateřině Konečné, při vší úctě se prostě podařilo zaujmout tím poskládáním, trošku schováním toho, té rudé hvězdy a té značky KSČM, možná jako lidi trošku zapomněli, že kdo byli její předchůdci a tak dále, ale tak proč ne, ať se něco hýbe na té politické scéně.
0: Tak a myslíte si, že volby do Evropského parlamentu budou referendem o Fialově vládě, jak se říká?
1: Z části jako vidíme už ty průzkumy, co říkají, že to nebudou tak jako drastické výsledky, které by asi tu vládu měly shodit, protože jakoby ta volby do Evropského parlamentu jsou složitá disciplína pro opozici, která jejíž voliči jsou většinou vlažnější vůči Evropě, vůči vůbec evropským volbám, nechodí k těm volbám, takže se to asi nepodaří Andreji Babišovi, Tomio Okamurovi či dalším těm lídrům opozičních stran jakoby rozpumpovat tu náladu v té společnosti tak, aby tam ty lidi došli. Já to aspoň tady necítím. Já jako po ulicích vidím tu a tam billboard, takže bych cítil takovou tu už jako týden před volbami, takovou tu vyšponovanou atmosféru, jako vidíme třeba před parlamentními volbami. To necítím, jakkoliv z televizí se hrnou různé diskuze, ale jakoby to napětí tam není. Jako ukazuje to tu váhu skutečně těch evropských voleb.
0: Takže myslíte si, že to nezvedne lidi ze židlí, z gaučů,
1: část,
0: migrace hrozící?
1: Zatím z toho nemám pocit, že by se to asi Andrej Babišovi zejména a Tomio Okamurovi třeba podařilo tak, jak si představovali, že by skutečně ty konec aut na spalovací motory, povinné zateplování domů a já nevím co dalšího, jakoby dostali tak do povědomí lidí, že by se lidi naštvali a šli jakoby tu vládu sundat, že takhle už dál ne.
0: Pane Korecký, zkusil jste někdy kokain? Taková otázka na tělo.
1: Je to možná hamba, ale neskusil.
0: Já taky ne, ale ve sněmovně ho testují. Kokain ve sněmovně, všichni vědí, kdo to tam nosí, i Pekarová. To řekl bývalý náměstek brněnský Holan. Tak ví, co ví Pekarová. Je to jako problém, není to problém. Paní Pekarová se nechala slyšet, že je překvapená tím, že policie zatajila to, že tam našla někde kokain, tak věděla, nevěděla.
1: No, jako to, že se ve vysoké politice nějakým způsobem nějaké drogy konzumují, to je asi jako pochopitelné relativně, protože jako se konzumují asi v celé společnosti a politici jsou lidé se slušnými příjmy, kteří si mohou dovolit i právě drogy, jako je kokain, které jsou poměrně jako úplně laciné, ale často asi i pro svou práci potřebují nějakou stimulaci, jako někomu to asi pomáhá. A viděli jsme tady před 2 lety aféru Dozimetr, kde kokain byl taková červená nit, která se tam táhla celou tou aférou, takže jakoby
0: být takže toho, bychom nad tím neměli zvedat obočí, neměli bychom se nad tím nějak...
1: No, že bych se z toho pohoršoval úplně, ne? Že si tam někdo šňupnul kokainu, to se úplně nepohoršuju, jako je to asi v situaci, kdy to jakoby tady je nějaký vztah k drogám takový, jaký je, a ještě se nepodařilo zejména Pirátům tady udělat nějakou změnu, že tady se to dekriminalizuje, že to bude tady zcela volná záležitost a jenom se to zdaní a podobně, tak asi ten politik by měl jít trošku příkladem, ale jako jsou to lidi. No, tak někdo nezřízeně pije, někdo si ho prostě tadyhle udělá z bílýho prášku lajinu.
0: Ano, alkohol myslím, že chtějí omezovat, ne? Nebo zakazovat ve sněmovně. Už mají náhradu plnou.
1: To se líp schová tohle.
0: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
1: Děkuji za pozvání, hezký den.
0: Podtrženo sečteno a Miroslav Korecký.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Nevím, jestli jste možná nedával pozor, protože hodně se v souvislosti s Karlovarským festivalem hovoří o premiéře nebo předpremiéře filmu Úsvit, ve kterém se objevuje transgenderové téma.
2: Jo, tak tím je to vyřešený.
1: Takže tím je to vyřešený, nemusím, o tom se musí mluvit.
2: A dívat se ještě na to nemusím to... povinně zatím. Není to kruh přátel sovětského filmu.
1: Ne, nic takového to není, ale myslím si, že vás to stejně časem nemine.
2: Jo, tak to
1: já myslím, že to budou dávat někdy na Silvestra večer, aby tu agitku ještě víc trošku rozmasírovali.
2: Z pistolí u hlavy se na takovou blbost podívám. A řekněte mi opravdu film, který já chvilkama jako čumím, co všechno je možný. Hmm. Já jsem třeba do dneška nepochopil, o čem je film Instalatér z Tuchlovic.
1: Já se přiznám, že jsem ho ani neviděla.
2: A já mám rád toho pána, jak tam jezdí na kole, hraje toho instalatéra, toho hlavně představitele, to je takový jako sympatický a dobrý herec podle mě. Tak jsem se na to podíval a nějak se mi vychytal, o čem, že to je?
1: No asi o tom, že kdo schání v Tuchlovicích instalatéra, tak ví, kam se má obrátit.
2: No, děkuju za vysvětlení. A tak já nevím, no tak festival čím dál se rozrůstá, ale já pořád nevidím ten odraz na té české...
1: Ale tam nejde o odraz, tam jde prostě o ty večírky, jde o to, že tam vystoupíte z té limošky na ten červený koberec, máte robu, kterou se snažíte mít hezčí než ty ostatní herečky, který tam vystoupí z toho lima na ten červený koberec. Jedna herečka tam má šaty z piva, druhá vyvenčí dceru, která je krásná, protože je jí 15, zatímco maminka, který je 50, se pořád ještě snaží vypadat, jako kdyby jí bylo 15, ale všichni novináři říkají, že vypadá na 15. Do toho tam přijde jeden nejmenovaný herco, hudebník, který má černě nalakované nehty. Pak je tam nějaká modelka, která vypadá už 40 let stejně a ta se tam vyfotí v sexy šatech, dá fotky na Instagram. O tom jsou Karlovy Vary. Já nevím, proč vy tam hledáte furt nějaký filmy.
2: Připravila to?
1: Ne, no tak to mě teď tak napadlo, tak to je stejný jako s golfem, že jo? Golf taky není o tom, že chodíte po zeleném trávníku a nějakou tyčkou pícháte nebo pinkáte do balónku. To je o tom, že tam jdete předvádět ty hadry značkový a uzavírat ten biznis a s někým si na čerstvém vzduchu popovídat o tom, jak klesá nebo stoupá cena akcí.
2: Fakt jo? To jsem netušil.
1: No vy jste myslel, že to je o pinkání do balónku, že jo?
2: No vždyť jsou mistrovství světa a všechno v tom.
1: No to musí být nějaká oficiální zástěrka, aby to pinkání do balonku mělo nějakýho ducha, že jo? No, ve skutečnosti jde.
2: To teda koukám.
1: Ty věci
2: zatím. Zas, a kdo měl, jak jste říkala, nalakovaný nechty kariérec? To nevím vůbec.
1: Tiffany.
2: Tyfoška.
1: Tyfoška.
2: Ona tam byla i Tyfoška.
1: Tyfoška tam byla, no.
2: Oh.
1: No jasně, a měl nalakovaný nechty na černo. Ale musím říct, když jsem se zaměřila jenom na ty ruce, tak abychom si z něj nedělali jenom legraci. On má ruce, který normálně já bych mu mohla závidět.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den a vy jste mě opustil na 14 dnů.
1: Na 14 dnů, Ksevere, ale uteklo to jak voda, ne?
0: Ne, bylo to trápení, každou minutu jsem se díval a říkal jsem, kdy už přijede pan Holec z dovolené. Prostě připadal jsem si, jako kdybyste mě jako dítě dal do dětského domova.
1: Fakt?
0: Jo.
1: A teď jsem tady, Ksevere.
0: No teď jste
1: vidíte?
0: Tady, ale jako, už to podezření zůstalo.
1: No jo, ale Ksevere, já jsem si říkal, já jsem na vás myslel taky.
0: Ano, to vidíte.
1: No a říkal jsem si, něco tomu Ksaverovi přivezu z té Itálie, ne?
0: No tak to se tak sluší, ne. No.
1: No, tak aspoň blackout, takový blackoutíček.
0: Blackoutíček.
1: Jo. Představte si, sedíme v našem apartmánu nad Bolzánem a přijde bouřka, ale fakt hustá.
0: Hustá.
1: Najednou to třískne do toho baráku, fakt velkýho v těch horách a tma. Blackout, jak si
0: blackout.
1: Říká. Totální. No a já si říkal, tak a teď tohleto přivezu.
0: A nepřivezl jste.
1: No, nemusel se. V Česku byl milionkrát větší blackout, si říkal, já
0: tady
1: jsem řídil.
0: Byl blackout, pane Holče, to bylo minulý pátek. Já jsem celý den byl v XTV sám.
1: Jo.
0: A to přišlo nějak dopoledne a já jsem si kafíčko uvařil. Tady jsem seděl, pracoval jsem, protože v tu chvíli pracujete za všechny.
1: No to je jasný, to dá rozumět.
0: A lítal jsem jak šuspajtl a najednou buch. Nic.
1: Počkej, tady není tady záložní nějaký to? Generál?
0: No svítili tady na stropě ty zelený světýlka Exit.
1: A ty od koudelky taky od generála?
0: To od koudelky. A najednou jsem neviděl kudy kam.
1: Jo, ale kafíčko jste stihnul si
0: udělat. To jsem si stihnul udělat, tak jsem ho to tak jako pocucával. Zjistil jsem, že dole chlapci z Lové Expressu také propadli nervozitě. Mm-hmm. A říkal jsem si, je to tady, Putin vyjíždí do Prahy.
1: Tady je vlak.
0: No, vy jste si dneska přál Vladimíra Vladimiroviče na tabuli cti a to byste měl teda nějak vysvětlit, proč jste ho tam chtěl.
1: Já vám to vysvětlím, Ksavere, no. Protože víte, že se v Česku říká, za všechno může kdo? Máme dva zločince, ne? Obvyklý podezřelý. Babiš anebo Putin.
0: Anebo
1: oba dohromady.
0: Nebo Turek.
1: Anebo Turek. No a já víte, že sleduju rád premiéra Fialu. Inspiruju se.
0: No, vy jste fanoušek, já vím.
1: Vy si mu narte všechno, co řekne, tak to hltám. A on nám furt opakuje, že nás ostřihává od Putina, od zločince, od Ruska energeticky. A já jsem si řekl, když jsem sledoval ten blackout
0: začal.
1: Český, tak jsem si řekl, tak, ale ten nás odstřihne totálně, tak Česko vypnem, a když to vypnem, tak vyhladomíme vlada. Nebudeme potřebovat vůbec nic, ne? Žádný energie.
2: Hraje vám Radio Xaver.

My name is Lolita. And, I'm not supposed to play with boys.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Arnošt Drost je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Arnošt Drost je místopředsedou představenstva Sdružení českých taxikářů.
2: Ano.
1: A také muž, který taxikaří 35 let.
2: Ano.
1: V Praze, takže tu branži dobře zná. Pane místopředsedo, co myslíte, mají taxikáři, speciálně praští taxikáři, dobrou pověst?
2: No tak řekněme, že trošku se pověst napravila, no ale média neinformují tak, jak by asi měla.
1: Tak, teď můžete informovat veřejnost tak, jak by se mělo, tak povídejte,
2: já
1: čím
2: chápu,
1: to bylo?
2: Bylo to tím, že tady bylo 200 zhruba asi takových vykuků, kteří si založili nějakou společnost, jmenovala se Torges, my jsme tomu říkali Čorges, ze cikánského slova čorovat, jako krást. No, pak se to přejmenovalo na Virtus komanditní společnost, velel tomu Ivan Hříbal, který je teda už po smrti. No a vlastně tato skupinka ovládala celý centrum a nejlukrativnější místa v Praze. Jo? A svým způsobem magistrátce je pěstoval, jo? Protože vlastně, když se o něčem mělo psát, přišla nějaká kauza, ve státní správě na magistrátu, no tak se vytahli taxikáři, že jo, taxikáři kradou. Jo, takže se vytahli. No a
1: zatímco byli čistí jako okvětí bílé lilie, je to tak?
2: No, dá se říct.
1: Dá se říct, jo. Tak já mám tak vlastně zkušenost, já jsem stroje jel taxíkem jednou na letiště za 1800 a jenom protože jsem spěchal, tak jsem to, takže moje zkušenost je jiná, ale
2: a vy jste si bral taxíka na ulici, nebo jste si ho volal?
1: Toho jsem si volal.
2: Nechápu, protože já jsem jezdil 25 let u profesionál taxi. A
1: to bylo to profi taxi?
2: Profi taxi, no to, ono to bylo oficiálně profesionál taxi, SRO, ale zkráceně profi taxi, obchodní značka. Takže profi taxi, já si myslím, že mělo vcelku slušný renomé. Tam korporátní zákazníci měli největší slevy, ale i běžný retail z ulice jezdil, když byla cena 27, tak jezdil na nějaký 24,80.
1: Zkusím to ještě jinak. Čím si myslíte, že se přihodilo, že v některých bedekrech bylo napsáno, jedete-li do Prahy, dávejte si pozor, okrade vás taxikář? Což je prokazatelně, to tak v jisté době bylo.
2: No, tak na to měli podíl cestovní kanceláře, který to psali, že jo. A samozřejmě pak se na tom podepsal i pan Kvasnička, protože pan Kvasnička starší, jo. Ten vlastně dával ty svoje reklamní letáky, už to měli cestující připravený v takových těch kapsičkách, letadlech, aby jezdili jenom ze společností 3A.
1: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl, mohli za to ti co dávat letáky.
2: No, svým způsobem ano. Svým způsobem ano, ale vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800, jo. Není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiných branžích, ať je to v hospodách, barech, úřezníka nebo uzelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš
1: takhle
2: sportovně.
1: Dobře, ale tady sedíte vy, tady nesedí žádný zelinář, ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď vám taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
2: Jasně.
1: Co vám na tom tak vadí?
2: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
1: Nabídka, poptávka?
2: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
1: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
2: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. K tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 12 stovkách. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 800, tak už jste na 2000, k tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty a jste na 3000 korunách. Takže vám zbyde 1000 korun. Z ty tisícovky vy musíte odevzdat zdravotní, sociální a daň z příjmu. Takže co vám zbyde?
1: Co tím naznačujete, pane místopředsedo?
2: No tím naznačuju to, že je něco schnilého ve státě dánském, protože o tohle to by se měl zajímat Úřad pro hospodářskou soutěž. Jo? Tady, každý tady z nás podniká za účelem zisku, a ne, aby teda tady byla nějaká firma, která záměrně ničí celý trh, aby ho potom převzala.
1: Aha. Už tomu rozumím, takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničil vás taxikáře.
2: Klasickou taxislužbu, ano.
1: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
2: Tak to zhruba asi tak bude. Protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopný doložit, že za půl kilometru si účtuju 360 korun, za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 tisíc korun.
1: Mluvíme teď o těch o tom Uberu třeba?
2: Mluvíme o Uberu a o Boltu.
1: Jo, zatímco regulovaný taxikář?
2: Regulovaný taxikář si sice na jízdu mimo Prahu může říct, co chce teoreticky, protože ta cena je regulovaná pouze v Praze, nicméně normálně uvažující člověk, a já předpokládám, že mezi tím zbytkem je nás 1800 dneska, takže mezi tím zbytkem, co tady zůstal, tak si nikdo za 300 kilometrů neřekne 30 tisíc. Jo? Pokud by se jednalo, řekněme, o přepravu vícemístným autem, tak ta cena by tam mohla být někde na 12 tisících.
1: Kam spadá v tom, co popisujete, ta služba, která se jmenuje Liftago, protože tu já třeba využívám s velkou spokojeností a mám pocit, že to má jakousi úroveň. I čistota vozu, i ceny jsou dobré a tak. Nevím, jestli to tedy spadá do té takzvaně dotované, jak vy říkáte, aby ovládli trh, ale Liftago je ještě něco jiného než Uber a Bolt, ne? Nebo se mýlí?
2: Ne, to je, Liftago je takový hybrid mezi, jo? Liftago vlastně dává, a to víte sám, vlastně vám dává cenovou nabídku a vy si vybíráte.
1: Chci, nechci. Jo?
2: Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovými nabídkama.
1: Jakdy, jo? No.
2: Kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi a ten řidič s tou cenou nemůže nic dělat. Klasická taxislužba je regulovaná nějakým stropem. A když ke mně přijde zákazník a ptá se, tak a jede třeba někam dál, no tak já mu řeknu, dobře, můžeme se dohodnout, cena nebude 4 000 korun, já vám udělám slevu, bude třeba 3,5 000 korun. Mm-hmm. Protože já z toho neodevzdávám žádnou provizi. Ty řidiči od Boltu, od Uberu i od Liftaga odevzdávají minimálně 25% provizi. Platí za ty dvě firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
1: Jo, a to je nějaký oficiální údaj, jo?
2: To se dá lehce dopočítat a jsou to vlastně údaje, které si vytáhnete ze statistického úřadu. Jo, a tak dále, a tak dále.
1: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit, už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
2: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo? Máme tady spoustu řidičů z východu. Jo, já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
1: No, abychom byli úplně, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
2: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo, jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovaj se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
1: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
2: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby začali doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení. A na základě toho, pokud jsem čistý, tak dostanu kartu řidiče taxi.
1: Ano.
2: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního úřadu a tam ty žádosti podá. Jo? A nedokládají vůbec nic, doloží to čestným prohlášením.
1: Vy tedy oslovujete zákonodárce jakýmsi dopisem, v kterém mimo jiné zaznívá, že to spojení s válkou na Ukrajině tam je, ne, že není. Jak jste říkal před chvílí, že část ze působících řidičů mohou být bývalými vězni propuštěnými Zelenským.
2: To je pravda. To je pravda. Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestní rejstřík, jestli nebyli trestaní za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal. Tam stačí, když doložíte čestný prohlášení, no a papír snese všechno, že jo?
1: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
2: Kam by ty pánové z té války utekli?
1: Do války.
2: Když mu jich uteklo přes 80 tisíc.
1: Dobře.
2: Dezertovalo.
1: Dobře, jo, a předpokládáte, že část z nich jsou teď...
2: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
1: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
2: Klidně můžou být.
1: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy

0: Ašera Rusy.
1: Ne. Tak ten řidič z toho vozidla zmizel okamžitě.
0: Zmizel.
1: Tu paní našel řidič, který jel okolo, viděl dopravní nehodu, tak se tam šel podívat a našel tam tu paní těžce zraněnou. Zavolal teda záchranku, paní převezli do nemocnice. Řidiče nikdy nedohledali. Ví se akorát z výpovědi té paní, že si objednala firmu Uber. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich spolupracující řidič, že to není žádný jejich zaměstnanec a že on musí být pojištěný. Jo? A v té době oni neměli vlastně povinnost pojišťovat vozidla jako vozidla taxi, kde ta pojistka je o 100% vyšší.
0: Ti bývalí řidiči taxislužby nebo současně řidiči taxislužby z bývalých zemí Sovětského svazu, ať jsou odkudkoliv, tak vy tvrdíte, že jsou špatnými řidiči.
1: Jsou.
0: A jak si to mám představit, jak mi to můžete vysvětlit?
1: No tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, to takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý a on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt nebo autobus Uber, autobus tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, které nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu, jo, aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
0: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že chcete stejné... Chcete.
1: Nechceme, my chceme.
0: Ale chcete, píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
1: No, zpřísnění. My chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
0: Ano, to je ten místopis a tyhle ty
1: ano,
0: věci.
1: Ano.
0: Jazykové schopnosti.
1: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
0: A to i pro ty služby?
1: Ne, kompletně pro všechny.
0: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká přeprava nebo něco takového.
1: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111, tak jsme předkládali svoji novelu, která se všem moc líbila.
0: Co to je svoji novelu?
1: No, novelu toho zákona.
0: Dobře, a vy nemáte právo navrhovat zákony.
1: My ho sice nemáme, ale může to předložit poslanec. Že?
0: A dobře, klidně. A co v ní bylo teda?
1: No, jednoduše řečeno, bylo ty podmínky byly udělané tak, aby to bylo pro všechny úplně stejný.
0: To znamená i pro ty alternativy.
1: Ano, to znamená, že všichni by měli stejné podmínky. Všichni, jako v Maďarsku, by měli taxametry, měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Mm-hmm. Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádný není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent. Na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
0: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci například Uber a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu. Takže to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky. Určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
1: Tak používám klasického taxíka.
0: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě. Jo,
1: jo, v Istanbulu, nevím, v Seville. V Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického taxíka.
0: A vy byste do Uberu teda nesednul z principu?
1: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk, u té společnosti, když nedělíte zisk,

0: Tak u nich, to je tuším, že estonská společnost,
1: To nevím.
0: lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává výplatu. Jo? Takže se to nedaní. Oni můžou investovat, oni můžou vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, tak se nic neděje.
1: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
0: Úplatkem. To vám řekne každý. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
1: Ostatně.
0: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka.
1: Já nevím, který je pan Kvasnička. To
0: je majitel radiotaxi AAA. Uh-huh. Jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jenom o penězích, o ničem
1: jako
0: jiném to není.
1: Jako úplatek za...
0: No to není úplatek, to je platba.
1: No
0: to je,
1: jste začínal tu odpověď tím, že to úplatek.
0: No jasně, vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
1: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak, asi někdo nějak motivoval podle vašich slov. A na druhou stranu ty vozy, které vidím je po Praze z letiště a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a sama nová auta a říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
0: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
1: Proč bych to nechtěl jezdit?
0: No, protože na to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok svý práce, jo. Vemte to tak, že...
1: No ten můj za těch 18 let na letiště otrokem určitě nebyl.
0: Jasně, to chápu,
1: jako...
0: to chápu, jo, ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty. A zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 km za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivízt někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo? Když bude jezdit takhle, kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8 x 720 korun, což je 5 700 korun, jo? A platí za to 42 tisíc. Takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16 hodinové směny, jezdí jako magoři po evropský, a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
1: Zase
0: na to vydělá jenom firma.
1: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte mi na závěr, pane místopředsedo, kdy máme očekávat my Pražané, že vy taxikáři město zablokujete?
0: No, víte, my se nejdřív obrátíme na soud, protože tady je jedna zásadní věc a to je to, že je povinnost výměny řidičských průkazů právě u těchto lidí. Je to ze zákona. Ze zákona, pokud jim je udělený povolení k pobytu, tak do 3 měsíců si musí vyměnit řidičský průkaz, ale zároveň s tím ruku v ruce musí udělat teoretickou část v autoškole a složit zkoušky. A nějak na tohleto, nějak ministerstvo dopravy nějak na to zapomnělo, ministerstvo vnitra na to nějak zapomnělo, takže my teď podáme 2 nebo 3 trestní oznámení a obrátíme se na soud.
1: A jinými slovy, blokáda je v nedohlednu.
0: Není. My předpokládáme, že ta blokáda by mohla být první týden v září. Při tom největším šrumce se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
1: Takže nás občany potrestáte?
0: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu. Že? Vy běžte se stížnostma na tu vládu, proč vlastně odpovědný úřad je, proč odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
1: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce na
0: shledanou. Já děkuju. Mějte se pěkně.
1: Na shledanou. Naším hostem byl Arnošt Drozd.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Naším hostem, abych to řekl přesně, je dnes děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, pan Miloslav Ševčík. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Mně pořád nedochází ten princip. Co jsou to ty dávky? Nejsou to náhodou ty prachy, které my tam zaplatíme na těch daních, odvodech a toho všeho? Nebo se jedná o nějaký peníze, pane Ševčíku, který ještě někde leží, o kterých nevíme? On rozdává prachy vlastně.
1: Pane Roboši, vy to víte, samozřejmě to jsou naše peníze, to je jenom přerozdělování těch peněz, ale to přerozdělování se děje ještě tím způsobem, že vlastně oni vyplácí v rámci toho rozpočtu víc peněz, než kolik vyberou.
0: A já vám řeknu, v čem je ten problém? Ale...
1: No, čem je problém?
0: No, oni jednoho nedojdou.
1: Ale to oni už došli.
0: Teď končí firmy různý, lidi přestanou platit i ty daně, i ty odvody.
1: Peníze už dávno došly, protože jsou deficity, takže se to platí na dluh.
0: Takže to je všechno na dluh. Tak to je dobrý.
1: No, pro vaši představu, tak za 8 měsíců tohoto roku 230 miliard je deficit státního rozpočtu. 230 miliard. To je, víte kolikrát, 10krát, asi 15krát víc. 15krát víc za 8 měsíců, než kolik udělal deficit během transformace ekonomiky Václav Klaus. Ten za celou tu dobu, co byl nějak u výkonné moci, tak udělal 16 miliard. Za celou dobu, to znamená do roku 97. Jo, tak to je jenom to je jako součtu deficitu a přebytku, protože on byl schopný hospodařit i v přebytcích. Jo? Takže to jenom, abyste si uvědomil, ne vy, všichni, aby jsme si uvědomili, že to nejsou peníze, které nám dává Jurečka nebo Fiala nebo tamhle kdokoliv další. To jsou naše peníze, které se přerozdělují, ale se přerozdělují ještě navíc, že se musí obrazně řečeno natisknout. Oni se natisknou tak, že se natisknou dluhopisy nebo elektronickou formou se prodají dluhopisy jako. A někdo to koupí a z těch peněz se to platí.
0: A z toho já, pane docente, jsem velmi nervózní. Z toho, co se děje tady.
1: No jo, jenomže to se děje nejenom tady, ale to se děje samozřejmě bohužel na celém světě. Jo. Teď na celém tom vyspělém světě, protože já říkám, ten západní svět už není tak vyspělý. Co si myslíte, která ekonomika je zadluženější? Čínská nebo americká?
0: Americká.
1: Samozřejmě.
0: Myslím.
1: Která ekonomika je zadluženější? Ruská nebo americká?
0: Americká.
1: Americká, jo. Takže to je
0: potřeba... Tam to ale programově tak dělají roky.
1: No
0: nic. Druhá věc. Než dostanete ještě nějaký prostor na jestli chcete říct něco k té. My tady máme v XTV takový pořad, který se jmenuje Potrženo sečteno.
1: Mm-hmm. Já vím.
0: A já měsíce zápasím s myšlenkou, že bychom vás oslovili jako jednoho z těch respondentů, který by jednou za 2 měsíce, tak vychází řada,
1: no.
0: Přišel a jako odpovídal toho pořadu. Šel byste do toho?
1: Vlastně.
0: A máte to povoleno v práci?
1: Poslouchejte. To nevím.
0: No tak nějaká,
1: protože dívejte se, no, ne, máte, já nevím, na co narážíte, ale já
0: vám můžu... Promiňte, na všechny vysoké školy. Já vám, vidím, co se na nich děje.
1: No, je to tragédie, co se děje. A to si, to, představte si, Don Pablo si toho všiml taky a říkal, že to je šílenost, kam ta věda jde. O tom bych vám tady mohl vykládat 2 hodiny, jak nesmyslně se financují některé programy, co z toho je, jak se ohodnocuje ta vědecká práce a pseudovědecká práce, jak se nehodnotí opravdu vědecká práce. To bych tady mohl dlouho vykládat, ale s tím povolením máte pravdu. Já jsem učil na Vysoké škole ekonomické dějiny ekonomických učení a tam jsem učil standardní ekonomické teorie a nekriticky. Jo? Já jsem je nekritizoval, já jsem je přednášel. A tehdejší svazáci si na mě stěžovali a práskali mě, že přednáším buržoázní ekonomické teorie. Byl tam jeden takový, který se pak stal šéfem UVSSM, Martin Ulčák.
0: Jo. Ulčák.
1: Ten je trošku brzdil, ale pak prostě to nechali ujet.
0: Ulčák je pravičák.
1: Počkejte. A on Oni ujeli a napráskali mě tak, že mě skoro chtěli vyhodit z práce, ještě to bylo doplněno tím, že jsem na schůzi řekl, že to není žádná soudružská pomoc, ale že to je okupace. Tak to se tam jeden mohl zbláznit, mlátil holý o stůl a říkal Ševčík okamžitě ven. Jo. Ale k čemu se chci vrátit? Ti svazáci toho nedosáhli, protože pak přišel rok 89, Martin Hulčák se sám spolupodílel na organizaci té demonstrace známé a přišel velmi brzo se mi omluvit. Jo. Stal se z něho významný podnikatel, hrozně mě mrzí, že předčasně umřel, on je po smrti, když byl mladší než já. A teď si představte,
0: kdo je po smrti?
1: Martin Hulčák.
0: Hulčák je po smrti?
1: No. A teď si představte, že v současné době je tam pár stejných svazáků, možná ještě horších, jo, kterým prostě vadí, že si může dovolit akademický pracovník mít jiný názor, než který mají oni. Jo. Takže se snaží a teď jeden napsal na sociální síť. No, my proti tomu Ševčíkovi nic nemáme, ale prosím vás, nahlašte nám všechno, co by se vám nelíbilo, aby jsme s ním mohli zatočit. Jo. Tak, takovým způsobem někteří současní svazáci na vysokých školách pracují.
0: Proto jsem to říkal. No, Tomáš Lazar ještě posílá kilo a píše, pane Ševčíku, včera jsem vás také sledoval na náměstí. Přijde mi skvěle, že se to obešlo bez násilností, píše. Co soudíte o způsobu, kterým informovala o včerejší demonstraci ČT a ČRO?
1: Ne, poslouchejte, já na Českou televizi se dívám na sport a tam jsou jediní normální, plus co se vysílají ty pořady pro pamětníky.
0: To už končí.
1: Český rozhlas neposlouchám, to jsem poslouchal desítky let a měl jsem ho v autě a poslední dva roky od covidu jsem to přepnul a už jsem to nenaladil, takže nevím, co říkali. Pravdou je, že někdo mě dneska říkal, že na ČT24 spovzdáli něco bylo, ale že nebylo slyšet, kdo co říká, ale takže to nemohu říct. Nicméně, ze zkušeností, které mám, tak Česká televize zelenkovské éry byla daleko objektivnější než tady teď ta žumpa televizní, která vysílá zpravodajství a která vysílá publicistické pořady.
0: Těžko se to poslouchá, ale je to tak.
1: No, je to tak a ještě možná nejlepší, ale to už jsem taky dlouho neviděl, je paní Jilková. Tak aspoň jsem tam někoho ještě pustí do té televize.
0: Tak, Stanislav Kubík, děkujeme. Libuše Polednová, děkujeme. Já teď musím říct důležitou věc, přátelé, už jsem to říkal tady na streamu v pátek a když je vás tady tolik, tak to řeknu. Doufám, že někteří z vás sledujete XTV, znáte tu stránku a já musím vás poprosit, nebo nemusím, musím, chci. Úplně dole na stránce XTV najdete takovou kolonku odebírejte nová videa a když tam dáte svůj mail, tak zkrátka dostanete upozornění na nový videa, ale v této chvíli to děláme kvůli něčemu jinému. Máme nějaké signály, že všechno není tak jednoduché, jak to vypadá tady, když vysíláme. A kdyby se cokoliv přihodilo, vy mě zajisté chápete, tak bychom vám poslali případně mail, že nevysíláme na YouTube, ale vysíláme někde jinde. Vy asi domyslíte, o co jde, ale je to taková jistota. Pošlete nám váš mail, my ho nebudeme nijak zneužívat, nebudeme ho nikam prodávat. Maximálně vám přijde občas e-mail, že máme nové video. A udělejte to proto, abychom pro každý případ zůstali v kontaktu. Tak, a to se děje.
1: A už jdeme do závěru, nebo ještě?
0: Já nikam nespěchám.
1: Nespěchat, no tak ale nevím, aby lidi... Já se stejně divím, že se na to koukají, protože...
0: Tak v této chvíli
1: 8827 lidí. To je dobrý, protože dneska měl jít další díl Modravy. A ne, že by mě to nějak moc zajímalo, ale já mám rád tu krajinu, kde se to natáčí. No to je na Primě seriál...
0: Česká kriminálka.
1: No, Česká kriminálka. No,
0: tak na poslední dobrá česká kriminálka byl Major Zeman.
1: Hříšní
0: lidé města Pražského.
1: Já spíš bych věděl, Hříšní lidé města Pražského, u toho Zemana tam pár těch dílů bylo překrouceno.
0: Jasný, ale tak to byla taková legenda.
1: Já jenom, prosím, vždycky se zamýšlejte, když vám někdo říká, že selhává trh. To selhání trhu bývá většinou spojené s tím, že selhávají politici, kteří do toho trhu zasahují. Jo? Takže většinou, když někdo říká, selhal trh, tak ne, že selhal trh, ale selhali politici, kteří...
0: No a selhává trh?
1: Ne, trh zcela výjimečně, když jsou nějaké externí šoky, tak to může být. Může to být třeba v tom válečné ekonomice nebo něco takového, zcela výjimečně. Jo. To je první věc. Druhá věc, zapamatujte si, že jeden z těch důvodů, proč jsme v takové teď nejistotě, je opravdu ten fantasmagorický Green Deal. A vězte, já jsem taky to studoval, Milankoviče cykly, to je studie, která je stará zhruba tak jako já, která tvrdí a dokazuje, že v podstatě klimatické změny na zeměkouli byly od vzniku života na zeměkouli. To znamená, že procházíme pořád nějakými klimatickými změnami, že sem tam se oteplí, sem tam se ochladí a buďme rádi, že je víc teplo než zima, protože v této situaci bychom byli úplně v čoudu.

0: Posloucháte rádio Xaver.
1: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
2: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
2: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
3: Vojáci samozřejmě mají nějakou svoji hrdost, ale taky mají nějaké závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
4: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
3: Ano.
4: Vymění si náčelníka generálního štábu?
3: No, já doufám.
4: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají to tak deklaruju. Jako jedním hlasem.
3: Já doufám, že zruší i tohle to celý, že Ondřej Vetchý se zase vrátí čistě k herectví.
0: Celý pořad podtrženo sečteno s Petrem Holcem můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz
5: Posloucháte Rádio Xaver.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
2: Zdravím tě, Xaveru.
1: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
2: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Walterem Komárkem blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkáním tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první, před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
1: Ano, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
2: A konec konců i Krampolovi.
1: Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odevzdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
2: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní haruspika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Haruspikové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté, vymyšlené. Prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no jak se budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit v předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
1: Takže podtrženo sečteno, volby vyhraje opozice, a to je pro mě málo.
2: Dobře.
1: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
2: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
1: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
2: Samozřejmě, že ne.
1: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč, Miloši. Já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika, no, což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou. A ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří jak Zeman, ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš. Takže pak už to může být jedině ODSka.
2: Ani ODSka, ani STAN, ale bude samozřejmě velká koalice mezi ANO a TOP 09. A když jim to nebude stačit, přiberou ještě lidovce.
1: Ty si myslíš,
2: tak prosím tě, tohle to jsem řekl jako vtip. Nikoli
1: ano,
2: jako
1: doufám,
2: prognózu.
1: Ano, ano.
2: Jako, nikoli jako prognózu.
1: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se STANem?
2: No, podívej se, všechno je možné. My jsme se také svého času dohodli s Klausem. Ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou dělal místopředsedu, takže to umí, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně?
1: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
2: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiše nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolební vyjednávání.
1: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy, mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat, a možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tomto myslíš?
2: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal státní bezpečnosti, což sám přiznává, zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladý ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udal asi 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál. Šachy taky ne.
1: Mám na to jiný názor, myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
2: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
1: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
2: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
1: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
2: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
1: Nechtěla. Nakonec se spojila.
2: Nakonec se spojila, měli rozum.
1: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza i v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
2: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů, a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministrině, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude. Což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
1: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
2: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat s útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny, se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
2: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské. Mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říct do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou a samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
1: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
2: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný úzel, a možná i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
1: Může mít alespoň sebemenší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
2: A Čínu.
1: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
2: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má

0: dlouho by se to projevilo? Myslíš, že Putin prostě tomuto podlehne a začne válčit?
1: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů. Teď se to ještě trochu zkrátilo.
0: Do 8. to je tento pátek.
1: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
0: No, co se může stát po 8. srpnu?
1: Putin si možná najde po setkání s Vítkovem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
0: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. Ten Vítkov je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
1: Ano.
0: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
1: Uh-huh.
0: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
1: Teď mluvíš o kom?
0: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
1: Podívej se, to já o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
0: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání. A pro dnešek je to všechno. Ahoj.
1: Ahoj a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září, tak si u něčem popovídáme.
0: Oho.
1: No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
0: Těším se, Miloši, ahoj.
1: Já také, ahoj.
0: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Petr Hampl je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor Petr Hampl je jeden z nejznámějších, ale určitě nejčtenější český sociolog, spisovatel. A dočetl jsem se na internetu, pane Hample, že jste nacionalistou. Jste nebo nejste nacionalistou?
1: Já se k tomu slovu hlásím v posledním roce nebo v posledním půl roce už ne tak nadšeně jako předtím, protože nacionalismus se teď hodně skloňuje v souvislosti s Ukrajinou a nejen s nějakým úsilím ukrajinského národa, ale že i s takovými velmi krajními skupinami, které mi nikdy nebyly sympatické. Tak jak já rozumím slovu nacionalismus, nebo jak jsem mu vždycky rozuměl, myslím, že hezký výklad podává kniha Chvála nacionalismu, kterou před pár měsíců si vyšla v češtině ta kniha, napsal izraelský filozof Hazony. A on tam vysvětluje, že jsou dva pohledy, nebo dva směry, dva způsoby, jak se dívat na svět. Mm-hmm. Jeden pohled je takový, ten podle něj nacionalistický, že svět je rozdělen do národních států a v rámci těch národních států, které jsou samostatné, probíhá nějaký společenský život, ekonomický život, lidé si tam nějak pomáhají, hádají se spolu, prostě normální život. A každý z těch států si to řeší po svém, má svoje pravidla. A potom je ten druhý pohled, nenacionalistický, což je pohled impéria. Ten říká, že celý svět má být podřízen jednou impériu, třeba římskému, nebo sovětskému, nebo klidně americkému, to je jedno. A že dokud nebude celý svět podřízen tomu impériu, tak nenastane mír, nenastane spravedlnost. A vlastně to znamená, že to, že se nějací lidé snaží být samostatní, vlastně brání té krásné světové ideji, krásné světové spravedlnosti. A nezbývá tedy než vést válku proti každému místu, které je ještě samostatné, které je nacionalistické, dokud nebude celý svět podřízen tomu impériu a pak budeme všichni šťastní. To je ten římský mír, nebo možná dneska americký mír. Takhle to vykládá Hazony jako dva způsoby, jak se dívat na svět. Já si myslím, že to je dobrý výklad a já se hlásím k tomu nacionalistickému.
0: Když se vás zeptám jako člověk, jako vědce, nebo odborníka, sociologa, tak musí to slovo nacionalismus mít vždycky nějakou nehezkou, nahořklou souvislost?
1: Já si myslím, že by nemuselo, ale...
0: Protože se říká ten nehezký tvar toho.
1: Ano.
0: Ten říká se nácek, ano. Je to tak.
1: Já tomu rozumím, ale mně se totiž nechtělo jít tím, jak to říct, tou ústupovou cestou, že tedy řekneme, tak nacionalismus je ten špatný, tak my to budeme říkat patriotismus. A někdo za pár let začne říkat, patriotismus je taky špatný, tak opustíme co patriotismus a necháme si, já nevím co, něco jiného. A takhle se budeme postupně vzdávat jednoho termínu za druhým. Já bych řekl v tomhle s poprem, nehádejme se o význam slov, jestli někomu tak strašně vadí nacionalismus, použijeme jiné slovo, ale jde o to, že by měly existovat samostatné národní státy, které si žijí po svém. To si myslím, že je ta klíčová myšlenka.
0: Písničkář Karel Plíhal je vám znám,
1: samozřejmě.
0: Tak říkal na nějakém vystoupení takovou vtipnou hlášku, jestli pak víte, co děti nacionalistů mají nejraději na svačinu.
1: Ne, nevím to.
0: Prýbinácek. To je typický humor Karla Plíhala, ano, viděl jsem.
1: Ale tak jako, ano, i ty vtipy k tomu patří. A konec konců i to, že v každé zemi je jiný humor, je také vlastně nacionalistické, když se to řeknu.
0: Ale shodneme se teda na tom, že sprosté slovo to není.
1: Já si myslím, že by to nemělo být sprosté slovo. Konec konců ta kniha Hazonyho se jmenuje Chvála nacionalismu. A já upozorním ještě na jednu věc, a sice ono vlastně ta idea moderních národů se objevila vlastně až v 19. století se to formovalo. A ono tak, až taky v 19. století se formoval rasismus. Ještě v 18. století lidé neznali rasy v našem slova smyslu. I když si vnímali, že lidé jsou trochu jiní, tak prostě ta myšlenka ras tam nebyla. A já mám za to, mohl bych se tady odvolat na knihy profesora Budila, který to vykládá hodně sofistikovaně, hodně podrobně, že nakonec máme na vybranou, jestli přemýšlet národnostně nebo rasisticky. A že to někteří lidé přemýšlejí více v kategorii rasy, někteří více v kategorii národa. Ale že se velmi obtížně spojují tyhle myšlenky. A naopak, že nakonec stejně každý člověk dříve či později, ať chce nebo nechce, inklinuje k jednomu k druhému. A uvedu to na příkladu z posledních let. Vemte si, jak kolik lidí takových těch globalistických intelektuálů opravdu je protinárodnostních a protinárodních. A jak snadno přecházejí na tu myšlenku protibělorského rasismu. Jo, prostě když chcete být protinárodní, když vám vadí to, že jsou samostatné národy, to, že mají státy, já bych řekl skoro, že jste odsouzen k tomu stát se rasistou, ať chcete nebo ne.
0: Co se, pane Hample, pane doktore Hample, přihodilo, že v posledních letech, a já to často sleduji, když se někdo prezentuje jako vlastenec, nebo národovec, možná řekněme spíš vlastenec, tak je odsuzován, stavěn na pranýř a neměl by se s ním někdo bavit. Co se v naší společnosti přihodilo, že vlastenectví je tak zatracováno?
1: Já mám za to, že to souvisí s tím, o čem jsme mluvili minulý čtvrtek v rádiu, o tom, ano. Jak byste připomínal to hujerství, které u nás zvláště silné, ale ono to souvisí, mám za to, se všemi, u všech malých národů. Protože si vemte, jestli jsme malý národ, jestli jsme poměrně chudý národ, třeba v porovnání s jinými západními národy a státy, tak potom to znamená, že lidé, kteří jsou hodně ambiciozní, často i hodně schopní, to vnímají tak, že v rámci toho malého rybníčku nemohou dosáhnout svých cílů a potřebují se dostat do nějaké globální struktury, na nějaké světové ředitelství nebo něco podobného. Toho je asi jasné. A protože tam je obrovská konkurence, ne každý je tam nadšený z toho, že tam přicházejí noví čeští manažeři, tak to, co ten člověk může udělat, je, že, jak to říct, prostě vysaje kus z toho svého národa, z toho svého státu, ukáže, že je super lojální k těm světovým špičkám, udělá vlastně něco proti svému státu a proti svému národu. V důsledku toho ty národy jsou na tom hůř a hůř, nebo ty malé státy, tím pádem je ještě větší motivace dostat se do toho světového centra, tím pádem lidé ještě víc vymačkávají ty své národy. A já myslím, že třeba na té Ukrajině vidíme, k čemu to až může dojít, protože já teď nechci říkat, kdo má pravdu v tom konfliktu a nemá pravdu a tak, ale v každém případě to, jak zkouší Ukrajinci, jaké obrovské oběti přinášejí, kolik tam mají mrtvých, jak je národ zničený, to je vidět, že se nehrají v jejich zájmu. Ale ti lidé, kteří jsou třeba Ukrajinci a sedí někde v Londýně, z jejich pohledu to je super výhodné, protože oni dostávají ty různé zajímavé nabídky a jsou zahrdiny. Mm-hmm. To myslím, že je přesně ono.
0: Já vím, že vy sledujete ten rusko-ukrajinský konflikt, nebo můžeme říct válku, skrze některá zahraniční média, vím, že se tomu hodně věnujete. Co si myslí v některých částech světa, třeba ve Spojených státech amerických, jaká je nálada obyvatelstva vůči tomu konfliktu, protože my v naší části, nebo v naší zemi tím žijeme hodně.
1: Co se týče těch Spojených států, myslím, že bychom tady mnozí u nás byli překvapeni, jak málo to Američany zajímá. Američany zajímají ceny benzínu, když jde o nějakou politickou záležitost, tak je třeba velice zajímá ochrana jižní hranice s Mexikem. Když jde o nějakou velkou zahraničně politickou záležitost, tak je zajímá Čína. A to, že někde u Dněpru nějaké dva druhy Rusů se tam zabíjejí mezi sebou, to opravdu pro ně není nějaká věc číslo jedna, ani věc číslo dvě. Já občas dokonce v amerických komentářích narážím na termín ruská občanská válka. Tedy jako, že Rusové si tam něco vyřizují mezi sebou. Samozřejmě Američané taky na to mají nějaký zájem, to nikdo neskrývá. Rádi, aby vyhrála ta ukrajinská strana. Ale aby to pro ně bylo nějaké velice důležité, to rozhodně není. Mm-hmm.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Co se týče celé té kauzy, no je úžasná. No. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával.
2: Myslíte pana Uhlíře?
1: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce?
2: Já jsem četl, že 160 dostal.
1: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba mě nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do bisky a říct, hele, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takovej celý. A on chce říkat nějaký věci, které nebyly v protokolu.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací? Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Teď trošku bez záruky, protože už bylo pozdě v noci.
2: Teď trošku fabulujete.
1: Ne, jenom vzpomínám. Taková, ale fakt jako totální, že ten, kdo si dá na Facebooku k profilové fotce českou vlajku, podporuje
2: Putina.
1: Putina.
2: No asi. Noří se do prokremelských sítí.
1: Co to je za logiku?
2: A to jsou oni, ta jich zvrácená perverzní logika. Tak tomuhle jsme došli, proto já mám takovou radost Trumpa, znovu říkám. Že jim do tohohle říznu.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

sedm stop, přesto zdál se tak malej, když stál vedle ní s hlavou svou svěšenou. A já, i když rád blížní své míjím cvalem, tak řekl jsem si hned, jeho svízel je i mou. Pak zkrátil jsem krok nohou svých málem čapí a ploužil se k ním, abych obraz lepší měl. A pláč jeho slov do uší

pětí věděl, zda při smyslech jsem, jestli spím a nebo bdím. Vždyť pravdu-li měl, tak já jsem na tom bledě, neb můj život byl pro mě dosud jediným. Rád přiznávám, že jsem záviděl skoro, leč pak jsem si řekl, tady není o co stát. Vždyť žít sedmkrát s jednou ženskou je horor.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
2: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
1: Teď je vám 38.
2: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
1: Jas
2: Abstinenti Jablonec.
1: A zalajkovat, jak se říká.
2: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
1: Hlavně dát odběr, ano.
2: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný, prostě závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
1: Jste z toho venku?
2: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
1: Ne, to mně přijde hrozně krutý, že jo. Se u tohoto říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
2: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
1: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
2: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně. A ambulantně jsem se léčil 5 let, do 31. A ta ambulantní léčba nebyla úspěšná. Nebyla tam ta abstinence. Ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv. Měl jsem přesmyky závislosti z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem denodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny nebo...
1: To je Stilnox? Benzák? Nebo Xanax?
2: Stilnox je hypnotikum, myslím. Ten jsem taky užíval, hypnogen, ale ty benzodiazepíny to jsou spíš lexauriny.
1: Lexaurin.
2: Tak. A ty jsem užíval poslední rok a poslední rok to byl totální jako psychický dno.
1: To znamená, že si ji vezmete kolik za den, když už se to léčí?
2: To, co jsem měl, tak jsem snědl. Já jsem ráno si nedokázal představit den, že bych vstal a nedal si aspoň jeden ten prášek. Bez toho jsem nevstával. To jsem jako alkoholik, když jsem pil a měl jsem nějaký ten týdenní tah třeba, tak jsem si ráno musel dát panáka. A tady jsem si musel loupnout aspoň jeden prášek na spaní po ránu, aby fungoval. Ano. Bez toho jsem prostě nevstal.
1: Prášek na spaní po ránu?
2: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby...
1: No, řekněte, popravdě, pane Farsky, máte na to někdy chuť?
2: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou. Ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slávnou. Mm-hmm. Jo, bývalo to... já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější, říká se, že na těch lékách to je jako, že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidivy a tak. Mm-hmm. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
1: Yes. Takže při troše nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak si říká vtipně?
2: Určitě. Kolega říká často, že si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
1: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější. Hmm. S tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem našel jste už někoho nebo nějaký příběh nebo třeba jednu větu nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení? Že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
2: Jako v té závislosti?
1: No u těch lidí.
2: Těch lidí.
1: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám to hodně řeknou.
2: Určitě, určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi pojde. Já s nimi jako, chodíme na různý terapie, jo, a alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo. Alkoholika, normální nezávislý člověk pořádně nechápe. Jo? Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
1: Vy jste byl v Kosmonosech.
2: V Kosmonosech.
1: To tam mnohokrát zmiňujete v těch videích.
2: Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel a myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt jsem chtěl brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
1: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, mm-hmm. ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, mm-hmm. jestli to tak lze říct, jo. Tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je odstigmatizovat ty lidi. Mm-hmm. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někde v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný, si nemůže zapálit a nebo si zapálí někde, kde všichni naštve. Tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí nebo nehulí, buď to v autě hulí nebo nehulí a stojí před hospodou nebo nestojí. Ten problém vy říkáte toxicí, že? Těm, co mají drogy. U alkoholiků a toxiků je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
2: Je to tak. Závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka, uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
1: Dokud na to mám?
2: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nekouřím.
1: Tak. Nevím, jestli cokoliv. Někdy trpím. Hm? V letadle trpíte třeba.
2: No, záleží jak
1: máte
2: dlouho.
1: Máte na to chuť.
2: Záleží jak dlouho.
1: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
2: Můžete se napít.
1: Na prášky v letadle jsem v pohodě. Hm? Nebo kdekoliv jinde. Jinými slovy, vy se asi dennodenně, nebo velmi často, vy netočíte dennodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
2: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
1: Máte pochopení?
2: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám, vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležité tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
1: No. Řekněte mi jeden detail.
2: Ještě si můžu. Mm-hmm. A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
1: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
2: ano.
1: Ale neuděláte ani takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
2: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska
1: dobře.
2: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
1: A to byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
2: A dostal.
1: Dokonce jste mu dal ten telefon v jisté chvíli.
2: Jo, několikrát.
1: Několikrát dokonce.
2: Několik telefonů.
1: A to je jeden detail a tím pádem z toho příběhu. Mám tomu rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
2: No, to bývá.
1: To tak bývá, jo. Mm. Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
2: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár
1: je to bylo. Důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon.
2: Je. A hlavně je to pro ně, oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, který jim můžou pomoct. Že jo? Takže samozřejmě tam můžou dojít, jo? Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
1: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a s nabíječkou vám to pošle, jo?
2: Jasně, jo.
1: A vy víte, co s tím? To je inspirace pro divák.
2: To se děje standardně.
1: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na detox. On měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám. Ano. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou. Mm-hmm. Vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A on se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co já vidím ve videích, tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku.
2: Nešlo.
1: Já bych to asi vzdál. Mm-hmm. Vy tady vytušíte, že se to povede?
2: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku, to nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit.
1: Jsme dělali, znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku?
2: V podstatě jo, zkoušeli jsme vyřízdit nějaký ty, nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi 2 nebo 3. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox 2x, dokonce 1 i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že, jo, že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
1: Kde je teď?
2: Připravuje se na detox, za 2 dny nastupuje.
1: Takže teď je pravděpodobně někde skalen.
2: Ne, je střízlivý.
1: Střízlivý.
2: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho cení tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Mm-hmm. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
1: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
2: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
1: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
2: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo, přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi. Co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků, jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaný lidé. Různých profesí, jo, skrz společnost.
1: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to...
2: Jas, abstinenti, jablonec.
1: Jas, abstinenti, jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme, jen tak rychle k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku?
2: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková je jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
1: Jo.
2: Jo. Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
1: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším.
2: Ondru, ano.
1: Který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém.
2: Ano.
1: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 tisíc, nevím, jestli je to vůbec možné a tak. Mm-hmm. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii.

0: ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, že jo.
1: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
0: Já jsem slyšel...
1: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
0: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností, to video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kdy vlastně se na týden zapojuju do té komunity a přidávám ty zkušenosti a říkám tam ten svůj příběh, ale poznal jsem tam kluka, který to měl úplně stejně. A vůbec jakoby neviděl to video předtím, jo? A on mi popisoval úplně stejné věci.
1: Takže, co znamená?
0: Takže já si troufám říct, že ano.
1: Opakovací léčba.
0: Opakovací léčba je, jak jsem říkal, začlenění na týden do té komunity.
1: A proč?
0: Je to posílení té abstinence, jednak pro mě, a jednak předání nějakých zkušeností těm začínajícím lidem, kteří jsou v té komunitě.
1: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vyléčený.
0: Ne, ne, ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
1: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti? V té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
0: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat. Že?
1: A co jste našel vy?
0: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivě je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradějí to trávení toho času s tou flaškou. No.
1: Když vás tak poslouchám...
0: Začal jsem se otužovat třeba.
1: Aha, no tak to ne.
0: To je velká dávka.
1: Já vím, to je teď taková moda.
0: Jo, ano, ano, ano.
1: Jak vás tak poslouchám, vy si nejste úplně jistý, že už se nikdy ničeho nenapijete.
0: Nejsem. Já, když jsem vyšel z léčebny, tak jsem si byl 100% jistý, že se nikdy nenapiju. Nikdy. Postupem času, jak do toho vklouzávám víc a víc do toho tématu, tak já nedokážu říct, že se nikdy nenapiju, ale já dělám všechno pro to, abych se už nikdy nenapil.
1: Stává se vám někdy, že se na základě toho, co děláte, na vás obrátí někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí u toho, promiňte, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
0: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete mi sledovat i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
1: Anonymní alkoholiky?
0: Aha.
1: Co to je?
0: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci. Je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem. Mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, které jim pomohli ze závislosti. Pomůžu, je to jedna z možností.
1: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí, když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
0: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového.

0: dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, že jo, jako ty kluci, no.
1: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek. Nebo strašidelných, do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme. Nějaká taková ta půda tam byla, teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, to bylo vidět, že je na pokraji zhroucení. Mm-hmm. Ale ti dva pánové v tom stanu teď, tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
0: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem.
1: Oni jsou
0: v tu chvíli mají 2-3 promile třeba. Jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijde ten napsňák, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě.
1: Víno?
0: To je prostě psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam máte, jako jediná vidina toho se napít prostě.
1: Máte státu, pomlčka nebo lomeno společnosti, něco za zlé v tomto směru?
0: V pohledu jako na tu závislost?
1: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy, když se to provalí, on totiž drogy bere kde kdo, ale není to vidět. Ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo v Poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
0: Určitě, jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo, svítí sluníčko, nalil si panák a ono bude hezky a tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou. Mm-hmm.
1: Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které jejich příběhy mapujete?
0: Teď v poslední době to je třeba, dejme tomu, 5-6 lidí, který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích, a taky na začátku velký problém, velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nyák zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
1: Jas se jmenuji ty stránky, je to tak.
0: Ano.
1: Vy jste chtěl ještě něco říct?
0: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
1: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
0: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
1: Abstinenti Jablonec. A já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
0: A já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
1: Příště se uvidím. Naším hostem byl Lukáš Farský.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: a tak nás ve všem chtějí regulovat. No a když pan Hamáček se na tomhle podílí, tak jde proti idejím 17. listopadu. Proti. Okay. A pak trošku mu dávat najevo, co ty tady děláš, když to vracíš zpět před rok 89. To už jako trošku možný je.
1: Tak.
0: No a vypískat Babiše, to je úplná hračka. No to je hračka, no protože budu se snažit o přesný popis. Pracovník zahraničního obchodu z Casablanky před rokem 89, to znamená naprosto prorežimní člověk, který musel být za dobře s těma komunistama. No proč ten chodí vzpomínat na listopad 89? To jako, víte, teď já to budu karikovat. No jak je premiér, no jakože tam musí, jo. Mm. No a nehodí se to.
1: Nehodí se
0: no
1: to.
0: On tam v podstatě říká, mě v té Casablance bylo zlé. Oni mě tam ty komunisti poslali, já tam ani nechtěl. Víte, ty divizi, co jsem dostal od těch komunšů, ty mi smrděly. Tak já teď jdu se radovat, jsme to svrhli, z té Casablanky jsem doma a tak jsem rád, že to tady máme takhle. No tak to je směšný, že jo? To je směšný, takže ten by tam les neměl. Není to autentický. Ten nemá autentický. Na co vzpomínat pozitivně, jo? Ten by mohl mlčet, tiše. Tiše mlčet a říkat, tak po 30 letech jsem se dočkal takového odklonu od 17. listopadu. Ten by mohl jenom oslavovat, že to ten 17. listopad pak nedotáhl do cíle.
1: OK. EU představuje socialismus jako vyšitý. Pocítila to i moje rodina, říká pan režisér Strach v jednom rozhovoru. No tak...
0: Natchnul mě.
1: Natchnul.
0: Já jsem ho občas podezříval z divných řečí. Jo, teď nebudu říkat, kdy to byly, to není. Tady mě absolutně natchnul, já se skláním, pane režisére, před vámi, fakt perfektní. A když to říká člověk, jako je on, hluboce věřící, s respektem ve společnosti, tak znova se klaním, je to bezvadný a já si dovolím říct, co on řekl, jo, protože to je celý. On řekl, že, myslím, že rodina jeho manželky prodala sbírku čehosi, známek, vzala si velký úvěr a na Šumavě vystavili hotýlek nebo hotel. A představte si, že pár kilometrů vedle nich nějaký šikula si napsal do Bruselu, dostal půlku ceny jiného hotýlku, no a on jim dneska ošklivě konkuruje. No ono se to konkuruje, když máte půlku peněz z Bruselu a proti tomu stojí člověk, který si všechno musel zaplatit. No tak on teď vidí, co to je za hrůzu, když Brusel pod hlavičkou rozvoje ničí jeho rodinu a jeho podnikání a má úplnou pravdu. Je to fakt nemravný. Je nemravný dovolit, aby na Šumavě zvítězil penzion za cizí peníze před penzionem za vlastní peníze. To já absolutně podporuju. Teď tady vyjadřuju soustrast s těmi chudáky, co si to vybudovali za svý, protože ono je z toho ještě strašný ponaučení. Ono to vlastně říká, lidi nevlivněte, za svý nic nebudujte. Napište si do Bruselu, nějaký něco pošlou a převálcujeme ty trouby, co to dělají za svý.
1: Je to tak. Vrcholí boj o žezlo TOP 09. Čtyři kraje podporují Pekarovou a dva Černína. Jak to tam dopadne, pane Tlustý?
0: Mně se víc líbí ona.
1: Jo, to ona je taková mladá, svěží. No.
0: No, hezká dáma.
1: No, a záleží na tom, jak to tam dopadne?
0: No tak mě třeba nedávno volal jeden kamarád ze Slovenska a říkal, že ta nová paní prezidentská je báječná, že je nadšenej.
1: Paní Čaputová.
0: No, já jsem říkal, a co tě tak natchnulo? A on říkal, pust si to, má tam nádherný přiléhavý červený šaty.
1: No, vidíte?
0: Nic jsem na to neříkal, jo. Pustil jsem si to teda.
1: No a paní Pekarová vám přijde jako...
0: Sympatická mladá dáma.
1: Krásná.
0: No, mně se líbí mnohem víc než ten pán. Já jsem od přírody postižený.
1: Chápu, ale nevím, jestli jako...
0: Myslíte politicky, kam
1: ne,
0: to povedou,
1: tak
0: jo?
1: Jako taková učitelkojní trošku, víte?
0: A tak ono se vlastně hledá krizový manažer.
1: V té topce,
0: No. Tam už je to na dlouhodobém sestupu. Už jsou, myslím, dost daleko od 5%.
1: Ale to není ani jeden z nich.
0: Který by to mohl zachránit? Ten krizový manažer. No tak aspoň ať je hezká, že jo?
1: Máte pravdu, pane Tlustý, jako vždycky.
0: Já myslím, že se spojí, abych teda řekl. Já myslím, že se hledá někdo, kdo přijde s tím, že vytvoří koalici, jak jsem to tady říkal, s milionem chvilek. Milionem Chvilek, ze Stanem, možná, že i s ODS-kou, no. No tak šarm té dámy by mohl při těch koalicích s těma chlapama pomáhat.
1: Je vidět, že v tom umíte chodit.
0: Já bych to na tom postavil, protože jinak nikde žádnou přidanou hodnotu nevidím.
1: Jdete na to dobře. Volby nemá rozhodovat přepočet, ale názor voličů. A ten není respektován, tvrdí pan Farský. A to je voda na váš mlín. Vy jste tady odborník, tady na ty přepočty a tak, na ten volební systém. Má pravdu pan Farský?
0: Částečně ano. Mm-hmm. Částečně má pravdu. Stávající přepočet hlasů voličů opravdu vede k tomu, že ty propadlý hlasy, ale mimochodem proti tomu on nebojuje a to by měl teda, protože když by chtěl plně respektovat voliče, tak nemůžou být žádné propadlé hlasy. Mm-hmm. Jo, to pak tam musí sedět všichni, co dostali nějaký hlasy, co dosáhne na mandát a žádných 5%. A mně ta jeho snaha připadá víc účelová než upřímná, protože on říká, že propadlý hlasy mu nevadí a říká, že přepočet těch propadlých hlasů ten mu vadí. A to je trošku takový nedůvěryhodný. No, ale jinak má pravdu, propadlý hlasy plus jejich přepočet fakt způsobuje, že silné politické strany dostávají díky tomu přepočtu hlasy plus, teda mandáty plus. A já jsem ho poslouchal v rádiu, on dokonce vypočítal, že by třeba hnutí ANO teď, kdyby se to nepřepočítávalo, ty propadlý hlasy mělo o 12 křesel ve sněmovně méně. No a to je pravda, že 12-2 to už je hodně. Takže když už teda bojuje za přesně správné hlasy, tak by neměl říkat, že mu nevadí ty propadlí. Já bych třeba, ale to oni neříkají, to jsem kdysi říkal já, říkám to znovu, já bych považoval za nejlepší východisko z toho dnešního systému přechod na čistě většinový systém, to jest veliký počet volebních okrsků, aby prostě občané ze Slaného volili někoho ze Slaného a občané z Kladna někoho z Kladna, větší města volební okrsky, a tam nechce střetne kolikce kandidátů, ale vždycky jenom jeden člověk proti jinému člověkovi a ten, co to tam vyhraje, ten si jde sednout do parlamentu. A všichni vědí, kdo tam za něj je, všichni ho můžou volat k odpovědnosti, všichni můžou říkat, tak pojďte, vy jste nám tady sliboval, ale pak jste dělal něco úplně jiného, to my vás už nikdy nezvolíme, pane. A on ten člověk to ví a podle toho se chová, takže čistě většinový systém, jeden kandidát za každou stranu, a takhle se sejdou potom v parlamentu, to by bylo ono. To by bylo tak, jak si to ten pán přeje a ještě by to lépe fungovalo.
1: Tak to bylo pro dnešek všechno, pane Tlustý. Těším se na příště.
0: Já taky, tak aby to lépe fungovalo.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.

nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Velikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových krách.

0: roku vyhledá.
1: Radio Xaver.
2: Přijde vám ten rychlý odchod, ta rychlá demise Pavla Blažka jako přirozený vývoj té situace, protože mnozí občané, a já to sleduji, a já diskutuji s občany, pane prezidente, ne, že ne, diskutuji.
3: Vy jste občanem. Tak
2: já jsem také občanem. Ano, ano. Tak mnozí občané si myslí, že by takový v uvozovkách mazaný politik, jako je pan Blažek, nikdy nepodal demisi, kdyby to bylo, promiňte, čisté. Tak se vás ptám, jako praktika, co si o tom myslíte?
3: No ne, tak určitě to je super podivná věc a zapletení se s podivným odsouzeným podnikatelem je prostě naprosto nepřijatelná věc pro člena vlády a nemohlo to být bez souhlasu ministra financí a bez souhlasu premiéra, takže je to samozřejmě vládní debakl, fatální vládní prohřešek. Jenom můžem diskutovat o tom, co z toho bylo naprostou naivitou a hloupostí, co z toho bylo pouhou nepozorností jiného než případného ministra, kterého by se to mělo týkat, a co z toho bylo promyšleným činem a záměrnou podivnou věcí. O tomhle, ak někdo spekuluje, já to prostě neumím. Že chodili za náma od počátku 90. let nejrůznější výkukové, většinou proživší léta na západě, mezi naší emigrací často to byly a tak dále, a přicházeli se zásadními projekty, že mají návrh, jak získají 20 miliard přes hongkongský fondy, že tohle to a tak dále, tak já, který jsem nebyl dobrodruhem Blažkova typu, jsem tyto lidi rovnou posílal, aby mě neotravovali ani minutu, že nic takového nechci ani slyšet. Že to tahle ta vláda udělala, dopustila, nevím, nemám pro to vysvětlení, krom prostě neuvěřitelné přesvědčení o své nedotknutelnosti, o své vyvolenosti, o své oprávněnosti tohle všechno dělat a nakonec se jim to vymstilo. Ale kdo ví, kdo, my víme, kam ty bitcoinové miliony či miliardy zmizely, na účtě koho zůstali, nebo na účet koho se za nějakou dobu někam potajmu přesunou, fakt nevím.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Posloucháte rádio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tři.
1: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky. A řekl bych, jak jsem se díval na čísla, třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem pro nás, pro obyčejné občany?
2: Určitě je to důležité pro církev, která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si, že by ten zápas, současný zápas církve mezi tradicí a modernou, že by byl zas tak zásadní pro Evropu. Protože ona sice ta církev my bereme jako něco, co je součástí té západní kultury, dokonce jsme asi na to docela hrdí, na tu historii papežství, to je velký fenomén, ale já mám dojem, že ona dnes už ten duchovní pohyb v Evropě moc neovlivňuje. Protože nemá velké osobnosti. Že jo? Dokonce ta církev ještě před 100 lety, tak byl Jean-Jacques Maritain a byly postavy, které skutečně byly vnímány i laiky, jako protože to byly zajímavé osobnosti, nejen teologové, vlastně filozofové. Dneska mám pocit, že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
1: Ukáže něco ta skutečnost, který z jaké části světa bude nový papež zvolený? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky?
2: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile, to je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách třeba, nebo v Indonésii, se pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
1: Je papež politik?
2: No, to je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli, zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěli, aby do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušu, ty státy Evropy, a už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity. A papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru. Protože během 30leté války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky. Takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
1: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, politik s vlivem?
2: No, podívejte se, v 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že jde si druhou světovou válku, působení papeže Pia 12. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958. To byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho. Vlastně byl z významné rodiny, byla to silná postava, byl to diplomat. Dokonce se podílel podle mě i kolem první světové války. No ale jaký měl vliv? Byl obklíčený Mussolinem v tom svém vatikánském státě a de facto byl i později velice kritizován a konfrontován s tím, že nedokázal vystoupit proti holokaustu a podobně. Takže ty papežství bez těch divizí, že přislali, vlastně nebylo vlastně schopno sehrát zásadní roli v boji proti fašismu, i když v té charitativní oblasti záchraně lidí tam se něco stalo. Ale to už vidíte, že to papežství nemá ten politický vliv, aby měnilo kurz v Evropě.
1: Přečtu vám jeden titulek z iDnes. Zajímá mě váš názor. Ať je nový papež jako Trump. Dalšího marxistu nechceme, vzkazují katolíci z USA. Je na tom něco?
2: No, tak to je spíš volání po tom, aby zvítězil některý z těch tradicionalističtějších kardinálů, tam pár takových kandidátů je. Ale opakuju, já si nemyslím, že by vývoj církve a to, kdo bude papežem, zásadně ovlivnil vývoj společnosti. Teďka mám na mysli především Evropu. Takže Dovedu si představit, že papež bude odjinut, právě protože ta živá místa církve jsou dnes jinde než v Evropě, ale nemám prostě pocit, že by to na náš život zasmělo takový dopad.
1: Mm-hmm. No a často slyším komentáře, že papež František byl především aktivistou a také, že se mu nepovedly reformy. Co o tom soudíte?
2: To bylo zajímavé. Mě ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval. Ale to je zajímavé. On si vzal jméno František z Assisi. To byl revolucionář, ten byl na pokraji toho, byl vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés. To bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev, František Assisi. Takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit. Protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě už nechce spolehat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo? Že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí.
1: Vemte si třeba Česko.
2: Máte pocit, že v Česku máte dneska osobnosti spojené s církví, které skutečně zásadně promlouvají do toho veřejného života? Já se obávám, že to moc není.
1: Tak Duka.
2: Ano, ale nemyslím si, že to je určující, že to jsou osobnosti, na jejich slova se čeká a ani to... Myslím, papež František byl zajímavý tím, že člověk byl docela zvědavý, co řekne, jo? Že on opravdu nebyl, že to nebylo formální, že to bylo zajímavé. My jsme mu věřili, že to říká on a vlastně se vyplatilo ho sledovat. To byl docela významná věc. Ale vlastně už to nebylo, že by byl skutečně politický agent, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty docela slyšitelným hlasem, ale vlastně ten svět se rozhoduje o něm jinde.
1: Řekněte mi, jako politik, praktik a bývalý ministr zahraničí, je důležité, kdo zastupuje naši zem na pohřbu papeže?
2: No,
1: nebo je to formalita, která o ničem nevypovídá?
2: Já jsem tam byl jsem na pohřbu papeže Jana Pavla II. A vlastně si dneska nemyslím, že to je nějaká určující zásadní věc. Je to skutečně formalita podle toho, kdo tam jede, tak podle toho máte místo na těch židlích, jak se sedí, ale máte možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé. Na těchto akcích potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavý, můžete to využít. Ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete. A to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
1: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla
2: II. Asi teda jako předseda poslanecké sněmovny, mám dojem.
1: Myslím vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů. Je to, jste tam najednou jako řadový turista, a nebo je to s nějakým servisem?
2: No, je to, tam nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Otčenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojenou, papeže mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus, takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo. Takže to byla, ale jinak ta samotná akce byla taková běžná diplomatická akce, na které pro mě bylo nejzajímavější to, že jsem tam setkal s některými partnery, politiky a podobně.
1: Ale já se ptám naivně na to, jestli se tam k vám chovají, tak jako tady, když jede předseda poslanecké sněmovny, tak jede auto, ochranka.
2: Aha, a o vás se stará ambasáda. velvyslanectví a ti vás tam dovezou, vy nepotřebujete žádný zvláštní servis a pak vám dají místo, které jsem tam měl někde v první řadě.
1: A co je potom?
2: Potom se tam už podle mě toho moc nekonalo. Teď se po mně chcete nějaké vzpomínky, které už se mi nevybavují, ale mám
1: dojem... Jestli potom nějaké setkání třeba? Nebo...
2: Ano, ale to bylo neformální. My jsme se tam potom setkali s některými lidmi z Česka, kteří tam fungovali, pracovali, ale nebylo tam nic oficiálního. Pro takové množství hostů nemůžete asi těžko udělat a nějaký banket tam pořádat nebudou. Takže je to vlastně docela symbolické všechno spíš. To není moc pracovní. To není tak, že by tam probíhala intenzivně jednání. Tam se vlastně nic neřeší. Tam se nám nemá k ničemu dojít. Vlastně je to věc kulturní a symbolická. Zřejmě tam přijede Donald Trump teďka a zřejmě tam přijede jako mírotvorce, mám dojem. Takže vlastně samozřejmě, to je to, co se teďka rýsuje jako pravděpodobně. Podobné.
1: No tak jdeme k tomu,
2: můžeme.
1: Protože papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
2: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncil, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i ten, to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiv, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncily stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska takto pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
1: No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
2: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Vestfálský mír a Vestfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
1: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné Minské dohody byly co?
2: To byl pokus. Já to, tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo? Ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštět, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. To je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život spole a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
1: Souhlas, ale ty Minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
2: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, nějaký, že vytvoříte pokus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že klasickým způsobem, že to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou, to bývá 2 kilometry na jednu na druhou stranu, pak se musí odsunout děla třeba 30 kilometrů vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby se ty vojska byla v dotyku, aby se střelilo, aby se obnovilo to zabíjení.
1: Vy jste řekl, že Donald Trump dorazí jako mírotvůrce, jak by to mohlo vypadat? On pravděpodobně na pohřeb papeže dorazí. Znamená to, že vedle toho ještě můžou být nějaká jednání, anebo ten samotný akt, že tam bude a že něco pronese, může mít vliv na ukončení války třeba?
2: No, oproti tomu papeži ten Trump je skutečně hybatelem, že jo? A on je vlastně dokonce v této chvíli jediným, který je schopen zřejmě ten pohyb a to, co se tam děje, tu válku dovést k nějakému příměří nebo k nějakému klidu zbraní. Nikoho jiného vlastně teď nevidím. A po té role se nevzdává, jenom myslím si, že nejvýznamnější zpráva teď je, že sdělil, že se v druhé polovině května sejde s Putinem. Tím dává najevo, že od toho neodchází. To znamená, i když se projevily určitá tenze mezi názorem Zelenského Ukrajinců, tak je vidět, že ono to neodchází, tak jak dal najevo a vyhrožoval, že jestli teda budou všichni se bránit, takže taky může do toho praštit a nechat nás v tom. Tak rozhodně teď je to tak a myslím si, že se nevzdává toho, že to dokáže dotáhnout do konce. Takže v tom smyslu, že si může si dovolit vystupovat zvlášť, protože je to pohřeb papeže, který v tomhle vlastně mu byl blízko. A také říkal, že to musí, že musíme jednat. Vlastně neustále na to naléhal, aby se jednalo a aby to zabíjení skončilo. Takže vlastně v tom on je mu blízko a může říci, že tam přijde jako někdo na tomhle pracuje. Nejintenzivněji ze všech a z největší šanci to někam dotáhnout.
1: Hned se vrátím k té Ukrajině, ale nedá mi to, napadá mě ještě jedna věc. Domníváte se, že na pohřbu papeže bude někdo zastupovat Ruskou federaci?
2: Nevím, jestli tam někdo bude, to se mě ptáte na něco, co nedokáže.
1: Teoreticky. Je možné, že tam přiletí Putin?
2: Moc to nepokládám za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje, ty rozhodnutí. Oni dneska všechna mají určitý politický smysl, ta gesta mají, že jo, obsah určitý. A ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že na první straně obrovský titulek. Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také, jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
1: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální, českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině? Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežtější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici a tak, není to přestřelené celé?
2: Já si myslím, naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika a Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá, jemně řečeno, velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika. Protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl, to přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu obsazené obrovská, nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může, takže ten úkol máme jako politici. No, takže vlastně vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli co dělá česká politika. Já mám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jirka

0: Dívejte, já vám řeknu takový, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné, principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký, který byl, my toho využijeme k tomu, že ty Rusy srazíme na kolena, porazíme je a mám pocit, a to je, který ve mně stále roste, že ten cíl byl, až budou Rusové poraženi, až se tam Putin zhroutí a rozpadne, pak podáme Rusku ruku, protože nám se to strašně hodí. Rusko jako zásadní strategický partner v současném světě. A ta strategie se ku podivu nemění ani dnes s Trumpem, to je zajímavé. Akorát, že Trump řekl, celá ta strategie selhala, ona vlastně nefunguje. To znamená, pokračovat v ní, to budeme 3 roky se tam bude bojovat, Ukrajina bude zničená skoro do posledního Ukrajince a nebude nic lépe. Akorát ten, ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu. To si myslím je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
1: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl, zase se vracím k tomu vyjednávání, kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
0: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím je zle, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, slyšíme nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi, a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozlobila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi. Že nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo? Že vlastně, jako mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili, stejně nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsi tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako byl jsi tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský ministr zahraničí, když vyjednával na normandském formátu, tak mi zvedl telefon i během toho jednání a říkal mi, co se tam děje. Říkal mi, mě tady zabijou, jako se tady s tebou bavím. Že? Takže jako já jsem s ním měl výborné vztahy. Ale protože jsem se s nima bavil na rovinu, protože jsem jim říkal pravdu, nelhal jsem jich. Prostě normálně lidské vztahy s lidma, kterým jsem nevymýšlel si. A mně to připadá, že my hrajeme komedii podle not, které nám někdo strčil.
1: A mělo by se jednat i z Ruskem?
0: Já si myslím, že ta tragédie toho je, že já jsem vlastně byl u toho, když po krymské válce jsme se rozhodli, že přestaneme jednat s Ruskem. Já jsem do té doby vlastně nějakým způsobem komunikoval s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To bylo něco, co jsme pokládali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu s celou řadou evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu. My jsme chtěli úplně jinak. On říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete. Jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde. Takže jsme se už nebyla jedná, jsme se hádali jenom. Jsem říkal, a ptal jsem se, jak, proč jste to udělali a podobně. To je jiné. Já se k tomu nechci. Jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, tam máte povinnost se bavit. No když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. Česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebaví se s Maďary, my se nebavíme s Číňany. My vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná. Ne, to je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. Zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
1: Jsme na konci, pane Zaorálku. Já mám ještě

0: spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
1: Tak příště.
0: Doufám, děkuji, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
1: Můžeme to zkusit.
0: Těším se, děkuji, na to a díky za to, že jste přišel.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Podtrženo, sečteno a Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
1: Dobrý den, Xavere.
0: Mám tady několik témat.
1: Jsem
0: tady
1: to.
0: S těmi tématy, pane Verich. Víte, jak to je? Kolaps autoprůmyslu, závislost na Číně drtí výrobu aut. Klesá prodej, docházejí součástky. To je váš obor.
1: Tam chybí napsat i v České republice. A to je velice špatná zpráva. O tom se moc tipkovat nedá. Jako kdyby nestačilo, že českou ekonomiku dusí naše vláda svými regulacemi a nesmyslnými sazbami na pivo třeba. Dělají všechno pro to, aby česká ekonomika zpomalovala a tohle jí zpomalí ještě víc. Takže to se budem divit.
0: No ale ta první věta, kolaps. Myslíte, že je kolaps autoprůmyslu? Zažíváme to?
1: No tak zatím ty součástky ještě mají. Ty lodě to už přivezly,
0: no.
1: Takže teď se ještě vyrábí. Ale ta snížená výroba v Číně, tak příslušné lodě nepřijedou.
0: Co se bude dít?
1: Omezovat výroba. Jak moc, to samozřejmě, to taky může být o 5%, jo? To znamená, nemusí to být žádný kolaps. Nějaké omezení, nějaké snížení výroby to určitě bude znamenat, jak velké, neumím odhadnout. A záleží to na tom, jak v Číně rychle zvládnou problémy, které mají s nebezpečnou nemocí. A já teda musím říct, že s velikou nelibostí sleduji komentování v našich médiích, kterým to zjevně dělá radost, že tam mají problémy. A asi netuší, že ty problémy se přesunou i k nám. Že to sice vůbec nemusí mít charakter smrtelné nemoci, ale může to mít například charakter snížené výroby. No a pomalené ekonomiky.
0: Babiš, o úplatku pro Kremlíka jsem nevěděl a řešit to nebudu. Toto je tak divná kauzace.
1: Já jsem tady kdysi říkal, že korupce je dvojí. Víte, korupce jedněch a druhých, jo?
0: O.
1: A druhých, ta je strašná. Ta je strašná, oni ti hajzlové si cpou nějaký prachy, nám nic nedají, jo?
0: No.
1: No a když někdo cpe prachy nám, to už vůbec není tak hrozný.
0: No rozumím, ale sledoval jste celý tento příběh.
1: No.
0: To je tak divný, tak...
1: Tak já nevím, kdo komu cpal prachy, že jo? Nebo jestli to někdo vymyslel, nebo... No, to netušíme.
0: A může to tak být?
1: Jo, může to být, ale nemusí, samozřejmě to může a nemusí, my se v tom zvenčí nevyznáme. No, že korupce druhý byla nahrazena korupcí jedněch, to já považuji za jisté, to už ty kauzy jiné prokázaly, no tak jestli tahle k tím patří nebo ne.
0: Ten Kremlík, podle vás, z vaší zkušenosti, znamená to konec toho člověka v politice? Definitivně.
1: Tohle to už jsou posmrtné křeče.
0: Jo, tak to už je jako... Nevěříte nikomu, že ne?
1: Já?
0: No.
1: Teprve, když se prokáže v konkrétní věci, že tam ne, tak pak se tomu dá věřit, ale jako globálně ne.
0: Globálně nevěřím.
1: A priorně je potřeba předpokládat, že korupce druhých je trestuhodná, korupce jedních je správná.
0: OK. Pobavilo. Vyloučený straník navrhuje pozastavit činnost ČSSD. Porušuje podle něj zákony. No, je to možné?
1: Tak já jsem použil termín posmrtné křeče.
0: No.
1: Tady to vypadá na druhou.
0: Fakt jo.
1: No, to vypadá, že to budou posmrtné křeče toho vyloučeného, ale ČSSD mi taky připadá, že má posmrtné křeče.
0: No jo, ale teoreticky jako může vyloučený straník navrhnout pozastavení činnosti? Jako co to, já, to přece nedává smysl.
1: No tak oni mají, k tomu, aby byli registrováni, tak mají schválené stanovy a jednací řád a volební řád. A když to tak mají zaregistrováno, tak to mají dodržovat. Tak tenhle člověk sází na to, že jim prokáže, to nedodržujou. Až jim prokáže, že porušují své vlastní zákony, tak může i něco takového navrhovat, ale na konci bude podle mě rozhodování ministerstva vnitra, kde pokud vím, sedí sociální demokrat, tak bych řekl, že sociální demokrat na návrh bývalého sociálního demokrata sociální demokraci nepozastaví. No.
0: A co se tam vlastně stalo, že oni se takhle sekají? Čím to je, že se ti sociální prostě neumějí dohodnout vůbec? Podívejte, ODSka je teď jako jeden muž.
1: Tak zázračným otcem, který z ničeho udělal mocnou sociální demokracii, je nepochybně pan prezident Zeman. Někdy v letech 92 až 96 ten zázrak udělal a důsledek toho zázraku byl zajímavý, protože se do vysoké politiky dostali lidé, kteří zásluh neměli žádnou. Dokonce často byli na kandidátkách jenom tak jako vata. Ty se stejně nikam nedostanou, protože sociální demokracie v tomhle období první poloviny 90. let, myslím, začínala na 5% nebo takové nějaké číslo. A pak najednou začaly úžasné volební výsledky, lídr Zeman dělal zázraky a do vysoké politiky nejenom do parlamentu, ale i do krajských zastupitelstev, do měst, se dostali lidé, kteří žádné zásluhy neměli, ale trpí pocitem, že oni vybudovali tu sociální demokracii. To vidíte v tom, kam pak směřovali ta mládež, co vedla sociální demokracii třeba v minulé vládě. Tam bylo naprosto evidentní, že oni vůbec netuší, díky čemu vlastně získávali hlasy. Začali říkat věci úplně jiný, vůbec nebrali ohled na to, vlastně za koho kandidujou. No a nastal úpadek, úplně logický úpadek, když někdo neví, odkud přichází, tak většinou ani neví, kam kráčí. A začalo se to tam mlít a nastalo něco, co bych nazval stranická válka nýmandů. Možná bychom radši měli použít pojem hvězdné pěchoty. Pěvecké sbory sestavené z hvězdné pěchoty se začaly trumfovat, kdo zaskřehotá hrůznější popěvek.
0: A toto je důsledek.
1: A teď to tady máme.
0: Jedeme dál. EET přinese letos do rozpočtu přes 15 miliard, z toho 2,4 miliardy díky květnovému rozšíření, tvrdí ovšem paní ministryně Schillerová. Tak to by vypadalo jako dobrých 15 miliard, ne?
1: Jedna moje známá na takovéhle výroky říkávala řeči na koledu. No, hlejte, ona to by pravda může, jo? Já nemám žádné důkazy, abych tvrdil, není to pravda. Pravda to být může, taky to může být čirá propaganda. Propaganda snažící se alespoň slovně vysvětlit národu, děláme to dobře. Ono totiž jinak ta fakta tomu moc nesvědčí. Takže jak slábnou fakta, tak sílí propaganda. Takže může to být taky jenom čirá propaganda, může to být pravda, ale podstatné je něco úplně jiného. Bude ta paní ministrině a tahle vláda mít peníze tenhle rok, příští rok na všechno to, co naslibovali?
0: Otázka.
1: Budou, jo? No a tady bych řekl, je téměř jistý, že nebudou. Opravdu téměř jistý.
0: No a potom je každá koruna dobrá, ne? I 15 miliard.
1: No hlavně ta propaganda, která to musí zakrejt.
0: Jo,
1: no. Takže možná je to pravda, možná není. Uvidíme.
0: Řekněte mi, vy jste ekonom, čekal jste víc od toho EET?
1: Já jsem od začátku byl velice skeptický, mohl bych to doložit svými články, kde jsem psal, že tuším, jak to dopadne. Mhm. Trochu peněz navíc se vybere, náklady na celý ten systém, který s tím má stát, protože to něco stojí, to provozovat, náklady na všechny ty kontrolory, kteří to udržují při životě, spolknou všechno, co to vynese. To znamená, já si myslím, že je to blízký k nule. A tady sebechvála paní ministrině na tom pro mě nic nemění. A radši opakuju, možná má pravdu, možná nemá, ale paní ministrině, uvidíme, jak to s těma penězma dopadne.
0: Prezident nesnáší Senát? Překážíme mu v prosazování vlastních zájmů, řekl kandidát na předsedu Růžička. Tak to není žádná novinka, že?
1: Tak to si můžeme tyhle věty říct do trojúhelníku, jo? Můžeme říct, prezidentovi překáží Senát, Senátu překáží sněmovna, Senátu asi překáží i prezident. No to jsou všechno instituce, které se mají podílet na moci a úplně logicky by chtěli více moci, než mají. Takže ta reklamace od senátora je určitě důvodná. Chtěli bychom víc, pan prezident nám to nedovoluje. No, tak pak je tam formulace, že nesnáší. Tam by správně mělo být, prezident postupuje jinak, než by si přál Senát.
0: Takhle myslíte.
1: No.
0: No a on je kandidát na předsedu, pan Růžička, tak to je jako ostrý prohlášení, ne? Když chce být.
1: No tak to je snaha vytvořit v tom Senátu dojem, že on je ten, kdo zvedne ten prapor co nejvýše. A on, aby získal podporu těch ostatních senátorů, tak říká, já jsem dobrý vojevůdce, já to s tím Zemanem vyřídím.
0: Já to s ním umím. Výborně. Donald Trump nebude sesazen z prezidentské funkce. Senát ho osvobodil. A to gesto, ne?
1: No.
0: Doník, pane Tlustý. Myslíte, že měl horký chvilky, nebo že to bylo jasný od začátku?
1: Tak oni netuší, ti kritici, že mu pomáhají. To je jasný. Co vás nezabije, to vás posílí. Uh-huh. To bych řekl, že znáte. A on dělá úspěšnou ekonomickou politiku. Někde jsem si přečetl, že má nejvyšší preference za dobu svého fungování, od okamžiku zvolení.
0: No, takže jsou zase dvoje nebo troje, co jsem já viděl na internetu a někde zase ukazují.
1: Takže plní své ústřední heslo Amerika na prvním místě. V rámci toho všem dělá potíže zbytku světa, to dá rozum. Když chcete, aby váš národ byl ta jednička, no tak se musíte pustit do obchodní války s Čínou a s Evropou. A teď například tady je věc, o které se málo mluví, ale ten pošetilý nápad s takzvanou digitální daní, neboli Češi se rozhodli zkasírovat velké americké firmy, musíme to nazývat, no tak oni nám to nedarujou. Rozumíte, jako zkasírujte velké americké firmy, my zkasírujeme ty vaše. No a tady ten americký hrdina v tu chvíli pro Českou republiku a českou vládu už není takový hrdina. Už je to silný protivník, tak bych skoro řekl, pane Babiš, bacha na něj. Mm-hmm.
0: No nic, to je všechno pro dnešek. Já vás na závěr musím pochválit. Já jsem vás včera večer sledoval u bratříčka u YouTubera. 2 hodiny jste tam hovořil, no, a já jsem to 2 hodiny vydržel. Super.
1: Tak to mě děláte velkou radost, no, protože vydržet 2 hodiny takový povídání, to je hrdinský čin, takže
0: jako
1: paráda.
0: Jako tatínko i všechno. Dobrý, to jen tak.
1: Děkuju.
0: Máte pochvalu, mějte se. Těším se na příště.
1: Naschledanou.
0: To byl Vlastimil Tlustý a podtrženo sečteno.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den.
2: Ale jaký čtvrtek, Xavere?
1: Prvního.
2: Svátek práce. A my oslavíme prací, vidíte?
1: No to jo, ale hlavně svátek lásky.
2: Lásky?
1: No.
2: Já se zdá spíš nenávisti nějak poslední dobou.
1: Jak to?
2: A vzáš kolem vás. Když já vlastně nevím, jestli bych tady s váma měl si vůbec.
1: Jak to myslíš?
2: Vy jste nepřítel demokracie teď.
1: Už zase.
2: Jo, jo, jo.
1: No a počkejte, prvně teda ten první květen. Je první května jako měsíc lásky, že začíná a tak. A na 1. května by měl každý být s tím, koho miluje.
2: Jo.
1: Takže já si vážím toho, že jste tady se mnou.
2: To je hezký od vás.
1: Já dokonce
2: to
1: očekávám polibek před pod rozkvetlým...
2: To já věnu svojí manželce, jak se
1: vrhnete. Jo? No. Tak jí to neříkejte.
2: Co? To no ona to ví.
1: Dívá se
2: že,
1: na rozumku.
2: To víte, že jo, a že je 1. máj.
1: Jo, no, jo. No, dneska jsme tady přinesli... Vzpomínáte, jak jsme zasevali nenávist?
2: No to jsou bylinky nenávisti.
1: No naše. Ale jenom jedna věc se ujala s takovými červenými fleky. Vypadá to jako přiva, nevím, co to je. A ty ostatní...
2: Ale hlavně, to není cítit vůbec k sebe ničím.
1: Ještě?
2: Ani láskou, ani nenávistí.
1: Já v tom cítím Foltýna.
2: Ukažte.
1: Trošku tam je.
2: Jo.
1: No, vidíte,
2: jo, jo, jo, vidíte. Tady. Máte pravdu.
1: No, musíme to, ještě tady rostou nějaký jako takový malý, rozumíte, takový jako čudli, jo.
2: Jo. A tak ona je to taková foltýnovská zelená, ne?
1: To je jako. Asi nějaký plevel. No, vysely jsme čtyři různé věci a nutno říci, že se nám ujali jen tady ty a nevíme, co to je.
2: Ale zase se ujali pěkně, podívejte.
1: Kdyby někdo věděl, co to je, tak ať nám řekne, ne? A je, jako ta nenávist z toho teda čiší. Ale zadařilo se nám, pane holče,
2: nicméně
1: jako zahradníci bychom se si neuživili.
2: No a pošlem to plukovníkovi?
1: Asi jo. Asi jo.
2: Taky už je, ne?
1: No tak jo, tak je tady... myslím, že ta naděje, že když to přijme, že to jsou, že to je rostlinka nenávisti,
2: jo, a je to
1: ocení, může dát do erbu.
2: Jo, a je to ocení jeho práce, já myslím, že se mu daří, co?
1: No, vy s tím plukovníkem, no a co teda říkáte, pane holče, mám několik věcí, teď ten první máj komunisti, že všechno vylezli, ale ono to není moc komunistický svátek.
2: No není, když v Americe. Chicago, Xavere.
1: No, no, no. Já jsem dneska ráno někde četl, že ve Švédsku, ale já myslím, že to je Amerika, ne?
2: Já myslím, že to je Amerika, ale já když vidím tady tu americkou vlajku, já se trošku bojím, Xavere.
1: Jak to?
2: No tak to jsou teď imperialisti znovu. To je náš nepřítel, to nevíte?
1: Tak...
2: Já bych prosil o výměnu, nebo bude zlé?
1: No já jsem slyšel...
2: Kolem vás se dějou nedobrý věci, Xavere.
1: Jak to myslíte?
2: No nestojíte na správné straně. Ani jednou nohou.
1: No já jsem ještě nikdy nestál na správné
2: straně. No, ale teď stojíte na opravdu nesprávné straně.
1: Myslíte na tenkým ledě?
2: Tak by se to dalo říct taky.
3: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
0: Posloucháte Radio Xaver.

pod předním sedadlem našel jsem skrýš, ten prsten tam dal a svý fár hnal, abych co nejdřív měl jsem zas její rty blíž. To nejsladší

a že jednou snad vrátí se zas. Pak zašmátral rukou pod sedadlem zašlým, ještě stačil říct, kéž bych se plet. Vytáhl omšelou červenou krabičku s mašlí a v ní prstem, co neviděl svět.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Lukáš Kovanda je naším hostem. Vítám vás po čase FXTV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Lukáš Kovanda je stále hlavním ekonomem Trinity Bank. Pane Kovando, 3,5 bilionu, takové je současné zadlužení České republiky. Je to problém nebo jako ekonom jste klidný?
2: To zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického, takže já si myslím, že z tohohle hlediska můžeme mít celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta smutná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zase na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu, takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne. Stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
1: Minister financí říká, ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
2: Tak pokračovat bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení i v příštích letech, si myslím, ať už bude u kormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodu do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
1: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojení vydávat, k čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je bylo spočítáno nějakých 400 miliard?
2: Ani to ne, ročně. Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
1: Tak a kde? Kde může vláda šetřit?
2: No, na Green Dealu bych třeba šetřil osobně. A vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 desetiny bilionu korun. To znamená 1300 miliard korun, takže to rozpočtěme na těch 5 let, co do roku 2030 zbývají a máme nějakých 220 miliard korun ročně. Náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace. To znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly být ziskovější, odváděly by třeba i vyšší daně do veřejné kasy, tak ráze máme prostředky na to, abychom třeba platili vyšší výdaje na zbrojení, ale i tak samozřejmě bude třeba šetřit na dalších místech, aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němuž se česká vláda zavázala.
1: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
2: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou.
1: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
2: Nevím, co se týče celého Green Dealu, oni říkají, myslím, emisní povolenky
1: tak,
2: číslo 2. Tak na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono... To je také mystérium, takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu superhrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021 a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok. Navíc, kdyby tedy stouplo zdanění mest zaměstnanců z těch současných 15 na těch zhruba 20%. Ale pozor, já potom nevolám, aby zase diváci si řekli, že Kovanda chce zvyšovat daně. Nechci. Já si myslím, že primárně by měl stát šetřit u sebe. Ale zkrátka toho, jak jsme viděli v těch uplynulých 4 letech, nebyl schopen. Naopak ten takzvaný konsolidační balíček, to byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoli tedy stát a jeho agendu a nějakým způsobem neomezil třeba počty úředníků nebo státních zaměstnanců a agendu státu, ale naopak zatížil dalšími daněmi a řadou daní daňového poplatníka České republiky, takže tento daňový balíček tedy nevedl k tomu kýženému, ale myslím si, že je třeba zkrátka to, aby pokud by chtěla teda vláda ozdravovat veřejné finance a pokud třeba i by se mělo splnit to, co hlásí motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu, ale to si myslím, že to by skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech. To nemají. Oni pokud vím, tak budou rádi, když přelezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne, ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
1: No, protože někdy pokud ty vím, malé
2: tak hnutí ANO, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
1: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
2: Můžou být jazyčkem na vahách, můžou to být i motoristé, jednoznačně ano, zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni, ta hnutí ANO bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici, ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet superhrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
1: Ano, ale těmi škrty toho lze docílit.
2: Lze, ale... Jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavském náměstí s traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete tak, si toto tím, jako pokud... politik na triko?
1: Ne, myslím jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát, slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
2: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, to máte nějakých 70-75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového veřejného aparátu, řekněme, to znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami, to pak máme zhruba 1 000 000 lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli toto ustát. A já zatím takového politika na české politické scéně nevidím.
1: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice spolu se zřejmě poučila ze svých slibů, které pak nebyla schopna splnit, nebo je přímo porušila tím, že nezvýší daně. Teď říká, slibuje předvídatelné daně. Jinými slovy, změníme je výrazně jenom jednou za ty 4 roky. Už neříkáme, či směrem nahoru nebo dolů. Asi bych tak typovala, že to bude směrem nahoru, ale zajímá mě váš názor, jestli je to jako chytřejší od koalice Spolu takovýto slib.
2: Myslím si, že jo, protože to je královna koloběžka první, to je slib, neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říci, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, nezvýší daně, nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily všechny, skoro všechny druhy daní právě prostřednictvím přijetí toho takzvaného konsolidačního ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady toho voličstva vůči té vládě úplně šťastné. Takže já si myslím, že ten kabinet se nyní snaží poučit ze svých chyb. Je to vlastně přiznání o chyby, že nenaplnil ten svůj slib a že zároveň dával slib, když už musel vědět, že ho poruší. Když už bylo po roku, po válce, po začátku války na Ukrajině, na kterou vlastně se kabinet odvolával jako na důvod toho, proč zvyšuje daně, tak ale to měl říct ne ten první den po invazi, nebo v prvních týdnech, řekněme, a ne až půl roku.
1: A ta předvídatelnost výše daní?
2: Předvídatelnost, tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno. Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce, což dopadá na sociálně slabší. Je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce. Třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů. A to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, znížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
1: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají, až, nebo si hledají omluvu, až je budou zvyšovat.
2: Spíš dal ruku, teda nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Deal tolik, co jsem říkal. Těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
1: No a právě,
2: bude třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které. Ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. Trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést daň z cukru, z slazených nápojů. Ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena v prvním roce po těch volbách.
1: Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte, že koalice Spolu by méně zadlužovala, nebo méně rychle zadlužovala Českou republiku než hnutí ANO, protože hnutí ANO je proti těm 5% na zbrojení. Říká, že 2% jsou dostačující.
2: To říká, ale myslím si, že bude velmi obtížné se z toho slibu vyvázat.
1: Z toho 5% myslíte. Dobře, pojďme.
2: Pokud by se z toho vyvázali, tak si myslím, že pak můžete mít pravdu a to zadlužování nemusí být tak rychlé, protože skutečně ty výdaje na zbrojení budou razantní zátěží české veřejné kasy. Ale já v tuto chvíli nepředpokládám, že se z toho vyvážou nakonec. Protože přeci jenom to je závazek daný na to, víme, že Donald Trump toto může sledovat, že i třeba nástupce Donalda Trumpa to bude sledovat a to by znamenalo zhoršení třeba vztahu se Spojenými státy.
1: Pojďme na ty emisní povolenky, respektive na ETS2, další zatížení, nicméně tentokrát přímo občanů. Vy jste udělal takový zajímavý propočet, nebo zajímavý pro někoho, možná pro většinu děsivý. Vy jste vypočítal, že ta suma, ten odhad, kolik by to mohlo stát peněženky našich občanů, tak by to mohlo být ročně až 83 tisíc korun. Proti tomu jsou ale jiné výpočty. Třeba hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte ten předpokládá v úvozovkách na jednu domácnost pouze přibližně 6,5 tisíce korun. To je obrovský rozdíl. Stojíte si za svým výpočtem 83 tisíc korun za rok navíc pro domácnost?
2: Stojím. A řeknu také, z čeho plyne ten velký rozdíl, který opravdu je ořád. Ten rozdíl plyne z toho, že kolega z Deloitte počítá s tím, že zůstane cena povolenky zastropována. To znamená, buď to bude těch 45 eur za povolenku, nebo při nejhorším, teď nevím, jestli přímo počítá s těmi 45 nebo 57. 57 je strop inflačně upravených těch 45 eur, protože to bylo stanoveno v roce 2020, my to musíme převést do roku 2027. A těch 45 upraveno o inflaci v roce 2027 bude 57. To je úroveň stropu, s níž počítá Česká národní banka. Teď ale zásadní věc. Do roku 2030 se cena povolenky musí zvýšit na 250 plus minus eur za kus.
1: Za tu tunu.
2: To není, že bych si to já vymyslel. Já jsem nastudoval několik odborných studií na téma povolenek, asi tak 6. které například vydalo Postupimské centrum pro výzkum otázek změn klimatu, financuje jej mimochodem německá vláda, vydali jej další renomované instituce podobného střihu, například německý Kielský institut pro světovou ekonomiku, a každá z těchto renomovaných institucí i placených německou vládou tak má svůj nějaký rozptyl odhadu, pásmo odhadu, kde bude ta povolenka stát v roce 2030. Já jsem těchto 6 analýz, zhruba 6, zprůměroval. Takže to není, jak jste říkala, až těch 83 tisíc. To je průměr průměru. Těch 83 tisíc je průměr průměru. Protože jestliže povolenka bude stát v roce 2030 250 eur, což je, znova říkám, průměr průměru odborných studií na toto téma, které všechny jsou daleko sofistikovanější, propracovanější, než kdokoliv, co vytvořil v České republice, co jsem měl možnost vidět, tak konsenzus těchto studií je těch 250 eur. A to přepočtěme na cenu pohonných hmot v České republice, to přepočtěme na to, o kolik zdraží vytápění, topení plynem, topení uhlím, o kolik zdraží nafta jako pohonná hmota, benzín a o kolik také stoupne celková inflace. Protože ono se někdy říká, že to jsou povolenky pro domácnosti, ale to jsou i povolenky pro řekněme, firmy, podniky, které dosud ten první typ povolenek nemají. To je pro celou ekonomiku. Ty povolenky pak budou po tom roce 2027 zasahovat 85% ekonomiky. S výjimkou zemědělství a odpadového hospodářství všechno. Takže vy tam budete mít i dopad v podobě celkové inflace. To znamená, že kdo má elektromobil a čerpadlo a myslí si, že povolenkám unikne? Ne, protože on bude zatížen tím celkovým inflačním dopadem. Zdražování bude zkrátka výraznější, než pokud by těch povolenek nebylo. A také budou tedy rychleji mizet kupní síla úspor našich. No a teď, když sečteme tyto tři efekty, to znamená zdražení pohonných hmot, zdražení vytápění a ten celkový inflační efekt, tak ta zátěž na běžnou českou domácnost, která má rodinný dům a jedno auto na naftu či benzín, bude těch 83 tisíc

0: pak je možné, že povolenka bude 45 nebo 57. A pak platí to, že to budou nějaké nižší tisíce ročně. Ale pokud má být plněn Green Deal a nikdo zatím neříká opak, spíše nyní v červenci byla nová snaha ještě zpřísnit, tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun. Třeba těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. Ani, a už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako, že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
0: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur. A od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat. Každý si může najít na webové stránce Crane Shares a ETS 2 povolenky. A má tam tenhle graf, já jsem se ho sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutých vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit, bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
0: naprosto přesně. Ti
1: se propadnou třeba do chudoby energetické.
0: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Takže to je absolutně něco, co ale je a i Fit for 55 program, k němuž se zavázali. Takže oni vlastně říkají, my nebudeme splňovat to, k čemu jsme se zavázali. Protože když přesně, jak říkáte, když povolenka bude příliš levná, když bude 45 nebo 57, tak to znamená, že prostě neplníme Green Deal.
1: Tak.
0: Musí být tak drahá, pokud chceme, aby byl Green Deal plněný. Těch 250.
1: Některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, některé, že ho oddálí, některé, že ho chtějí revidovat. Co vy byste doporučil?
0: No oddálení vůbec nic neřeší, protože pořád tu máme to datum 2050, kdy chceme stihnout Green Deal. To je to datum všech.
1: Takže změnit to datum?
0: Pokud? Bylo něco, co já třeba odsouhlasím. Když tahle vláda řekne, my chceme to koncové datum Green Dealu posunout na rok 2100. Tak vy najednou máte o dalších 50 let delší vlastně dobu na plnění toho Green Dealu a vy nemusíte prostě zatížit najednou v krátkém časovém okně od roku 2027 do roku 2050, tedy během 23 let, občany tolik tím tou dekarbonizací. Vám se to rozloží na více generací, protože nejenom místo 23 let budete mít

0: nesplněný Green Deal prostřednictvím povolenek číslo 2 místo 23, 73 let. Už to nebude záležitost jedné generace, na kterou to všechno padne, ale záležitost 3-4 generací, na kterou to všechno padne. Takže i pak ty náklady, i ta cena té povolenky už nebude muset být taková, protože už se na tom Green Dealu budou podílet naše děti, naše vnoučata, naše pravnoučata.
1: A ještě poprosím, proč už nás trochu tlačí čas. Jak jsem říkala, některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS 2, že půjdou do otevřeného sporu s Evropskou unií. Je to opět reálný slib?
0: Podívejte, to je...
1: Když třeba už některé země implementovaly už vlastně ETS 2, mají zavedené, tak lze to?
0: No, už se obchoduje s těmi termínovými kontrakty, ale je třeba pravda, že polský ústavní soud v podstatě nedávno rozhodl, že ten Green Deal může být v určité kontradikci s tím, s energetickými zájmy Polska, že ty jsou jaksi nadřazeny. Takže pokud by podobným způsobem rozhodl třeba ústavní soud v České republice, tak je to něco, co už může být zárodkem jakési koalice států, teď mám na mysli Polsko a další, kteří prostě budou se snažit do toho hodit vidle, lidově řečeno. Ale tohle jsme si všechno měli rozmýšlet, když jsme přijímali Fit for 55 a ten jsme bohužel přijali, tento program. Tam je zárodek toho problému.
1: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Naším hostem byl Lukáš Kovanda.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Petr Hampl je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Předpokládám, že vy se na tu problematiku díváte očima sociologa. Z tohoto úhlu jsou to dva ruské národy? Nebo dva druhy Rusů, jak jste řekl?
1: Já mám za to, že to nejsou dva druhy Rusů. Protože ve chvíli, kdy ti lidé se cítí národem, což Ukrajinci se cítí národem, tak prostě je to jiný národ. A my nemusíme zkoumat, jestli tedy nějak etnicky nebo jazykově, jestli to je spojeno nebo není. Prostě stačí, že se ti lidé cítí národem a Ukrajinci, nebo já bych řekl mnoho Ukrajinců, se v tuto chvíli zjevně cítí jiným národem, jsou Rusové. Ale rozumím tomu, že z pohledu Američana, pro kterého jsou všichni Slováni, všichni mluví jakýmsi skoro ruským jazykem, všichni jedí stejný boršť, že to je pod jeho rozlišovací schopnost.
0: Tak když se bavíte s průměrným Američanem, tak ten i nás má za Rusko.
1: Já mám za to, ano takže... že my bychom se do toho klidně mohli dostat jako další druh Rusů, ano.
0: Pane Hample, co to znamená teď aktuálně ta válka na Ukrajině v této fázi 12. července natáčíme pro naši zem? Už to tady utichá, protože už nevidím ty vlaječky na tramvajích, už nevidím ani tolik těch ruských aut třeba v ulicích Prahy a co je horší, ještě nevidím už tu solidaritu mezi lidmi, naopak vidím tu a tam mírné ostny. Co to teď znamená, tato fáze, v které jsme?
1: Já odkážu na data, která před pár dny vydala agentura STEM. Uh-huh. Ano, je to skutečně STEM. Mně se totiž jednou stalo, že jsem v Prymě zaměnil STEM a IVVM. A když jsem ta data ocitoval správně, pak u mě psali články, že jsem dezinformátor. Protože lžu, protože jsem agentur, že jsem vyměnil agentury. Ale je to opravdu STEM. Oni ta data, že nezveřejnili celá, což je veliká škoda, byť je to za státní peníze, nemůžeme se na ně podívat, takže vidíme jenom tu tiskovou zprávu. Ale je z toho vidět, že současnou strategii české vlády podporuje zhruba třetina společnosti a že ji podporuje stabilně. Ty dvě třetiny jsou proti a jsou stabilně proti. To nemusí znamenat a neznamená to, že by sympatizovali s Putinovým režimem, ale to znamená, že lidé mají za to, že bychom měli přijímat jenom takové sankce, které příliš nepoškodí nás, že bychom tam neměli dodávat zbraně a že bychom tam měli poskytovat nějakou humanitární pomoc. Tohle je jednoznačné většinové stanovisko české veřejnosti. Zdá se, že to je stabilní a že ani ty tři měsíce takové masivní mediální masáže s tímhletím nedokázaly pohnout. Potom máme tu třetinu obyvatel, ta by válčila, ta by ještě ideálně, nechci říct, že všichni by chtěli jadernou válku, ale někteří z nich možná ano, protože se ani nevědí, co to znamená to slovo a jiní se tak jako navzájem hecují. Takže máme tu třetinu, která je taková válečnická, a dvě třetiny, které nesouhlasí s tím, jak vláda dělá a chtěli by jenom poskytovat tu humanitární pomoc. Pak je tady druhá záležitost a to jsou uprchlíci nebo migranti z Ukrajiny a tam vidíme na těch číslech, že ta solidarita dramaticky klesá, rychle klesá a vypadá to podle těch křivek, že to bude ještě pokračovat.
0: Je to věc emocí?
1: Já si myslím, že to není věc emocí, že to je poměrně racionální. A sice zase my nevidíme celá ta data z tému, takže já teď mohu jenom spekulovat. Ale mám za to, že ten problém je v chudších vrstvách. A já jsem na to upozorňoval už od začátku. Ta ukrajinská migrace tady byla používána jako zbraň proti chudým lidem. Od začátku jsem viděl na sociálních sítích ty různé, já nevím, ředitelé fabrik a různé manažery, kteří říkali, Češi nechtějí pracovat za tyhle ty peníze, tak teď máme Ukrajince a ty za to pracovat budou. Jo, takové vysmívání se těm lidem, to není, že by Češi byli tak líní, ale prostě mají nějaké životní náklady, nemůžou jít pod něco. Teď jsou ty případy, kdy někde se děti nedostanou do školy, někdy do školky. Lidé to prožívají velmi špatně a vidí, že vláda nemá chuť jim pomoct. To si myslím, že kdyby viděli nějakou celkovou solidaritu, viděli, že je tady chuť postarat se o všechny, naše i cizí, že lidé by v zásadě nebyli proti Ukrajincům, jo, protože všichni vidíme, že tam válka je strašná a musím říct, že na země kouli není nikdo, kdo byl vhodnější k integraci tady jako stát se v další generaci Čechem, než jsou Ukrajinci. Takže v tom, já myslím, že to tak opravdu je, že ty lidé jsou prostě přizpůsobiví, jsou nám docela podobní, i etnicky tady zapadnou, že bletí prostě barvou očí. Takže z nich by byli jako snadno Češi, jo, řekněme za jednu, dvě generace. Ale když lidé vidí prostě, že je to zneužíváno proti nim, tak samozřejmě jsou naštvaní, to se jim nedivme.
0: Jakou roli pane doktore Hample, v celém tom konfliktu, který sledujeme už několik měsíců, hraje strach. Je to významný element? A myslím teď na obou stranách. My se můžeme obávat jednak vysokých cen energií, jaderné války, něčeho. Na druhou stranu Putin asi dobře ví, že strach je dobrá zbraň. Tak jak moc to platí s tím strachem? Protože strach je emoce, to mě dáte za pravdu, ne?
1: Souhlasím. Takhle, já nedokážu říct, co se děje na ruské straně, nerozumím ruské mentalitě a ani bych se neodvážil, jako kdy, třeba když občas jako vidím nějakou zprávu nebo čtu nějaký text, tak se neodvážím říct, že mu rozumím, protože prostě ta ruská mentalita je jiná. Nicméně čtu ruské analytiky, čtu americké analytiky, co oni říkají o Rusku, věřím, že snad oni možná rozumí o něco lépe než já. A to, co tam oni hodně zdůrazňují, že mají za to, že ruská strana je v tuto chvíli vedena strachem. Že se Rusové cítí zahraní do kouta, že Rusové měli pocit, že když nezahájí ten, že když prostě nepodniknou tu invazi na konci února, že to pro ně bude znamenat něco naprosto katastrofického. A obecně ti analytici upozorňují na to, že v dějinách jsou právě nejnebezpečnější ty situace, ne když je někdo agresivní a domáhá se dalších území, ale že jsou velice nebezpečné ty situace, kdy se někdo cítí zahrán do kouta, a teď ještě, když se cítí zahrán do kouta a má ten jaderný arzenál, tak to je recept na katastrofu, na obrovské riziko. Protože můžu dělat něco, co je totálně nepředložené i z jeho strany, ale on má v tu chvíli pocit, že vlastně nemá jinou možnost.
0: Dá se už v této chvíli, pane Hample, odhadnout, jak bude vypadat, nechce se mi říkat, poválečné uspořádání Evropy. Ale vlastně ano. Jestli se něco změní v okamžiku, kdy ta válka skončí, a já doufám, že už je to tedy na dosah, tak bude Evropa vypadat jinak?
1: Určitě bude. A já bych řekl, že i svět bude vypadat jinak.
0: A jste říkal před chvilkou, že to Američany vůbec nezajímá.
1: Jedna věc je, že to Američany nezajímá, druhá věc je, co se bude dít.
0: Jo.
1: Za prvé, nezapomínejme, že to není jenom otázka Ruska, že to otázka rusko-čínské aliance. Ten velký a silný je Čína. Bez podpory Číny by si do toho Rusové netroufli. A Američané to tak chápou, že jejich hlavním soupeřím je Čína, nikoliv Rusko.
0: Já tam žádnou podporu nevidím.
1: Ekonomicky, morálně.
0: To, že kupují jejich plyn?
1: Například.
0: To vám garantuju, že budeme kupovat taky ještě hodně dlouho.
1: Dobrá, ale není to jenom tohle. Všechna čínská stanoviska jsou pro ruská. Ekonomická spolupráce tam funguje naplno. My nevíme, jaká další spolupráce tam funguje. Zcela jistě Vladimír Putin pravidelně volá do Číny, aby informoval o tom, jak se ty věci ví. Já teď nechci spekulovat o tom, jestli to dokonce ze strany Číny není taková jakoby proxy válka. Ale nevím. Jo, prostě já nechci o tom spekulovat. Nicméně to, co zaznívá v těch prohlášeních, je to, že v tuto chvíli už cílem není jenom posunout nějakou hranici na Ukrajině. To bych řekl, že z hlediska obyvatel České republiky může být úplně jedno, kudy tam vede nějaká hranice. Ale to, o čem se dneska mluví, je zlomit americkou dominanci, zlomit americkou hegemonii, způsobit, že dolar přestane být náhradní měnou, změnit světové hospodářské poměry a podobně. A to by se podobně mohlo stát.
0: Počkejte, vy teď mluvíte o případu Švédsko-Finsko?
1: Není to jenom tohleto. Já mám za to, že tím terčem těch aktivit není Švédsko nebo Finsko nebo Česká republika, my jsme všichni malí a bezvýznamní. Že tím cílem je změnit světové uspořádání tak, aby už nebyl jeden hegemon, což jsou Spojené státy americké, hospodářsky a politicky, ale aby ten svět začal být takový mnohovrstevnatý, mnohopolární.
0: No počkejte, to říkáte tak populárně, protože s tím by se dalo i souhlasit.
1: No toho je otázka, jestli souhlasit. Protože z nějakého pohledu to může působit jako sympaticky. Už nebude na světě jedno impérium a bude mnoho těch malých impérií, budou se vyvažovat moci, což je...
0: Počkejte, to vám přece, pane doktore, musí být jako nacionalistovi sympatické.
1: Co
0: říkáte?
1: Mně to může být do nějaké míry sympatické. Mně se také nelíbí svět, ve kterém je jedna super velmoc, která všechno určuje. A byl bych rád, aby Česká republika měla více samostatnosti. Nelíbí se mi, jaký vliv tady mají Spojené státy. Nelíbí se mi, jaký vliv tady mají americké firmy. To samozřejmě, toho je jedna věc. Druhá věc je, že nevím, co by ten nový řád znamenal. Nevím, jak se budou chovat Číňani, když budou když posílí, nevím, jak se budou chovat Rusové, když posílí, já na to nechci mít názor, nevím to prostě. Ale nicméně vnímám to, že ze strany těch, řekněme, soupeřů Spojených států, což je v tu chvíli především Rusko, nejde jenom o to posunout nějakou hranici na Ukrajině nebo zabránit tomu, aby se na Ukrajině instalovaly rakety nebo vstoupila do NATO, že cílem je ukázat, že Američani už nejsou tak mocní, že nedokážou ochránit svoje spojence, že je to všechno složitější. A zdá se, že na tohle to dobře reagují africké státy, že na to dobře reagují latinskoamerické státy, které v zásadě také mají plné zuby té americké dominance.

získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Na pokroucenej generační strom se slétají z dálky hej na divnej ptáku. Už greenhorni se stavějí do haptáku a ze sprákání temně duní hrom. Zní kytary a horce tepe čes a ptáci křídlo vedle křídla sedí. Má slunce na obloze barvy.

přes pohoří a prachem jílej cest. Se vracej ptáci na jaře vždy domů, pod bukolickým štítem lesních stromů, čtou do jatě svůj modrý manifest. Ten mlčelý zbor, co poznal svět, má pružná nikým nestřížená křídla, a kde jsou generace mokrá zřídla.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz
1: Podtrženo, sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Já vás vítám.
2: Já jsem rád, že jsem tady s vámi. Hezký prázdninový den přeji všem.
1: Ale kdyby tu byl Xaver, tak jste taky rád, že jo?
2: Já teď nevím, jak z toho... Xaver je sympatický chlapík, ale růžová, Alex.
1: Růžová to může být. No já jsem se včera dočetla, že jste garantem ekonomického programu Hnutí Přísaha. Jste rád?
2: Nic nového. Aha. To už jsem přece byl dávno.
1: No tak včera to byl titulek.
2: To by se mohlo jmenovat už zase, nebo obnoveno. Já jsem tomu říkal XX, externí expert, byl už, myslím, nejméně dvakrát, možná třikrát. A držel jsem se jednoduché zásady, vidím-li někoho, kdo žádá o pomoc a přitom mi připadá přijatelný, tak rád poradím. Má to samozřejmě tu necnost, že můžete radit, jak chcete, oni si pak stejně udělají, co chtějí. Takže takhle už jsem radil Trikoloře, pak spojeným silám motoristů.
1: No a dobře, že vás vyslechnou.
2: Někdy mě vyslechnou. Já vám prozradím, co jim radím, jo? Já jim radím, aby se stavili společnou kandidátku.
1: Myslíte motoristy
2: a
1: přísaha.
2: Přesně stejně, jako to bylo.
1: A nemělo to už dávno náhodou být? Není pozdě trochu?
2: Mělo.
1: Dobře, to pojďme na témata.
2: Zbývá, myslím, 14 dní přibližně.
1: Ano, koncem července, myslím,
2: ne, celých už 14 dní. Tak já teď tady říkám, přísaho a motoristi, mějte rozum, nenechte propadnout hlasy, spojte se, přestože tam máte nějaké rozdíly a tak dále. To je ta hlavní rada. Obávám se, že mě zase neposlechnou.
1: No, tak to uvidíme na konci července, tak si povíme příště. Ale pokud budou kandidovat společně, i každý zvlášť, tak určitě ve volbách nenarazí na pana Šmardu. iDnes.cz napsalo: zrádci, hamba, spílá Maláčové a Zaorálkovi, exposlanec v Socdem, končí i Šmarda. Ten exposlanec v Socdem, to je pan Votava, který je označil za zrádce. Tak je to zrada, nebo je to jejich jediná možnost, jak dostat sociální demokracii do poslanecké sněmovny?
2: Slovo zrada pro sociální demokracii, když někdo vysloví, tak já vidím ty, kteří zásadně popřeli to, na čem sociální demokracii vystavil Miloš Zeman. Ty základní principy levicové politiky, tak jak v roce 1996, ono už je to dávno, udělal vlastně zázrak, kdy z malinké politické strany najednou byla strana asi s 25% volebními výsledků. Ty, co potom přišli a nepamatovali si, díky komu vlastně a díky čemu, jakým principům jsou v poslanecké sněmovně, těch byla celá řada, já nebudu jmenovat, už jsou to dávno všechno lidé z politiky odešlí. Tam začala zrada sociální demokracie a oni se z toho nikdy nedokázali zpamatovat, tam se trumfovaly různá křídla, ale to zásadní, aby se vrátili ke kořenům, k tomu, jak je kdysi Miloš Zeman založil a vyprofiloval, k tomu nenašel sílu nikdo, takže já bych dneska se neodvažoval mezi nima soudit. Protože si myslím, že všem těm křídlům doteďka bylo společné, že se k těm kořenům nechtěli a nedokázali vrátit. A proto jsou tam, kde jsou. Mimochodem přesně to samé dneska předvádí ODS. Tam také zvítězili, já nevím, jak to nazvat, nějaké reformní směry, které se distancují od toho původního. Já myslím, že dneska se nějak ani představitelé, jak sociální demokracie, tak ODS netají tím, že se distancují od Miloše Zemana a Václava Klause, popírají všechny ty principy, na kterých to stálo, a soudit mezi nimi je úplně zbytečné. No, že to jedni vidí spojení se stačilo jako záchranu sociální demokracie a druzí to vidí jako konec, to je, jak to říct, no, mají pravdu všichni, ono může to být hodnoceno tak nebo tak, vlastně jediným měřítkem bude ta budoucnost, skončí na tom ta sociální demokracie určitě nebo neskončí, toto teprve ukáže, jestli pravda byla na jedné nebo na druhé straně, že těm, co jsou na té kandidáce, se to líbí a těm, co tam nejsou, se to nelíbí, to chápu. To je totiž to kritérium.
1: Myslíš, že tam je nějaká zhrzenost třeba?
2: Já v tom vidím jediné kritérium. Zorganizovali jste záchranu, na mě jste zapomněli.
1: Aha.
2: Jo? Mhm. Špatný je to. Kdybyste zorganizovali záchranu a já byl, jo, někde lídr, třeba by to viděl jinak.
1: No ale kdybyste byl v role poradce a oni se na vás obrátili a řekli, tak máme jít do voleb sami a je téměř jisté, že zůstaneme prostě mimo poslaneckou sněmovnu, anebo máme přistoupit na kandidátky koalice, stačilo.
2: Tak já jsem vám před chvíličkou odpověděl. Když jsem říkal, že radím přísaze a motoristům, aby raději
1: takže
2: se domluvil.
1: Takže byste to samé použil i tady v tom případě.
2: Ano, samozřejmě. Protože pokud na konci budou zvolení kandidáti za obě ty skupiny, budou ve sněmovně, budou moct dělat tiskové konference, budou moct říkat stanoviska jedněch i druhých, tak je to, jak bychom to řekli, naděje, že to přežijí. Když tam nebudou vůbec, tak se jenom všichni utvrdí v tom, že ty už skončili, ty už nemá význam nikdy volit. Takže je to pokus s neznámým výsledkem. Já se tomu pokusu nedivím. Sám říkám, že takový pokus by měli udělat i ti ostatní, kteří jsou na 3 nebo 4%, prostě proto, že v politice být nebo nebýt, to je ten zásadní rozdíl. Když tam budou, mají naději na přežití, když tam nebudou, je po nich.
1: Otázkou je, jestli se potom sociální demokracie někde nerozplyne a tím pádem neskončí úplně.
2: To ovšem začalo před dlouhou dobou, to rozplývání začalo a začalo to těma moderníma názorama. Tak.
1: A chybějícím lídrem? Osobností v čele té strany?
2: No tak oni tam byli lídři, ale byli to lídři, kteří mávli
1: jmenujte.
2: Nebudu, jsou všichni pryč. Právem jsou všichni pryč. No prostě oni, to se děje v leckteré politické straně. Ti lidé najednou neví, proč tam jsou. Oni totiž uvěří tomu, že jsou tam proto, že jsou skvělí. Oni nechtějí uvěřit tomu, že jsou tam proto, že nějaký otec zakladatel veřejnosti slíbil věci, které ta veřejnost preferuje a proto je volili a proto tam jsou. No to je takový, skoro bych řekl, psychiatrický úkaz. Jo? Lidé nechtějí slyšet o tom, že to někdo vytvořil. Oni si myslí, že jsou to oni sami a tam to podle toho dopadne. No? Tak hvězdná pěchota to dovedla tam, kde to je.
1: Další téma. iRozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
2: No,
1: už vás nechám mluvit.
2: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Aha. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
1: A nemalá inflace.
2: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít chleba, tak to moc nepůjde.
1: Takže vzácné bude všechno na F.
2: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
1: Vážné téma, Echo 24, STAN chce eutanázii, časem možná i od 14 let. Nebudeme s vámi ve vládě, rozhořel plán lidovce. Jaký je vůbec váš názor na eutanázii teď, myslím, dospělých osob?
2: No, já teď budu vzpomínat. Já jsem při jedné cestě seděl v autě se zdravotní sestrou, která 30 let pracovala v sociálně lékařském zařízení, které se vznešeně jmenuje, ale ti pacienti tam jdou s tím, že je víceméně jasné, že mají před sebou už jenom krátký úsek života. Myslím, že říkala, že v průměru tam ti pacienti pobydou rok v tom zařízení. A bylo to v době, kdy, jako teď, v politice se diskutoval pojem eutanázie a já jsem říkal, toto je výborný, kolik vy jste viděla u vás v tom zařízení umírajících, kteří nakonec umřeli. Ona řekla, no tak asi 5 000. 5 000. A já jí říkám, no a teď mi řekněte, kolik z nich by vás požádalo o ten formulář. Protože na to je formulář, kde ten člověk musí projevit vůli, musí se k tomu připodepsat lékaři a tak dále. Je to prostě administrativní úkon, nebo začíná to jako administrativní úkon, pak samozřejmě to pokračuje morfiem a tak dále ve vysoké koncentraci. Ona se zamyslela a řekla mi, tak já si jak vzpomínám, já si myslím, že 5. A já říkám, 5% z 5 000, to je ne 5%. 5 lidí by mě požádal. Aha. A já jsem říkal, to je šokující. To je strašně málo. Jo, strašně moc málo. A ona pokračovala a říká, vy to asi chcete vysvětlit, že jo? Víte, já když těm lidem postupně zvyšuju dávku toho morfia, tak já vím, že už vyšší dostat nemůžou. A oni mi přesto říkají, sestřičko, teď to pomůže, že jo? A já jí říkám, tak já už vám rozumím. Staré přísloví, naděje umírá poslední, je potřeba přeformulovat. Naděje umírá poté, co zemře ten pacient. A proto tak málo lidí by chtělo ten formulář. A proto já k tomu říkám, veďte k tomu dramatickou diskuzi přiměřeně k tomu, kolika lidí by se to pravděpodobně týkalo. A já jsem se tady pokusil popsat ze zkušenosti té zdravotní sestry, že to není žádný masový jev, jak si možná někdo myslí. A protože jsem se potom pídil dál, tak vám ještě řeknu, jak to vyřešili, jak my jsme to řekli, v moudrých státech. V moudrých státech těmto pacientům dávají automatický aplikátor morfia, na kterém si ten pacient sám dávkuje, kolik utišení bolesti potřebuje. A oni ho upozorní, že pokud vzhledem k jeho hmotnosti si tam nastaví dávku větší než, tak by měli vědět, že to už asi bude ta dávka poslední. A takhle je vyřešená v moudrých zemích eutanázie bez formuláře. Prostě proto, že když ten člověk, já vím, že to pro někoho bude znít hrozně, ale jsou takové případy, když ten člověk sám dospěje k závěru, že už to nemůže vydržet, že ty bolesti jsou tak strašný, že už nechce za těhle podmínek dál žít, tak on si tam sám na tom dávkovači nastaví tu dávku a nemusí vyplňovat žádný formulář. Tak to jsem tak jenom naznačil, že jsou ve světě země, které to takhle vyřešily.
1: Pojďme na další téma radši. 100 000 nových občanství pro novoněmce ve zrychleném režimu. Napsali první zprávy CZ. No, zvyšuje se počet takových rychlých občanství, ale třeba pro Syřany. Ty jsou úspěšní, ty třeba po 7 letech, 7,5 skoro, a dostanou občanství, zatímco třeba jiní čekají skoro i 12 let.
2: Ten pojem novoněmec je matoucí.
1: No, je to takový zvláštní.
2: A když byste se těch lidí zeptali a po desítkách let života v těch zemích, oni vám neřeknou, že jsou novoněmci. Oni vám řeknou, kdo jsou. Protože to mají v sobě a to je jenom matení těch lidí.
1: A někdy nám to ani nemusí říkat a my to vidíme.
2: Vidíme to, že jo? No jo, no. Jak bychom to řekli? Lidi blbněte, zaplatíte za to. Teda ono za to většinou zaplatí až ty další generace, ale já prostě v zemích, jako je Francie, Belgie, Holandsko, už i Německo, vidím, že ta většina těch hodných lidí zakládá katastrofu. Pojem novoněmci do toho patří. To je katastrofa pro staré dobré Německo.
1: No, nezáleží, kdo je ten novoněmec? Odkud přichází? Z jaké kultury přichází? Co když třeba přichází z České republiky?
2: Stejně to není novoněmec. Ale přeci to hlavní, já jsem si nedávno četl někoho chytrého, kdo psal, to chování těch novo strašně závisí na tom, kolik jich je. A ten člověk popisoval,
1: že sílí,
2: no, když jich je třeba do 10%, tak oni vědí, že tam nikdy vládnou nebudou. Přizpůsobují se té zemi, přijímají její pravidla, stávají se z ní vlastně dobří občané Německa, tak bych to nazval. Dobří občané Německa, protože přijímají pravidla té země, pracují, to je důležité, pracují, chovají se slušně.
1: A pak je to v pořádku?
2: No jo, ale když přijdou ti, kterých je 30%, už, a najednou si říkají, nebude to trvat dlouho, bude nás 51, oni to těm staroněmcům potom předvedou. A to teď probíhá.
1: Tahle země je naše. No, i Česká republika přijímala nebo dávala občanství, ale jak jsem se dívala, tak Ukrajincům, Rusům, Slovákům, Bělorusům, Vietnamcům.
2: Tak já si z toho vyberu ty poslední, protože já jsem byl nedávno na maturitním plese, kde maturovali nejenom Češi, ale také Vietnamci, a tak tam taky měli rodiče. A já jsem se zájmem pozoroval, jak když u toho stolu sedí všichni, tak mluví česky. A když tam zůstanou ty bez těch dětí, ty rodiče, tak mluví vietnamsky. Mm-hmm. A to je vždy krásná ukázka, jak oni chápou, že mají se tady dobře, jsou spokojení, ale přizpůsobují se, proto mluví česky, jsou milí, pracovití, takový občany České republiky vítám, protože jsou tady prospěšní všem ostatním, nemají touhy nám nic nařizovat, nemají říkat, že nemají chuť říkat, že s bezvěrcema je třeba zatočit. To je důležitý. No, u těch ostatních, co jste jmenovala, dokud je jich málo, tak očekávám, že taky budou slušný.
1: No.
2: Některých už začíná být moc.
1: Řekl jste to vy, ale ano.
2: No, a pak se budou chovat jinak.
1: Takže nás čeká, nechci říct něco jako v Německu, to asi ne, ale uvidíme proměny u některých národností, které tady budou sílit. Jejich zastoupení tady bude sílit.
2: Ale to už vidíte přeci. To, no. Jakmile začnou mít pocit, že jejich většina v hospodě, tak už to tam poznáte. A to jde jenom o jednu hospodu zatím.
1: No, tak musíme stále pracovat na tom, aby nás bylo víc, ne? To už se dostáváme zase někam.
2: Já bych tady řekl, lidičky zlatý, nebuďte naivně hloupí.
1: Děkuju. Tak pojďme dál. XTV byl tento muž, Oskar Krejčí, který byl v našem pořadu Za čárou, kde komentátoři popisují, komentují události v zahraničí. A Oskar Krejčí mimo jiné řekl, Trump mění strategii, co 14 dnů chce na válce vydělat, Evropané hrají roli hlupáků, konec může přinést ofenziva Ruska, svět to přijme, Fico si umí dupnout. Tak, k Robertu Ficovi se ještě dostaneme. Tak co říkáte na to, že Evropané hrají roli hlupáku? Překvapilo vás, jak na summitu v Hágu tak nějak všichni přijali těch 5% a až na výjimky nikdo neprotestoval?
2: Já jsem si přečetl, že za 10 až 15 let, a říká to americký ekonom, to je důležité, Evropa z podílu 9 ku 10 klesla na podíl 6 ku 10. Evropa vůči Amerika. Jinými slovy, nejenom, že Amerika ztrácí vůči Číně, to teď bych nechal stranou, to je mimochodem motivace pana prezidenta Trumpa, že se s tím snaží něco udělat, že prokazatelně Amerika ztrácí svou pozici a posiluje Čína. Tak z toho, co jsem právě ocitoval, tak Evropa dramaticky rychle ztrácí pozici vůči Americe. Kdyby ten Američan ještě řekl, jak je to vůči Číně, tak by to bylo mnohem horší číslo. Jo? To by bylo něco jako 3 ku 10, odhaduju. Tak přibližně, ne 6 ku 10.
1: Můžeme to zvrátit?
2: No jasný.
1: Tady v Evropě?
2: No tak v Americe mají aspoň prezidenta, který

0: nových daní, které chce uvalit na lidi a podniky.
1: Pana Kovandu máte určitě na mysli, ne?
0: Myslím, že to byl pan Kovanda. Myslím, že jich bylo 8, teď ať mi nikdo nebere za slovo, možná 7, jo. Ale to je strašný výčet. V Evropě sedí lidé, kteří by se správně měli jmenovat noví komunisté. To jsou noví komunisté. Který všechno sázejí na obrání lidí vysokýma daněma, na přerozdělování, to je typické pro komunisty, všem všechno sebrat a pak je zachraňovat. Stalin, myslím, říkal, že slepice se k vám nejlépe chová, když ji oškubete. To je jejich heslo. Oni to jenom neříkají. Ten Stalin to aspoň řekl. Takže teď začíná strašné škubání v Evropě, které má pokračovat. A to ten úpadek prohloubí. To přeci prokázal vývoj RVHP před rokem 89. Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte je motivace, když je zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemysťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá, ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání, bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. No a že se takhle chovají i vůči té Ukrajině zoufale, to je logické. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident. To je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku. Evropa to nedělá, bude upadat dál. Jak moc tady musíme upadnout, aby se Evropa probudila, neumím odhadnout. Jedno je jistě. Zavedou-li ty daně, co popsal pan Kovanda, o to rychleji zbankrotují. Budou-li chtít vydávat 5% HDP na zbrojení, tím rychleji zbankrotují.
1: A my nebudeme mít ani pírko. Máme oškubaní.
0: Přitulíme se.
1: Tak.
0: Už se tulíme někteří, teda já kladu odpor, jo, ale někteří už se tulí.
1: Někteří už se tulí. Tak a teď k Robertu Ficovi. Státy Evropské unie se shodly na 18. balíku sankcí proti Rusku. Slovensko ustoupilo, nicméně Slovensko ustoupilo poté, co premiér Robert Fico vyjednal písemné garance Evropské komise ohledně plynu v případě, kdyby plyn chyběl, byl ho nedostatek, anebo by byl zkrátka drahý, tak i údajně vyjednal i to, že se zruší ta podmínka zákazu dovozu ruského plynu. Tak to je to úspěch Roberta Fica?
0: No tak prokazuje, že to je předseda vlády Slovenska. Jo? Ne Německa, ne Bruselu, ne, jo, stará se o Slovensko.
1: A pardon, že vám do toho skočím, co říkáte na ten argument některých, kteří říkají, všichni si to dokázali zajistit, jenom Slovensko ne, myslím, ten plyn.
0: Tak to bude dáno tou infrastrukturou, tím, jak vedou trubky, kudy ten plyn putuje. Já si pravidelně čtu, jak nám vysvětlují experti, že stejně k nám pořád jezdí ruský plyn. Ano. Akorát přes řadu prostředníků.
1: No, a tak, dražší.
0: No, tak on tam asi na té cestě nemůže vykázat tolik prostředníků, tak musí přiznat, že to je ruský plyn a proto potřebuje ty výjimky. Ale je to člověk, který ví, že nebude-li mít dodávky plynu v určitém rozsahu za určitou cenu, tak je to konec slovenské ekonomiky a to si jako předseda vlády nemůže přát. Protože pak to připíše veřejnost jemu a on na tom skončí. To znamená, on chrání Slovensko a sám sebe. My tady v Čechách tomu moc nerozumíme. My tady máme premiéra, který na Českou republiku prokazatelně kašle.
1: A píše dopisy.
0: No prostě je to,
1: i panu Ficovi.
0: Je to předseda vlády, který by se hodil do Bundestagu třeba jako politik. Ty on zachraňuje kde koho. Na Českou republiku kašle, tak to všude to vidíte, přeci ceny energií, výška daní, inflace, dluhy, to všechno říká jediný, kašlo na vás.
1: Pane Tlustý, on nekašle na Českou republiku, on má pocit, že Česká republika nepotřebuje vůbec zachraňovat, protože Česká republika má všechno, máme se skvěle. To no není tak, o tom, že by na nás kašlal.
0: No tak ať řekne, že to chce tady všechno oškubat a že v tom je zajedno s paní Lejnovou a ať škubaj, no, tak třeba si to ty slepice nechají líbit.
1: Jsme zase u těch slepic a mu kvokat. Každopádně moc děkuju, že jste přišel a a budu se těšit na příště.
0: Tak jasně.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Já si nejsem jistý, jestli už změnili nástěnku s tím, kdo je v Americe teď prezident. Jestli si nemyslí, že je to furt Joe starý. Co?
3: No, já nevím.
2: Mně to tak připadá.
3: Myslíte?
2: Jo, protože i tady podřízený tohodle, Petr Pavel jistý, řekl, když se ho ptali, jako proč nějak nereagoval.
3: On podřízený?
2: Aby něco řekl, teda i k té inauguraci Donalda Trumpa, jeho návratu do Bílého domu, tak on řekl, pojďte se, měli bychom se na to zkusit podívat i pozitivně.
3: A?
2: No a pak začal blábolit jako normálně, ale mně se už líbil to antré. Pojďte se, měli bychom se na to podívat i pozitivně.
3: No, tak prosím vás, ale to mi... Díval jste se na tu ceremonii?
2: Díval, mně se ta ceremonie samotná líbila.
3: Na tu oraci?
2: Mně se to líbilo fakt. Léta. Teď nemluvím, vlastně i projev, ale ta ceremonie jako taková se mi líbí. Že taková není moc patetická, ale je vlastně taková hezká. Dobře se na to koukalo.
3: A projev?
2: Je důstojná.
3: Projev všechny ty věci, co on tam řekl, Doník?
2: Projev se mi až na pár výjimek, jako asi si mohl odpustit Mexický záliv americký. A jinak se mi líbilo to, že to byl projev, který vlastně, i když to není můj prezident nebo prezident mojí země, tak vlastně jsem z toho fakt cítil jako takový nástup, že snažím o optimismus a to, aby se ty lidi, ta země, aby byla vlastně lepší.
3: Vy jste indoktrinovaný.
2: Totálně Xavere. Já jsem opilej úplně tam.
3: Tak já vám příště tady dám, místo Ukrajiny vám dám Doníka.
2: To bych vás. Můžete?
3: No můžu, no.
2: Jo?
3: Já jsem ještě chtěl, na poprvní jsem si říkal, ještě tu Ukrajinu, tu bychom dali až později, ale chtěl jsem staré, dobré heslo povaleči s kaváren do polí a továren. Ale tam mě chyběly některé písmenka.
2: Jo. Nevíte, proč se mi ten projev líbil? U nás máme takovej zvyk poslední dobou zvlášť s nástupem jistýho pána do strachovky, kde se mluví o signálech a hodnotách a nikdo vlastně neví, jaký to jsou. A pak přijde Trump a řekne tak a končí cenzura, končí gender, končí zelený šílenství. To jsou hodnoty opravdový, ne?
3: No ale já nevím, pane Holče. To. On tam řekl v tom projevu, že jsou jenom dvě pohlaví.
2: Cítíte se tady diskriminovaný na vedlejší koleji někde? Nenašel jste se tam?
3: Nenašel.
2: No ale tak máte štěstí, že žijete v Evropě, takže tady určitě se zatím najdete, ne?
3: No já myslím, že je důležitý, že ten Donald má protiváhu. Třeba v té paní, co kandidovala na prezidentku. Jak se jmenuje? Nerudová, víte? Která?
2: Jo.
3: Tak tady by, kdyby mohla, pane Holče, tak každý den vymyslí jedno pohlaví. Sadíte se.
2: A to ona vymýšlí už, ne?
3: Jo, ale...
2: Nebo zatím vymýšlí každý den jednu blbost, si myslím.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Hádka ve studiu. Podvodnice, pane holče, já úplně to, mně se to úplně hrozně těžko čte.
2: A já jsem vám radost.
1: Ale tak je to ministryně spravedlnosti.
2: No, ale je to podvodnice.
1: Tak znovu. Podvodnice vyšetřuje podvody. Rypl si Okamura do Dekroa. A Kupka ostře oponoval.
2: No, Kupka tady má opravdu ostrý výraz, ne? Ale
1: no, on tam byl v defenzivě, já jsem to viděl ten
2: půl. Ksaver, chápete, jak je fakta vláda, ten režim v rozvalu úplně, že jim už nefunguje vůbec nic? Když víte, že máte být Fialou takovouhle kauzu, takovýhle rozměrů, úplně bezprecedentní, a vy tam posíláte na spravedlnost svoji místopředsedkyni, aby to zametla, tak si dáte sakra bacha, normálně, kdyby vám to drželo ještě, aby byla kádrově proklepnutá, čistá takzvaně. Aby se jí nestalo to, že tam přijde a okamžitě si musí odmáznout titul magistry. A on vyřeší tu kauzu tak, že k ní přidá další kauzu. Hmm. Tak to víte, že už je to fakt špatný. A druhá věc je, teď ona je podvodnice známá, ještě než si začala psát ten magisterský titul. Pamatujete si spokojenýho důchodce pana Pavla z Vysočiny?
1: No jo, který, to je ona.
2: To je ona, který mu se tak dobře žije s nižším důchodem.
1: Takže má pravdu ten Oky.
2: No, Oky má naprostou pravdu, protože Eva Dekroa normálně ukradla z fotobanky fotku důchodce, což
1: no,
2: je...
1: No, prej si to koupila.
2: Mimochodem, pan Pavel je Němec, víte to?
1: Za tři
2: pan
1: eura.
2: Pan Pavel, spokojený důchodce, který chce nižší důchod, je ve skutečnosti Němec. No, tak tahle ta paní skutečně teď jde vyšetřovat na spravedlnost bitcoinový podvod. Tak co to asi má veřejnost čekat?
1: Tak veřejnost dobře ví, to jsme i my dva veřejnost, ne?
2: Jsme.
1: Tak veřejnost dobře ví, že se nic nevyšetří. Že hlavní bitcoinista už je někde Bůh ví kde a Bůh ví, jestli živej. A že ty bitcoiny, které tam byly, bylo dost času na to, aby odešly tam, kam mají. Jo? I za tu cenu, že někdo bude muset položit funkci. Toto bych nechal. Ale ona je pořád ministryně spravedlnosti. Mm-hmm. To je přece důležitý rezort. A jaký mají věřit? Teď si představte, že tam pod ten rezort spadají soudci, já nevím, co všechno. Lidé s těmi dvěma tituly vzadu, dvěma předu, teď oni, když za ní přijdou na jednání, tam nějaký slavný předseda nějakého bůhýho správního nebo jakého soudu, vážný pan profesor, tak se jí projde po zádech. No, řekne schválně, paní
2: Ksavere, je to šmečkařka, no? Máme ministryní spravedlnosti, vy říkáte šorfkařka, já říkám šmečkařka, no. Ale chápete to, že se ona s tímhletím škraloupem prostě stane místopředsedkyní ODS a v takovýhle situací premiér klidně udělá ministryní spravedlnosti.

Julie, ta naše láska byla šlágrem pro dva hlasy. A v každém baru klap na klimpr jenom pro nás.

To, co ty jsi měl ráda, to já přímo zbožňoval. Julie, co živ tu budu, Julie, jsi moje vůdu, to jsem chtěl říct. Julie, ta naše láska byla jako Shakespeara. Každá postel propocená touhou našich těl. Julie, pak den se zlomil v pase a zavonila síra. To osud pohnul prstem

Hrají pro nás tuhle píseň zvony. Julie a naši lásku dělí půl palcová mříž. Julie, to zmínila se doba a my jsme

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
1: No já vám poslední dny tak se motám okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
2: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
1: A devět.
2: No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
1: No. A vy nejezdíte tramvají?
2: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
1: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. Je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
2: Já jsem dobrý, já tak desítka.
1: Vědete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
2: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
1: Ptačího
2: zpěvu.
1: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
2: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
1: Jo, takže zase za rok.
2: No.
1: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, to jsou ty volby.
2: Že se ptáci těší na volby.
1: No ne, říkám si, kolik
2: ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
1: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je odbisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba. V souvislosti s Českou televizí.
2: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hrudí dme píchohu.
1: Hanopisy?
2: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
1: A co psali?
2: Prostě nás psali, no vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho hodného, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
1: No já jsem musel paní Karlo podat trestní oznámení.
2: Souček na odstřel klouček.
1: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá? Ježíš, to byla blbá otázka.
2: Já jsem slyšela, že volba je tajná.
1: I ta odvolávací?
2: No prejo.
1: Tak to víte víc než já. Popravdě.
2: Já jsem to tak slyšela, ale nechci tady šířit nějaký ty fejsňůky, nebo jak se to jmenuje.
1: Ano.
2: Tak si počkáme do úterý. No,
1: já v této fázi ještě nejsem, takže jsem ještě se neptal, jestli je to tajná nebo veřejná odvolávačka, nebo hlasování, protože já to vidím tak 50-50.
2: Aha. No, já už jsem slyšela, že prej jela ke Kavčím horám dneska ráno dodávka naložená banánovými krabicemi. Do krabic od banánů se prej nejlíp balí.
1: Já myslím, že ne. To ještě jako, to jsou kalhoty a brod. Ještě to bude až za 4 dny, paní Karol, do té doby se ještě může stát tolik
2: věcí.
1: Já
2: se trochu bojím, aby si pan Souček potom, až bude stát po kolena v tom brodu, vůbec ty kalhoty stihnou sundat. Aby se tam nekoupal oblečen.
1: To je věc jiná. Ale hovořil jsem, včera mě tady navštívila novinářka z takzvaného Respektu.
2: Jo. A to vy sem pouštíte takovýhle lidi, jo?
1: Tak chtěla se mnou hovořit. A já, když nemusím nikam jít kvůli tomu, tak většinou hovořím.
2: Takže jste hovořil s Respektem.
1: No a ona kladla záludné otázky. Jako, co si myslíte o tom, že si ten Motocha myslí? Je to jako, když vám položí takovou otázku, Paní redaktorka, z respektu, tak opravdu, ale opravdu nevíte.
2: To jde respekt stranou.
1: No, no. Jsem si říkal, jako, co ona vlastně mě teď říká. No, tak to je jedno.
2: Ale zase je hezký, že vás k tomu rozhovoru potřebuje.
1: No.
2: Já jsem žila v domnění, že tohle je zrovna takový periodikum, který vás k tomu rozhovoru ani nepotřebuje. Ono se napíše, co potřebuje bez vás.
1: No, opravdu? Já to nečtu, takže já nevím. Nečteš, nevíš. Je to klasika. Ono je to za prachy jenom.
2: No tak já, až tam budete. A budete aspoň na titulce?
1: A to já nevím. Tak to nebyl jako rozhovor titulový.
2: Jo,
1: jako
2: takhle.
1: Spíš kolem té situace v radě, protože jako některé ty věci asi stály za to dovysvětlit. Ale myslím, že to bylo takzvaně, jak je to nejhezčí přirovnání, když není to expresivní slovo v tom, že to bylo házení hrachu.
2: Takhle po stěně.
1: Po stěně.
2: Jo, vy jste se chtěl vyhnout perlám a prasátkům.
1: Ještě ničemu ní.
2: No, mně se vlastně líbilo, jak najednou se cítil úplně polit živou vodou pan Lacina, který doufal, že poté, co vy jste zveřejnil, že jste se s panem Součkem před volbou bavil, tak doufal, že se zaradoval, zajiskřili mu očička, že se zapomene na chlebíčky,
1: no,
2: a že budou propírat někoho jiného.
1: Ale, no tak jo, tak v tomto je to samozřejmě, ale myslím, že se všichni scházeli se všema a já nemám důvod to skrývat. A to vůbec není důležitý, paní Karol, důležitý je, kdyby náhodou to tak dopadlo. Jste připravená? Máte projekt?
2: Jo, že bych kandidovala do čela České televize.
1: No.
2: Ježíš, to mě vůbec nenapadlo.
1: No.
2: Projekt?
1: Tak na papežku nemůžete.
2: To ne, no.
1: Protože by vám muselo být víc než 35. No, a to vy ještě, myslím, nemáte, ne?
2: Ne, to už nás to ještě dlouho nebude.
1: Víte, že jsem o tom přemýšlel ondino v noci, kolik vám vlastně je. Že jsem si říkal, ta Stoněková je vlastně žena neurčitého věku a pohlaví.
2: Jste mi připomněl tu scénku Menšíka s Bohdalovou, jak on říká Bohdalový, jako bys nevěděla, že každý je tak starý, jak vypadá. Ačkoliv tak stará ona teda jistě nebude.
1: No a tak je to trapný, ale mě to nedá.
2: Co?
1: No kolik teda?
2: No prosím vás, řekněme, že už jsem 7 let mohla být papež.
1: Jo, takhle?
2: Takhle, no.
1: To je 42?
2: No.
1: Žiž, ale
2: a letos v říjnu to bude 8 let.
1: A tak.
2: Rozumíte, já už 8 let můžu pobírat papežský plat a pořád nic.
1: No a neměl bych tedy já za tento pořad pobírat nějaký poplatek za péči o seniory?
2: Můžete si zažádat o ošetřovné.
1: No tak to, a to bych vás musel ošetřovat.
2: No tak můžeme nacvičit nějakou etídu, máme to zaznamenaný, já se tady složím, vy mi dáte umělý dýchání.
1: To ne, to je na mě moc. Ale že bych vám třeba
2: vypral
1: a vyžehlil kamizolku.
2: A vám přijde nevypraná a nevyžehlená, jo?
1: Nebo? Ne, ale za chvilku si dáte tajské jídlo, jak vás tak znám. A obě strany jaksi zažijí. To se stane, ne? Taky vám to někdy ukapne, ne? Mě pravidelně.
2: Jo, jo.
1: A já vám mám takovou radost, když se pokecá někdo jiný.
2: Já jsem měla jednu známou, tam měla takové poprsí, že vlastně ho měla tak jako hodně pod bradou. To já ještě nemám, ale třeba do toho
1: to
2: taky dospěju.
1: Lepší než u kolen, paní Karol.
2: A ta vždycky tak jako se jenom tak podívá, říká, pokecala jsem si bystu.
1: Bystu?
2: Bystu.
1: No a počkejte, my jsme to trošku zamluvili, ty dvě věci. Zaprvé, že bych vám teda mohl vyčistit, když by se v případě nějaké nehody. Ale já mám novou pračku a já experimentuji. Jo. A ona mluví.
2: Jo. A co jako, si tak s pračkou po večerech povídáte?
1: No, ona mluví prostě primitivně, mluví, myslím, že by klidně mohla moderovat Newsroom České televize. Ale říká jako, že doprala a co tam dám dál a že bavlna a že pomalé praní a parní praní a těch programů, protože ji ovládáte telefonem, je New Recom. Takže si stáhnete do telefonu třeba 30 programů.
2: A tak to má víc kanálů než Netflix.
1: No tak já to teď testuji. A dokonce si můžete dát, jakou chcete teplotu. na 40, na 60, na 90. No a já jsem tedy v rámci testu tam naházel nějak jako použité oblečení, jaký, nevím, 2-3 trička, prostě něco. A nechal jsem to projít tím testovacím programem, který jsem nevěděl, co znamená, nevím to doteď. A představte si, že ty trička jsem vyndal, ty 5X, a myslím, že by byly malé i vaši dcerce.
2: Takže jste přišel o několik oblíbených triček.
1: No, já si teď říkám, že bych si udělal takovou jako firmičku pro lidi, co hubnou a potřebují zmenšovat oblečení.
2: Jo, jo.
1: Tak to stačí, když to hodí ke mně do pračky, já tam vrazím ten záhadný program a vyjde vám to oblečení poloviční. Než to přešívat někde a platit.
2: To je jako v tom vtipu facebookovém, jak se baví ty dva kamarádi a jeden má na voku monokl a on se ho ptá, prosím tě, co jsi dělal? A on říká, no, manželka říkala, že jí pračka zmenšuje oblečení a já jsem jí řekl, že si myslím, že za to spíš může lednička.
1: Lednička mě nemluví, ale to jsem vám chtěl říct, že mě ještě mluví. Já jsem dostal od kamaráda Pavla k Vánocům takový ten vysavač.
2: Co jezdí,
1: ale i vytírá.
2: Yeah.
1: On dělá všechno vlastně. Mm-hmm. A on taky mluví. Mm. Takže já třeba sedím v pracovně a slyším, že něco řekne vysavač, něco řekne pračka, a já si říkám, jaká samota. Vždyť tam je jako rušno v tom bytě. Tam vlastně mluví jeden přes druhýho.
2: Máte byt nabitý umělou inteligenci. No. Jenom já se trošku bojím, aby po vašem antré o pračce a různých pracích programech a teplotách a tak dále, a jak se vám to smrsklo, aby vám nezaklepala na dveře zásahovka.
1: Jak to?
2: No, že tady nějak šifrovaně mluvíte o praní špinavých peněz.
1: O praní špinavých
2: peněz. Jo, smrsklo se to, znamená, už ty úplatky nejsou, co bývaly.
1: Víte, co je? Mám novou zkušenost pračkou. Nikdy to nedělejte. Nikdy nenechávejte v kapse krabičku cigaret.
2: Jo. Bude tabák umytý dočista.
1: No, úplně to udělá strašně. Ty pračce to bylo všude a na oblečení a vůbec se toho nedá zbavit. Krom toho, že už to vůbec nejde hulit ty cigarety.
2: Tak to je pravda. Tak my hospodyňky, které s praním máme bohaté zkušenosti, víme, že nemusíte tam zapomínat jenom cigarety. On takovej zatoulaný papírový kapesník, to je taky pěkná mrcha.
1: No a pozor, už jsem našel 2,20 koruny v pračce. Takže nevím, jestli jak mě to montovali, jestli mě tam nenechali...
2: Dýško.
1: Ale pravděpodobně to z nějaké kapsy. No. A pravidlo jako ponožky neuvěřitelné. Já nemyslím, jakou máte zkušenost. Já jsem ještě nikdy nevypral ponožky tak, aby mě nezůstala jedna nebo dvě, které k sobě nepatří.
2: Jo, tak na to já mám takový pytel, tam to lifruju. Potom vždycky po čase to vyklepu, zjistím, že žádná ponožka tam nemá dvojici, tak to vyhodím.
1: Jak se to stane? To přece není, to fyzicky není možné. Když si dáváte ponožky do jedné krabice, takové pojízdné, a nikdy ji nehodím nikam jinam, prostě nikdy. Pak je všechny dám do té pračky a pak je všechny suchý si dám na stůl a dělám takový ten grif, jak je dávám dohromady.
2: Jo, jo, jo.
1: Vysvětlete mi, kam ta ponožka zmizí.
2: To bude fialová ponožková inflace.
1: Jakože na ceně. No ne, já mám pocit, že to je provokace tajné služby. To není možný.
2: Jo, že vám koudelka doma schovává ponožky.
1: No,
2: na druhou stranu mě by se teda, samozřejmě by mi to bylo líto kvůli vám, ale pořád by mi přišlo praktičtější, kdyby koudelka vám doma schovával ponožky, než kdyby se snažil tady fejkovat volby. Což tak zatím trošku vypadá,
1: na
2: že?
1: Na to téma bych nežartoval vůbec.
2: Žertování je to jediné, co nám zbývá.
1: Paní Karole,
2: se chlapec snaží.
1: Se bojím, že je to na spadnutí.
2: No hele, dneska zpráva aktuální, že v Německu AfD už tam tajná služba na rovinu označila za extremistické hnutí. Takže v okamžiku, kdy Merz ve fialový šlépě jich porušil všechny předvolební sliby, všechno dělá naopak, tak AfD roste, Tak co zbyde jiného? Tak využijete rumunsko-francouzský scénář a začnete si budovat ty cestičky, takže
1: jediná
2: ano.
1: Jediná cesta je Jindr Reichl, ministr spravedlnosti.
2: Kriste.
1: Tak dopadne. Tak dopadne. Bože. Oni se jako, oni budou spáchat rituální sebevraždu, ti lidé.
2: No, já bych o některých scénářích nežertovala, ale zase, když jsme u toho, tak jeden bývalý ministr spravedlnosti se stal maminkou, nebo
1: cože?
2: Tatínkem.
1: Ministr spravedlnosti?
2: No, pan Pospíšil.
1: A to je hezký.
2: Je to hezký, no, jak napsal jeden můj známý na Facebooku, a když se mluvilo o množírnách na psy, to bylo křiku. A množírny na děti nikomu nevadí.
1: A paní Karol, to je něco jiného.
2: Není, to je úplně stejný. To je úplně stejný. To jste akorát degradoval dítě na nějaký štěňátko, nebo rybičku, nebo
1: tak
2: morčátko, nevím. Křečka.
1: Mně to milé není. Mně sympatické mi to není. Nedělal bych to. Ale zase vyčítat někomu jeho touhu po potomkovi, to si myslím, že je cufil.
2: Hele, já nikomu nevyčítám tu touhu, já si jenom myslím, že když někdo dopředu ví, že tomu potomkovi nemůže nabídnout to, co ten potomek bude potřebovat, tak je to prostě ryzí sobectví. Ale my bohužel žijeme v době, kdy to sobectví má jako přednost před vším ostatním.
1: Děťátko se narodí do absolutního luxusu, bohatství, něco jako princ William. Tak
2: no jo,
1: bude mít jiné. Jako.
2: Ale i princ William měl maminku, než teda tragicky zemřela ve Francii v tunelu, že?
1: Jasně, jo. No tak já bych... No a vy mu to nepřejete? Přejete, ne?
2: Ne, já to nepřeju tomu dítěti, nebo
1: jo, tomu dítěti. Jo? Tak je, ta doba už bude jiná, takže už si v té chvíli nebudou děti ve škole dělat z toho srandu. No to v té době už nebudou školy.
2: Jo, to je pravda.
1: Už se budou rodit lidi, do kterých se bude někam budou mít zásuvku. Kolik na to máte peněz? Jak chcete chytrý děcko?
2: Ne, místo školy budeme mít kurzy wellbeingu.
1: Čeho?
2: Wellbeingu.
1: Co to je?
2: No, aby se ty děti cítily dobře. A pak nám ty školy budou opouštět takový spokojení, usměvaví, mladí a krásní lidé, jako je Danuše Nerudová. V hlavě je pusto a prázdno, ale spokojený úsměv na rtech.
1: No, víte, já jsem měl, mám s tímto zážitek, já jsem měl kdysi dávno, no dávno, před 10 lety, na Frekvenci 1 v presklubu majitele nějaké takové té školy pro děti, té progresivní, novodobé a tak, jo. A on tam vyprávěl, on byl zároveň ředitelem, jak to v té škole chodí. Mm-hmm. A když se dítě chce učit, tak se učí. Když se nechce učit, tak se neučí. Když chce jít do školy, jde do školy. Když nechce jít do školy, nejde do školy. Mm-hmm. A když přijde do školy a řekne, že dnes si bude hrát na bubínku a bude bubnovat, tak bubínkuje. A já jsem, co na to mám říct. Na to neexistuje žádná doplňující otázka. Protože si říkám, třeba se v těch dětech opravdu rozvine ten bezbřehý talent a jednoho dne budou studovat na Harvardu. Ale bojím se, že tam budou mít ty návyky úplně k ničemu. Přijet na Harvard a říkat, já budu dnes hrát na bubínku.
2: No ale představte si, až takhle vybavené tímhletím myšlenkovým, jak to říct, portfoliem vybavené děcko dospěje a přijde někam na pracovní pohovor a proti němu se posadí ředitel té firmy a on řekne, ale pane řediteli, já si s vámi nechci povídat, bum, bum, bum, bum, bum, a začne bubnovat na bubínku. A řekne, a já nebudu chtít chodit tady k vám do práce a dělat to, co vy po mně chcete. A ten ředitel mu na to řekne, fajn, tak si hrajte na bubínek, ale zadarmo.
1: No ne, tak tyto lidi rostou proto, aby kandidovali na europoslance, ne?
2: No, při troše štěstí, když budou mít správného přítele po boku, tak mohou kandidovat i na Pražský hrad.
1: Pražský hrad. No. A tak já si nakonec říkám, že bylo dobře, když jsme měli ve 3. a 4. třídě pana učitele Graciase, tenkrát již seniora, jak by se dneska řeklo, tenkrát se říkal dědek v důchodu a zaskakoval asi za někoho, ale učil nás 2 roky a měl takový ten dřevěný metr do výuky. A to vám bylo tak účinný, tam když přišel někdo k tabuli a nemohl si vzpomenout, tak dostal tím metrem přes záda a to byste koukal, jak si rychle vzpomenete. A jak si ty věci pamatujete potom? No. Já to píšu, respektive paní Formáčková to píše v knize Xaver, jiná učitelka moje, ale výborná, jo? Tak já když jsem soustavně vyrušoval, tak jsem dostal hroznou ránu po ní po hubě. Ale s takovým gustem si to vzala. A takhle jsem ty prsty měl očištěný ještě asi 3 dny. A ona řekla památnou větu. Pamatuj si veselý, že to žvanění tě neuživí.

0: si myslela, že ho charakterizuje. A u mě tam napsala, existuje jenom jeden správný názor a ten mám já.
1: Jo? Hm? Co by napsali o mně?
0: No, že vás to žvanění neuživí.
1: No, asi jo.
0: A pak jsem si ještě vzpomněla na pana profesora. Jsme měli pana profesora na ekonomiku a on byl takový správně profesorsky zahloubaný a zmatený. A stále říkal, viďte a že. Mm-hmm. A kamarádka si vždycky ke každé hodině do sešitu nadepsala viďte a že a teď dělala čárky. A byla to strašná legrace až do chvíle, než jí vyvolal k tabuli a chtěl si prohlédnout sešit.
1: Jo, on to tam našel. Takže, ale oni ti lidé, kteří používají plevelná slova, ale pozor, to používáme všichni.
0: To je pravda.
1: Jo, ten tak, abychom si to řekli upřímně jako muž chlapovi tady, jo, tak to si neuvědomujete. Takže on o tom třeba nevěděl.
0: No tak tam se to dověděl a pak s ním byl ještě jeden takový humorný moment, protože on popsal vždycky celou tabuli. On pořád něco čmáral na tabuli a potřeboval tam mít hodně místa. A pamatujete si, jak dřív ve třídách byly ty tabule, že měly ta dvě křídla, která se otevírala do stran. No a teď on už dopsal, potřeboval to křídlo otevřít a nešlo mu to, protože tam byl takový stojan s květinami. On říká, no ten stojan s květinami, víte, to byl opravdu výborný nápad, že to tady musel dát nějaký inteligentní člověk, víte. A my jsme říkali, to tam dala paní profesorka třídní. A on vůbec nezaváhl a říká, no vždyť říkám, že je to velice pěkné.
1: No my jsme taky měli, toto už bylo na hotelové škole, pána z matematiky. A pozor, hotelová škola, kterou studují lidé při zaměstnání jednou za týden. Neboli mají jiný starosti, úplně jako jenom přemýšlí, jak by to... Hmm. A jsou ve třídě tři šprtky, které si zapisují každý na rychnutí. A jinak jsou to lidi, kteří tam prostě si říkají ze čtyřkama, to nějak prolezu, něco klasický tenhle ten způsob. A tam byl pan učitel, profesor, učitel asi Blažek, učil matematiku a on byl úplně jako zbavený smyslu. Protože on začal
0: matematikum děje.
1: Vypisovat nějaký prostě cosi hrozný věci, zněť písmenek a čísel, který nikdo z těch pracujících, kteří si tam dodělávali hotelovou školu, vůbec netušil. Ani šprtky netušili. Ale on se vám tak utrhnul, že jak psal na té tabuli, tak minul tu tabuli a v zápalu toho boje začal psát tou křídou na zeď. A až u umyvadla si to uvědomil a řekl, je, promiňte. A když jste mluvila o těch křídlech, jak je tabule, že se otáčela jedna strana a druhá strana, tak někteří učitelé s velkým strachem otáčeli tu tabuli, protože nikdy nevěděli, co na druhé straně je napsaný nebo namalovaný. A to teda u nás žilo docela tenhle ten problém.
0: Jo, jo, tak to si umím představit. Ale když jsme u té školy a u toho vzdělávání, tak víte, že dneska je výročí.
1: Dneska je 2. května.
0: Dneska je 2. května a je to přesně 80 let, co nad budovou německého říšského kancléřství zavlála americká vlajka.
1: Americká.
0: To je verze Danuše Nerudové. Všichni ostatní tam měli sovětskou.
1: Jasně, no tak to už je stará písnička, ne?
0: No ale pořád jako bych řekla, že to docela dobře ladí.
1: Je to šlágr pořád.
0: Mě to baví, no.
1: Já to taky sleduju, ale víte co, paní Karol, ona musí z toho být tak nešťastná. Ta sedí obden doma večer, dívá se na ordinaci v Růžové zahradě a říká, taťko, jak jsem mohla být tak blbá, jak jsem se takhle mohla seknout, proč se mi to nikdo neřekli, já jsem, taťko, tak nešťastná, pusť tam ještě jeden díl, ať se trošku, víte, je potřeba, abychom byli velkorysí jako svatý otec.
0: Nebo jako třeba Petr Fiala.
1: Jak to?
0: No Petr Fiala, ten je taky velkorysý. Dočetla jsem se v médiích zprávu a pořád se ještě tak trochu myslím, jestli to taky není nějaká...
1: Velkorysý panu Křetinskému, co vím já, ale no.
0: Sovere, vy opravdu zlobíte. Jako by vám to v té radě nestačilo. Takže bude na turné asi v rámci inkluze, bude jezdit na turné s paní Pazderkovou.
1: Já nevím, kdo je paní Pazderková.
0: To je blbá blondýna.
1: Paní Karol, jak to mluvíte o ženách?
0: No ona se tak označuje sama.
1: Ale tak

0: Ona se tak označuje sama a podobně jako paní Nerudová, to taky nehraje.
1: Jako ona je politička, to je nějaká?
0: Ne, to je moderátorka.
1: Moderátorka, no. co pro boha moderuje?
0: No, bude moderovat tour s Petrem Fialou.
1: A on tam Honza učí. Pro boha, co učí? Jo, ona moderuje. Co pro boha moderuje?
0: No, bude moderovat tady velkou akci s Petrem Fialou. Petr Fiala.
1: A ona je humorná?
0: Dokonce velmi.
1: Jo.
0: Ale je to takový ten humor, kdy to nevíte.
1: Takhle.
0: No a Petr Fiala bude jezdit na volební šňůru s komičkou, tak jako seriózní politik, tak mě napadlo, jestli my jako dva seriózní moderátoři bychom k sobě nedokázali jaký najít nějakého politického kašpara, s kterým bychom vyrazili na turné.
1: To bych věděl, Matěj Gregor.
0: Vy jste vošklivý.
1: No tak,
0: ne, já myslím nějakého opravdu, jako známýho.
1: Jo, takhle.
0: Já nemůžu třeba vyrazit s Mariánem.
1: Mariánem?
0: S Mariánem.
1: S Alfou? Nebo který?
0: Ne, prosím, já z toho měl Havel, to už je pasé.
1: Marián?
0: No Jurečka.
1: No Jurečka.
0: S Jurečkou.
1: To pro mě je hrozně klerikální. To není Jurečka.
0: No ne, tak koho jinýho?
1: Lidovec. Ne, to musí tak, když už tak Čunek. To musí být někdo, kdo má elementární smysl pro humor.
0: Ne, to právě musí být někdo, kdo to o sobě neví.
1: Jo. Tak já nevím. Já jsem to zažil, na rozdíl od vás, že jsem moderoval kampaň pro politickou stranu před 15 lety.
0: Do dneška vám to někteří nezapomněli?
1: No tak jasně, tak s tím do toho jdete, ale byli jsme 2 nebo 3 měsíce každý den, včetně sobot a nedělí, ve 3 městech. Mm-hmm. Nevím, jestli si umíte představit tu řeholi, a já jsem ještě večer jel na frekvenci 1 každý den a předtočil vysílání na 2. den. S tím mám hluboké. No, to je, a ne všichni přijdou na ty politické tady hrátky úplně jaksi vstřícně.
0: Jo, no mně by se líbilo takhle na to turné vyrazit to, ne, že bych se tady nějak podbízela, ale vyrazit právě s Danuší Nerudovou.
1: Tak to já ne.
0: Já jo, že by jsme mohli být chytrá blondýna, jako já a ta druhá.
1: Tak já bych si na to koupil první řadu, ale to by mě, a hlavně, víte, ono, takový to ježdění. Kdyby chodili sem, tak jo. Ještě budete jezdit.
0: Nemusíte výjíždět za občany. Petr Fiala taky musí výjíždět za občany. On jim 4 roky kecal, teď se snaží, aby se na to na poslední chvíli zapomněl. To musíte za těma lidma domů.
1: Já se bojím, že tady platí, víte, že s oblastní estrádou teď jezdí po vesnicích a v studených sálech žvaní pro pár klimbajících. Já jsem teď viděl paní Schillerové, taky nepřišlo moc lidí.
0: No, tak na to lidi nechodějí.
1: Nechodějí.
0: Na to lidi nechodějí.
1: No a když tam bude nějaká, jak vy říkáte, herečka, zpěvačka nebo co, moderátorka, tak třeba to bude lepší na druhou stranu.
0: No to se tam všichni budou podívat už jenom proto, aby viděli, co z toho vyleze. Jo, to bude takovej ten typ estrády, jako dřív lidi chodili do cirkusu podívat se na ty lidi, co měli 2 hlavy, tak takhle oni se budou chodit jezdit, nebo budou se chodit dívat na toho Fialu.
1: To nevím. Jako.
0: No.
1: Tak uvidíme, tak politické strany umí, nebo jejich marketéři umí kde co, umí i kompars. Takže bychom za 300 mohli jezdit klidně jako kompars, paní Karol. Dostali bychom třeba i párek.
0: S hořčicí. Dostali bychom kelímek, do něj limonádu, modrou.
1: A jak by nám bylo?
0: No tak až do okamžiku, než by se pan premiér Fiala rozhodl, že se s náma vyfotí na Instagram, možná docela dobře.
1: Tu bychom se vyfotili, proč ne?
0: Počkejte, to už penězích na kompars není.
1: No bojím se, že když sníte ten párek, tak... budete muset svolit. To je jako... No nic, paní Karol, tady teď ve studiu bude další natáčení, mi už náš čas vypršel. Tady to běží, jak...
0: No, teda Xaver, vy máte dneska vychování. Napřed mi řeknete, že už dlouho přemýšlíte, kolik mi, a pak mi řeknete, že můj čas vypršel.
1: No ne, náš čas vypršel.
0: Jo, náš čas, dobře.
1: A navíc jako se těším příště, když budeme točit, tak už možná bude konkláve.
0: Mm-hmm, takže to nebude jenom za stranu a za lidi, ale za stranu a za papeže.
1: No, já už vidím, jak se tam sjíždějí ti konklávesisti. No, takže, a taky bychom tady mohli udělat konkláve.
0: To bychom mohli.
1: Já to mám vymýšlený.
0: No.
1: Dokonce Tomáš Nevoral by nám poslal nějaký řízky a chlebíčky. Mm-hmm. Tam by nám dali kávovar. Ale nevím, na čem bychom se museli jako shodnout. A my bychom jedli ty chlebíčky první den, druhý den, třetí den, a teď by to docházelo.
0: Jo. A už by byl ten tlak, že musíme zvolit. No. Ale mohli bychom to udělat, protože fakt je, že vy hulíte tolik, že s tím, aby se vznášel bílý dým nad sídlem XTV, by asi nebyl úplně problém.
1: No teď bude méně, jako.
0: Tak nepřestávejte, dokud nebude konkláve.
1: Vidíte, že by hulíte tady?
0: No, teď jste se ovládl.
1: No, vidíte to.
0: Nechte si to na konkláve.
1: Paní Karol, těším se na příště, za stranu a za lidi.
0: Mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou. Radio Xaver.

0: Petr Hampl je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co se změní po válce tady pro mě? Klesne mi cena benzínu, nafty případně, plynu, elektrické energie, zruší se víza s Ukrajinou, protože tam máme vízovou povinnost, pokud
1: ano, ano.
0: Nebo nemáme? Dochází s Ruskem, máme určitě.
1: No v tuto chvíli si myslím, že je dočasně bez, že jako ten vztah dočasně bez vízový.
0: Co se změní pro mě?
1: Dobrá. Myslím si, že Česká republika na tom bude teď nějaké roky špatně, a to bez ohledu na výsledek té války. Protože v jednom případě se nám podaří dobít Rusko, ale že to tam si nebudou rozdělovat ta ropná ložiska Češi, bude si rozdělovat někdo úplně jiný a benzín nám určitě kvůli tomu neklesne. A bude se obnovat Ukrajina pravděpodobně za peníze, které by jinak se třeba mohly použít na něco u nás. V druhém případě naopak posílí Rusové, což může znamenat, že nás ještě více odříznou od různých zdrojů a podobně. Já mám za to, že pro nás je teď všechno špatné, a naopak mám za to, že právě malý národ, jako je náš, v téhle té veliké situaci, velice složité, kde se ty věci mění, nikdo nevidí dopředu, by měl hrozně myslet na sebe, hrozně myslet na to, že můžou být různé varianty vývoje, snažit se o nějakou maximální soběstačnost, snažit se mít dobré kontakty na všechny strany, a že ta strategie, kterou děláme my, to znamená, že jsme američtější než sama Amerika, že to je strategie v zásadě svévražedná.
0: Sociolog je, pokud si to dobře interpretuji, člověk, který mimo jiné umí odhadnout náladu ve společnosti.
1: Ano, měl bych schopen se podívat na data a něco z toho říct.
0: Tak, váš sociologický pohled, je možné, že ty obří nárůsty cen energie vyženou lidi do ulic?
1: Pokládám to za pravděpodobné, ale nečekám, že to, že lidé vyjdou do ulic, by měnilo poměry. Lidé prostě vyjdou do ulic, budou naštvaní, možná z toho bude místy nějaké neproduktivní násilí, za pár dnů se unaví, to bude celé. Vemte si francouzské žluté vesty, jak to vypadalo masivně, o dva roky později už nevíme nic. Takže ano, čekám nepokojnou situaci, ale nečekám, že by to změnilo poměry.
0: Vy máte, pane doktor Hample, novou knihu a předpokládám, že ta, co ji máte před sebou, že to je ona.
1: Ano, je to ona.
0: A já v tomto pořadu velmi rád představuji nové knížky. Pojďme o ní krátce pohovořit.
1: Dobře. Já jsem v roce 2018 vydal knihu Prolomení hradeb.
0: Ano.
1: To byl ten bestseller tehdy.
0: Velmi prodávanou, pokud ano. Si pamatuji.
1: A takže teď před týdnem je na trhu Prolomení hradeb 2. Jenom si to můžu ukázat někam do kamery.
0: No jasně, toho jsme tady. Prolomení hradeb 2.
1: A ona, ta kniha, je dvakrát tlustší, než byl ten první díl. A to proto, že fakticky ta druhá polovina je ten nový díl. A ta první polovina, tam jsem udělal to, že jsem přepsal ten první díl. Protože po těch 4 letech jsem musel uznat, že ta kniha nebyla až tak chytrá, jak jsem tehdy měl pocit. V tom smyslu, že některé věci, o kterých jsem si myslel, že se stanou, se nestaly, a věci, o kterých jsem myslel, že se nestanou, se staly. To znamená, že ta teorie obsahovala nějaké chyby. A v takovém případě je férové uznat, že to nebyla úplně správná teorie, a trochu ji změnit.
0: O čem je 2?
1: 2 obsahuje scénáře dalšího vývoje Evropy ve vztahu k islámu. Mám za to, že v tuto chvíli jsme sebevražedná civilizace. Někteří lidé mají za to, že to, co se teď děje, skončí tím, že se všechno usadí na takové jako nižší úrovni, kdy bude více cenzury, budeme chudší, ale budeme nějak stabilně žít. A já se v té knize snažím ukázat, že to nesměřuje k tomu, že by se to stabilizovalo na nějaké horší úrovni, ale že to, co tady děje, je čistá destrukce a čistý chaos. Tím pádem se stáváme územím, které může zase kdokoliv zvenku kolonizovat. A zdá se, že ten, kdo měl největší chuť, je ta poměrně agresivní muslimská civilizace, která je hned u sousedů a která, když vidí, co se u nás děje, tak dělá to, co by se od ní dalo čekat. To znamená, že pomalu kousek za kouskem to území kolonizuje, a kladu tady otázku, jestli během současné generace, tedy během života těch lidí, kteří jsou dneska mladí, bude islám vyhlášen státním náboženstvím ve všech evropských zemích, anebo ne. Mám za to, že spíše ano, ale mám tam různé scénáře, samozřejmě jsou možné i jiné scénáře.
0: O čem bude 3?
1: Trojka? Já už mám v hlavě.
0: No jasně.
1: A bude se jmenovat O společenské smlouvě, nebo tak nějak podobně. A sice ono, když se mluví o tom, jaké jsou ty elity strašné a jak jsou sebevražedné a co všechno dělají, tak je zatím často taková představa lidové revoluce, ty masy, které smetou elitu, udělají nějaký lepší stát a spravedlivější společnost. A já možná jak stárnu, nebo jak se více dívám kolem sebe, tak tomuhle tomu začínám být skeptický. K tomu, že by ta masa dokázala vymést celou elitu a udělat si nějakou svoji krásnou společnost. Takže mám za to, že, a tak to bylo i když se podíváme do minulosti, do různých revolucí, ano, ten lid samozřejmě hraje svoji roli a je důležitý, ale většinou to bývají i třeba nějací oligarchové, kteří se na tom přiživí a hrají v tom svoji roli, pokud se s těmi lidmi dokážou dohodnout. Bývají to takové sebevědomé vyšší vrstvy, třeba nějací bývalí důstojníci nebo kupci nebo něco takového. To znamená, že by mělo spolupracovat více společenských vrstev společně. Samozřejmě vždycky to je, že každý má pocit, že on dává příliš mnoho a ti ostatní jsou líní, ale v zásadě dokážou spolu žít a v zásadě se dokážou podporovat. Mám za to, že něco takového se podařilo v Maďarsku, kde je ten Orbánův režim, ve kterém hrají značnou roli někteří oligarchové, ale dobře, oni bohatnou, ale normálním lidem se nedaří špatně, jsou chráněni proti válce, jsou chráněni proti velkým výkyvům cen a podobně. Je o ně docela slušně postaráno, takže z jejich pohledu, ať si tady oligarcha bohatne, když já můžu docela dobře žít. A to není jenom otázka vztahu mezi oligarchy a obyčejnými lidmi, to je spíš otázka vztahu vůbec mezi společenskými vrstvami. Tak tím bych se chtěl zabývat, jak to udělat, aby vztahy mezi společenskými vrstvami byly relativně harmonické.
0: Těším se na to, jsem rád, že jste přišel a těším se na příště.
1: Děkuju.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Rock Saver najdete na play.cz. play.cz.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
2: Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen, měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, přinesl tady do jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
3: Ksever, já to nebyl.
2: A kdo to byl?
3: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejnej.
2: A co to?
3: Já kradu, já se beru, co můžu, to o mě víte.
2: A kdo řekl něco tak chytrý?
3: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
2: Hodnotář?
3: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
2: A nechybí tam nějaký dodatek?
3: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete.
2: Dneska
3: takový
2: jo.
3: Krédo vznešený.
2: Dneska jo.
3: Jste si jistý?
2: No tak mám to takhle v zádech.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
2: Děkuji za pozvání, Alex.
1: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
2: Esteticky brutální.
1: Kde jsi na to přišel?
2: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaně SPD?
1: No.
2: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to za prvý splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela ses na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje, slabý slovo, trápí, máme tady terorismus. Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do své kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta vošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. A teď vidíme důsledek.
1: Teď vidíme důsledek, je to vlastně i naše první téma, ČTK. Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje, ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
2: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaký námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku, pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že nemusí.
2: Ale nemusí, samozřejmě nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně dá se to stihnout do voleb.
2: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty si řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal lex konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
2: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No,
2: to
1: říká slovo Petr demokracie Fiala. Už je teď takové, já nevím.
2: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, vys tady Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
1: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi, a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
2: To jsem.
1: Tak, Parlamentní listy. Nikdo to nepopřel. Vedchý Seznam Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích?
2: Je to...
1: Vojáci, armáda, je to možné?
2: Je. Hele, v Česku začíná
1: vůbec
2: krok
1: po kroku
2: být možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano. Já jenom řeknu, ty na tebe padla tíže ze stíhání a případného odsouzení Tomia Okamury. A když se podívám na tu fotku, tady máme, tady to je vyloženě optimismus, ne, z tohohle člověka Sála, z plukovníka Foltýna. A tady se podívám na herce Vedchýho, jak drží ten dron s takovým úsměvem jako zlomyslným, jako kdyby držel nějakou bombu a říkal si a hodím ji na vás a bude. Ale zpátky k armádě.
1: Promiň, díky no. Otakaru Foltýnovi máš klub, jo? Takže
2: to mám.
1: Jsi mu vděčný?
2: Jsem. To musím samozřejmě poděkovat. Já jsem ty texty armádní čet. Oni jsou dva. Jeden. První se jmenuje Karel a to by mohlo být tam.
1: Ukažme si, ale nic nenaznačujeme.
2: Nic nenaznačujeme.
1: Může to být schoda.
2: Už jenom ten název je fantastický. A druhý, který z toho vychází, se jmenuje Volby 2000, co bys řekla, 25. A je to, já jsem zažil 20 let totalitu, takže já si ten jazyk totalitní velmi dobře pamatuju a teď se ho bohužel čím dál tím víc oživu. A ono se to týká toho, že armáda vlastně chce, on je to, jak oni říkají, že nás chtějí chránit před nějakými kyberhrozbami, dezinformacemi a tak dál. Ty texty jsou tak hnusně totalitní, orwellovský, že on je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádný jméno předepsaný ještě dopředu, ale místo je tam pro všechny dost. A tam se mluví o jakýmsi fiktivním nepříteli zevnitř, zvenku, jednotlivci, spolky, firmy. Tam stejně tak můžeš dát politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, ježišmarja, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních Seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, a sice poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tematikou armády a vojenství.
1: Valášek, Jelínková, to jsou ta dvě jména novinářů. Takovým novinářům...
2: Pozor na ty slova, prosím tě, Alex, novináři.
1: No, v úvozovkách, no, protože dnes novinář je pomalu něco jako povl a žumpa, právě díky takovým. No, pokračuj.
2: No, a mě to samozřejmě děsí, protože z těch materiálů vyplývá, že i armáda, a teď si vím, že už máme samozřejmě vládu, její média, ústavní soud, do toho máme BIS, ta už je dávno prostě nepřiznanou vládní stranou, a do toho nám vstupuje ještě armáda jako další silová složka, která najednou má bdít nad demokratickýma volbama. V podstatě z armády se za Petra Fialy a tady Karla Řehky stává normální politická divize vlády.
1: A to se vojáci nevzbouří, řekni mi. Přeci oni jsou vojáci, slouží úplně jinému účelu, jiným účelům, než vstupat do diskuzí a ovlivňovat debatu na sociálních sítích a trolit a já nevím co všechno.
2: I vojáci samozřejmě mají nějakou svou hrdost, ale taky mají nějaký závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
1: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
2: Ano.
1: Vymění si náčelníka generálního štábu?
2: No, já doufám.
1: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají to tak deklaruji. Jako jedním hlasem.
2: Já doufám, že zruší i tohle to celý, že Ondřej Vetchý se zase vrátí čistě k herectví. Karla Řehku, že někdo, že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, teď on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se rozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál, ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to rozvědět, tak já doufám, že se vymění vláda a že samozřejmě nová vláda prostě tohleto změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, takže by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
1: Tak, premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí. To musím zdůraznit, já jsem si to četla několikrát, ten titulek, nechtěla jsem věřit. Řekl Fiala v Berlíně.
2: Podívej se jenom na tu řeč těla těch obou premiérů, no premiéra našeho a kancléře německého. I ten Friedrich Merz se tak nějak usmívá docela sympaticky. Pojď se na výraz Petra Fialy, jeho řeč těla je tak nepříjemná. V tom už je vlastně, toho člověka si nemůžeš spojit už s ničím pozitivním. Nebo podívej se na to a řekni mi, to je takový spíš šklep než úsměv. A bohužel k tomu šklebu sedí to, co on tam říká. Za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc, než s Německem a se Západem a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy. A i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně, ryze cynicky, účelově, ale tak to funguje v EU. A druhá věc je, kterou Petr Fiala řekl v Berlíně, nepochopitelná, on pochválil německý hraniční kontroly na hranicích s náma, s Českem. A já si říkám, já bych vyzval veřejnost, že je nefér obviňovat Petra Fialu nebo nazývat ho ukrajinským premiérem, což nepochybně je, ale že je i německým premiérem. Tak bych všechny poprosil, aby říkali německý a ukrajinský premiér Petr Fiala, protože Petr
1: Fiala... To by Němci nechtěli, věřme.
2: Já to chápu. Nezná na rozdíl od premiérů našich sousedů, ať už je to polský premiér, slovenský premiér, maďarský premiér, no, nebo téměř sousedů, nezná nic jako národní český zájmy. Hmm.
1: Já furt přemýšlím, co z toho pohledu jako číst a je to takový to jsem to tomu Ficovi nadal. On tak miluje tu V4 a chce, aby jsme se setkávali všichni.
2: Jo.
1: Ale zajímalo by mě, jestli spolu mluvili o Robertu Ficovi, protože kancléř německý ho pochválil nebo vlastně ho podpořil v jeho snaze zajistit plyn i poté, co bude zakázán ten ruský v roce 2027, nevím.
2: Aby taky ne, protože i z Německa...
1: Ocenil tu debatu. Debatu.
2: Jasně, protože i z německého průmyslu se ozývá to, co od Roberta Fica, a sice, že Německo průmyslový, stejně jako my, nemůže prosperovat bez levnějšího plynu, což je ruský plyn. A i od kapitánu, jak se říká, německého průmyslu zaznívá, pro boha, vraťme se k ruskému plynu, je to celý nesmysl. A Robert Fico samozřejmě v rámci hájení národních zájmů Slovenska, který taky potřebuje i ruský plyn, tak to hájí a víš, jak to je. Vždycky oceníš někoho, kdo projeví nějakou kuráž a odvahu a pere se za své vlastní zájmy nebo za sebe, než sraba, jako je náš premiér Fiala, který se nepere za nic a je takový opravdu srab, že všude, kam přijede, tak se už předem hrbí. Přichází ohnutej, takže já myslím, že pro něj musí mít každý případně jenom opovržení, stejně jako, a my se k tomu dostaneme, prezident Ukrajiny Zelenský, který sem jezdí jako, banky půjčou na úvěry, on si sem jezdí jako do své osobní kasičky, tady vždycky dostane ty peníze bez jakýkoliv odporu.
1: No, ne všichni, ale ta slova o V4 kritizovali. Třeba Tomáš Zdechovský pochválil premiéra Fialu a řekl, scházet se s Ficem a s Orbánem je jako čůrat do bazénu a čekat, že voda zůstane čistá.
2: No tak asi Zdechy o tom něco ví teda, že si čurá do bazénu a čeká, že voda zůstane čistá. Já bych ho skoro z toho podezříval.
1: No, pojďme dál. První zprávy CZ, diplomatický pas na dovolenou, další patálie ministra Válka. Tak tato zpráva přišla poté, co vyšlo najevo, že lítá s šéfem firmy do Dubaje na golf. Šéf té firmy, nebo ta firma, má desítky milionů ročně od ministerstva zdravotnictví, za služby samozřejmě. A tak mi přijde, že tahle patálie je trošku menšího významu než ta dubajská. Co myslíš? Dá se to porovnat?
2: To určitě, ale já bych se skoro...
1: Tak to je drobnost proti tomu, ne?
2: Jasně. Petr Fiala má mimochodem rád slovo drobnost. Když někde chybí desítky miliard, tak říká, že jsou to drobný. A já bych se ministra Válka skoro zastal, že on fakt to nemusí vědět, protože podle mě vůbec neví, co se na tom ministerstvu děje. Takže možná lítá do Dubaje s šéfem firmy, která nonstop dostává velké zakázky na ministerstvu zdravotnictví. A vlastně Válek si u toho hraje nějakou bitvu tanků a tak a fakt neví, co se kolem něj děje, protože minister Válek, když se na něj podíváš a posloucháš ho, tak si říkáš, za prvý, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem, a za druhý, jak to mohl přežít celou tu dobu, vlastně dožít celý funkční období, a že to nikomu nepřijde divný, protože ten člověk není schopný sformulovat jedinou věc, jedinou myšlenku.
1: A myslíš, že ví, že kandiduje na Jižní Moravě, v Jihomoravském kraji jako premiér?
2: No jasně, protože on se sám pojistil a víš jak, že se stal první místopředsedou TOP 09. A teď Markéta Pekarová Adamová po volbách oznámila odchod z té funkce. A kdo je druhý nejmocnější v TOPce? Vlastimil Válek.
1: Dobře, ale když ministr Válek neví, tak vědí novináři, zajímají se novináři. Umím si představit, že u jiných lidí by už se houpali někde na plotě, na bráně, případně je naháněli po ulicích, tak viděl jsi něco takového, že by mainstreamoví novináři dělali?
2: Ne, ne. Tohle to je max, co oni udělají, protože ono to vyšlo i možná na nějakých vládních novinkách nebo podobných serverech, ale vlastně praxe je dneska taková, že tohle to je maximum, co se stane, že to vyjde jako zpráva. Ale pak už nenastane to, co nastává u opozice, že najednou se vyrojí sága nekonečná komentářů a vlastně tlak na to, aby na dotyčného politika, aby tak odstoupil, aby skončil ve funkci, že jo, a tak dál. A vlastně ty reputační škody jsou případně větší. Ale tady vyjde jenom zpráva a konec. A honí se opozice převážně.
1: No, tak to je vizitka našich mainstreamových médií. Tak, byl tu Václav Klaus? Hovořil v tradičním rozhovoru s Xaverem a mimo jiné řekl, Hácha byl alespoň zlomený, ne jako Fiala, obrovská ostuda, Německo je čím dále víc militarizované, obžaloba Okamury patří do světa pozdního komunismu. Témata, o kterých jsme teď mluvili, tak co to srovnání s Háchou obstojí? Nebo už je to...
2: No já bych trošku oponoval v tom, že Petr Fiala je taky zlomený v pase dost, když někam přichází a přijíždí. Takže to srovnání docela sedí, bohužel. Hácha aspoň měl důvod být zlomený tím osudem, který byl mnohem větší než on a přesahoval hranice Československa tehdy. Fiala v žádný takový situaci není. Ten se zlomil sám ze svých deficitů charakterových a dalších osobnostních. Jinak o Okamurovi jsme mluvili, ale Německo je čím dál víc militarizované, jasně, a jakou my máme historickou zkušenost s Německem a jeho militarizací, v podstatě snahou vymazat nás ze světa a z mapy. A vidíš, a nikomu to tady v Česku, nikdo o tom nemluví, Německo není jenom víc militarizovaný, Německo je i víc islamizovaný. A v podstatě tam z Německa se stává, nebo už stala úplně jiná země, než jsme byli zvyklí. To spořádané Německo, kde platí opravdu zákon a právo a lidi žijí spořádaně a patří to k jejich tradici, to je bohužel pryč a jsou to naši sousedi. Německo navíc ještě neprospívá ekonomicky, podobně jako my, což taky nikdy nepomůže ničemu dobrému. Ale vidíš, že u nás vlastně žádnou debatu o tom, co se děje v Německu, na který mimochodem jsme ještě tak životně navázaní ekonomicky, tak se nevede. Všichni v podstatě musíme denně hejtovat akorát Putina a Rusko.
1: No v Německu bude platit zákon. Zákon, který umožní rychleji vyrábět zbraně.
2: Jo, no. To určitě. No.
1: A když to byl Oskar Krejčí v pořadu Za čárou, tak zmiňoval obavu o to, pokud se dodrží těch 5%, tak skutečně Německo bude mít nejpočetnější, nejsilnější konvenční armádu. Tak možná už nešel ten premiér Fiala, už to nějak jako ladit?
2: Ne, já myslím, že ne. Vem si, že z 5% HDP na zbrojení se stala vlastně chlouba nějakého volebního programu. To nikdy nebylo, prostě zbrojilo se vždycky, ale bylo to víceméně v tichosti a všem bylo jedno, jestli to bylo 1,2 nebo 1,9 nebo 2%, ale teď se najednou stala úplná modla z toho 5%, jako kdo vlastně dá víc a utratí za ty zbraně tak lepší. A my všichni víme, co se stane, když vyhlásíš 3%, 5%, že to musíš utratit, no tak prostě začneš utrácet. Když navíc to máš ještě jako hlavní bod svého programu, tak si uděláš spřízněnou skupinku zbrojařů, vyhlásíš těch 5%, všichni vědí, kolik je to peněz zhruba, a začne se velkoryse utrácet. A my už to vidíme u nás, ty zakázky jsou příšerný. Teď s těma leopardama, s tankama je poslední jako fakt těvka, když i experti se na to podívali, řekli, to Němci ty leopardy vyhrabali od někač z kopřiv, měli je zrekonstruovat a pak nám je poslat, ale oni je vyhrábali nejspíš z kopřiv, na tu rekonstrukci zapomněli a máme jí teď tu údržbu platit my. A takhle se zbrojí, aby se to vytáhla na těch 5%.
1: Vidíš, a já jsem si myslela, že je to taková jako úlitba Donaldu Trumpovi, slibem nezarmoutíš, a tady se to vzalo velmi vážně.
2: No to jo, ale ani Amerika 5% nezbrojí, oni dávají nějaký 3,5%. No.
1: Tak, a je tu? I dnes Zelenský zradil odkaz Majdanu. Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu. Jinak, prosím tě, Petře, Volodymyr jsou obě tvrdá i. Vy jste v tom měli ve Velzonce trošku problém.
2: Měli.
1: A vidíš, Zelenský rovněž Y. Tak...
2: Není to žádný Vysocký, viď?
1: Přesně tak. No, tak...
2: Já se úplně prosím tě lektím no, vizualizací.
1: Můžeš poznávat, kdo je na pravé straně asi tak.
2: No, je to samozřejmě velká ironie. Za prvý, protože Zelenský kandidoval jako ten bojovník proti korupci. Proto byl zvolený vlastně. My víme, že na Ukrajině se krade strašně obludně dál. Vlastně tím víc, když začala válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud
1: je
2: o...
1: Je co.
2: Je čím dál tím víc. Pokud je o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc. Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamané, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam, že je, tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady Volodymyr a jeho lidi. A tohle to, co si dovolil teď, tak jenom tohle pokračování, ale kdo mu to dovolil, kdo mu to umožnil? Západní lídři, který jako předtím přivírají oči a pořád akorát říkají, přijmeme Ukrajinu do EU, kde všichni dohlížejí na demokracii v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, mají velké obavy. A najednou jim vůbec nevadí, co Zelenský dělá na Ukrajině jménem demokracie.
1: No i Friedrich Merz se nedávno zmiňoval, že je to nepravděpodobné, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2034, což je ještě hodně daleko.
2: Jako vstup Ukrajiny do EU je konec EU, tak jaký známe. Ukrajina tam svojí institucionální skorumpovaností, nedemokratičností a dalšíma věcma nemá vůbec co dělat. To opravdu je konec EU, jak my ji známe a to, co EU symbolizuje i ve světě.
1: No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
2: No, jasně.
1: Děkuji, že jsi přišel. Jsme na konci.
2: Díky za pozvání.
1: Budu se těšit na příště.
2: Já taky.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: My vlastně dlouhodobě provozujeme něco, čemu my říkáme inteligentní investiční plán Gold. To bylo vlastně zlaté konto, nebo je to zlaté konto,
1: ano.
0: Kryté tedy fyzickým zlatem pro fyzické osoby, kdy vlastně už dneska ty fyzické osoby si mohly vzájemně platit v gramech, mikrogramech zlata. Tam to funguje na 6 desetinných čísel, stejně jako třeba kryptoměny. Takže já bych vám už dneska mohl zaplatit za zboží, za služby, gramy, mikrogramy zlata. Takže tak to funguje, fungovalo delší dobu už a funguje stále samozřejmě. Nově vzniká naprosto revoluční produkt, který doplní celý ten systém. Ten revoluční produkt se jmenuje Inteligentní investiční plán Max. A tenhle ten Inteligentní investiční plán Max my vlastně spouštíme v červnu 1.6. Všechno nasvědčuje tomu, že to tak bude, že to zvládneme spustit 1.6.
2: No to je, prosím vás, dneska je 29.
0: My se na to dlouho chystáme. Trošku jsme už posunuli ten start. Plánovali jsme původně dříve, ale chtěli jsme být dokonale připraveni. Takže 1.6. bychom to měli spustit. Přičemž tedy firmy si budou moct uzavřít svoje privátní zlaté konto, konto kryté fyzickým zlatem. Je tam drobný rozdíl mezi těmi konty v tom, že ty i-plány Gold pro ty fyzické osoby jsou kryté kilovými zlatými cihlami. I-plán Max pro ty firmy bude krytý 12,5-kilovým ingotem, to znamená ještě jako zajímavější cena zlata. No a vlastně tím pádem my budeme moct platit za zboží, za služby firmám ve zlatě. To znamená, nebudeme muset odprodávat svoje zlato a platit penězi, ale budeme moct napřímo ze svých zlatých kont platit firmám ve zlatě za zboží a za služby. A zároveň firmy, jak jste správně zmínil, mezi sebou také si budou moct platit ve zlatém, pokud tak budou chtít. K tomu spouštíme také v červnu teď mobilní platební aplikaci. To znamená, zákazníci u těch obchodníků budou moct platit mobilním telefonem. Jo? To znamená, řeknu, prodejci potravin, postupně třeba e-shopy, restaurace, dovolené a podobně. Prostě pohodlně zaplatím ve zlatě. A ta firma má několik motivací. Samozřejmě jedna, který získá nějakých 100 000 našich zákazníků, kteří dneska můžou používat ty produkty a budou o té firmě vědět, že u ní můžou platit zlatem, což je samozřejmě určitě pro řadu firm zajímavé. A druhá věc je, že tou druhou motivací je samozřejmě ekonomická, finanční motivace, protože když dneska firma přijímá platby platební kartou, tak zaplatí 2 až 5 % tomu karetnímu operátorovi za provoz té karty. U nás nejenom, že nic nezaplatí za takovou platbu ve zlatě, ale naopak dostane 0,5% z každé platby vlastně cashback. Takže to je jedna velká motivace. No a druhou je, že samozřejmě zlato kontinuálně roste. Víme, že někde v průměru těch 12,5% ročně. Takže při tomhletom vývoji, nejenom, že ta firma vydělává na těch transakcích nějakým způsobem, nejenom, že tady má část peněz bezpečně uložené v nějakém aktivu, které je protikrizové, protiinflační a tak dále, a ještě je tam potenciál zajímavého zhodnocení. Když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka,

jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám, jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
2: No tak jestli spousta lidí má obavu, takže tak to není extrémní názor snad, který v téhleté chvíli nastává. No tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů, že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budeme volit znova a tak dále.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xavere je, a ne ledajaký
1: jak
2: čtvrtek.
1: To?
2: Ty nám zavřít Tokio.
1: Zavřít Tokio?
2: Zavřít Tokio.
1: Já jsem se díval, že názorná agitace dneska je, takže jsme ho naposled dali na tabulici.
2: Asi jo, to si musíme užít, ne?
1: Okamura, přítel lidu.
2: No, já se obávám, že spíš nepřítel lidu, ne? Teď pro režim.
1: No, přítel. No,
2: takhle, já vidím i tamhle to červenec, léto, seno, sex. Já myslím, ano, že pro Okyho to teď úplně není slogan nejlepší.
1: No jo.
2: Ale všim jste si, Xavere, tak nejdřív nám začali soudit Babiše, Čapí hnízdo.
1: Čapák, no.
2: Pak vyrazili a vytáhli po Konečný s propagací komunismu a teď jdou po Okym.
1: Ještě se něco odehraje, pane Holče, já vám to říkám.
2: No, Xavere, já se obávám, aby se neodehrálo to, že po volbách zavřou je za tohle všechno.
1: No ne, tak počkejte, on jestli něco způsobil...
2: Oky?
1: Oky. A to je za ten plagátek s tím chlapcem jaksi z jiného etnika?
2: Já myslím, že je to za ty preference, Xavere. A za to, jaký hrozí volební výsledek. A za to spojení na tu společnou kandidátku s pro, svobodnýma a trikolorou a tak dál.
1: A jaký vy na to máte názor na ten plagát? Já jsem si říkal, dovolím si názor, jo?
2: A dovolte, pak vy, jo? Dovolte.
1: Já bych to tam nedal. Mně to přijde jako, že to postrádá for, ale...
2: Jenom vás upozorňuji, můžu vás zažalovat za to, co řeknete.
1: No říkám, že bych to tam nedal.
2: Je to ošemetná záležitost.
1: Ale, že bych z toho dělal nějakou soudní kauzu a že bych říkal, je to škodlivý a je to nepřítel všeho lidu.
2: Přitom on je přítel všeho lidu.
1: Přitom on je přítel. Tak to bych zase jako nedělal. A co vy myslíte?
2: No, já s váma víceméně souhlasím. Bylo to esteticky brutální, ale...
1: Bylo to esteticky brutální.
2: Ale nebylo to nic pro boha, kvůli, nebo za co by někdo měl být trestně stíhaný. Snad jít do vězení nebo platit nějakou pokutu, nebo takhle. Víte, o co jde? Vyřadit Okyho z politický soutěže, ne? To obavíme.
1: No to je jasný, ale ta cesta není dobrá.
2: No, není dobrá. Je taková méně hodnotová, ne?
1: No, já si hlavně myslím, že když by to vedlo k tomu, že SPD nakonec nebude kandidovat, tak budou lidi v ulicích, věřte tomu.
2: No, já, kdyby se stalo tohle, tak doufám, že by byli lidi v ulicích a po celém Česku a že by někam vynesli premiéra Fialu.
1: Ale nebudete zase takové jako...
2: No ne, tohle to se děje kvůli téhle vládě, to vidíme, co se začalo dít v justici.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
2: Krásný květnový den.
1: Vy jste z toho května nějaký vedle?
2: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Je. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
1: Kde co říkají klasici? Pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Jsem Peťák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko, co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje. Jo? On určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
2: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té packe, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
2: No ale kdyby to tam měl, tak říká to něco?
1: Tak nevím.
2: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
2: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda, to vím jistě. Tady v západní Evropě už vůbec ne.
1: Teď navrhuji usnesení.
2: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuju hlasování.
2: Jo takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
2: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
1: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál, zvolený za stačilo. Je to prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
2: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To za prvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje. Identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
1: Zároveň autenticky provokuje.
2: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. Dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. A to už máme dva dobrý důvody, který má určitě ten pán v hlavě. Takže jdeme ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
1: No a letěl byste tam?
2: Letěl byste tam?
1: To je otázka. Já ti, Karle, nevím.
2: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49, jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody, ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51/49 bude různě. Já teď odpovím trošku nepřímo. Jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51/49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
1: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
2: Hromadní vrazy oba.
1: No jasně, no.
2: No.
1: Ale pro mě větší
2: teroristi,
1: prase...
2: Teroristi oba.
1: Větší prase byl Hitler.
2: No jak to chcete měřit? No, počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
1: Koncentrační tábory.
2: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
1: Jo, tak no. Přesvědčil jste mě.
2: No, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
1: Takže usnesení.
2: To je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
1: No, tak...
2: Tak, no, tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
1: No tak my, já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
2: To nevím. Já jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě to napadlo. Jak jsem se pokoušel to 51/49. No, Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl záslužný krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány. Stalin a spol taky ne, no, ale jenom nás taky nakonec okupovali. Jo? Taky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně.
1: Méně, jo.
2: Ten méně, jo. Tak když tam hledal nějaký asi dost zřetelně méně.
1: No a teď řekněte, máte mu to za zlé, nebo ne? Že tam letěl? Se ptám?
2: Já si myslím, že to je úplně jedno, teda jemu je to jedno. On ví, že tím získá nějaký voliče a...
1: Zdržíte se hlasování?
2: Je mi to fuk.
1: Tak se...
2: Ať si každý dělá, co chce.
1: Taky se zdržuju v tomto bodě. Polní kuchyně, nátělníky, děla nebo rakety. Armáda má na nákupy více než 70 miliard. Představte si, pane Tlust.
2: Představuju, no.
1: To je peněz.
2: Já jsem si v posledních týdnech na tohletu otázku vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
1: No jo, to jo.
2: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
1: Tak to jsou ty nátělníky třeba, ne?
2: Ty jsou neutrální.
1: Rakety?
2: Ale třeba dělá rakety, no. Dělá rakety, no. Rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám. Ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to je, že to je obranná formace a my bychom podle mého názoru měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme, my potřebujeme být obrany schopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu budu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam odsud okoukaný, prostě když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, který chceme posílat někam do zahraničí a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení na dva měsíce.
1: To radíte někomu volební program?
2: Radím. Já doufám, že to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata, ano. Školící střediska, uzbrojnit dobrovolných hasičů, přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byli by tam čistě dobrovolní, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivování mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně. Tak to si myslím, že je rozumný projekt.
1: Ani jsem měl na to téma, nechci žartovat, ale napadá mi několik.
2: Jsem s tím.
1: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
2: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
1: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
2: Já vím, oni to mají hlavně Švýcary, že jo? No, ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si. To je taky odkoukáno tam odsud bránit. To všechno mají, no. Tak já vím, nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči. Dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5 000 jich je těch organizací po celé republice. Když se někde něco špatného stane, například povodně, já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediný, který opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení, mohly by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda, plus dobrovolníci zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet, ale je to rozhodně jednovým jistě. I kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
1: To jo.
2: No.
1: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No to je tak.
2: A to je hodně témat.
1: No.
2: Tak zkusíme od toho nejsnažšího. Ano, Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů, byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně a proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat v čiličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
1: Yes, jo.
2: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico západu věří nebo nevěří, nevím, to nebudu komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. Tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktů, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část Rudé armádě, no pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporů, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No, pak to takhle dopadlo, já bych z toho víc nevyvozoval. Prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím. To říkám rovnou, a nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit, jo, dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus Černomorského pobřeží. Tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak bojuj dál, no. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se jen koukat. A Rusovi říká, ty mě jaký naštvi, jestli se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijde a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
1: Dobře.
2: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo, dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
1: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
2: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.
1: Já o tom nic nevím.
2: My o tom totiž nic nevíme.
1: Já jsem tady.
2: 15. Tak jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
1: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
2: No. Já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
1: To už protestuji. Zcela zbytečně?
2: Já vím, ale tak můžu říkat, no tak to teda ne, jo. Mm-hmm. To teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možné. To nejde. Tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já bohužel, mě to jedno. Já si totiž myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, které posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
1: Pošlu mu 14 korun.
2: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xaver, my tady děláme veřejnou službu.
1: O tom já vůbec nepochybuji.
2: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
1: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volnej? No to ne, to už je taková.
2: On bude zkažený.
1: Bude zkažený.
2: No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné, kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
1: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
2: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé

0: tak kolik? 40, 50 let zpátky. Jo? Napřed jsou hodný a vděční. Pak začnou mít pocit, že jsou ošizený. Jo? Že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijeme, dokonce ani pracovat nemusíme. A my jsme taky chtěli sedmičku Bavoráka. Tady jezdíme nějakým Citroenem, jo? Tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říká, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde. Jo, my jsme tady ošizený. To je fáze. Jsou vděční, jsou ošizený. Něžně ošizený. Jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musel připomenout.
1: No.
0: To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojeni. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. No. Napřed politicky, třeba, že rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.
1: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
0: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
1: Že by to měl udělat.
0: No a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým se říká, připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, ne, ne, my nic platit nebudeme. Ať koukají makat. Jo? No, a to se tam teďko odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu. Já tam teda bej, tak mám toho plnou hlavu. Ale ono to udělá tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže.
1: Mm,
0: jo? A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
1: No a abychom končili
0: něco nějak radostného.
1: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květen? Řekněte, jste plní lásky, chodíte na Petřín.
0: Ne, ne, ne, to nechodím.
1: Ne.
0: To
1: ne. Čtete literaturu.
0: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
1: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
0: Také se těším.
1: Podtrženo sečteno a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý. Radio Xaver.

0: Vítězslav Jandák je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Vítězslav Jandák je bývalý sociální demokrat.
1: To ano, můžeme říct. Ano.
0: Člen Rady Českého rozhlasu.
1: Stále ještě.
0: Stále ještě. A v této chvíli muž, který si užívá, řekněme, důchod. Je to tak?
1: Zasloužený důchod.
0: Zasloužený.
1: Tak, ano, to tak. Slovo bych. Prosím.
0: A, ano. Pane Jandáku, s jakým pocitem teď sledujete sociální demokracii?
1: No, ono, kde nic není, se nedá sledovat. Kde máte sociální demokracii?
0: V Lidovém domě.
1: Například. V Lidovém domě možná je, ale já mám pocit, že tady je nějaká aréna, politická aréna, je to jedna z nejstarších stran vůbec, tak by měla ta sociální demokracie trošku více býti slyšet a býti viděna. A to mně připadá, že není. Ono, když se na to ale podíváte, je to trend celoevropský. V podstatě veškeré levicové strany jsou dneska, řekl bych, jednak reakční, což je zajímavé, a potom za druhý jsou to strany, které se trošku vytratily všade. Lidi k ním přestali mít důvěru. A to je to, co odnesla i zdejší sociální demokracie plus lídři sociální demokracie, což nebyly nejšťastnější volby.
0: No, vy říkáte, je to trend, děje ano. Se tak všude možně, ale s tímto vysvětlením bych se úplně nespokojil. Řekněte mi, kde se stala chyba v českých podmínkách, protože...
1: Ne, prosím vás, nemluvte někde o českých podmínkách, o českém vlivu. O české mocnosti.
0: Proč bych nemluvil?
1: Já žiju v Čechách, pane Jandáku. Ale nic se... No dobře, tak si tady budeme takhle plácat bábovičky. Ale teď do toho nemáme v podstatě co mluvit. Nemáme do čehokoliv, nemáme. To, co se teď odehrává, v podstatě je souboj, či předem daná dohoda velmocí. A ty o tom rozhodujou. Takže Česká republika se svými 10,5 milionu obyvatel opravdu nemá žádnou sílu.
0: Dobře, ale vy se na to pořád díváte z toho velkého, z pohledu toho velkého světa. Ale ano. My žijeme tady. Co se přihodilo, že sociální demokracie po letech nepostoupila do poslanecké sněmovny? Je to vyprázněnost personální třeba, nebo je tam nějaká taky. Vážná chyba v programu?
1: Taky. A potom bych řekl, že to je to, že se vedení sociální demokracie v podstatě odtrhlo od členské základny a začalo koketovat s něčím, co je takové módní, a nebo se tomu říkalo, já nevím, jestli se tomu ještě říká, pražská kavárna. Tam sociální demokracie nepatří, protože sebe více polezou do zadku pražské kavárně, přesto je pražská kavárna nebude mít ráda. A nebude a nikdy je nevezme vážně.
0: Počkejte, tak do pražské kavárny sociální demokrat nepatří, patří do poslanecké sněmovny?
1: Myslím si, že by tam měli být sociální, ale nejsem si jistý, jestli v této podobě by měli být.
0: Uh-huh. Jak jste spokojen s aktuálním předsedou? Vím, že vám to může být jedno.
1: Já ho neznám. Já ho neznám.
0: Jistý pan Šmarda.
1: Ano, pan Šmarda, starosta, vím, já jsem neměl tu čest se s ním nikdy nějak sejít nebo něco takového. Byl to velmi nenápadný člověk a pak, jak se mlela historie sociální demokracie, tak se prostě dostal na to čelo té sociální demokracie. Mm-hmm. Já si myslím, že to není definitivní stav, nepřeji mu nic špatného, ale myslím, že toto není definitivní podoba sociální demokracie, jak bude vypadat třeba jednou.
0: Žijeme v době, kdy pár kilometrů od naší země zuří válka. Pane Jandáku,
1: pane redaktore, válka. Neříkejte, že je to pár kilometrů. Tak co když byla válka v Jugoslávii?
0: No to bylo také pár kilometrů.
1: No tak to bylo opravdu pár kilometrů. No. Ale tady je to trošku jaksi, třeba na východní Ukrajině zatím ta válka vůbec není. Takže jako neříkejme o pár kilometrech.
0: Ale tak neříkejme si vzájemně, co kdo máme říkat. Já se budu ptát.
1: To ne, to bych si nedovolil, ježišmarja. No, má tak... úcta vůči vám. Ale prosil jsem o opravu jenom.
0: Jsme ve válce?
1: Ne.
0: Jak to, že ne?
1: A vy jste? Kdo komu vyhlásil válku? Vy jste někde čet, že Ukrajina byla napadena Ruskou federací, tak jí vyhlásila válku. Bylo by to normálně, bylo by to logický. Nebo Rus má určité připomínky k tomu, co se děje a o svou bezpečnost ze strany Ukrajiny. Vyhlásí válku Ukrajině. Zatím, ať hledám, kde hledám, nikdo nikomu žádnou válku nevyhlásil. Jediný, kdo o tom naposled mluvil, byla Jana Černochová, že jsme ve válce. Ale to zase není tak moc podstatné.
0: Nechcete mi říct, pane Jandáku, že ti ruští vojáci jsou na Ukrajině na dovolené?
1: Na dovolené určitě ne, ale máme mnoho stavů, nebo řekl bych, jaký je to stav dneska. Oni říkají, že to je prostě nějaká bezpečnostní akce, denacifikace a podobně, ale válka to není. Takže válka to není.
0: Obáváte se toho, že ať tomu říkáme jakkoliv, ať je tady, a tady po vašem válka to není, ale je to něco, ne. Je to nějaký konflikt, to můžeme říct?
1: Konflikt. Je to konflikt, dvou sousedících zemí, které mají velmi dlouhou společnou historii a nějak se na sebe naštvali.
0: Teď k té otázce, může se stát, nebo obáváte se, že ten konflikt nabobtná tak, že nějakým způsobem zasáhne naší zem. Počkejte, pane Jandáku, já řeknu k tomu ještě drobnost.
1: Prosím.
0: Protože často slyším od pana Fialy, od různých politiků, že se na Ukrajině bojuje za Prahu.
1: A to se zase opičejí o Španělsku. Když byla válka ve Španělsku občanská, tak se říkalo, tady bojujeme za Prahu. No tak ty si to vzali, to jak s tou výstavkou teď toho v podstatě těch trosek, které jsou na Letný. No tak dělali to Němci ve 40. roce, no tak to dneska Ukrajina jako PR použila. Myslím si, že to není nejšťastnější PR.
0: No dobře, ale teď k té otázce.
1: Ano.
0: Máme obavu z toho, že ten konflikt tak nabobtná, že se bude střílet tady za humny někde?
1: Ne, určitě ne. Podívejte, možné je všechno, dobře, přistoupím na vaši hru. Je to možné, protože nikdo dodnes neví, co má Putin jako úmysl. A samozřejmě my děláme všechno proto, abychom to dostali do toho velkého konfliktu. To děláme, posíláme zbraně, říkáme, my jsme solidární, všechny věci a v podstatě tu válku neustále jakoby podporujeme. Já si myslím, že to není šťastné řešení. Každá válka je blbá a odnesou to lidi. Já si myslím, že neustále by se mělo pokračovat v tom, že budeme jednat, jestli v Istanbulu, jestli v Bělorusku, kdekoliv, ale jednat, začít jednat, neurážet. Já si vzpomínám vám, když jsem čet nedávno a doporučuju knížku, krásnou je to životopis Reagana, který tam mimo jiné píše jednu věc. S Rusem můžete válčit, s Rusem můžete se prát, můžete cokoliv, ale Rusa nesmíte urážet. To říkal starý dobrý Reagan a měl pravdu. A co děláme my? Neválčíme, ale urážíme. Štěkáme, jak to řekl papež. Tak dlouho se štěkalo u vrat Ruska, až to nějakým způsobem bouchlo. Takže já si myslím, že politika souvisí samozřejmě s diplomacií, ale taky to souvisí s psychologií. Já musím mít toho partnera či protivníka přečteného. A mně to připadá, že Evropská unie, která je ten praporečník toho všeho, v podstatě tohle vůbec nedělá. Ona jenom vykřikuje, kváká a dodává Ukrajině šrot.
0: Pane Jandáku, co... Nebo jak jste spokojen s tím, jak se k tomu konfliktu na Ukrajině staví naši představitelé, naší země? Myslím tím čelní představitele, předsedu vlády, předsedkyni poslanecké sněmovny, v tomto případě i ministryni obrany třeba, paní Černochovou.
1: Ta Jana je velmi záludná, skutečně, protože když si vezmete, že ona tady postaví americkou základnu a Američané o tom ani nevědí, tak je to určitý politický trilek,
0: tak
1: to je
0: pravda.
1: Tak
0: ona chtěla překvapit.
1: Ona chtěla překvapit. Já myslím, že skutečně překvapila. Já bych být na místě našich čelných představitelů méně překvapoval svět. Méně bych škrtal Čajkovského a Puškina a snažil bych se o sklidnění situace. Že co je politika? Politika znamená se na něčem dohodnout. Všichni jsme jiný, každý jsme zvláštní a každý má jiná přání, jiné přání, jiné touhy. A teď mluvím o státech. A teď jde o to sklidnit, že tak to bylo vždycky války, byly, jsou a budou. Mm-hmm. Ale my bychom spíš měli myslet na jinou věc a o tom se tady vůbec nemluví. My bychom měli myslet na to, že jednou bude po válce. Každá válka jednou skončí. A co bude potom?
0: No tak to začínáme tušit, co bude potom. Vy si říkáte o otázku, ale já bych ji položil i tak, kdybyste mi tam neutekl, pane Jandáku. Protože jeden z důsledků války jsou teď ty ceny energií.
1: Které? Proč? Ty ceny se začaly zvedat už před válkou.
0: No takhle extrémně.
1: No samozřejmě, od října, od listopadu.
0: Takže vy si...
1: Válka začala až... No, já si myslím, že tohle není. Rusko, aspoň podle mainstreamu jsem četl, že zvýšilo dodávky plynu a nafty o 20%, takže já nevím, jako v čem je problém, proč se musí zvedat ceny a podobně.
0: No,
1: já tomu nerozumím.
0: To se ptám já vás.
1: Já na to odpověď neznám. Já se bojím, že ani naši představitelé ji neznají.
0: Čelní představitelé, myslím.
1: Čelní, samozřejmě, ty ostatní představitelé ty nebereme.
0: Ale vy jste roky seděl v poslanecké sněmovně,
1: ano,
0: hlasoval
1: jsem.
0: Jste o zákonech, spoustu věcí jste se tam dozvěděl, tak vy byste mohl mít povědomost, kde udělali soudruzi chybu.
1: No, já si myslím, že tu chybu udělali tím, že bezmyšlenkovitě oproti třeba Maďarům a jiným zemím, ale i Chorvatům, v podstatě i Polákům, začali bezmyšlenkovitě kývat na cokoliv, co přišlo z Bruselu nebo z Washingtonu. My jsme ztratili jakékoliv samostatné myšlení. A hlavně jsme ztratili, naši představitelé čelní, podle mého názoru, ztratili jednu věc, že jsou tady proto, že je zvolili český lidi. A že by měli hájit české zájmy. Protože jestli pan premiér říká, no, když bude nejhůř, oni se s náma podělej, no, nejsem si jistý, kdo se s náma podělí.

Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den? Pozor na to. A dnes, 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
2: Sebra, já to viděl. Já jel Povinohradský sem do televize.
1: Chápu.
2: A tam už šely tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politrička.
1: Neříkejte by
2: to. Jo, jeli, jeli. Slavili. Tak zaspomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
1: Já které. Vím, že jo.
2: No.
1: A je tak strašná ostuda.
2: Ostuda?
1: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, ne slavit, ne, připomenout pětně, to je hrozný.
2: Ale oni si to odpracovali, Ksaver, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. No. Vy to nevidíte, sledujete to?
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
2: No a víte, kdo je v druhém tanku?
1: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkejte, jestli...
2: Jel tam Knedlík, Ježiš. Jel tam Knedlík.
1: Ježiš.
2: A měl to v obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
1: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat Knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
2: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
1: No, tak mě můžete potom říkat jako super Knedlík.
2: Kdybyste chtěl.
1: Nebo já nevím, jak.
2: Tak u něj se to ujalo. No, tak...
1: no pozor, já jsem se vám díval na... internetu dneska v noci na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
2: Jahoda.
1: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká Jahoda, co to je za potupu.
2: A na Knedlíku není špatný, Ksavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
1: Pro mě ne.
2: Je dobrý.
1: Tak,
2: myslím, lipánka.
1: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct. Krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám v takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
2: Zdech je dobrý.
1: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
2: Ne, Mirka.
1: No ne, tak má jaký titul určitě. Ona bakalářka, jako já?
2: Ona je rohlíkářka.
1: Rohlíkář?
2: Rohlíkář.
1: Co to znamená?
2: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že... občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...
1: Tak je
2: a to zůstane.
1: Jo, tak to...
2: Vybíráte si rohlíky, jeden si odložíte do kapsy a odejdete s tím.
1: A to je taková legenda, to nebude,
2: jo,
1: jasně, pravda. Ne.
2: Myslím, tak co? Že... já mám legendy rád, ne?
1: Legenda je to dobrá.
2: Ona se taky povídá legendy, tak co?
1: No, ona se teď bude povídat, protože já jsem teda se díval i na tu siluetu, jak byste se jmenoval vy, jo? A u vás tam bylo Adonis.
2: Adonis,
1: no.
2: To je hezký.
1: A já si myslím, že bychom mohli tady teď vnuknout našim divákům, že to není Wilsonova 10, ale že to je podcast Adonis a Jahoda. Jahoda je strašně potupný. A Adonis, pane holče, to jste vy.
2: A to, já myslím, že jeden Čiči Tornádo v televizi stačí, ne?
1: Jeden Čiči Tornádo, jedna?
2: Jedna, nebo jedno?
1: Jedno?
2: Jedno čičítko?
1: Čičítko je, pozor, je čičítko, hello.
2: No počkejte, a co to je? Čiči, co to je? Odpovězte mi, vy jste fundovaný ohledně
1: české
2: televize. No, Chichy.
1: No to je umělecký jméno.
2: Ale je to Chichy ona, Chichy on, nebo ono? Nebo oni?
1: To
2: my?
1: Je to tornádo. To je...
2: Já jsem se nahoru k sebe teď dočet na Seznamu, a když se něco napíše na Seznamu, tak je to pravda, že je to svěží vítr v televizi. Svěží televizní vítr.
1: Psal někdo? Čičinka. A kdo to psal?
2: Já nevím, jeden z takových těch, co foukají ty svěží větry. No.
1: Ježíši Kriste. No, my máme příští středu, pane Holče, Radu České televize a já doufám, že to tam zazní.
2: A přijde Čičinko mezi vás?
1: Myslíte Čičinu?
2: Čičinu.
1: Já myslím, že by mohlo přijít tornádo.
2: To si můžete vyžádat, ne?
1: To nevím. Vůbec nevím, jestli to umožňuje jednací řád a bojím se na to zeptat, protože když se zeptám na něco, co umožňuje nebo neumožňuje, protože ne všechno ovládáte, tak proti mě sedí pan kolega radní Řehák, který si v tu chvíli na 22 minut vezme slovo a má kolem toho projev. A já už to nevydržím. Už jsem starý člověk. Taky.
2: A pan kolega Řehák, on sedí na té správné straně?
1: To nevím, ale je to takový poctivý člověk.
2: Tak to jsou tam všichni.
1: Když přišli stížnosti na mě na radu, tak víte, co udělal pan kolega Řehák? Ty stížnosti tam přečet, ocitoval.
2: Všechny, jo?
1: Nikdy se žádná stížnost na radě nečetla. A tak jsem si říkal, že bych teď, jestli je tam stížnost nějaká na Čičinu, že bych to taky přečetl a řekl tady po vzoru pana Řeháka.
2: Jo, a tak to je tam taková partička dobrá, ne?
1: Dobrá, dobrý, to je zlatý kolektiv. Člověk.
2: Dobrý kolektiv.
1: Zlatý člověk. A teď má různý takový ty přirovnání hezký a tak mluví jako kniha, to jste nevím.
2: Fakt? Má metafory, jo? Hyperboly, jo?
1: Má všechno. Má všechno, je to normálně, říká se tomu odborně šprechr.
2: Aha.
1: Ale jak jsme říkali s jistým doktorem Kravkou, doktor Kravka byl dnes asi je důchodce pracující, letitý dramaturg České televize Brno. A my jsme často vedli učené disputace o hudebních pořadech a tak.
2: Wow.
1: A vždycky to skončilo, a to je, teď se odvolávám k tomu projevu, těm dlouhým projevům na radě. Je to výborný, ale nikoho to nezajímá. Základní dramaturgický postup. No tak, prosím vás, já se teda stydím. Myslíte, Čiči tornádo tam bylo taky na tom 21. srpnu?
2: To jsem tam neviděl.
1: Je to jedno.
2: A jenom jsem chtěl vám ještě říct, že my jsme zatuchlí. To bylo to v tom titulku. Čičina je svěží vítr a zbytek je zatuchlý.
1: Tak jak to? My jsme taky se živíte, my jsme Adonis a Jahoda.
2: No.
1: Pane Holče, to je zlý, co? A můžeme dát Adonis, Jahoda, Knedlík, Čičina. Udělat takovou partu.
2: No ani ne.
1: Ne. A víte, co mě teď zarazilo? Já jsem sledoval, jak bylo jaro na Aljašce. A promiňte, jenom řeknu to, že přijdou dva asi nejmocnější muži světa, podají si ruku, usmějou se na sebe, vypadá to, že se začnou řešit problémy a pravda a láska začne vyvádět.
2: Počít, Alex Avrevoním, to mělo magický účinek, ta Aljaška.
1: Jak to?
2: Vracím se ke Knedlíkovi, protože Knedlík vystrčil prst, udělal se odkud fouká a začal chválit Trumpa. Vážně. A to není žádný převlékač kabátů. To pozor. Lipánek drží jak Knedlík. Co? To můžem říct asi, ne?
1: Víte, jak se říká těm lidem, kteří opustí tu loď, aby doplavali k jiný lodi?
2: No vzpomeňte si, jak nepodrazil Piráty a nezradil.
1: No, tomu se říká krysička.
2: No, tak bude spíš větší krysa. Oný.
1: Spíš krysa. A jednou proždy mu to zůstane. Promiňte, můžu říct vychcanost?
2: To je lirický výraz, bych řekl.
1: Tak řekněme, že mu zůstane ta vymočenost. Ne. Ať je to, ne?
2: Myslím, vymočenost je horší než vychcanost, jo?
1: No ale ne, tak vymočit se není vulgárně.
2: Všimte si, že on má ty charakterové rysy ve tváři, tak? Já jsem ho pozoroval a říkal jsem si, to je fakt splynutí umělce s dílem. Takhle vypadá krysa.
1: Splnutí. Tak to musím říct, že tam necítím. Já tam necítím nic. Ten člověk nic ještě jako... Nic prostě. Je to ňuňátko usměvavý, který opakuje to, co mu někdo říká.
2: Chuj větší ňuňátko.
1: A to je jedno ňuňátko. A to je lepší než Knedlík, ne ňuňátko.
2: Všechno je to dobrý, mastikulka.
1: Mastikulka. A neříkejte mi, že byste toho pana Lipovského, že byste ho nepochoval takhle, když...
2: To nejsem, ne? Já na tohle nejsem.
1: Ne?
2: Ne, ne, ne. A vy jak, jo, vy byste si
1: jak ho pochoval. Jak se ním?
2: Honzík.
1: Honzík. Jo, Honzíku.
2: Vy jste se ho pochoval?
1: Jo, jo, jo, jo. Já bych se pochoval.
2: A to by byla teda ale fachák se bude pochovat si.
1: Jak to?
2: Nedlíka. No tak mu není úplně jako, tak, pan doktor Pospíšil si bere pejsánky, štěňátka do náručíku.
1: No, já bych si vzal pana
2: Lipovského. A tohle není štěňátko úplně, Lipánek, to pozor.
1: Ne?
2: Už takový vyrostlejší pejsek.
1: Jo, takhle. A kdybyste, vy jste ten reportér, kdybyste náhodou byl někde dělat reportáž, on tam byl, řekněte mu, že pan Xaver by si ho rád pochoval.
2: Já už nedělám žádný reportáže.
1: Neděláte?
2: Ale když ho uvidím, když se potkám na Vinohradský v tanku, tak mu to řeknu.
1: Jo, to udělejte, no. Prosím vás. No. A teď, prosím, to pokračování v Bílém domě. Pane Holče, já jsem z toho byl úplně, úplně mimo, co se tam odehrávalo. Dvě fotky, které vás poprosím, abyste vy jako vzdělaný člověk, jako pan Všehomíra, jako člověk, který má ten přesah, jo?
2: Já,
1: i do té historie, i do té budoucnosti.
2: Já vůbec nechápu, proč jsem tam neseděl i já.
1: No, to vám vysvětlím, proč jsem neseděl. Ale dvě fotky mě, prosím vás, okomentujte. Jedna je, jak on sedí, prostě pan ředitel školy, a takhle sedí ti žáčci, evropští lídři, a sedí jako čekají, co pan ředitel řekne. Je to naprosto nedůstojný, trapný. A to jsem si říkal, tak to je vrchol. A pak jsem viděl ještě jednu fotku, jak sedí na chodbě, jak u zubaře.
2: Čekáš pan doktor, až sestřička otevře dveře a řekne?
1: Další.
2: Jo.
1: Jak to mohl někdo připustit? Proč v tu chvíli neřekl nefotit? A pak, pak ještě fotky, jak všichni stojí. A Ursula úplně nalevo sama.
2: Ksavre, víte, proč to mohl někdo dopustit? Protože když se ocitnete v takovéhle situaci, ponižující, kde fakt jste úplně jak mopslík, tak už to nemáte pod kontrolou, proto takhle dopadá. Dokud to máte pod kontrolou a jak se říká, diktujete, tak byste řekl a nefotit ven. A když tam sedíte takhle a čekáte, až se otevřou dveře a pozvou vás na křeslo pod vrtačku, tak už nic nekontrolujete, tak už se jenom bojíte a třesete.
1: Mě tam strašně chybělo, jakože z toho měl být nějaký video, kdy ten Trump řekne, chcete někdo bonbon? Otevře tu bomboniéru. Ale... aby ukázal to dobré srdce.
2: Jo. A víte, kdo mi tam chyběl?
1: No náš?
2: Náš světový lídr.
1: Světový lídr Fiala, on prý byl na dovolení.
2: Proto to tak taky vypadalo.
1: On plaval.
2: Protože kdyby tam seděl světový lídr, Xavre, náš, tak to vypadá úplně jinak.
1: No není to potupa pro nás Evropany. Pane Holče, my jsme Evropani, ne?
2: My jsme Evropani.
1: No to, tak on nás potupil, ten Trump.
2: Já si myslím, že vím, kde je chyba.
1: No to mi řekne.
2: My musíme na Ukrajinu začít posílat ještě víc peněz.
1: Porazit Putina.
2: Jo. A porazit tam tu korupci. My to prostě uplatíme.
1: Tam je korupce?
2: Trošku.
1: Na Ukrajině
2: trošku,
1: korupce?
2: Trošku, někdy, trošku.
1: No počkejte, to je vážné obvinění.
2: Říkám trošku. Trošku si občas někdo něco strčí do kapsy. Ale trošku linku.
1: I po té, co tam byl sám pan Fiala a sám Knedlík? Když ti tam přivezli plný vlak demokracie a jeden vagón byl plný toho, jak se to má dělat. Plný.
2: Ten byl plný demokracie.
1: No?
2: Jo. Tak i poté, Xaver.
1: I poté, pane Holče, to je šlendrián.
2: Tam totiž, víte, proč to je? On tam nepřijel na kontrolu Zbyněk, Stanjura. Pamatujete si, jak vyhlásil, že bude jezdit po benzínkách na ty kontroly?
1: Ne.
2: Aby nebyl cenový kartel na
1: benzín? Říkala?
2: No, nějak na to pak zapomněl a trošku došlo nahoru ty ceny, ale...
1: No, z toho pana Stanjury si nemůžeme teď jako utahovat, protože on prý mele z posledního. On prý má
2: je
1: kapačky.
2: Je teď na infuzi? Pořád nevíte?
1: No. Ona mu prý do toho, ta paní z Brna, ta primátorka, posílá...
2: Markéta nějaký, Vaňková?
1: Posílá nějaký pitlíky, říká, tomu tam přisypte. To mu dělá...
2: Bílej prášek, myslíte? To jde na pozbuzení?
1: Jo.
2: A to je na dobrou náladu, ne? Všichni se svijou?
1: Je to na dobrou náladu, tak, je to rozdrcený acylpirin prej.
2: Tak tomu ten státní rozpočet teď půjde jako úplně od ruky sám, ne?
1: No. A já teda být panem Stanjurou, tak chodím kanálama.
2: No tak on radši leží v nemocnici, ne? Na těch kapačkách.
1: No ne, on chodí s kapačkama na výstup tam na rysy nebo na co. Pozor.
2: Jak zavolal.
1: To je jako stachanovec.
2: A to fakt jako budilo dojem velký budoucnosti, ne? Stanjura s kapačkou v paži a říká, my toho Babiše porazíme.
1: Já jsem se díval včera na kandidátky. Taky jste se díval, ne? Už jsou uveřejně.
2: Víte, že ani moc ne.
1: Ne? Vy jste takový, ale vy jste hrozně jako tak obrouhnul, pane Holče.
2: Proč obrouhnul? No tak ještě, já znám ty lídry, jako to myslíte, nemůžeme být všechny kandidáty.
1: Ještě u posledních voleb jsme tady seděli a říkali, že tam bude kandidovat Kolotočář a tam bude to Zelinářka a Meda a všechno. A teď, jak kdyby se nás to netýkal, vy tady
2: týká,
1: sedíte
2: ty
1: a říká,
2: tak ty známe, ale mě stačí tyhle, Ksevere.
1: Umíte si představit, co se stane v tom Moravskoslezském kraji?
2: Umím, to celé dobře.
1: Já vám řeknu, oni z toho Stanjury udělají paštiku.
2: Paštiku, no tak...
1: Proti němu jde Konečníková, pan...
2: Konečná, Ksavere, neřekl.
1: Co jsem řekl?
2: Ksavere, nechte to.
1: Řekl jsem něco špatně?
2: Jo.
1: Paní Konečná, pan Reichl, Babišák.
2: Zazvoní zvonečkem,
1: no.
2: Co?
1: Babišák, motorista, pan Gregor. Nemůže zbýt z toho Stanjury ani no. Prosím nic.
2: Skončí
1: Popel.
2: Na té kapačce, Ksavere, no. Ale on je zase férový chlap. Víte proč? Protože říká, asi nevyhraju.
1: Prognostik ještě.
2: To je transparentní, ne, jak se říká, co?
1: To je velmi transparentní. Pane Holče, já si netroufám při vašem vzdělání vás nějak opravovat, ale vy jste řekl, že on je férový chlap?
2: Jo. Že to přiznává tu porážku, ne?
1: Já jsem vám slyšel úplně něco jiného.
2: No tak s rozpočtem třeba trošku občas podvede, ale to jsou drobný, Ksavere, ne? To už nám řekl pan premiér.
1: Já tak... právě... To jsou takový drby, já nebudu nic říkat, ale moji známí, co v tom tam bydlí v té Opavě...
2: Chcete říct, že nějací lidé by si mohli myslet?
1: Že někteří lidé by si mohli myslet, že tam má strašidelnou pověst té Opavě.
2: Jako třeba s manželkou by tam něco, tak?
1: Z estetických důvodů se mi o tom nechce hovořit.
2: Jako třeba IT by vás napadlo? Nebo?
1: Prosím vás, teď mě podsouváte něco, abych to řekl a pan Hrušinský nás pak zažaluje. Jo.
2: Ježmarja, hlavně ne, Honzík.
1: Honzík, ne bojovník, pozor.
2: Je dobrý.
1: On teď bojuje za to, aby byla uznaná ta anticharta asi. To je tak směšný. Čtete jeho příspěvky?
2: Je to smutný, ne? Ksavere, vlastně když člověk zná jako díky tomu jejich otci ten rod, ne? Což byla taková jako autorita herecká i já bych řekl jako společenská a teď vlastně ten syn je takovejhle, ne?
1: Tak navíc on byl, tatínek byl národním umělcem. Pan Hrušinský, kterýho si vážíme. Český Gaben. Byl národní umělec. A to dával kdo tady ty národní umělce?
2: No tak režim, ale...
1: Režim?
2: Režim, no, Ksavere.
1: Ne, to nedával ten svaz těch herců a tak?
2: Já myslím, že národní umělce, Nelly si to předával jako na Pražském radě, ne?
1: Ne, pane Hoče, to nemohl.
2: Ale jako, co?
1: Pan, já myslím, že by si tento pan Hrušinský, ten by si od komunistů nic nevzal, to mi neříkejte.
2: Můj si to vzali, no, Ksavere, ale dobrý.
1: Já bych si to taky vzal.
2: Ale já bych
1: si s dovolením toho národního taky vzal.
2: Ale počkejte, já si myslím, že my k tomu směřujeme ještě do voleb. Že to dostaneme.
1: Jako kdo?
2: Já už jsem slyšel
1: jako Adonis a Jahoda.
2: Zákulisí, že nás to nemine.
1: Co to je nás?
2: No, vás a mě. Že budeme pozvaní do strachovky a dostaneme...
1: Diplom?
2: Taky, že budeme umělci.
1: Jako registrovaní umělci za 6000 měsíčně, nebo na kolik?
2: Já teda budu národní, vy budete zasloužilej.
1: Mě by stačil zasloužilej. No. Já bych to, a kdyby mě to komunista na Hradě dal, tak já bych se nestyděl za to, tak jako se nestyděli ti národní umělci, že si to vzali od komunistického prezidenta, tak já vám říkám, že bych se nestyděl za to, že si to beru od komunistického prezidenta.
2: Tohle není žádný komunistický prezident. Má to odmakaný, Ksavere?
1: No tak má to odmakaný ve straně a ve vládě, no. Tak, nebo pro stranu a vládu. Je to komunista, jednou komunista, vždycky komunista. Víte, jak se říká, jednou fízl. vždycky no, fízl.
2: A nevíte, nepřednesl už dneska nějaký projev?
1: Kdo?
2: No, Pávek. Já jsem o něj trošku dostal strach. Dneska, víte.
1: Jak to?
2: Tak... No, říkal jsem si, jak jeho řídějí, že jo, ty jeho investoři a loutkáři, jak on je takový nesvéprávnej v té funkci. Takže dneska to 21. Tak aby náhodou nevyfás ráno nesprávnou komunikační kartu, a aby tam nebyla ta obhajoba té okupace, kterou praktikoval do roku 89.
1: V tom, no, v tom životopise.
2: To. Aby mu, to může být škodolivost třeba, chápete?
1: Rodiče mu vysvětlili, že vstup vojsk 21. bylo v pořádku,
2: ano,
1: a on to přijal.
2: A hrdině to obhajoval, no, a šířil to. A tak jsem si říkal, že vlastně v jeho případě by bylo nejlepší, kdyby nám dneska zopak ten novoroční eurovej projev, ne?
1: Měl?
2: Kdyby, říkám, kdyby se vyvaroval, tenhle ten projev vždycky udělá radost každému. Navíc teď, když premiér Fiala řekne, že přijmeme euro, až to bude výhodný.
1: Já musím říct, že říká se mi to těžko, pane Holče, a vás to zabolí taky. Ale on ze všech porevolučních projevů nebo ze všech porevolučních prezidentů má nejhorší projevy. Prostě mluví blbě, mluví jak Bilak.
2: Já teda se musím trošku
1: Bilak?
2: Ohradit.
1: To byl Vasil.
2: Já si Vasila pamatuju. No. Musím se trošku ohradit, protože ten eurovej projev už jako piluje a dostává se do situace, kdy to už je tam méně toho
1: Tak to je atmosféra.
2: Jo, dokážu tvorný... už tam propojit těch pár vět.
1: Jo? Tak já jsem teď poslouchal nějaký podcast.
2: Kde... Ale to nebylo o euru, tam to ještě neměl vypilovaný. Jo. Ale jako v tom eurovým projevu zadrhává míň už teď.
1: No a on má přece nějaký podcast s tím panem Půrem, ne?
2: To víte, myslím, že asi ne.
1: Víte, kde je pan
2: já
1: Půr?
2: Michala Půra znám dobře, ale myslím, že už asi ne.
1: To je velmi talentovaný člověk, pan Půr. A on má podcast s panem prezidentem.
2: Já myslím, že udělal jeden díl, ne?
1: Tak ten jsem jeho slyšel. A to už nepokračuje.
2: To už je 2 roky, ne? Nebo...
1: Fakt to nepokračuje? To by byla
2: škoda. Já si myslím, že ne. Tak když jste slyšel jedničku, tak jestli jste pídil po dvojce a není? Tak...
1: No, já jsem se právě moc nepídil.
2: Aha.
1: Celkem bylo jedno.
2: Není to škoda?
1: Tak je to škoda, ale říkám vám, před chvilkou, teď budu jak Miloš Zeman, kdybyste mě poslouchal, tak jsem vám před chvilkou říkal, že mě nebaví, jak on plká.
2: Ale já vás poslouchám.
1: A vás baví, jak plká? Já vám znovu říkám, že mluví jak Bilak.
2: No je to ostuda, ne? Na prezidenta.
1: No.
2: Jak Bilak, on mluví jak gumák, Xavere.
1: Gumák? Hm? Co to je?
2: Jako lampasák.
1: No to je
2: no.
1: Lampasák. No.
2: A to není náhoda, ne? Když jim byl, tak aby tak nemluvil.
1: No já už přemýšlím, pane Holče, kdo bude po něm. No to bylo za chvilku.
2: Ale dobře taky mluví ta jeho manželka, Eva. Xaver, kdo bude po něm? Já vám řeknu, kdo bude po něm. Petr Pavel. No to bude 2. pětiletka.
1: Myslíte? To vám říkám. Počkejte, tak já už jsem si založil, registroval doménu Xaver na hra, takže ještě mám počkat s tím?
2: No, můžete to zkusit, ale já vám říkám, že to bude 2. pětiletka.
1: Mm-hmm. A on mluví jako Bilak a já bych mluvil jako Kapek.
2: Taky to bylo dobrý.
1: To nebyl taky žádný velký řečník. Ale pan Kapek se zasadil za některý herce. Když jsme se bavili o hercích, tak jim dával doporučení do divadel některým a tak.
2: Tak to byste mohl taky, ne? Hm? Z umění jste vzešel, ne?
1: Zkušený.

0: Ne, já jsem byl u Stredy Pavla číslo 2. A Luxík musel nastartovat loď a přijet za mnou. Ze Zadaru do Splitu. 5 hodin jel,
1: jo?
0: Aby se mohl poklonit mému umění.
1: A vybíral jste, ne? Nehrál jste no, gratis tak, snad, ne?
0: Tak vybíral, řekl jsem si 20 Eček za to.
1: No, tak
0: to není tolik,
1: jo.
0: Ne? Za 3 písničky. Mimochodem, ne, nechcete, když... nechcete zahrát písničku?
1: Teď ani ne, ale jsi říkal...
0: Já bych vám dal slevu.
1: Kolik bere Iva Pasderková? Trošku zvyšte tarif, Xavere.
0: Tak já beru za písničku 10 euro. Když si objednáte 3, tak máte slevu a jednu zdarma, takže 20 Eček.
1: Jste Xavere Čípák, fakt musím říct, mě to trošku uráží, že tady s váma sedím. Pojďte se,
0: tak
1: kolik...
0: Tak vytáhněte 20 euro a já vám
1: se,
0: zaspívám.
1: Kolik dostane Bolek Polívka za jedno slovo na mítinku? To je tak podle mě 800 tisíc.
0: Tak Bolek, jo.
1: Už, Bolek. Už dostal od brněnský ODSky tak 30 mega, tak když si vezmete, že on těch slov moc už nedá, no tak kolik stojí jedno jeho slovo?
0: Víte, že to je, víte, že to je moje slabý místo, ten Bolek.
1: No je taky, já bych to taky kasíroval.
0: Ale ne, tak on je...
1: Xaver je to smutný, ne? Když se stane z talentovanýho klauna prodejnej klam, ne? Úplatnej.
0: Já nevím.
1: Co?
0: Říká se mi to těžko, no. Nebudu ho hájit, ale nebudu... V Brně jsou podle mě dva velcí umělci. Byli 3, než jsem se přestěhoval do Prahy.
1: Jasně.
0: A teď jsou 2, a to je Hana Ulrichová a to je Bolek Polívka. A jsou to pro mě jako ikony.
1: No tak počkejte, počkejte. A Petr Fiala, ten... To není podle vás velký umělec?
0: Ne.
1: Vy jste neviděl teď jako...
0: To se za Loutkový divadlo se to neudělal.
1: Vy jste neviděl Xavere, vy jste nebyl v jeho cirkusu, kde vystupuje s Pasderkovou?
0: Já jsem to viděl na Facebooku.
1: Vy jste nesledoval, když přestahoval program teď? No, to bylo nejlepší, Xavere, to bylo nejlepší
0: sledoval.
1: Číslo.
0: Pane Holče, a to mě vyděsilo. A jak vidíte, tak tady máme, prosím vás, názornou agitaci.
1: Mm-hmm.
0: A za, to, za tento proevropský krok jsme dali profesora na tabulici, se slouží. Zrušíme korunu, zavedeme euro.
1: Ale pozor, ono je to zavedeme i nezavedeme. To je profesorský, to je fialovský.
0: No.
1: Protože tam je ten dovětek, až to bude výhodný.
0: No ne, ale... tak víte, proč to dělá? On potřebuje, jak se říká v Brně, nachcat na nohu té Uršule.
1: Vy jste dneska plný chcanek, nebo co?
0: Ne, to se říká, to je přirovnání.
1: Jo?
0: No,
1: jste opravdu alternativní jedno, tam z Brna.
0: My jsme velmi, to ještě jsem tady panu Filipovi říkal jedno přirovnání brněnský před vysíláním a jemu se moc líbilo a hned se zapisoval do mobilu.
1: Jo? No jaký?
0: Z estetických důvodů to nemůžu říct.
1: Jo, dobře, dobře.
0: Je to přizprostlý zase.
1: A jo, tak
0: ale je to,
1: to od vás čekal.
0: Nebudem to říkat. Kapitalismus nedáme. A víte, proč tady je? My ho totiž prodáme.
1: Jo.
0: A já se bojím o náš kapitalismus, pane Holče. Proto názornou agitaci a každý, kdo sem přijde do této místnosti, povinně se postavit tady před ten stůl, nahlas přečte tu... A dokonce tady někdy dáváme takový stoleček, když je tam někdo takovýhle vážený jako pan Fiala,
1: jo.
0: Abyste pod tu tabulici mohl položit kytici rudých květů.
1: Já myslel hromádku eur.
0: Nebo hromádku eur, ale to můžete klidně převodem na to charitativní konto Xaver v nouzi.
1: Vy jste takový loupežník.
0: Poslal jste tam někdy něco?
1: Ne.
0: Na konto Xaver v nouzi?
1: Ne, ne, ne.
0: To vy jste takový na kačku zase, no.
1: Nejsem, já posílám těm klukům z Milionu chvilek.
0: Posíláte, jo?
1: Posílám, tak oni teď vyjeli s kasičkou.
0: A jak se to posílá? Já tam taky pošlu něco.
1: Pošlete. Protože už chystají demonstrace. A akce, takže...
0: Oni mě vždycky dělají, když útočí proti mě ten Michprt. Víte, co je Michprt?
1: No, počkejte, tak... nemluvil byste tam někdy na jejich akci? Na mítinku? Nepozvali vás?
0: Nepozvali, ale mají mě vždycky, když mě, na mě něco, což je tak jednou za čtvrt roku, kvůli Radě České televize, tak mají moc hezkou grafiku na mě.
1: Jo?
0: Mají tam jahodu a...
1: No, tak.
0: Na vás budou mít Adonise.
1: No.
0: Já... Pane Holče, 48. zápis, 21.8.25 a já bych tam zapsal profesurka.
1: Za tu zradu.
0: Za tu zradu.
1: Za tu zradu, Xavere. To je zrada jak toho 21. v 68, ne?
0: No právě

0: Proto víte, ono to nese...
1: Ksavere, má on ještě něco, nějaký slib, který on nezradil?
0: Má on nějaký svědomí.
1: Víte, že já jsem pamětník. Víte, komu se tady díváme do tváře?
0: Ne.
1: Mimo jiné, prvnímu signatáři petice ODS za zachování české koruny navždy a vyjednání trvalé výjimky České republiky z přijetí eura.
0: Ne.
1: Ano. To je on, pan profesor. Chápete to? Já už jsem ten chlap. Ksavere, ten si z nás fakt dělá prdel.
0: No tak on nemůže jinak.
1: On to nemá v té tváři, ale on si z nás dělá prdel nonstop.
0: Tak já vám říkám, že ten to má v té tváři úplně natvrdo napsaný.
1: Jo?
0: Vy jste moc mírný člověk.
1: Jsem, no tak to se o mě ví.
0: No
1: tak držím zpátky. Jako...
0: Jsou lidi, kteří říkají, že jste hrubián a cynik.
1: Fakt? Cynik? Možná, no, ale... Já chci v profesorovi vidět to dobrý. Co?
0: Kam jste dal tu tušku?
1: Do toho.
0: Proč? Co to, je za zvyk, pane holče? Jako vy jste jako generální tajemník tady, nebo?
1: To jsem. To jsem.
0: Tušku vložit do...
1: To jsem.
0: Tady naší krásné knihy hříchů.
1: Všude musí být generální tajemník, ne? Ksavere, co byste si tady počal?
0: Já vím. Však tak, víte, jak to je. Udělejme teď děkovačku. Ona je totiž dneska vtipná.
1: To je můj 21. srpen, Ksavere, tohle. Co?
0: No, protože je potřeba poděkovat těm, kteří nás podporují na transparentním účtu. Už to říkáme půl roku, ještě pořád to tak je, zatím jenom na právníky.
1: Jo.
0: A to jenom v jednom případě, ale my o tom nesmíme mluvit.
1: Aby se no, taky něco mohl poslat.
0: Ale no tak já to asi budu muset společně s váma potom doplatit to, co nám nezbude, ale to je jedno. Máme mlčet, tak mlčíme.
1: Jo. Michal Ševera. Bylo znova 10 i v Parnu se na vás těšíme. Vidíte, Ksavere?
0: Michal je výborný.
1: Je?
0: Víte, že to je Michal Spíšel? Hm? To vám je tak chytrý člověk.
1: Tak se dívá na nejchytřejší pořád.
0: Já jsem s ním byl na večeři. On mě pozval do vietnamské restaurace. Tak jsme jedli vietnamské jídlo, což jako bylo celou diskuse, jsem to už nikdy nechci, ale dobrý. Ne? A pak jsme seděli v kavárně na Andělu, dlouhý dým jsme jeli a on některým věcem rozumí líp než vy. A jste v prdeli.
1: To je možný, Ksavere.
0: Jo.
1: To je možný.
0: Tak.
1: Tomášova na hodnotové kapičky pro soudruha Stanjuru, aby přežil kandidaturu a na duhové plavičky pro vrchního nuteliéra. Ksavere, víte, co teď zjistili, když je tady nuteliér? Že ten jeho nákup slavnej s tou nutelou v Německu,
0: no.
1: Takže ty nůžky se dál rozevírají, že je to znovu v Německu ještě levnější, než to bylo před těma dvěma rokama.
0: Neříkejte mi to.
1: A on to tam neměl v tom programu. Já jsem poslouchal, kdy řekne, že Nutella bude v Česku levnější než v Německu. Protože tehdy říkal, že se na to podívá. Že takhle to nejde.
0: No.
1: Co? Tak já nevím.
0: A hlavně říkal, že teď jde o všechno.
1: To jde.
0: A já se teda pořád si kladu otázku, o co šlo doteď. Doteď šlo jenom o něco.
1: Teď
0: jde o všechno.
1: Teď jde i o Česko. Ksavere.
0: Já si myslím, že dopadne strašně on, volba, protože lidi ho nemají rádi kvůli Ukrajincům.
1: Já bych mu to přál, Ksavere.
0: Ne.
1: To, jo,
0: já mu to nebudem nikomu přát nic špatného.
1: Já jsem hrubý nacista.
0: Vždyť je to zlatý člověk, kdy ten pan posl do má tak rád. Bernd,
1: jo. Dagmar Kadlecová na Wilsonku od Azalky. Ksavere, vidíte. Ne, to je, pozor, to je Alena Vítková na Wilsonku od Azalky. A tady Dagmar Kadlecová. Tady je chyba asi.
0: Takže poděkujeme oběma, ne?
1: Alena Vítková a Azalka.
0: No. Azalka Krušnohorská.
1: No.
0: Je z Krušných hor.
1: Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. Nadežda Formánková posílá malý příspěvek na piškoty pro pejska. Pane holce, vidíte.
0: Piškotky, to jsme tady
1: paní doktorka,
0: probírali, no.
1: To se hodí, to jsem rád.
0: Ale vy nedáváte, ne, jste říkal.
1: Dávám.
0: Že granulky dáváte, jste říkal.
1: No to je žrádlo, piškot je za odměnu. To mi si vymáhají, Ksavere.
0: No já si taky vymáhám už kolik let tady.
1: A
0: zkuste to někdy. Uvidíte, jak já funguji, mi dáte piškotek a
1: jo.
0: No.
1: A budete hodnej?
0: Budu kňučet a tak, zkuste to někdy.
1: Daniel Klement na Vlzonku, přístav Pravdy, mistrů Ksavera a Holce. Tomáš Pokorný Na špunty do uší promysli z přístavu pravdy, ať k ním dnes nedolehne nic z těch pokryteckých blábolů krále Dutohlava na Vinohradské. To vidíte, jak se ve, no? Já jsem říkal, že už se mi tam potkal v tancích.
0: Jsou to hodně lidi.
1: Jsou, to jo, to jo.
0: Byl jsem vám od covidu poprvé v supermarketu.
1: A kde nakupujete jinak?
0: Já nenakupuju.
1: Vy máte nějakého posluhovače?
0: Tak já nemám peníze. To jste vy, lepší lidi chodíte nakupovat.
1: Já ne, já jsem zjel, když jste mi řekl, že máte osobního barbera, jak tomu říkáte.
0: No to jo, to no. Mám. To mám.
1: To si ale... může dovolit jen Šlechta a paní Pekarová.
0: No ale ten to dělá jako charitu. Vidí starého pána, tak přijde a zadarmo...
1: Samozřejmě, vy jste bídnej lhář, jak tady ten.
0: Jo,
1: jo.
0: Ale chci říct, že jsem byl v Lidlu a že je tam všechno tak strašně drahý. Pane holče, ta inflace...
1: Inflace není, Xavr. To nešište jeden z info. Inflace není a nebyla.
0: Kdo to říkal? Jo? No, tak já vám říkám, že...
1: No nebudete lahát.
0: Na všechno. Chtěl jsem si koupit Hermenin, pak jsem ho dal zpátky. Všechno je tak drahý.
1: Chcete říct, že zdražilo jídlo nebo co?
0: Zdražilo všechno.
1: To snad ne.
0: I poštovní známky.
1: Já jsem
0: i vločky na poznámky.
1: Xavre, teď začíná země živitelka. Myslíte, že vyrazí nuteliér? Přednést, jak zlevňuje jídlo a potraviny?
0: Já si myslím, že on tam nepůjde, protože on... Jednou se tam stalo, že hovořil on a po něm Václav Klaus. A je to... Prostě, bohužel, prý rozdíl několika, mnoho kategorií.
1: Tenhle je lepší, ne?
0: Běžte si napsat projev, někam ho přednést a po vás prezident Klaus. Tak je to takový jako ostrý. A on ví, že on není ani karikatura.
1: Jste zlej dneska.
0: Tak já jsem
1: Podívejte zlej. Se na něj.
0: Na koho?
1: A řeknete o něm, že není ani karikatura, jako kdyby byl nějaká kreatura.
0: Je to 2% Klause, ta hlava. A řekněte, že ne.
1: Ksevra si furt říkám, jak se nám tohle mohlo přihodit, když se na něj dívám.
0: No zlobili jsme. Zlobili jsme, tak máme fialu.
1: Přišel trest.
0: Nedá si zjet. Podívejte, máme krásný čas. Dneska musíme každý si věnovat tichou vzpomínku za chvátčiky. Za chvátčiky jsou ruský okupanti. Za chvátčiky. Brežněv na to byl alergický. Že neříkal, že když mu řekli v té Moskvě za chvátčiky. A poděkovat teda i těm, že jsme to přežili, že? Že nás tady no. Obsadili ty spojenecké armády, neboli i Ukrajinci.
1: A musíme děkovat i profesorovi, ne? Za to, jak se máme dobře.
0: No.
1: Dneska jako děkovnej den, ne?
0: No, tak co? Měl by, jestli potkáte nějakého garince, tak zeptejte, co pak dělal dědeček před 57 lety. A on řekl, no seděl na tanku a střílel na Národním muzeum.
1: To snad ne, co?
0: Ne? To ne.
1: Já jsem se vrtěl kolem toho dětského rozhlasu od té Vinohradské a tam ta ukrajinská vlajka furt vlaje.
0: No, protože pan ředitel je před posaránek.
1: A nevíte, oni Ukrajinci platí daň za Český rozhlas?
0: To nevím. Myslím,
1: já si myslím, že ne.
0: Ale mají svůj kanál. Ale rozumíte, ten
1: kanál?
0: Ten ředitel, no, mají kanál,
1: na Českém rozhlase?
0: Vysílá tam něco ukrajinsky, no.
1: Fakt?
0: To tak bylo, možná už to není, ale bylo to z kraje války něco. To je jistý pan René Zavoral. Nebo Nevoral.
1: Já vím.
0: A on odezírá zertu těm, kdo je právě u moci. Takže když Fiala poprvé, když ho uviděl v tom vlaku na Ukrajinu, tak uprostřed noci jezdil po Praze a hledal ukrajinskou vlajku, aby už na tom rozhlase ráno nosila.
1: Ale počkejte, a na Kavčích horách chcete říct, že není ukrajinský kanál?
0: Ne. A ani vlajka, nikdy jsem tam neviděl.
1: Tak to se nadáte do pořádku, ne?
0: Tak to je v pořádku, ne? Pane holče, jsme na konci, děkuju a dnes zásadní sdělení Adonis a Jahoda. Je to tvrdý, ale je to tak.
1: No, čičinku netroufám se.
0: Čičinu netroufáme, čiči tornádo. Děkuju a naschledanou.
1: Já taky k sebe.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: podtrženo, sečteno a Vlastimil Tlustý dnes. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: To je, pane Tlustý, co s tím koronavirem? Jste v pohodě? Nemáte teplotu, nekašlete, nic?
1: Nemám. Já jsem teďko myslel psychicky. No, fyzicky dobrý.
0: No ale chtěl bych mít jistotu. No uvidíme. A může se o tom žertovat nebo raději ne?
1: Je to vážný.
0: Je to vážný.
1: Ale žertovat se o tom může.
0: Jo, takhle. Tak začneme. Koronavirus nemusí mít jen negativní dopady. Už to tady trošku začíná, jo. Nahrává novým technologiím, říká pan Mejstřík. Tak všechno zlí je k něčemu dobrý. Podívejte se tady.
1: To je svatá pravda. Všechno zlí je k něčemu dobrý.
0: A tady lež, prosím vás.
1: Není to tak, jo? Já jsem, že jo.
0: Jo?
1: No tenhle titulek mě napadá, to je jako radovat se na začátku požáru lesa, že vyroste nová tráva. No to vyroste, to určitě. Ale jinak ten požár, nic radostného není.
0: Technologii, on to tam vysvětluje v tom rozhovoru, pan Mejstřík, že to opravdu věcně říká, že to
1: já mu to věřím, ta tráva bude krásná. Mladňoučka, zeleněoučka. Ne, já to nezlehčuju, on to zlehčuje. On to zlehčuje, protože jinak koronavirus, já kdybych říkal titulek, tak děs a hrůza to bude znít. Děs a hrůza. No zkusme to vyjmenovat. No tak je to, tak napřed fakta.
0: Teď jste jak paní Tachecí.
1: No, napřed fakta.
0: Fakta, pane Tlustý.
1: Tak.
0: A prosím úctu k faktům.
1: Tak to zkusme. Tak včera zemřelo v Itálii 45 lidí. V Číně nevím kolik tisíc, je to vážná nemoc. Za druhé, snadno se přenáší, velice snadno se přenáší. Bezpečná vzdálenost, někdo říká metr, někdo dva. Všude v dopravních prostředcích, v kinech, ve školách nesplnitelná vzdálenost, takže se to rychle přenáší. Inkubační doma dva dny až dva týdny. No to za tu dobu ten nemocný potká některý 10, některý 1000 lidí, který může nakazit. A to je podle mě vážný. To je vážný. Druhý, co je vážný, to, jak se chová stát český, teď myslím, ne ty ostatní, to je taky vážný. No, nevypadá to moc dobře. Já bych od státu čekal, že bude ujišťovat občany, že udělá všechno pro to, aby to přibrzdil, že udělá všechno pro to, aby ty nakažený zachránil, aby nebyli mezi těma zemřelýma. Ten dojem já nemám. Ty informace, které zatím objevují, to je spíš zmatek, nebo velký zmatek. Někdo něco zakáže, jiný to povolí. Nejsou roušky a to je teda úplná hrůza.
0: Teď to nepomáhá, ty roušky.
1: Nepomáhá. Vidíte, já doufal, že pomáhá.
0: Já bych četl, pomáhá no tomu, kdo to má, aby nenakazil ostatní.
1: No tak to pomáhá, samozřejmě. No. Všimněte si záběry, které přicházejí z těch vážně zasažených oblastí. Všichni tam mají roušky. U nás nemá roušky nikdo.
0: Tak no. Nejsme vážně úplně zasaženi.
1: Nejsme, zatím.
0: Zatím, no.
1: No, zatím. No a to bych teda od ekonoma čekal hlavně, tak zpomalení ekonomiky. To nebude žádné procentíčko, jak nás všichni ujišťujou, to bude mnohem, mnohem víc.
0: Kolik to typujete? A nebuďte tak vážný, já se začínám bát.
1: No tak když odborníci říkají 1% dolů z ekonomiky, tak já bych to vynásobil 5 až 10, tak 5 až 10, no. A to je ten požár v tom lese a on říká, že travička pak bude prýma, no tak jo, potom jo, ale ten požár to ne. To nám nepřeju, tak. No. Já jsem si přečetl na internetu, já si tam rád čtu pana Sedláčka, a on tam napsal, terasky se ukáže, ako nám tu ten ujo bačuje. No, tak terasky se to ukáže. Teď jo, no. Když...
0: Vtipný, no.
1: Je to vtipný? No ne, to je těžká situace. V těžké situaci se ukáže, jak to teda opravdu je. Bačou dobré, nebo nie?
0: Aha, já nechápu dneska váš humor, tak...
1: No tak ano. Tímhle jsem si to nastartoval, to je ten typ humoru, to je taky humor, no.
0: To pravda.
1: No. Ale tak asi je to teďko módní, uklidňovat a zlehčovat.
0: Tak, Pirk, koronavirus, politici zneužili, pozor, už je to tady, měli bychom se nakazit všichni, Čtu to dobře, ten titulek, nebo nevěřím vlastním očím? Koronavirus politici zneužili, měli bychom se nakazit všichni. Vadí mi, kdo vládne, chci vstup do KSČ odčinit. No, titulek si moc nepovedl, ale jako ten vzkaz je jasný.
1: Nebo? Vadí mi, kdo vládne, tak to tomu věřím. Já vlastně všemu tomu, co tam říká, věřím. Mně víc na těch politicích vadí, že hodně povídají, hodně si odporujou.
0: Málo píšou domů, jak si říká.
1: A nic nedělají. Ne vůbec nic. To, teď jsem si jde...
0: To tak lepší, tohle říct.
1: No ne, tak nic nedělají. No tak to že prověřejí rodinu nakaženého, no to je chabí. Já za úplný vrchol toho...
0: Zneužili to.
1: No tak snaží se tváří, že jsou ti zachránci, že jo. Teď je to bitva o to, kdo... Dvě bitvy. Jedna bitva o to, kdo to odskáče. A druhá bitva, kdo se na tom sveze a kdo bude tvrdit, my jsme to dělali správně, ale ty druhý já nevidím. Já spíš myslím, že to začíná vypadat na soutěž o ty, co to odskáčou.
0: Panu Pirkovi vadí mu, kdo nám vládne, a to mě vládí celou dobu. Mně to nebude vadit, až budeme vládnout my dva, pane Tlustý.
1: A to je správný přístup.
0: Myslím si, že už je to na spadnutí.
1: Jeden velký politik rozděloval nápady do dvou kategorií. Ty moje a ty blbý. Tak s vládou je to taky ta moje a ty blbý.
0: Já bych byl předsedou vlády, vy byste byl ministr financí a
1: krásný.
0: Ostatní bychom zrušili.
1: Jo. Ano, to je pravda.
0: Čemu je?
1: No, to bychom zvládli všechno sami.
0: A toto je taky pro vás, pro ekonomy, že? Ženy pořád berou mnohem méně, vadí Jourové. Komise připraví zákon, aby firmy zveřejňovaly mzdy mužů a žen. A já jsem pro. A paní Jourová pravdu.
1: Je do toho potřeba.
0: Jo, je potřeba střelit, mají mít stejný práva ty ženy. Já jsem teď čtu ten blok těch feministek, tak já jsem teď mírně indoktrinovaný.
1: To vymyslela si dobrý téma.
0: Já myslím,
1: že ta paní vždyť komisařka...
0: Toto už nikoho nezajímá.
1: Nezajímá, jo.
0: Tři ženy.
1: No tak ale...
0: Celé Praze.
1: Já teď nejsem schopen si vybavit ty nápady, které zatím měla, jo. Ale nelíbily se mi žádný. A o všech jsem si myslel blbost, jo. Jakože... Zatočíme s Maďarskem a s Polskem třeba, jo? Tak to zrovna mi připadá jako dost hloupý nápad. Tady si myslím, že doufá, že jí to přinese slávu. No, že ženských je hodně a že takhle se jich zastat. No, se teda nezmění nic, jo? Řekněme si rovnou. Nezmění se nic, ale kampaň je to dobrá.
0: Jo, myslíte?
1: Akorát,
0: že ty firmy, kdyby to museli uveřejňovat, tak by možná těm ženám, dámám, dívkám přidali, aby nevypadali blbě. Ne?
1: Jo, takže by to třeba přineslo trošku.
0: Nevím, ptám se.
1: No možná jo.
0: Vy jste ekonom.
1: Já jsem si jistý, kampaň je to dobrá. Asi to pomůže.
0: Marketing.
1: Jak to pomůže jiným?
0: Ve skutečnosti nefunkční. Tak tomu mám rozumět.
1: Marketing je to dobrý. Jí to určitě pomůže. Některým dalším možná taky, ale zásadní obrat bych nečekal.
0: Navíc si říkám, že ona je také žena.
1: Jo.
0: Je, to jo. Bez zesporu. A ona nemá...
1: A smíme to říkat?
0: Smíme to říkat, ale určitě nemá špatnou mzdu. Jako eurokomisařka.
1: No to jo, to ona už si pomohla výborně. Nevím, ale určitě mi to výborný.
0: Něco kolem 500 000.
1: No krásný, měsíčně, že jo?
0: Měsíčně.
1: No krásný.
0: A to krásný. Myslím, že ostatním ženám českým jako velmi zvyšuje to průměr. No jo. Tak není to v tomto případě jakože výsměch, když ženská se 100 000ovým platem.
1: A tak chce pomoct ostatním.
0: Jo, myslíte, věříte na to, jo?
1: No tak jde o to, aby oni tomu věřili, jo? Já tomu moc nevěřím, ale ty mnoho žen tomu asi věřit bude a pak to bude dobrá kampaň.
0: A já jsem se konkrétně o tom to bavil s jednou manažerkou a ta mávla rukou a říkala, že to je holá blbost.
1: Tak jsem říkal, že některý.
0: Tak jo.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Za stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere. Tak schválně. Na kolikát se to máte na stupnici od 1 do 10 bitcoinů?
1: Když já to na bitcoin neumím. Ale normálně bych to měl tak na takové, řekněme, 6 pozitivní.
2: Jo, něco pěkného se přihodilo.
1: Tak 6 ještě jako takovej sotva průměr, no.
2: No, je to lepší průměr.
1: Jo, jo, jo. A vy?
2: No, já to mám na Rakušana dneska.
1: A to je?
2: No, že mi to líže 10.
1: Jo. Já to vidím, že jste v takové rozjeté náladě.
2: No, za to můžete vy.
1: Jak to?
2: No, mě vždycky jak rozjedete. Já pak nevím, kdy zastavit.
1: A co pas jsem vám způsobil dneska?
2: No, točili jsme spolu. Poddrženo, spočteno.
1: A jak to bylo?
2: Tak mě se s váma točí vždycky dobře.
1: Líp než Alex, že jo?
2: No, na Alex se mi líp dívá, s váma se mi líp povídá, všechno má své pozitiva tady.
1: Jo, jo. No, čekal jsem spíš nějakou lichotku, ale...
2: Tak to je lichotka, že se mi s váma krásně povídá.
1: No, ale na Alex se vám líp dívá a v tom já vidím něco nezralého.
2: Ale vám taky, jen se přiznejte.
1: Jo.
2: No, proto vy mi pořád omylem říkáte paní Alex.
1: Jsem dlouho ale neřekl.
2: To je pravda, to zas musím říct, že už jste se začal hlídat.
1: Já na vás koukám už tady nějakou dobu, mám z vás takový pocit, že jste smutná z toho, že nám padá ta ODSka.
2: Ne, naopak, já si myslím, že dostávají, co se zasluhovali.
1: Až tak?
2: Ale stejně je to takový, hele... Koho by to ještě před časem napadlo, že se takováhle pěkná kauzička, kromě těch, kteří to věděli, takže se nám to takhle hezky vynoří. Že jo? A zase teda musím říct, ale že vy byste v tomto měl sehrát nějakou osvětovou roli. Protože zase má s odpuštěním teda průser někdo z Brna. Prosím vás, můžete mě říct, čím to je?
1: No jo, to je pravda, vidíte.
2: Že vás Brňáky nejde integrovat.
1: Ale pozor, já na to musím vždycky upozorňovat. Já pravda jsem se narodil v Brně,
2: no.
1: Ale o mě nelze říct, že jsem Brňák.
2: No, proto asi nemáte ty skandály, až teda.
1: No,
2: když zrovna nechcete, aby mráz někomu natrh pozadí, tak...
1: Víte, že už je to víc než rok? Co? Rok a měsíc.
2: A furt ještě neroste.
1: A ještě pořád žije. A mluvil jsem minulý víkend v Bratislavě s několika slovenskými fanoušky XTV. A všichni to věděli a všichni tak nějak to kvitovali, bych řekl.
2: Já se to umím představit. No,
1: ten mráz a tu prdel. A nicméně je potřeba říct, bylo to unáhlené a měly být zvolené jiné výrazy. Na druhou stranu by si to nikdo nepamatoval.
2: To je pravda. A tak já si myslím, že on to kvitoval každý. Těch lidí, kteří to nekvitovali, ty se dají spočítat, že jo? Tak byla to ta, které se to týkalo, pak to byla Pekarová a pak ty 4 piráti, co jsou ve sněmovně, a tím je to asi tak vyřešené.
1: Tak ještě nějaký tam pan Jakob.
2: Pan Jakob, jo, to je,
1: pan Lacina.
2: Jo. Tomu, to je ten, co mu volně ramena přecházejí v hlavu.
1: Jak to?
2: No, on nemá krk.
1: Jak může mít krk, počkejte?
2: Nevím, ale nemá ho.
1: Takový postižený, nebo
2: no
1: já?
2: Ne, tam... no tak má takový, vypadá, že nemá krk.
1: Ale takhle vy to, jo, takhle, no jo. Tak já jsem ten poslední, kdo by mohl někoho hodnotit, jak vypadá. Takže mě to ani, nikdy mě to nenapadlo, že by neměl krk. A na druhou stranu, co je na tom špatného?
2: Ne, to je úplně v pořádku. Horší jsou, když politik nemá jiné věci a ty pan Jakob taky nemá, takže tam je ten hlavní problém. No ale
1: musím
2: pak se teda... No...
1: Mě vždycky zamotáte hlavu. Ty vaše jinota je.
2: No to já si na vás vždycky nachystám. Ale stejně je to zajímavé, já jsem čekala, že nám to nějak osvětlíte tady s vašimi krajany, kde je ten problém.
1: No je to ta voda z té brněnské přehrady.
2: Je to ono, jo. A teď tím, jak jsou v tom ty hormony, nebo?
1: Já nevím, co v tom je. Jako teď už jsem se tam roky ani nekoupal, ani jsem nesmočil palec, takže nevím, ale už to fakt začíná být zvláštní. Už to, já jsem ještě donedávna to, když to někdo zdůrazňoval, tak vy to z Brna tak neustále, tak jsem pozdvihával obočí významně a říkal jsem si, o, ty chlapče či dívko se špatným úsudkem, ale teď po tom Součkovi, generálním řediteli České televize odvoleným Brňákovi, teď ten Blažek a to, co já slyším od lidí zasvěcených, jak to tam bylo, jak ta chapadla té chobotnice vlastně se všechna scházela v Brně a nejrůznější advokáti a koncipienti a koncipientky, zejména jedna, jak se to tam všechno propletlo, no je jasný, že to nebyla náhoda, je jasný, že to bylo strašidelný a vlastně když včera říkal v České televizi nějaký pán, že to vlastně ani není žádná kauza, tak já teda nevím souvislost, protože já jsem viděl ten ústřížek na Facebooku, no. Ale třeba mluvil o něčem jiným, ale tak to je usměvné.
2: No ono je to možná tím, že tam v Brně je to přísloví, že jo? Darovanému koněmu na zuby nehleď.
1: Ne, to je, tak na, on to nehleď, je na Ukrajině.
2: Tak on nehleděl.
1: To je jinak. Darionuj lošadi v zubně smotriat.
2: No, tak on je smotrial.
1: To říkají naši ukrajinští přátelé.
2: No, no, tak jestli je to z Brna nebo z Ukrajiny, obojí je východ, jo. Pardon,
1: teda. Obojí je to samý.
2: Obojí je východ, no, tak on nějak nesmotrial. Nesmotrial a blbě to dopadlo, no.
1: No je to prostě výbuch Černobylu, to, co se teď děje.
2: Jo, je to, jako povedlo se to, uměli se to chlapci načasovat. To byl hodně drahý bitcoin tohle.
1: No, bitcoin, ono jich bylo několik stovek těch bitcoinů.
2: No.
1: To nebyl jeden bitcoin, několik desítek snad.
2: A stejně vidíte, hele, jako když to srovnáte, já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně. Co, když se tak na mě podíváte, máte taky ten pocit?
1: No, asi ano.
2: No, tak já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně než ten Blažek.
1: Než Blažek, to není tak těžký. Pozor,
2: a mně se nestane, aby za mnou někdo přišel a řekl, hele, tady ti dám bitcoinovou peněženku. Těch 12 miliard, co tam je navíc, to se tvaří, že to nevidíš, vem si jenom tu jednu. Blažkovi se to stane, hele.
1: Protože nemáte ten vplyv.
2: Tak tím to je. No. Ale zase ten pád, jak už to bývá, že jo, tak někdo v té politice padne, je z toho smutek, ale někdo jiný se raduje.
1: No a raduje se kdo teda?
2: No raduje se Rakušan.
1: Já se třeba neraduju vůbec.
2: Protože vy na tom nemáte ten interes. Vy v tom nejste jaksi zaangažován. Ale,
1: za to
2: ale pozor, kdyby
1: jako
2: vám,
1: občan.
2: Kdyby se rýsovala šance, že vám stoupnou preference po této kauze, tak se budete radovat taky.
1: Tak moje preference, paní Karol, ve všech směrech jsou na nule. Takže já bych se radoval i za žádná celá 0,006, ale má-li to být tak, že po této kauze by se mě zvedly preference z nuly, tak pak se raduji.
2: No.
1: Ale zatím to nevypadá.
2: A nejenom někomu se můžou zvednout preference, vám teda ne, a někdo jiný zase na to ministerstvo nastoupí místo Blažka. Takže třeba Evička Tričko de Croa, tam máte i důvod k radosti.
1: Paní de Croa. Teda jako je potřeba říct, že když se jmenete de Croa, je to pěkný. Je to prostě pěkný. Vznešený. Je to lepší, než když se jmenete Mařena Klobásová prostě.
2: To určitě.
1: De Croa zní. No.
2: Zní to. Zní to parádně. S vaším hodnocením by souhlasilo 9 z 10 důchodců z fotobanky.
1: No.
2: Tak, hele, to se málo kdy stane, aby ve vládě, která si svoji existenci postavila mimo jiné na boji proti dezinformacím, zasedla po aféře jednoho odstoupivšího ministra dáma, která sama ty dezinformace vytvářela.
1: Já jsem to nějak nepochopil, co tam úplně bylo s tím důchodcem, ona zbyla nějaký důchodce nebo co?
2: Ježíš, kdyby ho zbyla, tak to by nebyla žádný překvapení, protože tahle ta vláda důchodcům neudělala nic dobrýho, tak to ještě kdyby jim jednu vrazila, to už nikoho neudiví. Ale ona, aby dodala tomu, co ta vláda důchodcům udělala, nějaký pohled z opačné strany, tak si vymyslela nedůvěryhodně znějící citát od jakéhosi pana Václava P. z Vysočiny. Václav P. to byl.
1: Kdo to může být? Znám hodně lidí na Vysočině.
2: Já nevím, hele. Tak objeďte to tam, ale nenajdete ho, najdete ho ve fotobance. Takže ona vzala obrázek z fotobanky, vymyslela si nějaký citát, vymyslela si, že to říká pan Václav P. Václav P. byl spokojený s politikou vlády, říká, že ty důchody jsou vysoký, on je v pohodě, že se mu to snížilo.
1: No a jak se to ví, že to není pan P.?
2: No, protože on ten stejný důchodce byl taky nějaký Gerd M. v Německu, kde propagoval domovy důchodců a léky proti Alzheimerově chorobě. To byl činorodej důchodce, akorát nebyl z Vysočiny.
1: Takže sekla fotku z fotobanky?
2: No asi nesekla, asi si ji poctivě za ty 2 eura koupila, stáhla jasně, si ji, opatřila si ji citátem, opatřila si ji svým vlastním logem.
1: Ježíte, ostuda.
2: No vy řeknete, je to ostuda, ale to bude ostuda na ministerstvu spravedlnosti.
1: A toto se opravdu stalo?
2: Toto se opravdu stalo.
1: A jak může být tak hloupá?
2: No, tak hele, Blažek taky říká, že byl hloupej, když ty bitcoiny bral. No. No, na hloupo se dneska svede všechno.
1: No a ono se to provalilo.
2: Ono se to provalilo.
1: Že to vlastně byla lež, šalba no tak, a klam.
2: Tak, protože on ten důchodce opravdu nevypadal jako z Vysočiny.
1: Byl to modrovoký blondák. No.
2: No to ani ne, ale prostě bylo to takové nastylizované celé.
1: Pane
2: bože. Přece jenom, když jdete po Vysočině, potkáte tam někde nějakýho Václava P., vyfotíte si ho na telefon, to vypadá jinak.
1: No a jak to paní de Croix, jak to vysvětlila?
2: Tak svým typicky chytrým způsobem. Že ten Václav P., který jí to řekl, prý opravdu existuje a opravdu jí to řekl, jenom nechtěl být jmenován. No ne, tak hele, to má logiku, jo. Když budete důchodce, kterýmu se sníží důchody zásahem vlády, tak taky nebudete chtít dráždit ostatní důchodce tím, že vylezete a budete to říkat na plnej ksicht.
1: No a co on tam říkal, pan P., v tom citátu?
2: Že je spokojený. Já už to přesně do detailu nevím, a že on je spokojený, že ty důchody jsou dobrý.
1: Udělala, no, a zejména ta paní de Croix. A jo, tak už tomu rozumím. No, tak to je taková ostudička jenom.
2: No ne, já si myslím, že to je hezká tečka za proti dezinformačním úsilím této končící vlády, u které vlastně stále ještě nevíme, jak to bude, protože vlády ODS většinou nedovládly, vždycky tam byl v průběhu nebo v druhé polovině nějaký skandálek, který uspíšil konec, tak tady sice na to uspíšení už zbývají jenom 4 měsíce, ale 4 měsíce za to se dá stihnout ještě spousta věcí.
1: Vždycky tam byl pád a předcházela mu... Víte, co předchází pádu?
2: Pýcha.
1: Pýcha.
2: No.
1: Tak ta je ještě takhle, jakože udělala, jak se říká v Brně, šorfku.
2: Co to je?
1: Šorfka je jako takový podvůdek.
2: Šorfka, jako, to je hezké.
1: No, šorfku. A udělala šorfku jako na veřejnost. Veřejnost jí to samozřejmě velkoryse odpustila, jak to tak u nás bývá. A zůstalo... To jako, že si s tou můžeme dělat srandu.
2: Hele, co jinýho než sranda nám ještě zbývá tady. Jako když ministr spravedlnosti ještě ke všemu, tady pere špinavé peníze. Přijde za váma pán v sandálech, který bydlí někde na chodbě, má krabice, přijde a řekne, že vám daruje 1 000 000 000 korun v bitcoinech.
1: Na chodbě má krabice?
2: Jo, měl krabice.
1: Já to nechápu.
2: No to nemusíte nic chápat.
1: Ty bitcoiny v krabicích?
2: Ne, prosím vás, bitcoiny měl v peněžence.
1: Virtuální takzvaně.
2: Jo.
1: No ale já teď nechápu vaši zápletku s krabicemi.
2: No, že člověk, který žije v takových podmínkách jako ten pán a vypadá tak jako ten pán, tak když za váma přijde a bude vám dávat 1 000 000 000, tak vemete nohy na ramena. Blažek bral tu 1 000 000 a to je ten problém.
1: Jo. Já nevím, jestli bych vzal nohy na ramena.
2: Vy byste vzal tu 1 000 000, jo?
1: To určitě ne.
2: Tak co byste dělal?
1: To nevím, ale vím, co bych dělal, kdybych byl členem vlády nebo jakýkoliv ústavní činitel, no, nebo poslanec, nebo bůh ví
2: co. No počkejte, vy jste radní České televize. No. Hele, opatrně, tam za váma taky někdo může přijít tady s bitcoinem.
1: No.
2: Nestalo se ještě?
1: Ne. No ale jak on, ten Blažek, nekontaktoval policii, pokud vím?
2: No nekontaktoval, on kontaktoval svoje spolustraníky, tam to všichni věděli, všechno to upekli a teď to hodili chudáka na Pavlíka tady.
1: No já jsem paní, já jsem chtěl říct teď paní de Croix, paní Karol viděl ten projev ve sněmovně pana dosluhujícího ministra spravedlnosti a on byl teda opravdu smutný.
2: No, je to řečeno slovy Švejka, těžký moment v životě lidským.
1: To je.
2: Ale já zase jsem viděla Markétu Pekarovou Adamovou po nějaké době. Vy se tváříte, jak kdybyste už nevěděl, kdo to je? Ona trošku je z výsluní pryč.
1: Já ji znám, ale to je předsedkyně poslanecké sněmovny, paní ředitelka TOP 09, vychovatelka a velmi zvláštní žena.
2: No a já jsem ten její projev viděla. A
1: já taky, no.
2: Zásadně tomu chybělo srdíčko. To bylo taková nucená obrana. Jo, žádný emoce, žádný city. Prostě to tam tak jako jenom přednesla. Ale už tom nebyl ten dřívější soudružský zápal.
1: Tak třeba už je to jedno.
2: To bude ono.
1: Má už jiný starosti a nebo radosti možná spíš. Tak už je jednou nohou pryč. No.
2: Oni ji tam postavili tak jako z nutnosti, ale už takový ten zápal vedoucí závodního časopisu Rudá Vatra, ten tam nebyl.
1: Já bych na vašem místě, paní Karol, tuto debatu moc nerozjížděl.
2: Pa čemu?
1: No tak vy jste se dopustila tak hluboké politické nekorektnosti, která vás dostihne velmi brzo.
2: Ježiš, která to byla.
1: Ano, úplně se tady stydím říct a řeknu to.
2: No.
1: Ale dokonce si myslím, že nepřežijete. Že budete upálená tam u vás v Senokřupech prostě na náměstí v neděli odpoledne.
2: To jsem v klidu, teď přes léto se nesmí rozdělávat ohně.
1: Nežartujte na to téma. Poté, co byla televizní debata čtyř dam, paní Maláčové, paní Němcové, paní Konečné a paní Kovářové.
2: Ano.
1: Mám na mysli tu slavnou debatu, jak se tam utrhla Mirka seniorka už, co by teda politička seniorka, určitě ona dlouho to dělá, že paní Němcová už?
2: No nevím, jestli to házení tou knihou, ale tu politiku dělá dlouho. Na
1: roky, prostě to už je seniorní člen týmu. 100%. No, tak to také se tak rozběhlo, jako kauzička jednu chvilku, nebo taková legrace. A vy, velmi politicky nekorektně, jste napsala na sociální síť, že už chápete, proč nejsou potřeba ženy v politice.
2: No, já jsem možná napsala, že nám ta kauza ukázala, že ne, že je jich málo a potřebujeme jich víc, ale že jich tam až dost.
1: No, umíte si představit, co feministky dělali, když si toto přečetli? Umíte si představit, co taková paní Sommerová, ta slavná režisérka, lepší společnost, že by ti lepší lidi, jako jsou režiséři a herci, jak říkala v tom rozhovoru, měli volit, tak umíte si představit, co to s těma to lidma udělalo?
2: Já si myslím, že nic, protože jsem to napsala na Facebook a lepší lidé jsou přece na X-ku.
1: Já vím, ale i někteří lidé, kteří jsou od podstaty svině, jako jsem třeba já, tak to rádi přepošlou.
2: Takhle.
1: Se slovy, podívejte se, pane Vzdechovský, co nám to napsala ta paní Karol na Facebook. Je to hezké od ní? A takový progresivista, jako je pan Zdechovský, ten vás přitluče na kříž. Chápete? To nemůžete dělat vůbec.
2: No jo, no tak pan Zdechovský, ten se snaží přitloukat na kříž kde koho. To jsou asi takové nějaké ty lidovecké poslední záchvěvy. Jo. Oni mají k tomu kříži blízko i k tomu přitloukání. Ale já si myslím, že mě by si měli jednak hledět teda svých klesajících preferencí.
1: A ne nějaké stonekové.
2: No.
1: No, ale to je ta chyba. Oni dělají právě ten opak.
2: Aha.
1: Pan Zdechovský si všímá kde koho, například našich slovenských bratrů, a jezdí je tam poučovat, nebo už víceméně vzkazuje. Raději.
2: No tak to víte, no, když máte za sebou takovou vtipnou minulost, že jste pracoval pro lichvářskou firmu, tak to jste strašně rád, když se na to potom zapomene a můžete chodit na někoho ukazovat prstíčkem ty, že jo?
1: Toto s tím Zdechovským vrcholilo tu minulou sobotu, kdy já jsem na Slovensku A nějaká paní tam za mnou přišla, protože já jsem se byl podívat na kabaretu Milana Markoviče. A jsem za to velmi rád, já jsem ho naživo nikdy neviděl, tak stálo za to. No ale po kabaretu venku probíhalo jako setkání u cigarety, tak přišla ne spousta, ale několik lidí se

0: Ale vidíte, že i taková věc jako Tomáš Zdechovský se dá pomenovat úplně slušně. Prostě řeknete čo?
1: No. A je v tom tolik upřímnosti?
0: Ano.
1: Víte, že nechodí kolem horké kaše, nechce ublížit, je to prostě jako neví, chápe, že se něco přihodilo, že něco je jako neúplně a řekne, to je čo.
0: Viděl jste na sociálních sítích to video s tím pánem ze Slovenska? Tam si z toho někdo dělal legraci, takový pán Slovák měl tam natácku chleba a sůl a říkal ten pán Zdochlinský, a že on tady zastupuje tu evropskou mumiu.
1: Ale
0: to je pravda, jako kdo už má zastupovat evropskou mumiu než pán Zdochlinský.
1: Ale musím vám říct na jeho obranu zase, že on musí být srdcař. To, čemu se říká, on bude ten bojovník za myšlenku, protože jak jsem pochopil, on přijal tu roli toho Evropana, autentického, akorát mu nestačí, že to má sám pro sebe, ještě to musí navlíct každému na rypák. A ono toto neúplně každý obaví.
0: No to je pravda. A já vždycky, když ho vidím, tak si vzpomenu na jednoho nejmenovaného bývalého politika, který mluvil o jedné nejmenované bývalé kolegyni pana Zdechovského. A on říkal na její konto, nejhorší ze všeho je aktivní blbec.
1: No, to je známá věc.
0: No.
1: A je to kolegyně nějakého známého jména?
0: No, sakra známého jména. To je úplně přímo kolegyně bývalá pana Zdechovského.
1: A je to vidět, takový kvíz vlastně.
0: No a je vidět, jak ti lidovci jsou bratři, no takže to, co se hodí na sestru, se hodí i na pana Zdechovského.
1: No tak musíte dávat indicie.
0: Tak projekt
1: je to žena?
0: Je to žena.
1: Žijící?
0: Je to žijící žena a identifikuje se jako žena. Pozor, to by vám mohlo hodně pomoct.
1: Je to politička?
0: Už ne, ale byla. A je to úplně kolegyně pana Zdechovského. Projeďte si, kolik on tam měl kolegyň.
1: No ne, kde?
0: V té Bruseli.
1: Jo, v té Bruseli, no, Bruseli. Tak to pak není tak těžký.
0: No, není. No, tam byla jedna blondětá a druhá tmavovlasá, tak je to ta tmavovlasá.
1: Já jsem měl za to, že jako myslíte tam, jak dělal ty hrnce nebo co? Myslíte kolegyně?
0: Myslíte první neuromarketingové centrum ve střední Evropě.
1: No, já jsem to viděl až nedávno, já jsem to vůbec nepochopil.
0: No, oni mu taky na to nedali peníze. A od té doby tam on právě pochopil, že musí do politiky.
1: Jo, ale na druhou stranu, kdybych kradl nějakou politickou stranu, tak jak to svého času udělal jistý pan Kalousek, tak bych do ní chtěl takovýto lidi. Chápete, on je ten typ, do kterého hodíte 5 korun.
0: Já se bojím, co vypadne.
1: No ne, tak a on drží basu a on bude teď říkat to, co mu jeho progresivističtí kamarádi řeknou.
0: Jo, já jsem si myslela, že řeknete, hodím do něj 5 korunu a vypadne mě a už jsem vás chtěla zadržet.
1: No to říkal někdo o Okamurovi toto.
0: Jo, ale...
1: Hodíte do něj 5 korun, vypadne vám rozhovor.
0: No tak... Ze Zdechovského to padá, ani do něj nic neházíte.
1: No. A teď jsem vám četl dneska v noci, jsem pročítal nějaký servery zpravodajské, tam vám psali, že ty letošní volby budou o strachu.
0: Jo, ale to sedí. Já myslím, že teď Fiala a spol. Budou mít hrozný strach, aby se to neprovalilo všechno.
1: No, ale tam to bylo ve smyslu, že rozhodne ten, kdo nabídne nejvíc strachu a lidi si řeknou, mámo, on má pravdu, toho budem volit, protože něco. No. A oni tak trošku všichni vytváří strach. To ne, že by někdo vytvářel, tak ten jeden vytváří strach z toho, že nebudeme mít na benzín a na elektriku, jiný vytváří strach z toho, že nebudou spalovací auta, jiný, že něco, ale zase jiná parta říká, vytváří ten samý strach, že sem přijde Putin a budeme slavit 1. máj na Letné. No, ten strach má mnoho podob.
0: Ale jo, tak každé volby jsou o strachu. Vždycky se tam s tím strachem nějakým způsobem hraje. Ale teď si myslím, že ten strach má někdo jiný. Já si myslím, že pan Fiala, pan Stanjura, ty by si přáli, aby se celá tahle bitcoinová kauza dala zahodit jako ta knížečka od

0: není konečný. Jo, ale ani Mirka Němcová tohle nedokáže.
1: No, ale ta je jediná, která by to mohla nějak zásadně okomentovat a od které by to teda sedlo.
0: No.
1: To mě baví.
0: No, ale vidíte to, morální majáky mlčí. Najednou zhasly. Jenom teda musím říct, že nevím, jestli jste četl váš dobrý kamarád, pan, jak se jmenuje, Šmatlapatka.
1: Pan Zdeněk Šarapatka, doktor.
0: Jo, jo, jo, a doktor, ano, hlavně. Tak ten má jasno.
1: Jo, ten...
0: No, za všechno může Babiš a Putin. Klasika.
1: Byl někde na rozhovoru?
0: Psal to na sítích sociálních.
1: No jo, tak na sítích píše, kde
0: no to
1: co.
0: Sice píše,
1: má
0: ale i
1: ta...
0: No má to velkou váhu. Může za to Babiš a Putin? Kdo by za to jako mohl jiný?
1: Tak to jsem... Já jsem Zdendu nečetl strašně dlouho. A on je to hodnej kluk.
0: Ne, určitě. A má to v hlavě srovnaný, to je hned vidět. Na první dobrou. Jo, Blažek něco udělá blbě a může za to Babiš s Putinem, to je krásný.
1: No jo, tak to, ono je to vždycky nejblíž, takže vezmete to, co máte po ruce. Hmm. Ten, tak se to v životě střídá, paní Karol. No ale řekněte mi, z čeho vy teda máte ten největší strach, abych odhadnul, koho budete volit?
0: No já se bojím, aby to nedopadlo tady s našimi aktéry kauzy, jako s těmi gangstery na Haiti. Představte si nějaká paní, kteří tam gauneři zabili část rodiny, tak se rozhodla, že s nimi zatočí a upekla jim otrávené koláčky.
1: Cože?
0: No, a oni je snědli a teď je tam o gangstry míň.
1: Něco jako lažnovského chlebíčky.
0: No, nějaká takováhle pochutina. A já se bojím, aby
1: to dobrý, jako na
0: no je, no tak je to takový sofistikovaný, no.
1: A čím je, co jim do toho dala, nevíte?
0: Hele, to jsem úplně neskoumala, co to bylo. Tak můžu se podívat, jako máte nějakýho adepta, jo?
1: No ne, jestli máte recept.
0: No nemám právě, ale můžu vám ho zjistit.
1: To bude na Kukido.
0: Hmm?
1: Víte, co je Kukido?
0: Ne.
1: Kukido. To nevíte?
0: Ne.
1: Kukido je, možná to říkám trošku blbě, ale nějak podobně to zní. Kukido je aplikace na recepty pro Thermix, nebo jak se to jmenuje.
0: Thermix, takový to tvarohový.
1: Ne, ten, jak to vaří. Mix.
0: Jo, Thermomix. Ten hrnec.
1: Thermomix.
0: Jo, už vím.
1: No a v Thermomixu můžete všechno vařit a na Kukido jsou recepty a to tam občané dávají. A pozor na Kukido, když chcete sledovat, tak musíte zaplatit 1200 za rok, jo.
0: Ty jo.
1: Tak já tam mám tajný přístup od jedné kamarádky, protože se na to podívám opravdu jednou za rok.
0: No.
1: A jsou tam nejrůznější recept, některý zajímavý, ale některý samozřejmě takový bez masa a tak a tu bez lepku a to je dneska móda.
0: Je to velká móda.
1: Jako pořád vymezovat vůči něčemu.
0: No. Akorát nevím, co vy tam sledujete, když při vaší pověstné spořivosti určitě nemáte ten hrnec.
1: Tak mně stačí se dívat na ty recepty, tam jsou obrázky, já si k tomu vezmu kousek chleba, podívám se třeba na řízky nějaký, nebo na nějakou roládu, nebo na paštiku, přikusujete, listujete a je to. Tam jsou, a potom si ještě dám zmrzlinu, tam jsou recepty na zmrzliny třeba.
0: Ty jo, vy to máte vymyšlený.
1: No, tak v tu chvíli si dám do té vody kohoutkové, co piju televize, tak do toho si dám led. A mám to i s desertem. Musíte na to jít takhle, na Kukido.
0: Hele, ale to je...
1: Ale možná to říkám blbě, jo. Možná to není Kukido a je to nějak jinak, ale zní to podobně.
0: Tak kdyby to náhodou neexistovalo, tak určitě si někdo tuhle tu aplikaci teď založí, protože Kukido to je úplně boží. No. Pan Blažek taky z toho vypadá na něj. Támhle pořád koukám na té vaší tabuli cti, že taky vypadá trochu jak Kukido.
1: No, ale já nevím, já se nedívám stranou náhodou v telefonu.
0: No tak máte to tam, když máte tajný přístup. Je to Kukido?
1: Já se seděl na iPadu.
0: Tak to tam nehledejte.
1: No ne, tak to musíte vědět, ne?
0: No tak, teď jsem napnutá.
1: Kukido.
0: Je to Kukido, no.
1: Co-o-ki-do-o.
0: Kokido.
1: Kukido.
0: Kokido, to zní skoro tak moravsky, Kokido.
1: No, tak moravsky, tak japonsky. Dobře, paní Karol, takže vy se ničeho nebojíte, tím pádem můžeme směle vyrazit na víkend, protože pátek odpoledne teď natáčíme. A jaký vás čeká víkend?
0: Já budu uklízet.
1: Jo?
0: Já budu uklízet,
1: a víte,
0: protože...
1: A že já taky?
0: No, A co vy máte doma za problém uklízecí?
1: Já nemám doma problém, doma uklízet.
0: No ne, tak proč budete uklízet?
1: Budu uklízet v životě. Na to občas musí dojít.
0: Aha, za nějaké zásadní životní rozhodnutí vás čeká.
1: Nejste daleko od pravdy.
0: A co to bude, tak na to pověst?
1: Ne,
0: no musíte.
1: Jako nebudu se ženit ještě.
0: Ještě.
1: Ještě čas.
0: No tak to já mám ve srovnání s vámi úplně nudný program.
1: Jo.
0: No, mě se doma přemnožili pavouci, já musím zametat pavučiny.
1: A vaše tchyně si zlomila prst.
0: No, to je pravda, to jsem úplně nečekala, že tady budeme jako rozvádět.
1: No ne, vy jste to říkala, jak jste přišla, tak já si dělám poznámky, abych věděl, rozumíte, přijdu benzince
0: no.
1: A někdo se mě tam zeptá, co je novýho a já budu zase mluvit o bitcoinech.
0: No ježiš, mluvte o bitcoinech,
1: no
0: dokud
1: ne,
0: to
1: budu
0: jde.
1: Budu říkat stará Stoněková, má slomen prst. No. Takže, paní Karol, je to za náma.
0: To je ale škoda, ale budu se těšit na příště. Uvidíme, že víte co, za příště to už budeme vědět, kam se to všechno vyvinulo.
1: Myslíte?
0: To teprve budou grády, hele. To už možná, kdo ví, jestli ten Fiala ještě bude. Představte si, že příští Za stranu a za lidi budeme začínat minutou ticha za Petra Fialu.
1: No, tak
0: už,
1: jo.
0: Už teď si to začnu trénovat.
1: Možná by jsme si měli říct, že důležitější ještě, aby jsme byli my.
0: Mm-hmm.
1: A co nějaká vláda proti tomu?
0: To je pravda. Hlavně, abychom byli zdraví, spokojení a stále tak krásní.
1: Těšilo mě, mějte se hezky a naschledanou.
0: Vy taky, naschledanou. Hraje vám Radio Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Já jsem zjistil, že mám alergii trošku na zpravodajství České televize.
2: Doksavere, tam to dopadne tak, že za chvíli se ve zpravodajství nic nebude vysílat, ne? Žádný zprávy, se mi zdá, co?
1: Tak nic, co by se nelíbilo straně a vládě a panu Rakušanovi a tak.
2: Doksavere, řekněte mi, jak se tohle může stát, jak si tohle dovolí. Vymlčet takovouhle událost, která hejbe celým Českem. Sebevraždu takhle tragickou, ještě navázanou na tragédii předchozí a příšerný chování vlády a policajtů. Řekněte mi, jak, já vám říkám, kde je tam to tlačítko, já to přijedu vypnout, já už to mám dost.
1: Ale vypnout.
2: No, Xavere, je to
1: byste furt něco vypínat.
2: Ne, Českou televizi, ne, furt něco.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XT.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Pane prezidente, vítám tě v XTV, již tradičně. Vidím, že jsi celý podovolené, protože jsi byl v Tatrách, viděl jsem to na sociálních sítích, dokonce jsi tam hrál na fujaru.
2: Falešně.
1: Z estetických důvodů to nechci komentovat, ale řeknu jenom, že znám lepší hráče na fujaru.
2: No, nějakého mistra světa, že? A já jsem hned druhej.
1: Dobře. No a vrátil ses domů do reality a do předvolební vřavy, protože nás čekají přesně za měsíc volby. Dnes je totiž 3., takže je to přesně za měsíc a já tím musím začít. A začnu tím, co přináší ty předvolební mítinky, ty předvolební útoky, a to je rána holí, ještě k tomu zezadu velmi zbaběle, kterou schytal Andrej Babiš. Ty jsi zažil, Miloši, v politice kdeco, a je toto věc, s kterou musí politik počítat, notabene, je-li před volbami?
2: Já jsem si vzpomněl na Maxův citát: kdokoliv sáhne po klacku, dokazuje, že mu došly ideje. To je citát z Marxovy statě o pruské cenzuře, která byla cenzurována komunistickým režimem, takže tato stať nevyšla v Marxových sebraných spisech. No samozřejmě, že s tím musí počítat každý politik, ať je to, já nevím co, Vajíčko nebo Sobotka dostal pěstí, nebo na mě v Albertově lidi hulákali, Paroubek dostal vajíčkem a tak dál a tak dál. Je to součást politika života těžkého, jo. Samozřejmě, že to odsuzujeme, samozřejmě, že je to zbabělé. Přejeme si, aby to skončilo alespoň tímto způsobem a nikoli hůř jako u Trumpa nebo u Fica. Nehledě na to, že Amerika je zemí atentátů, jak dobře víš. No a já se na to dívám z praktického hlediska, Xavere. A sice je to test schopnosti ochranky. Pokud člověk tu ochranku samozřejmě má, ale ty příklady, které jsem ti uváděl, tak tam všude ochranka byla. Vzpomeň si na Václava Klauze v Chrastavě, kdy byl zasažen airsoftovou pistoli. Naštěstí airsoftovou, ale to nikdo neví. Jenom to, vypadá to podobně, že a výbuch, co by to mohlo být. No a ochranka vůbec nezasáhla, vůbec si toho nevšimla. No tak jsem nastupoval po něm a první, co jsem udělal jako prezident, je, že jsem vyhodil tu ochranku, respektive odmítl jsem ji převzít. Jo. Čili chci tento dlouhý monolog skončit jednou úvahou. Ptejte se ve všech těchto případech nejenom na osobu atentátníka, ale také na tom, jak schopná nebo neschopná je ochranka.
1: A ptejte se také na celkovou atmosféru ve společnosti?
2: No, tak tenhle atentátník říkal, no atentátník, útočník, říkal, já jsem to viděl včera v televizi, že bude volit buď Spolu nebo Stan, takže z toho můžeš vyvodit, že ta atmosféra ve společnosti, kterou samozřejmě vytvářejí především provládní média, zajímavé je, že ne ani tak sociální sítě, jako ve velké většině tištěná média. No, Seznam zprávy například a podobně. Takže z toho vyplývá, že ano, že v každém případě atmosféra ve společnosti vedla tohohle člověka i k výroku, televiznímu výroku, koho bude volit.
1: Tak Miloši, my už jsme tedy si řekli, že to ve společnosti trošku bublá, kvasí, a já mám pocit, a ptám se teď zkušeného harcovníka Miloše Zemana, jestli vidí nervozitu, nebo zkrátka, jestli vidí na té politické scéně, že někomu z těch politiků tečou, může být i tekou, že? Nervy.
2: Tekou je staročeština, archaická.
1: No, ale krásný
2: čeština.
1: Slovo.
2: No, ano, samozřejmě, Fialovi a Rakušanovi, podívej se, ta jejich dohoda, že nikdy nepůjdou do koalice s ANO, je něco podobného, jako kdyby, řekněme, ve 43. roce Německo a Itálie prohlásili, že v žádném případě nevstoupí do koalice se spojenci. Jo? Víš, jak tehdy vypadala situace na bojištích?
1: Jasně.
2: Takže ANO je pochopitelně nechce, ani jednoho, ani druhého. A oni se v podstatě dobývají do otevřených dveří, nikdy se nespojím s tím, kdo mě nechce. A to je jediná věta, která je v této věci relevantní.
1: Já se přesto zeptám ještě jednou, jestli, jak to pozoruješ, jestli máš pocit, že někomu tečou nervy.
2: No těmhle dvěma.
1: Těmhle dvěma.
2: Právě tím, že udělají tento naprosto nesmyslný výrok, který je poněkud úsměvný.
1: Miloši, agentura SANEP pravidelně pro XTV exkluzivně zpracovává průzkumy. Já tady mám jeden, který, promiň, je pravda starý 14 dnů, nebo 3 týdny, to je jedno. My budeme mít za pár dnů nový, ale o něčem vypovídá. V tom průzkumu Spolu má 15,9%. Neboli už je vidět bitcoinová kauza, STAN 10,1, Babiš a jeho ANO přes 33%, Piráti 8,7, stačilo 8,5 a ostatní motoristé, pravda 4,9, přísaha 2,1. Já se teď chci ptát, jestli ten slavný výrok, ta slavná myšlenka, kterou my tolik slyšíme tak často, že dávejme pozor na propadlé hlasy, neboli jak máme teď pohlížet na strany, které se pohybují těsně kolem 5%. Pro férovost řeknu, že poté vyšly některé průzkumy, kde třeba motoristé mají 5,1 nebo 5,5, ale pořád je to okolo. Co ty bys radil voličům?
2: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme 2% politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
1: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů.
2: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl k Samere.
1: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
2: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
1: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
2: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
1: Domníváš se, Miloši, jako prognostik, že nás při volbách potká nějaké velké překvapení?
2: No, jakože někdo zemře, nebo bude zatčen,
1: ne,
2: nebo
1: jakože někdo třeba skočí obrovským způsobem, protože, jak známo, a ty s tím máš velké zkušenosti, agentury některé věci měřit neumí. To znamená, že někteří lidé volí někoho, ale nikdy to nepřiznají. Často se to týká třeba SPD, případně teď nově i Stačilo.
2: Tak teď je otázka, co máš na mysli. Pokud máš na mysli takzvanou černou labuť, tedy něco, co někdo nikdy nečekal, a to může být úmrtí, atentát, jo, nemoc, ale také velká aféra, včetně sexuální aféry. To je všechno černá labuť, Ksavere. Ale ty teď mluvíš o něčem trochu jiném. Ty mluvíš o nepřiznaných sympatiích k nějaké politické straně. Ano, tak za celou dobu, co jsem v politice, komunisté nakonec měli na začátku až téměř 20%, jestli si vzpomínám dobře, ale v průzkumech vycházeli o polovinu míní. A tento rozdíl jsou právě ty nepřiznané sympatie. Mimochodem něco podobného měl i Sládek, republikáni. To už je tak stará vesta, že jenom my dva si na ně pamatujeme a někdo jiný. No, takže ano, těch nepřiznaných hlasů, zejména v případě výrazně radikálních stran, pro mě radikalismus není nadávka. Radikalismus je prostě druh orientace. Tak v každém případě si myslím, že i teď ty průzkumy veřejného mínění budou podobné a ty si sám na tomhle výzkumu prokázal oprávněnost téze, že bitcoinová aféra koalici Spolu zasáhne. A je to jediný průzkum, který to potvrzuje, všechny ostatní to popírají.
1: No, tím se dostáváme o krok dál, protože bitcoinová aféra zdaleka nekončí. A mě by zajímal, Miloši, tvůj upřímný názor na to, co se teď děje kolem ex-ministra Blažka. Mám na mysli jeho tweety, mám na mysli vyjádření paní Dekroa, mám na mysli vyjádření Petra Fialy tímto směrem. Prostě mám pocit, že bitcoiny jsou věčně zelená píseň.
2: No, tak když NCOZ, Národní centrála pro boj proti organizovanému zločinu, zahájila svoje vyšetřování, tak hned v úvodní větě uvedla podezření ze zneužití pravomoci, ne pravděpodobnosti, ale pravomoci veřejného činitele. No, na koho jiného by se to týkalo než ministra Blažka? Ale může se klidně stát, že se to nakonec vztáhne v průběhu tohoto vyšetřování i na ministra Stanjuru, protože podle všech dostupných informací o tom věděl a ministerští úředníci ministerstva financí přitom asistovali. Takže ministr to téměř nemohl nevědět, pokud není úplný hlupák, který neví, co se mu dělá s milionovou transakcí, u které svítí jeho lidé. Takže můj odhad je, a to může být i ta černá labuť, i když je předvídatelná, že kromě ministra Blažka do toho NCOZ zatáhne i ministra Stanjuru. Ministra financí, který mimochodem nemá ekonomické vzdělání.
1: Jo, a kolik takových je na světě?
2: Říká se, že dva, včetně jeho, ale nepatrejme raději potom, který to je, protože bychom byli velmi překvapeni.
1: Ano. Tak pojďme ještě k té bitcoinové kauze, prosím, jednu důležitou věc. To tady nezaznělo a já se asi zeptám úplně tak, jak to cítím. Mám pocit, že pánové Stanjura, Fiala, paní de Croa, že Pavla Blažka obětovali a z toho, co oni říkají, v reakci na to, co říká on, mám pocit, že tam někde v dálce cítím tepláky.
2: Jejich nebo Blažkovi?
1: Blažkovi, bohužel.
2: Jenom Blažkovi?
1: Já ano.
2: No tak dobře, tak v každém případě už minule jsem ti řekl, že Blažek je obětovaný pěšec, zatímco Stanjura je věž, která zatím nebyla obětována. No a paní de Croa je takovej střelec, dejme tomu.
1: No.
2: Nechci říct, že je středena, to by mě moje gentlemanství nikdy nedovolilo.
1: To tvůj jemnocit, Miloši, to by nikdy nic takového určitě neřekl, já tě myslím, znám dobře. Prosím tě, pojďme se podívat. Slovenský premiér pan Fico jednal v Číně s Vladimírem Putinem. Já jsem o tom měl včera rozpravu u kafe, snad to mohu říci, s Oskarem Krejčím, který říkal, výsledek sice bude nula, ale je potřeba to dělat. Souhlasíš s tímto?
2: Takže lidi by spolu měli mluvit, což dokázal i Trump s Putinem na Aljašce, tak to je obecná pravda. Jo? Takové uraženecké nemluvení jenom dokazuje, že nemáš dost argumentů, které bys tomu člověku, který je ti nesympatický, řekl, omlátil mu je o hlavu a třeba pak hrdě odešel středem. Jo? Ale když s ním nemluvíš, tak mu ani nemůžeš říct, co ti na něm vadí. Jo? To je první poznámka. Za druhé, tady bude daleko důležitější jednání Fica se Zelenským, protože tam, jak víš, Ukrajinci drony bombardují trasu, kam proudí na Slovensko energetické zdroje. No tak podporovat Ukrajinu a nechat si bombardovat svoje dodávky je trošku absurdní. Nehledě na to, že Slovensko má v ruce velký klacek a sice může zastavit reciproční dodávky elektřiny na Ukrajinu. A to by byl dost velký zásah. Ale opakuju znovu, lidi, ať je to Fico, Putin, si nebo kdokoliv jiný, spolu mají mluvit a mají si jasně říci, co jim na nich vadí.
1: Tuto otázku v našem pořadu konkrétně tobě položím tak už po čtvrté, po páté, ale mám pocit, že to diváci čekají. Je konec války na Ukrajině v dohledu?
2: No tak já čekám, v minulém našem rozhovoru jsem řekl takovou krátkou prognozu, že očekávám summit. K němu došlo, takže náhodou jsem se strefil. No a teď bych teda očekával dva summity, případně summit spojený v jedno. To znamená Putin Zelenský a Putin Zelenský a Trump. Jo? Jestli do toho Trump bude chtít zasahovat od samého počátku, a nebo se přidá až ve druhé fázi, to nevím. Zaujala mě jedna maličkost k Severu. Nedávno Trump volal Borisi Orbánovi, ale zase domníval, že se s ním dohadoval o Budapešti jako o možném místě setkání tohoto summitu. Samozřejmě, že přicházejí v úvahu i jiná místa, Istanbul, Ženeva a podobně. Ale mě by docela zaujalo, kdyby se to konalo v Maďarsku.
1: Vůbec tě nechci opravovat, hned se k tomu Orbán je Viktor, nikoli Boris. Jenom aby nám někdo...
2: Boris? Já jsem řekl Boris.
1: Řekl Boris, jestli jsem dobře slyšel,
2: Maria.
1: To si pleteš s panem Šťastným. To je úplně někdo
2: jiný. A nebo s Borisem Jelcinem, to je druhá možnost.
1: A nebo s Borisem Beckerem.
2: To už ne, já nejsem tenisový fanoušek.
1: Dobře, ještě bychom našli jiné. Dobře, ty teda vlastně nechceš říct, že tvoje prognóza je, že do Vánoc se neválčí.
2: No, moje prognóza je, že velmi pravděpodobně ty summity budou pokračovat. Jo? No a podívej se, když už se ty lidi jednou dostanou k jednacímu stolu, tak je trapný, když od toho stolu vstanou a výsledkem toho setkání není žádná dohoda. Ať už o příměří nebo rovnou mírová dohoda. Mimochodem Trump podivuhodně změnil názor. Nejdřív chtěl příměří a najednou chce mírovou dohodu. Budiš. Takže, abych to shrnul, pokud nechceš být za šaška, který nic nedokázal, tak ten summit musí skončit nějakým sdělením a v podstatě jiné sdělení než mírová dohoda nepřichází v úvahu.
1: Miloši, znáš teorii o tom, že se lidé dělí na dva druhy? Jedni mají kompas a druzí mají radar? Slyšel jsi to někdy?
2: Nikdy v životě jsem to neslyšel. A jaký je rozdíl?
1: Ten, kdo má kompas, má jasný směr a jde. Někdy přes mrtvoly, přes překážky, tu a tam si narazí ústa, zatímco ti, co mají, a ví, kam jde. A ti, co mají kompas, tak vědí, že...
2: Radar.
1: Ti, co mají radar.
2: Přeřek pro změnu ty.
1: Promiň, jsem rád, že dáváš pozor. Ano. Ti, co mají radar, se umějí věcem vyhnout, pravda, nejdou tak rychle, nejdou tak tvrdě, zpravidla. Mě by zajímalo, jestli ty seš radar nebo kompas.
2: No, já bych chtěl být radar, nevím, jestli jsem, ale chtěl bych být. Z toho prostého důvodu, že jak jsi sám řekl, tak kompas tě neukáže žádné překážky na cestě. Jo? A někdy je to minové pole, někdy je to ještě něco horšího, jo? Propast třeba, do které spadneš a už se nevyhrabeš. Takže ano, rozhodně radar.
1: Bys chtěl být.
2: Bych chtěl být.
1: A já pro tebe mám tedy špatnou zprávu,
2: no.
1: Protože jsme to s autorem tady toho, té teorie rozebrali,
2: no.
1: A ty seš ukázková, nebo ukázkový případ kompasu.
2: Je to zajímavé, protože mě obvinuješ, že si nevšímám překážek na cestě a tvrdohlavě jdu za svým cílem.
1: Chceš jít. Tak to je.
2: No dobře. Ale když si nevšímáš překážek, tak tě ta překážka překvapí.
1: Kteří z těch dvou teorií by si myslel, že jsou úspěšnější v životě?
2: Víš, Ksevere.
1: Jednoznačně kompasáci.
2: Tak to nevím, tak v tom případě by mě to potěšilo. Ostatně díky bohu úspěšný jsem, takže to by odpovídalo. Ale některé překážky, které jsem v životě zažil, bych nechtěl zažívat podruhé.
1: Řekneš jednu?

0: která se jmenuje Lazik Reutschwanz. Rozhovor dvou přátel a jeden říká druhému: pojďme se bavit o něčem veselejším. Jak to vypadá s cholerou v Oděse?
1: Není nic horšího pro moderátora, když si chce hosta namanipulovat do něčeho konkrétního a ono to nevyjde. Protože já jsem čekal, že se rozejdeme a půjdeme dál k světlým zítřkům na poli vědeckém, nebo jak to vždycky říkáš, když cituješ toho Kunderu, protože ano, jsem to ano, od tebe slyšel mnohokrát.
0: Ale to už jsme probírali, zatímco toho Šoluma a Lechena jsem ti myslím neříkal.
1: Neříkal, ale v tomto pořadu Kunderu taky ne. Já to znám od tebe vždycky u kafe.
0: Tak víš co, tak jestli máme minutu, tak si to řekneme. Podme. Máme minutu?
1: No jasně.
0: V 50. letech byl boj proti buržoazní genetice. A jeden staříčký profesor měl genetickou laboratoř. Konala se odborová schůze, vedená topičem Skotelným, která si odhlasovala, že genetika je buržoazní pavěda. Tato schůze ustanovila trestní komisi, vedená tím topičem a uklizečkou, která vtrhla do profesorovy genetické laboratoře. Profesor byl zrovna dovolený, tak uklizečka nejdřív sfackovala sekretářku, která jim bránila ve vstupu do laboratoře. Potom postříkali DDT mušky drozofily, zabili několik příliš tučných morčat, úctivě se vyhnuli vlčákům, kteří slintovali přesně podle pavlovovských reflexů, no a odešli vstříc dalším úspěchům na vědecké frontě. Takhle končí Milan Kundera tento popis a já občas svým přátelům, tedy především tobě, cituji tento závěr. No, někteří, kteří to neznají, se na mě nechápavě podívají a říká, kam kráčíš vstříc úspěchům na vědecké frontě.
1: Říkáš to často, když se loučíme. Já si vzpomenu na před mnoha lety, když jsme vysílali od tebe z Lánského zámku Press Club, tak jak jsme tam potom seděli, ty si odříkal z hlavy celou tu stránku jako citaci a to jsem se divil několik dnů. Miloši, díky za to, že jsi přišel a těším se na příště.
0: Dneska kvůli mně jsme to trošku přetáhli, ale doufám, že diváky XTV ta kunderovská příhoda pobavila.
1: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Slovensko odmítlo Fica. Matovič musí spojit demokratické síly, píše tiska. To jsem viděl na iDnes tohleto. A to, že vyhrál volby, tak to je jasný o Slovensku. Co si o tom myslíte?
1: Nejsem expert na slovenskou politickou scénu.
0: A víte, že tam byly volby teď?
1: Vím, že tam byly volby. Mám tam favorita, nedopad tam dobře.
0: Fice?
1: Ne. Ne? Ne, moje vlastně ekonomická pravá ruka v době, kdy jsme vymýšleli reformy pro Českou republiku, byl Richard Sulík. No, a Richard Sulík je předseda strany SAS, která je, myslím, pravděpodobný účastník té vládní koalice. Tak to mi dělá radost, tadyhle ta jednotlivost, to nazvu. Richard Sulík je dobrý ekonom, má výborný nápady, třeba tam něco z těch svých nápadů prosadí. Bude sice nejmenší koaliční partner, ale jemu já to přeju a odvozuju z toho, že on je rozumný, že by ta vláda nemusela být úplně špatná.
0: No a tady to Olano, nebo jestli to říkám dobře, co vyhráli? Víte, Olano?
1: Ano, to dobře? Obyčejní lidi a nezávislé osobnosti.
0: No, něco takového. A mně to přijde takový pelmel všeho, že se to nikdy nemůže na žádné myšlence shodnout, ale to tak se na to dívám zvenku.
1: No to tak je. To je prostě teďka módní, to se děje i u nás, že vlastně klasické strany s jasným programem, jako je třeba ta Sulíková, to je klasická strana s jasným programem, proto taky asi dopadla
0: relativně
1: slabě. Teď je prostě móda takovýchto, já nevím, jak to říct, no, moc se nás neptejte, co my vlastně budeme dělat, ale my to budeme dělat dobře. Jo?
0: No a nebo na všechny strany.
1: No, my máme, mezi našimi poslanci máme zastoupený všechny politické směry.
0: No právě.
1: No,
0: no a co za 2 roky, za 5 let, za 10 let?
1: Tak z toho, co říkám, je vidět, že mám obavu, že je to nečitelný.
0: A on, ten pan Matovič? Viděl jste ho v nějakém rozhovoru? Nebo...
1: Tak je určitě mediálně zdatný. Mediálně zdatný, to je... Já jsem si někde přečet, že původně to jeho uskupení byla jeho rodina, asi 5 lidí. No. No a...
0: Kam to dotáhli?
1: No, kam to dotáhli a všechno to postavené na reklamě, úspěšný... ví jak na to, no. Tak je to teď moderní, tak Slováci mají Matoviče a Češi mají taky Slováka.
0: Jo. Policie požádala sněmovnu o vydání poslankyně SPD Maříkové. Chce ji stíhat za výroky na Facebooku. Já ti, Karle, nevím.
1: Jako kdyby jsme neměli jiný starosti.
0: No, ona tam psala...
1: Kriminálního typu, myslím.
0: Ona tam psala něco, že jsou invazivní druh uprchlíci, nebo něco takového, no, kravina, no.
1: Tak já teďko ani nesmím říct, že... se neplete, že jo? To nesmím říct, že ne?
0: To neříkejte.
1: Ne, to, já to hned odvolávám, abych taky... Ale já bych vlastně nemusel být vydáván.
0: Ale my bychom vás asi vydali.
1: Jo,
0: my bychom tady hlasovali
1: se bojím, jo.
0: My chceme být politicky korektní.
1: Chceme, no.
0: Takže bychom vás vydali, ale ono by se ani tak nic nestalo. No, za výrok na Facebooku, no. Podívejte se, je to tady.
1: No, to není dobrá zpráva.
0: Není, že?
1: Ne, to je moc špatná zpráva.
0: Proč?
1: No tak když se něco myslí, tak co by to nesměl říkat? Ona neříká, že má někdo dělat něco špatného, ne?
0: No, ona říká, že to je invazivní druh, no, to zní to tak jako blbě.
1: Ale tak je to invaze. Je to přece invaze, tak se podívejte na fotky z řecko-tureckých hranic. Je to invaze, to jak tam ty lidi bořejí plot a házejí kamení a na druhé straně na ně střílej slzný plyn. No tak co to je jinýho? To je opravdu už... Já nevím, jak to nazvat.
0: Já měl psát na Facebook, notabene od poslankyně.
1: No, tak ale všimněte si, že to, že na řeckých hranicích probíhá vlastně konflikt, skoro bych řekl, už skoro i ozbrojený, tak to není, jak bych to řekl, to nás tak nevzrušuje, ale že to někdo pojmenuje a jestli to pojmenování je více či méně přesné a více či méně
0: Ironické.
1: Ironické, to mě nepřipadá důležitý, ne, já s tím já nesouhlasím.
0: Každopádně doporučujeme paní Maříkové, aby příště na Facebook dala dnes mám k večeři smažený sýr a fotku a nemůže se nic stát.
1: No, ano, třeba kdyby tam kousek od toho plotu v restauraci si dala nějakou dobrotu, že jo, a jenom v pozadí by to bylo a ona by mohla tvrdit, že zrovna baští něco výborného. No, tak... No. To nehro, ale to je trapný, teda no hrozný a to je.
0: Jak teď čtu o těch feministkách, tak ty mají zase iniciativu, to vám tady nachystám třeba příště, že aby se nedávali na sociální sítě vyzývavé fotografie žen a chtějí mít na to komisi. Takže když tam pošlete, co na Facebook, kamkoliv, jako na internet, jo, když tam pošlete fotku, ty komisi, a oni zjistí, že je vyzývavá, tak ta komise by to zakázala. Tak jsem právě si chtěl zeptat, jestli by vám nevadilo, že bych vás do té komise nominoval za XTV. Je to jednou za měsíc?
1: Jo, já bych tam chtěl, no. Jo. To jo? No, a mně by se to líbilo, no.
0: Není za to žádný honorář, teda?
1: Já bych se snažil tam utajit, že se mi to líbí.
0: Jo, takhle, vy byste byl ten prvek.
1: No. Já bych tam byl. Já bych tam vlastně reprezentoval ty, kterým se to líbí. Těch je hodně. Tyhle nápady, to je strašný pokrytectví, víte?
0: Jak to?
1: Tak já nevím, tak jsem... Teď nevím, kam vás nasměrovat, tak si přečtete nějaký diskuzi nějakých chlapců a vojáků a podívejte se, co mají kde
0: za fotky. To předem vím, co
1: to víte? No, a jaký tam mají fotky. A tak přeci...
0: No ale co chudáci ženy?
1: Jaký chudáci ženy?
0: Tak ženy... fotografie. No.
1: Tak ženy se určitě rádi líbějí, ne? A muži se rádi na ně koukají.
0: Jak? Které?
1: No mě tenhle ten boj s tou přírodou, to je boj s přírodou, jo. Tak co chtějí všichni tyhle ti, já nějaké nazvat teďko, nemám pro ně slovo, tak jaký jsme to vymysleli slovo? Pokrokovisté, nebo jak se říká? No, tak co udělá s tím, že se jedna ženská narodí hezká, druhá méně?
0: No ta co? Hezká se bude fotit na Facebook.
1: Ne, ta podá operaci, nebo?
0: A ta méně hezká, ta bude sedět v té komisi.
1: Jo, nebo ty hezký nebudou se nikam chodit, nebo se budou muset rouškovat. Víte, je úplně nesmysl tohle, kam to spěje. Já schválně popisuju.
0: Je to dobrý, jak to říkáte, vy tam budete v té komisi platný.
1: No, tak jestli z toho může
0: být...
1: To
0: tam řeknete na začátek vždycky. A hned vás vydají k trestnímu stíhání, pane Tlustý. Dobrý, budete tam. U nás v XTV, prosím, byla paní právnička roku Jana Hamplová a pravila mimo jiné toto. Za ohrožení demokracie považují milion chvilek. Diktují, kádrují, dělají politiku bez absolutní odpovědnosti a naprosté průhlednosti svého financování. A to není jen tak někdo. To je nějaká šarže, to je právnička roku, pane Tlustý.
1: No, takže mají milion chvílek občas divný nápady a k tomu i divný řeči. To já souhlasím. Já jsem si teď přečet, že ten jejich šéf někde prohlásil, že problém je v tom, že nám tady vládnou ty, co vyhrávají volby. Tak nějak to říkal, jo? No, to je veliké nepochopení demokracie. Jo, to... Je to teda blbý, že nám tady vládnou ty, co se nám nelíbí, přestože vyhrávají volby, ale to by se mělo reklamovat u těch, co je volej. Jo? Tak já bych se skoro podíval do kamery a řekl, lidi zlatý, nevolte nám ty, co nechcem, aby nám vládnou.
0: Začíná to být směšné. Milion chvílek.
1: No, udělali nepěkný kotrmelec. Ta poslední jejich akce hodně si ublížili a je to podle jedné jednoduché zásady. Jsou prostě lidi, se kterými je zbytečný bojovat. Jo? Je nejlepší je nechat úplně v klidu, oni se zničí sami. Tak k tomuhle myslím teďko našlápl. Milion chvílek. No
0: a teď si vezměte, že juristka praví neprůhlednost financování. To je...
1: Já proto nemám žádné důkazy, je-li to pravda, jak je to problém, protože proti tomu oni se vymezujou, že jo? Když se proti něčemu vymezujete, tak byste v tom sám měl mít pořádek. Ale to je taky asi překonaný. No.
0: Těším se, až se uvidíme příště. Doufám, že už budete v té komisi.
1: Já pak budu nosit zážitky tam. A budem tady ukazovat ty nejstrašnější, co jsme museli zamítnout.
0: Jo. Mějte se hezky a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: To bylo pro dnešek všechno. Podtrženo, sečteno s Vlastimilem Tlustým.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou jako vždycky ve studiu sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, dneska točíme v zimě, mimochodem, ale musím se vás zeptat, máte doma kamna nebo krb, kde topíte dřevem?
4: Mám krb a používám ho ráda a používám ho často a samozřejmě v něm topím dřevem. Což není moc dobrá zpráva pro mě.
3: Není, tak si ještě dneska zatopte, udělejte si to hezký doma a už chystejte velký zástrčky s elektřinou, protože Evropská komise má pro nás další skvělý plán, a sice, že i normální krby na dříví, kamna na vytápění chat a bytů a domů budeme muset zapojovat do elektřiny, aby prostě dříví odhořelo hezky zeleně a ekologicky správně. Je to další atak na naši svobodu a naše životy, ale tohle to je jenom vlastně takový kolorit toho, co se na nás chystá ještě dál a co je mnohem horší, protože já myslím, že my jsme oba majitelé rodinných domů a vlastně Evropská unie z nás chce udělat nevolníky a bezdomovce. Protože už příští rok se má vlastně schválit to, že ty emisní štítky slavný, které se záhy stáhnou na všechny novostavby, a bude to znamenat ohromné zdražení bydlení pro lidi, kteří teprve stojí před tím pořídit si vlastní bydlení. Ale od roku 2050 se to bude muset stahovat i na všechny stávající budovy, s výjimkou jenom vojenských objektů a nějakých kulturních památek. Takže budou muset zateplovat i důchodci krátce před smrtí, případně jestli nebudou mít teda štěstí a neumřou dřív. A budou to pro všechny neuvěřitelné náklady, ale co ještě vlastně už skutečně smrdí komunistickou totalitou je to, že kdo to nesplní, majitel svého vlastního domu, tak s ním nebude smět nakládat tak, že by ho prodal, pronajmul, nebo že by se i v rámci rodiny dědil. Tohle to je neuvěřitelný. Každopádně pořád Kdo to zaplatí, můžete poslouchat na xtv.cz.
5: Posloucháte Radio Xaver.

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane prezidente, díl 66. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: 66. díl, to je jako ta dálnice v Americe.
2: No, to byla pro naši beatnicko-kerouakovskou generaci, která i za komunismu toužila, tohle si pašovala z ciziny, tuhle knížku, a tak chtěla být on the road, chtěla být prostě na cestě a putovat tam po nějaký ty 66, prostě, no, to vaše generace taky vnímá a zná.
1: Sal i Dean a já nevím, jak se jmenovali ještě ti další, nebo ten třetí, jak to on the road, pan Kerouak.
2: No, Kerouak, ano. To je jasný. Nicméně pro mě, já jsem se nedostal do Ameriky v tom, řekněme, roce 66, ale já jsem se tehdy dostal do Ameriky v roce 69 a tak jsem strašně prostě toužil vidět svět Kerouakovců, neboli svět toho hitchhiking, svět toho autostopu. A pro mě v tomto smyslu ta Amerika byla velkým zklamáním, protože prostě v Americe, ve světě, kde univerzitním, kam jsem se dostal, prostě autostop, neexistující věc. Zatímco my jsme tady byli plní v těch 60. letech tohohle toho. A tam jsem prostě pochopil, že to jako student univerzitní jet autostopem, to jsou pobudové a tak dále, to jako nepadalo v úvahu. Tam já jsem objevil, že na univerzitě v hlavní budově byla obrovská deska, obrovský kastlíky takový a jedna půlka byla, on tam měl kdekdo to auto, tak tam byla půlka right wanted, right given. Potřeboval bych cestu, nabízím cestu. A ty studenti takhle si tam šahali a takhle propojili se a jeli za... A teď jako, oni tam ještě psali, zaplatím půlku benzínu nebo a tak dále. Pro mě to bylo naprostý zjevení, tadyhle ten fenomén. Obrovská, to bylo jak půlka téhle místnosti. Takže ale autostop mě zklamalo, že není.
1: Tak název pořadu bychom měli okomentovat. Hmm. Teď jdeme k té základní agendě. Já začnu smutnou věcí. Před pár dny odešel z tohoto světa pan Jiří Bartoška, bezesporu velký český herec. A nevím, jestli to víte, ale i dnes v Mladé frontě se pan Bartoška vyjádřil v tom smyslu, že vás, Václava Klause, považoval za největšího polistopadového politika. Řekněte, pane prezidente, jaký vy jste měli vztah s panem Bartoškou?
2: Ne, tak v té době my jsme měli vztah mimořádně pěkný. Kolem toho listopadu 89 jsme byli opravdu v úzkém těsném kontaktu a on se následně v těch prvních chvílích přeci rozhádal na zábradlí a najednou byl chviličku bez angažmá, tak Jirka ke mně chodil každou chvíli na ministerstvo financí a o všem možným jsme tam prostě spolu vedli hovory a v tom listopadu 89 on byl ten, který mě dotáhl do tohohle, jak herci mluvili nebo zvali si lidi na jeviště divadel, tak on mě dotáhl asi do 3 pražských divadel, abych já tam něco říkal. Takže my jsme byli v tu dobu opravdu velmi, velmi často spolu i za dobře.
1: To je ta osobní vzpomínka. Já musím říct, že pana Bartošku považuji za jednoho z nejlepších českých herců. Vím, že vy jste v těchto věcech, co se týče umění, velmi přísný, když to řeknu velmi jemně, když jsme se tak jenom trošku bavili o hudbě a tak. Tak jako herce jste ho vnímal jako mimořádnou osobnost?
2: Tak on byl mimořádná osobnost. Já myslím, že on přerostl to herecký a on byl veřejnou osobností téhle země par excellence prostě. Proto také každý k němu má nějaký vztah. Já myslím, že on byl mimořádně dobrý, kvalitní herec. Který, a jestli se to dá ocenit v takových těch posledních poloreklamních filmech Líbáš jako Bůh, nebo jak se to všechno jmenovalo, to si nejsem jist, ale zejména v jeho divadelních rolích, já myslím, že on předváděl, že hercem s velkým H byl.
1: Mně to ještě nedá nezeptat se na to, co to znamenalo, že on byl prezidentem toho Karlovarského festivalu. Protože já slyším různé hlasy popravdě. Někdo říká, to je vrchol všeho. A jiné hlasy zase říkají, že to je z hlediska toho celého světa zcela nevýznamný festival, že to je takové hraní si na českém rybníčku. Slyším oba názory, nikdy jsem tam nebyl.
2: Fakt jste tam nikdy
1: nebyl? Nikdy jsem tam nebyl a vůbec této branži nerozumím. Tak se ptám.
2: Já myslím, že ta kvalita toho filmového festivalu hodně, aspoň v mých očích, nejsem ten, který by tam chtěl jako mladí studenti spát někde pod čirákem, aby se mohli kouknout na ten či onen film. Tak mně skutečně šlo ten typ vybíraných filmů. A já myslím, že pokud tam byla paní Eva Zárolová za Jirkou Bartoškou, tak ona něco vybírala pro mě docela zajímavého a přijatelného. Já už jsem ji vnímal jako mladej, když ona byla klíčovou filmovou kritičkou tehdejšího strašně pěkného časopisu Film a doba. A to ona prostě do toho světa filmu viděla a vybírala. Já myslím, že s tím, jak ubírala sil, já myslím, že zemřela asi před 3 nebo kolika lety, tak už to bylo trošku ten výběr filmu jiný, ale já myslím, že ten festival hodně závisí na tom. Jirka Bartoška dokázal tam nalákat i sponzory, i docela různé světové celebrity. Já myslím, že to bylo v pořádku.
1: Svět má nového papeže, novým papežem se stal Američan a vzal si jméno Lev XIV. Řekněte, co vlastně církev a vlastně svět má očekávat od nového papeže?
2: Ježíš, to bych věděl. To jsou zatím velmi rozporné pohledy. Já jsem dostal několik textů, kde mě řada lidí píše, že má za sáhodlouhé názory na to. Teď jsou přeci mezi námi lidé, kteří prožívali intenzivně volbu a sledovali, Xavere, u vás vy jste neměli přímou reportáž z volby v Sixtinské kapli, ale Česká televize měla. A pokud tomu rozumím, tak tam komentoval tu volbu Páter Halík, jestli jsem dobře informován. A jako někteří diváci poslouchali jeho nadšená slova a najednou jeho totální zmizení úsměvu z tváře, když byl zvolený tenhle papež. Tak kdybych používal strivializované hodnoty, nebo hodnocení, tak musím říct, že pak to musí být skvělý papež. Mm-hmm. Jestli s ním totálně nesouhlasí Halík, tak to je pro mě záruka velké naděje. Nevím, další kroky nechci posuzovat, nejsem znalec církve. Já bych si přál, aby ten papež byl trošku jako tak víc církevně vypadající. Mně se zdá, že ten nový papež, ty zlatý brýličky, vypadá tak profesorsky trošku a tak dále, nebo až úřednicky.
1: No, já bych že by byl skoro z Brna?
2: No, že by byl z Brna, to je, ježiš, to mě nenapadlo do této chvíle, ale takže já bych tak nějak dětinsky říkal, že bych si přál, aby to byl trošku typově jiný člověk, ale nechci. Já myslím, že nebude dělat takové extrémy, jako v mých očích extrémy, jako prováděl předcházející papež. V jednom hodnocení jsem si přečetl zajímavou větu. Ten člověk mi psal, myslím si, že nový papež bude schopen, ochoten požehnat miminkám nebo malým dětem, ale určitě, a tím to chtěl říct jako diametrální rozdíl proti tomu, nebude brát děti do náruče. Mě tahle ta myšlenka docela zaujala, neboli rozumím to, že si ten autor tohoto textu tím chtěl říci, že nebude hrát vnější kartu, nebude hrát takovou pozlátkovou, populistickou kartu, jako hrál latinsko-americky trochu ten předcházející papež. To by byla druhá věc pro mě pozitivní. Mm-hmm.
1: Možná stojí za zmínku, že velkou radost z toho, jak volba papeže dopadla, projevil Donald Trump. Dokonce jsem měl pocit, že to nebylo zdvořilostní, že to nebylo povinné prostě. A nabízí se otázka, pakliže platí, že Donald Trump a jeho zvolení způsobuje to, že se svět otáčí, vyvíjí někam, vrací se možná z nějaké slepé uličky. Nabízí se otázka, jestli volba amerického papeže je volným pokračováním tohoto příběhu.
2: Tak já jsem pronášel při volbě Donalda Trumpa, že se mu podařil obrovský kousek prostě drcnout do světa. To jsem asi říkal i tady u vás. Pohnout se světem, posunout, přetrhnout některé setrvačnostní vazby a návyky a tak dále. Ale to zase já myslím, že by se 2000 let trvající katolická církev asi zlobila, kdyby se dalo říci, že Trump drcnul i do ní a že by se tím nechala ovlivnit. To bych si netroufal tvrdit.
1: Tak tolik k volbě papeže. Pojďme teď k neméně důležité novince. A to je vaše kniha. Jsem rád, že jste ji přinesl, pane prezidente. Kniha, která nese název Od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války. Jenom ukážu, že tak to vypadá. Naprosto brutálně a s velkou radostí tady té knize udělám reklamu, protože si myslím, že by ji měl každý číst z mnoha důvodů. Dá se koupit na vašem webu, na institutu.
2: Já, tahle knižka nevyšla v našem institutu, tahle knižka vyšla v nakladatelství Olympia, takže na našem webu něco se k tomu najde, ale jinak my ji netiskli a tudíž zásadně ji nedistribujeme, my teda distribuje ji Olympia.
1: No a já jsem ji dostal do ruky dnes, já jsem ji otevřel těsně předtím, než jsme šli do studia. A vy tady píšete na straně 87. Mezi nepříjemné negativní efekty patří zejména poškození demokracie v Evropě. V kapitole, která nese název Válka na Ukrajině a touto válkou způsobené těžko odstranitelné poškození demokracie v Evropě. Chcete říct, že ta demokracie, v které žijeme, je tak křehká?
2: No, to teda mám strach, že je hodně křehká. Ale jak se vrátím, jste uvedl, že ta knížka není o druhé světové válce, aby někdo neočekával popisy tankových bitev u Kurska nebo toho či onoho, nebo ofenzivy v Ardénách. Ne. Ta knížka je v podstatě a proto možná ten nadnázev, já jsem to původně psal ve verzi, že se to bude jmenovat 80 let od konce druhé světové války, a to se nakladatelům zdálo jako takové trošku tuctové, a proto vznikl tenhle ten alternativní název. A prostě protože je to o období před tou druhou světovou válkou, neboli co k tomu vedlo, tak je to de facto o těch 20 letech před tou válkou. Samozřejmě je to i o té době války, ale pak je to o 80 letech do dneška, takže je to kniha o tom století, k jehož já už jsem do jisté míry byl aktivně prožívajícím člověkem, ne celé, ale nemalou část tohodle. Takže na rozdíl od jiných, když o tom bude psát někdo jiný, tak to budou do značné míry vyčtená moudra. U těch tady v těch věcech už je mnoho věcí, které já píšu jako aktuální a s očima otevřenýma sledující účastník toho, co se odehrálo. No a samozřejmě, že poslední kapitola nemohla nekončit Ukrajinou, protože ta ukrajinská válka má nemalou souvislost s tou druhou světovou válkou, protože předposlední kapitola se týká i té éry po spádu komunismu, předposlední. No a tam já jsem říkal, hlavní událostí bylo znovu sjednocení Německa. A všimněme si, že to sjednocení Německa neprobíhalo, že se dva státy, východní a západní Německo, sešly. Kdo to prožíval, tak ví, že tenkrát musel nastat proces 2+4. Prostě ty dva německé státy a čtyři vítězné mocnosti druhé světové války, protože nepovolilo se to sjednocení Německa rozděleného po té druhé světové válce. No a já tam říkám, no a tam přeci vznikly ty debaty velké o tom, jestli při tom, aby ta čtyřka s tím souhlasila, s tím sjednocením, jestli se dali nebo nedali nějaké zásadní záruky Rusku, že na to nebude pokračovat až k hranicím Ruska a tak dále. Takže já myslím, že tím ta spojnice toho všeho s tím, co se dneska děje na Ukrajině, protože o tom je velký spor, jestli takovéhle nějaké záruky dány byly nebo nebyly. Proto myslím, že stojí za to o tom mluvit v souvislosti toho celého století.
1: Rozumím. Když se na to dívám ještě tak náhodně, já jsem ji nečetl, ale vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu, a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
2: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
1: ale
2: pozorně.
1: Ale tady pozorně se může všechno, diskutuje. Pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá, v Olympii to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
2: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 2022. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále. Ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různí různým způsobem trestáni. Od toho, že ne, nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou, ztrácí práci, ztrácí zaměstnání. Ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
1: Pane prezidente, ty oslavy 80. výročí konce války proběhly před pár dny. Tu a tam jsme viděli, že mnozí lidé polemizují s tím, jak to skutečně bylo. Dokonce od některých oficiálních činitelů jsme slyšeli, že Českou republiku osvobodili Američané. Já, pokud vím z minulých rozhovorů, vy jste doslova alergický na to, když se někdo snaží překrucovat dějiny. Řekněte, jak jste byl tedy nakonec s tím, jak to znělo v té společnosti, jak jste byl spokojen?
2: Nevím, já myslím, že ta sploštělost toho interpretování a jednosměrný posun té interpretace té druhé světové války, příčin, průběhu, následků, je něco strašně smutného. A já jsem byl včera na velkém pěkném setkání v Brně, kde mimo jiné teda bylo to také prezentování autogramiáda této knížky prostě. A jako uvědomil jsem si a dostával jsem otázku, co se s tím dá udělat. Taková mladá dáma, zastupitelka Jihomoravského kraje, mi říkala, no a jakou máte šanci, jak to změnit? No a nakonec se to teda zvrtlo o debatu, co se má udělat s naším školstvím, protože je všechno to začíná v té škole, všechno začíná, jak sploštěle se to těm dětem vyučuje. A tak to by bylo debata o těch věcech.
1: No, mimochodem, zaregistroval jste některá výrazná vyjádření, která vás v této věci, to znamená výročí války, rozčilila, nebo s kterými jste nesouhlasila, nebo to proběhlo vlastně v pořádku?
2: Ne, tak já myslím, že my jsme se rozhodli tuto knížku a paralelně vznikla v institutu druhá knížka kolegů Vajda a Strýčka. Já vám ji přinesu příště k závěru. V podstatě na stejné téma a já bych ji přidal tadyhle k té mé knížce, tak my jsme se tím opravdu intenzivně zabývali a my jsme se fakt sešli první pracovní den letošního roku a řekli jsme, čím bychom se teď měli zabývat, nejen tak každodenností, co nás zrovna provokuje. A kolega Strýček řekl tohle výročí. To bude zásadní pokus o přepisování historie. To se zkusme věnovat. Proto jsme se na začátku roku letošního pustili do téhleté knížky a já se do ní pustil. Tak, samozřejmě v tu chvíli, když jsme si tohle řekli, tak jsme netučili onen památný výrok paní rektorky
1: Nerudové.
2: To bylo, já myslím, že bylo 13. února, jestli se nemýlím. Takže my jsme už, to už jsem to měl půlku napsanýho, ale jako prostě, že ona to v tu chvíli otevřela tím svým výrokem při jedné nedělní polední televizní debatě, tak já myslím, že už žádný výrok tento její výrok nepřekonal.

0: s každým výraznějším politickým zvratem, ale na té včerejší debatě, kde byl mimo jiné se mnou kolega Weigl, tak on říkal, to, co se teď děje u nás v přepisování historie a zejména historie konce druhé světové války, to tady bylo, řekněme, vždycky a bylo to tady po roce 89. Ale, a on upozornil na jeden velmi zajímavý k přemýšlení vedoucí rozdíl, na začátku, potom 89, ty tlaky na ten přepis byly zvnějšku. Prostě tehdy v Německu najednou se nadechlo, aha, tady vzniká svoboda, tady můžeme znova začít diskutovat o tom a teď bude Česko v Evropské unii, to už se ty hranice vůbec nebudou a tak dále a tak dále. Weigl říká správný popis, že to přicházelo primárně zvenčí, ale že teď je historická novinka, že ty tlaky na přepisování přicházejí zevnitř. A to je, já myslím, zaprvé soud k vážné debatě. On to včera prohlásil v Brně na té velmi pěkně navštívené akci. A to znamená, že to je náš vnitřní souboj, vnitřní politický souboj, v němž se hraje s dějinami. Prostě ty jednotliví aktéři si troufají zneužívat dějiny k soudobému politickému boji, aby v letošních podzimních volbách získali o procento nebo o 10% hlasů více. A ten přesud, to já považuji za zajímavou tézi, pro mě úplně novou a zamyšlení stojí. Mm-hmm.
1: Ještě než otevřu poslední otázku tady k tomuto tématu, který k 80. výročí, mám pro vás také knihu. Já teda mám pro vás větší knihu, než pro mě. Knihu, která se jmenuje Někomu život a někomu smrt. Mm-hmm. Já jsem jich několik nakoupil, diváci mých streamů to vědí, od historika Jaroslava Čvančary. Doporučuji prolistovat a myslím, že to je skvěle odvedená práce historika.
0: Ano.
1: A už protože Jaroslavu Čvančarovi se dá věřit a také této knize rád dělám reklamu. Tak to jenom, abyste si také odsud něco někdy odnesl.
0: Tady je napsáno druhý díl unikátní trilogie Jaroslava Čvančary.
1: Chcete, že ty první díly nakoupím? Ano, pochopil
0: jsem
1: to.
0: Tím mě naskakuje, že jsem já od pana Čvančary dostal ten díl první, takže to je...
1: Chybí vám ten druhý.
0: To je velmi...
1: Pochopil jsem velmi, to, pane prezidente.
0: To jste nemohl vědět, ale to je velmi pěkné. Ano.
1: Tak to si můžete dnes vzít domů a prolistovat. A já mám poslední ještě věc k tomuto tématu. Vy teď nedáváte pozor.
0: Dávám pozor.
1: Ježíš, dávám. Ptám se, jak hodnotíte návštěvu těch oslav v Moskvě Robertem Ficem, který se teda sedl do letadla, vydal se do Moskvy. Ostatně i europoslanec pan Dostál, pokud se nemýlím, navštívil Moskvu. Vypadá to navenek, že ta politická cena pro Roberta Fica je vysoká. Považujete to za dobrý krok svým způsobem, nechci říkat za hrdinství, ale asi v této době, anebo za politickou chybu?
0: No ne, tak zaprvé nemám důvod Ficovi radit a nemám důvod ho odsuzovat nebo co. Já myslím, že je to zodpovědný, rozumný, moudrý, dospělý politik, který věděl, co dělá a který nějak si na váhu dal ty efekty a disefekty, ty náklady a výnosy a dospěl dobře nebo špatně, dospěl k názoru, že mu jde v této rovnici o tohleto řešení, které on zvolil. Jestli to, a teď z jakého hlediska, jestli mu to pomůže doma v politickém boji, nebo jestli mu to pomůže v očích, já nevím, soudruhů v Bruselu, nebo jestli mu to pomůže někde jinde v koalici Spolu, to,

0: To jsou všechno jiné úvahy, to nechci prostě hodnotit. Já bych to respektoval, to rozhodnutí, a já myslím, že to úplně, úplně fanatické odmítání této možnosti mnozí z dnešních politiků při některém z výročí toho stejného dne v Moskvě byli, a i já jsem tam byl s drtivou většinou evropských lídrů před 15 lety, když to nebylo 80., ale 65. výročí konce druhé světové války, tak jsem tam jednou také byl. Tenkrát to nebylo za Putina, ale jestli se nemýlím, tak za Medvěděva, který tehdy byl prezidentem. Ale byla tam se mnou desítky hlav států a předsedů vlád, takže mnoho, mnoho i našich politiků tam bylo také někdy. Teď se to najednou stalo něčím úplně nepřijatelným.
1: Teď ještě k jedné věci, která s tím byť velmi vzdáleně souvisí. Pochopil jsem na sociálních sítích v posledních hodinách od spousty lidí, že existuje jakési rozladění, jakási rozlada z toho, jak dopadla nakonec ta schůzka v Istanbulu. Protože spousta lidí čekalo, že se sejdou na nejvyšší úrovni pánové, až válka skončí. Lakonicky řečeno. A možná zkušení političtí matadoři tušili, že to takto jednoduché nebude. Jste také rozladěný z toho, na jaké úrovni se ta schůzka nakonec konala?
0: Ježíš, to diskutovat, na jaké úrovni se ta schůzka konala a být rozladěný z toho, to opravdu mohou jenom političtí naivkové. Ne. Podívejte, zaprvé v téhleté mé knížce největší kapitola je o válce na Ukrajině, protože to je z těch kapitol, který jsem popisoval, těch 100 let, které se točí kolem té druhé světové války, to je ta poslední. Takže o tom tam také velmi, velmi prostě diskutuji. A nevím, zaprvé tam trvám na tom, že ta válka neměla nikdy vzniknout. Že ty negociace, jednání v Istanbulech či v Tramtárích měly být před 24. únorem 2022, kdy Putin vtrhnul na Ukrajinu. Před, ne potom. Tehdy byla šance tomu zabránit a zvolit nějaké rozumné řešení, nějaké řešení kompromisní, protože zastávám tvrdý a nemilosrdný názor, že i za cenu kompromisní řešení je mír lepší než jakákoliv válka, což naši válečníci nechtějí nikdy slyšet a nikdy vyslovit. Takže to byla první věc, kterou bych. Druhá věc, v Istanbulu se o tom jednou jednalo už. Bylo to asi 2-3 týdny po spuštění této války na začátku března 2002, ano.
1: 2002 určitě ne.
0: Ano, 2002, ano.
1: 22.
0: 22, samozřejmě. Já věděl, že je v tom něco špatně, ale nebyla to ta dvojka, ale jedna dvojka tam chyběla. Takže prosím vás, jestli tomu všichni rozumíme, a dosvědčují o tom spousty svědectví, tak tehdy v tom Istanbulu na pozvání prezidenta Erdogana se ukrajinská a ruská delegace dohodly dokonce něco už tak nějak předběžně podepsali, a že s tím jedou do svých zemí a tak dále. Takže dohoda o zastavení války a tak dále byla tehdy na stole hotová, předpodepsaná. Nemůžu říct si, že podepsaná, předpodepsaná. Myslím, že ani prezident Zelenský tehdy nebyl proti. Naopak, teď myslím, že všechny informace sdělují, že on byl velmi, v tu chvíli velmi pro. Všichni víme, jak to skončilo. Prostě přijel velký emisar Evropské unie paradoxně emisar Evropské unie v momentu, když už v Evropské unii nebyl, a to byl britský premiér Boris Johnson, a ten tam vysvětlil Zelenskému, že Západ si to nepřeje a že on to v žádném případě nesmí podepsat. A Zelenský změnil názor a tím tu dohodu nepodepsal. Tím byla znemožněna dohoda, ne před, ale těsně po. Od té doby se žádné jednání vážné nevedlo. Teď je uplynuly 3 roky obřích ztrát lidských, po zničení nemalé části Ukrajiny a tak dále. Takže by mohlo dojít za prvé k Trumpem slibovanému řešení za 24 hodin, co bude v úřadu, tak všichni jsme věděli, že to není realistické, ale úžasný od Trumpa byl aspoň ten impuls, aby se znova začalo jednat. Takže že musí se sejít před politici nebo vyjednávači první, kteří nejdříve dohodnou rámec jednání, dohodnou, o co půjde, dohodnou, jak to jednání bude probíhat a tak dále a tak dále. Já rozumím tomu, že takové to první předjednání bylo dnešní den, jestli tomu rozumíme dobře, v Istanbulu, a že by mohlo přinést nějaký rozhodující závěr, byl opravdu dědinský názor. Takže díky za toto jednání, a my nevíme, co si tam hrajeme bez znalosti, co si tam řekli a s čím jedou ty delegace domů, a aby byla nějaká šance něco udělat lepšího dál. Teď zas má šanci do toho Trump vstoupit. Já myslím, že ano. A doufejme, že to nastane.
1: Co se teda ale změnilo od té doby, kdy do toho vstoupil Boris Johnson, do dnešních dnů? Protože jestliže, jak vy říkáte, něco se předjedná, a cítím z toho, co říkáte, jako byste dodával zaplať pánbu za to.
0: Určitě.
1: A jasně. A potom nastane, vstoupí Donald Trump, nastane další jednání třeba na nejvyšší úrovni. No a kdo udrží v té chvíli Borise Johnsona doma?
0: Ale Boris Johnson už naštěstí je pouze úsměvná historka.
1: Jiný Boris Johnson, dosaďte si koho chcete
0: jiného.
1: Ale
0: ne, já myslím, že jste to řekl dobře. Jako ten Boris Johnson už tam naštěstí není, ale já v té knížce někde říkám, od toho jednotlivce nejde, když ten už nebude, tak vstanou noví bojovníci. No a já myslím, že noví bojovníci bohužel vstali, a to je nový britský premiér Starmer, kterému já vůbec nerozumím, kdy najednou se tak načechral a stáh začíná být významným mluvčím Evropy. Ježíš, tak to ta Anglie neměla prchat od té EU, jestli teď se být velkým mluvčím Evropy. Zrovna tak vidím velké načechrávání se německého nového kancléře Merce a některé jeho výroky jsou pro mě jako občana této země, sousedícího po staletí, tisíciletí s Německem, jsou velmi znepokojující.
1: Přemýšlím, co jste mi vlastně odpověděl. Co tedy se změnilo, že do toho nějaká, říká se to deus ex machina, že do toho nějaká ruka sahne a tu dohodu nedovolí?
0: No, to
1: je to Donald Trump?
0: Optimisté.
1: Nebyl tady Donald Trump, tak z něj odpověď?
0: Ne, já myslím, že Trumpovi, ten má 1000 jiných starostí, aby potřeboval, aby to dopadlo, tohleto. A myslím, že on taky do toho nainvestoval něco svého politického kapitálu a myslím, že by to nechtěl ztratit. Takže paralelně, jestli to sleduji přesně, a nevím, co přišlo o hodinu dřív a o hodinu později, ale paralelně přeci padla zpráva, že Trump se hodlá potkat s Putinem, aby to nějak postrčil dopředu. Moc bych si přál, aby to postrčeno dopředu bylo.
1: Tak teď vás poprosím o stručnou odpověď, protože ještě mám jedno téma, ale už je čas. V naší zemi teď ty jednotlivé politické strany startují své kampaně slyšíme to obden, že někdo už spustil kampaň volební a tak, předvolební, promiňte. Řekněte, už je tam pro vás nějaké překvapení, například v některém stanovisku, v některé osobnosti nebo v těch průzkumech třeba?
0: Nepředbíhejme. Ty strany teď začínají se konečně probouzet k nějakému politickému životu a myslím, že i těmi, koho jmenujou, těmi lídry těch jednotlivých, protože tyhle ty volby nejsou, jako byly volby do Evropského parlamentu, kde je jedna kandidátka za celou Českou republiku, a stačilo mávat s jedním, dvěma lídry té kandidátky, tak teď jsme v situaci, kdy už musí všechny ty strany mávat se 14 lídry krajů nebo 13, protože v Praze...
1: 14, myslím. Ne?
0: Nebo budou teda taky samozřejmě takové volby, vlastně ano, i když je Praha jiný kraj. Tak prostě teď už chceme vidět těch 14 lídrů a ty nám něco napoví o těch jednotlivých stranách, jo?
1: Je tam už něco, co by stálo za řeč? Za komentář?
0: Tak já jsem o mnoha stranách vůbec neslyšel, že by někoho jmenovali, nebo teda nesleduju to úplně detailně, ale nevím, to mě zkoušíte dopředu, já opravdu nevím. Já vím, že včera mělo, ale já jsem byl v Brně a teď jsem přijel z Brna rovnou k vám sem, takže ani jsem nepostřehl, co vyhlásili motoristé třeba, takže...
1: Představili lídry například.
0: Představili, opravdu, no. Já nevím. Já jsem četl jenom nějakou letmou zprávu, tam jsem žádný... Tohle to jsem tam výslovně...
1: Dnes SPD, tak i
0: SPD jenom. Jsem si všiml, tam několik jmen bylo pro mě překvapivých a jestli Okamura vsadil na to, že mu další nějaké lidé z dalších politických stran budou dlouhodobě přetvářet tu jeho nemastnou, neslanou politickou stranu nějakým směrem, tak to je třeba zajímavé.
1: Která politická strana je slaná a mastná, pane prezidente? Když jste použil ten příměr, promiňte.
0: No tak to teď jste mě dostal teda, protože teď ode mě chcete slyšet, že žádná není ani slaná, ani mastná, prostě, že všechny vypadají zatím jako nějaké a bez chuti, barvy, zápachu, takže no tak hledat jako mastnotu nebo něco na koalici Spolu, to si vůbec nedovedu představit. No fakt nevím.
1: Masnota, neboli tuk, je nositel chuti. To oba dva víme určitě. No. No dobře, tak si to necháme.
0: To ještě nám začne. Já předpokládám, že se ty strany vybarví a že nějak začnou vonět, aby jsme to ucítili a všimli si toho. To bude docela pěkné na příští debaty.
1: Já se na to velmi těším. To bude 67. díl. Ještě jednou řeknu, že máte novou knížku. Gratuluju k tomu. To je vždycky hezká věc a jestli jste mi opravdu věnoval, tak vás požádám potom o podpis. A těším se na příště, pane prezidente. Díky za to, že jste přišel.
0: Já se taky těším. Ano, moc.
1: Naschledanou. Pane prezidente, díl 66. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
1: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
0: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
1: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Toho 4. října večer nastane nějaká apokalypsa. Že nás někdo odsune někam na východ. Že sem přijede 4. října vítězně Putin na, já nevím, bílém koni nebo na tanku nebo na čem, pokud vyhraje Andrej Babiš. Takové to jako ještě větší přilévání oleje do ohně, který už stejně je sám o sobě obrovský. Tohle je podle mě největší rozdělení společnosti, větší než jsme zažili za covidu, větší než jsme zažili během prezidentské volby, a ono se to sčítá. Je tam efekt sněhové koule, kdy ta rozdělenost společnosti se vlastně jenom prohlubuje a ti lidé jsou víc a víc naštvaní, víc a víc na sebe nepřátelští.
3: Celý pořad Podtrženo sečteno s Karolínou Stoněkovou můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver.
4: Country. The absolute best. All the time.
3: Rádio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
2: Ksaver to vždycky taky vyčí.
1: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
2: Indisponovaný.
1: Co pak, co se vám přihodilo?
2: Ksavere, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
1: Já jsem taky čet.
2: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma upřímnýma očima plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
1: Tak, pane Holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
2: To není pravda.
1: A proto to jste byl ještě, pane Holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
2: Na mě sedly hodnoty, Ksaver.
1: No, to je skoro...
2: se narodil.
1: To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale omdlel.
2: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
1: Ale...
2: I Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
1: Koho?
2: Fialu.
1: No.
2: Pane Petře, prosím vás, vemte to vy.
1: Čili vy si vykáte?
2: S Fialou? My se neznáme.
1: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se, dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor, ale to je jedno.
2: Já jsem se s ním taky bavila, netýkáme se.
1: To je jedno.
2: Já je pan profesor Ksavere. Konzervativní muž, to nevíte.
1: Pane Holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkého.
2: Vážně? S Vítkem?
1: Ne. Sám se sebou.
2: Tak to nemusíte možná rozvádět.
1: Řeknu.
2: Jo?
1: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už tak raději toho, tady toho pana Rakušana.
2: No tak to je jasný, ne?
1: Tak to mi řekněte.
2: No tak Nutellier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácké nitra.
1: Tak já vám řeknu,
2: je,
1: že jsem došel k tomu, že už radí Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
2: Střelec?
1: Střelec.
2: Čeho? Koho?
1: No ne, že se nebojí.
2: Jako do zimetru myslíte?
1: Ale jo, dobře.
2: Dobře, ale jo.
1: Rakušan, Fiala je bázlivej, ferda, prostě.
2: Přesně tak a to je dobře u nich, Ksavere. Při té jejich neschopnosti. A děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
1: Ne, a já vám říkám, pane Holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost. Řekne dost.
2: Jo?
1: Zůstane elektřina. U nás občanům se bude prodávat za výrobní cenu, klesnou ceny energií a tím klesnou ceny show i tady kávy, prosím vás, jo. Dneska vychází hrnek na 30 korun, když
2: si
1: ho děláte.
2: Jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
1: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
2: Já se říkám. Ne, Ksavere, já...
1: No mám pocit, že se trošku tak jako...
2: Já to vidím. Trošku do vás to pro nějaký magie, ne? Taková,
1: kolik,
2: co?
1: Kolik vás tady je?
2: No a já to vidím. Ksavere Rakušan. Ale si vemte ještě, víte, co on ještě řekl? Že si na svoji vlastní podporu udělá vládní demonstraci. Ministr vnitra a první vicepremiér. Víte, kdo tohle dělá?
1: Kdo?
2: Lukašenko, Rakeťák Kim. No a tahle parta.
1: To jo.
2: To není normálně možný přeci už, co?
1: No, jenže nemůže to být tak, pane Holče, že to vymysleli ti jeho podržtaškové. A řekli, plácni takovouhle blbost a všechny média to napíšou dokonce. Normálně vidím tu poradu. Jak seděl, tak sedí ten Rakušan a takhle sedí vedle ty marketing odborníci a říkají mi, Vítku, dokonce i ve Wilsonově 10 ti dva blbci to tam budou říkat.
2: No samozřejmě, že jo, Xaver, ale o to nejde, že to napíšou, ale on to myslí vážně, chápete to? A já ti řeknu, on je...
1: Já to taky myslím.
2: Ne? On je taková hodnotová svině, můžu říct, že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, který je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si na něm udělá reklamu a den poté řekne, jak si být premiér. Chápete to?
1: Ale každý...
2: To je hodnoťák.
1: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezident. Ale sní.
2: Xaver, večer u televize, doma, v soukromí.
1: No.
2: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím naše Věra. Sedí doma, Květákovka. A ta neříká,
1: moje Věra.
2: Máma říká, táto,
1: neříkejte si, naše Věra.
2: Ty bych byla premiérkou.
1: No.
2: No a tam to skončí ty sny, doma. Za těma zmáhnout.
1: Ne.
2: Slyšel jste někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla, já budu premiér.
1: Ne, veřejně ne, ale...
2: Tak vidíte, ale, to je ten rozdíl.
1: Ale ještě tam, ještě musíte dát jednu věc, že...
2: Co?
1: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou, a všichni i významní, i moje Věra nakonec, tak říká, taťko, představ si, že sem k nám do Horních Čuchtomrdlí přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezký květovaný a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
2: To já vím, ale říkám, u některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
1: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
2: No tak vy jste takový výtek druhý.
1: Chcete vědět, o čem já s ním?
2: O čem?
1: No ne, vážně, teď to je, seriózně, ne, teď tady vždycky tak, jako, no, a já vám to řekl.
2: No?
1: Já s ním o tom, že by byl ředitelem České televize.
2: Tak to já vím.
1: A kolikrát vám ležím ve vaně a hulím a říkám si, no to bych zrušil, to bych tam, pan Holec by tam měl rubriku, jo, a to vše. A no, mám to vymyšlený zkrátka, a je chyba celé této země, že to tak ještě není.
2: No a na to dojde, ne?
1: Tak už jsem starý.
2: Ne, a já jak vás sedu, tak myslím, že máte našlápnuto.
1: No tak ten pan chudárek je teď na 6 let.
2: Ksaver, já jsem teď viděl někde na fotce Friedricha.
1: Mildu!
2: Já ne...
1: Neříkejte to, pane Holče.
2: Já zůstanu hodnotový.
1: Je to sympatický, milej...
2: Já jsem se lék.
1: No, tak oni
2: to
1: mají
2: se stalo, ne,
1: v té redakci starý foťáky, takže
2: jo.
1: Ono to přidá červený nos, ale to za to nemůže on.
2: Tak, no, tak to jo, to jsem chtěl.
1: Jo, to jsou ty starý, tam je málo pixelů, málo.
2: Detekoval nějaký tak, jako horší signály.
1: Někteří
2: toho,
1: lidé by si mohli myslet.
2: Tak, no, to mě napadlo.
1: Že to je, že jako, ne.
2: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
1: No tak pane Holče, počkejte, to jsme úplně někde jinde. No ale dovolit, můžeme se vrátit pak České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel z pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
2: Xavere, já chci z nich dvou radši upejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt leváka Rakušana, který nemá zábrany.
1: Ale vy to berete podle toho, že potom máte každou středu večer o čem mluvit.
2: Ne, oni jsou super oba. Oni dodávají materiál oba do středy.
1: Takže to je... Myslíte, že je levák?
2: Rakušan.
1: No.
2: Podívejte se, co udělal s migračním paktem. Jak to tam jezdil domluvit a podepsat a pak říkal...
1: Taková drobno.
2: No, no, jak říká Marek Benda, pár hloupostí, ne, jsme tam odsouhlasili. Blbostí. No, ale to je pravdu, no, vlastně to nic není migrační pakt.
1: Mimochodem, víte, že dnes je to, myslím, že na den přesně, 10 let od Wir schaffen das.
2: No a vidíte, díky Vítkovi Rakušanovi, Wir schaffen das taky v Česku.
1: Jo, no. Jo. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
2: Jen 5 nebo 6.
1: 5 nebo 6. To jsou povolené ztráty.
2: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
1: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
2: Nebyl.
1: Tam jsou prý povolené ztráty žádná celá 0,2%.
2: Tak vidíte. Ne, to je to prkotina. Je to prkotina.
1: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
2: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
1: To mě vysvětlete, pane holče. I oni si to prej ti soudci přehazujou. Jako...
2: Oni prej si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích. Když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
1: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
2: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7.
1: Jo tak, ale oni se bojí.
2: No.
1: Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
2: Nemáte to ze dvou?
1: Nemám. Ne. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka.
2: Uh-huh.
1: Říkám to dobře, Michalík?
2: Uh-huh.
1: Věšek?
2: Věšek.
1: Že toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špínit do památku. Je to jenom divný, řekněme.
2: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
1: Já jsem to slyšel v metru.
2: Jo. Já v tramvaji.
1: Tam v tramvaji, jo? V 9 nebo v 12 nebo kolik?
2: Ne, 18 se.
1: 18. To říkají takové věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takové starší paní.
2: Jo.
1: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
2: Právě, proto já tomu nevěřím.
1: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane holče? Chcete to slyšet?
2: Jo.
1: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
2: No to doufám už nebude.
1: Já ale... vám říkám, že premiérem bude Pikor. Proč ne?
2: Jo, ale já...
1: On jako, je dobrý.
2: Jo, jasně.
1: Šichtář. Já ho vidím tady na stimu s ním, já ho rád poslouchám.
2: No jasně.
1: A on je takový jako člověk jako z filmu trošku.
2: Z filmu?
1: Ale
2: jak to myslíte? Jako, jakýho?
1: Tak já, mě se to blbě říká z jakýho. Z nějakého thrilleru.
2: Jakože lehce vás straší?
1: Ne, přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu Nekonečnýho. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. Pan Pikora. A já bych ho tam chtěl, a když ne...
2: Vy ho chcete tady poškodit já?
1: Naopak, já doufám, pane holče, já doufám, že se motoristi dostanou.
2: Jo, ale...
1: A že budou protiváhou. Nejenom, že se dostanou. Že tam budou ti hlavní motoristi v té sněmovně. Ale že budou tím zdviženým prstem.
2: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a ten skončil předčasně.
1: A já myslím takhle zdviženým prstem.
2: Jo. Bacha na to.
1: No.
2: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan, já pořádám demonstraci na podporu Petra Fialy.
1: A to nehrozí.
2: Vy byste se nespletli.
1: Ale počkejte, tak kolik, oni mají 10%, ne, průzkumy.
2: No. Ksevere.
1: Statistická chyba, dobře, budou mít 11,2. A kde to vezme? Podporu. Kdo podpoří ho? Podpoří ho Konečná? Nebo podpoří ho SPD? Když to nemůže ani cítit, to měl.
2: Ne, já doufám, že se to nestane. Vůbec, že nebudeme tohle dilema už řešit, jestli Fiala nebo Rakušan.
1: No jasně, že ne.
2: Jo, ale na takový politický funus to bych jim šel vyvak, Severe. Co? Byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
1: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane Holče.
2: To se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny do futrálu.
1: Já teď skládám po strašně dlouhé době písničku.
2: Ajaj.
1: A mám první sloku a refrén. A jestli to chcete slyšet, skládám tu písničku na setkání klubu Svíni.
2: No to je dobrý.
1: Je to, povedlo se mi strašně vtipný.
2: No tak to o tom nepochybu.
1: Kdyby to šlo dál, tak to bude nejvtipnější.
2: Tak to rád slyším.
1: A ještě tam nejste, teda musím říct, že to nejste,
2: jako v té písnice?
1: No já jsem si napsal taky poznámky, co by tam mělo být zakomponované.
2: A tak místo předseda tam musí být, ne?
1: A vy jste místo předseda?
2: Já jsem místo předseda.
1: No já tam dám asi předsedu teda. Je to, jste mi neměl říkat.
2: Místo předseda musí být.
1: No ale tam nebudete úplně jako... Ono je to založeno na takových jako přirovnání, na takových metaforách.
2: Já vím, vy jste člověk tak, metafor, tak to se o vás ví.
1: A jestli si o to takhle říkáte, tak ještě tady prohlašte veřejně, že všechno vydržíte a že se neurazíte.
2: Jasně, Xavere. Já úplně vidím ty metafory na slovo místo předseda.
1: Řekněte, opakujte po mně, já Petr Holec.
2: Já vám to podepisuju, Xavere.
1: Tak to prohlašte veřejně.
2: Prohlašuju to. Co? Nechám vás složit svobodně písničku na klub Sviní.
1: Umělecký, protože umělecký, ne?
2: A co? Co umělecký? Co si?
1: Nevím.
2: Říkám, nechávám vás, dávám vám svobodu složit písničku na setkání klubu Sviní.
1: Pane Holče, a víte, jak vy jste tak hodný, já jsem to ani nečekal. A přitom je tady čím dál méně svobody.
2: No ale já jsem hodný.
1: Teď jsem to zjistil. Já jsem si doteď myslel, že jste svině.
2: No to jsem.
1: No tak jsem. Tak, tak
2: ale já jsem dobrá svině.
1: Musíte si vybrat, pane Holče.
2: Já jsem dobrá svině, jak jsem řekl.
1: Jo.
2: Já jsem místo předsedou dobrých sviní.
1: Vy jste taková ta hodná svinička, co se pohladí.
2: Já nejsem svině jako rakušák. Já jsem dobrá svině.
1: No. Já mám totiž s tím vaším rakušanem úplně jiný problém, pane Holče.
2: Jo, jaký?
1: A to je to šmírování, ty zase.
2: No tak to je, on je šmírák, levák, lháš, no.
1: Počkejte, jak on to dělá z nějakého důvodu. Chce to Ursula, nebo proč? On chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci.
2: Ale on je tím Xavere posedlej, teď víme, co na tom vnitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou štytletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu zedmul odpor. A lidi se začali ptát, pro boha, co to je? Nějaký jednosměrný rozhovor na vnitru?
1: Dvousměrný, ne? Nebo
2: a pak jednosměrná cesta rovnou někam?
1: Jednosměrná cesta na gulak.
2: Co to jsou manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů, pro boha? Takže tohle to tam všechno za ním je a to je všechno šmírování. On je obyčejný šmírák,
1: no. Já vím, ale víte, o jakém šmírování já mluvím?
2: No jasně, na WhatsAppu, na Messengeru a tak dále. Ale on nás chce chránit tady, aby jsme nevedli nějakou nehodnotovou komunikaci.
1: Tak na takový chránění mu seru, pane Holče.
2: Já tomu docela rozumím.
1: To jsou zlí lidi, pane Holče.
2: Ale on to myslí podle mě dobře, třeba jako s tím migračním paktem.
1: No ale lidi bude mít část, jako lidi, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých Spolu, že už ne. Už bylo dost. No a takže si myslím, že většina z nich neuteče k Babišákovi, něco uteče k motoristům, to je jasný, a něco uteče ke Stanu.
2: Já myslím, že se chystá ke Konečný, to vám říkám.
1: A jo, no.
2: Ne, tak já bych jim vzkázal to, ať radši zůstanou u toho Spolu.
1: Myslíte vážně?
2: No jasně.
1: Tak to já jim zkazuju,
2: běžte
1: k motoristu.
2: Stane největší zlo. To má to polpravdu. A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xavere.
1: To je hrozný, pane Holče, co budeme dělat. No.
2: No já, my věříme, že to dobře dopadne, ne?
1: Já jsem se zasnil, počkejte, uděláme teď, ať nezapomeneme. Protože to je jasný.
2: No zápis je jasný.
1: Ježíš, kdo jiný, než ten pan On je ministr vnitra, ne?
2: No.
1: Ministr policie.
2: Chci být premiérem.
1: Cože?
2: Ty vole, chci být premiérem.
1: A já vidím, že vás to nějak vzalo.
2: No to vidíte dobře.
1: A nechcete taky Lexaurin, jako mám já? Dva nebo tři? Lexaurin svinstvo si nebyl. To nejde.
2: To ani neznám, co to je.
1: Z taky prášky na uklidnění, který už jsem dlouho neviděl a beru si do letadla vždycky. Ale jenom na dlouhý lety. A to je dobrý do letadla. To si dáte jeden a půl před odletem. To mě ještě Honza Cimický předepsal. A sednete do toho letadla a tak 2 hodiny je vám všechno jedno. Kdyby to letadlo nad tím oceánem zašlo hoře, tak řeknete, tak to uhaste, děcka.
2: Kdybyste se hodil do Brna tady s tím, Xavere, s Lexaurinem.
1: Ale já to nejím. Ale klidně to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
2: No tak nechte to předepsat a pojedeme do Brna to dílovat.
1: On se jmenuje Vítek nebo Vít?
2: Vít.
1: A nenapíšem
2: Vítek. Vítek mu říkám já, protože to tak já napíšu, familiárně, protože ho mám rád.
1: Tak já napíšu Vítek.
2: Dobře.
1: Jeho to potěší, ne?
2: Vítek, no.
1: Vítek Rakušan. Rakušana.
2: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne? Ale...
1: Jo, je to bych šel. Alegorický vůz bychom měli XTV.
2: Jaký policejní, ne? My jsme si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
1: A to ještě existuje?
2: Určitě.
1: Za šmírování, pane Holče.
2: No za šmírování k Severu, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
1: A že?
2: Si není možný.
1: Ale všechno je možný.
2: No asi už jo.
1: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
2: On by mohl být vicepremiérem, ne?
1: Kdo? Piky?
2: Hm?
1: O, je nuda.
2: Pro gender.
1: Toto já úplně nenávidím.
2: Co?
1: No toto, co vy děláte? Co to je za zvyk? Kde jste toto pochytal, jako? No, pane Holče, já mám důležitý téma.
2: Jo.
1: Důležitou věc vám chci oznámit. Budete koukat, ale ať to teda máme z jedné vody, já tu důležitou věc, a jsem zdravý, co budete říkat, ale ať vyřídíme agendu, poděkujeme teď všem, kdo nás podporují na transparentní účet, podotýkám, že zatím ještě pořád to je na advokát.
2: Já úplně vidím, Xavere, jak to v sobě dusíte.
1: Já to dusím, no. No.
2: Honza Bacho, velkorysá podpora, musíme poděkovat. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vlezonové 10, dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. No tak jsme řekli, že vy chcete toho Rakušana, ne, premiérem, tak to je taková víra.
1: Já jsem řekl Pikoro.
2: Pavel Radslavský.
1: Kdyby bylo Pikoro, no.
2: Koncesionářský poplatek na přístav Pravdy. Děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Ravítková, na vlzouku od Azalky, díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. A Daniel Klement, na vlzouku Čiči, Jahodu a Adonise.
1: Tak,
2: Xavere.
1: A jsme u toho. Jahoda a Adonis, mimochodem, sklidili velký úspěch, pane Holče, no. Ale Čiči.
2: Čiči sklidila. Mega úspěch, ne?
1: No.
2: Co?
1: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
2: Už zas?
1: No tak teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
2: Co to znamená?
1: No tak zasedám, ne?
2: Jo.
1: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka. A mimo jiné, já jsem byl nastartovaný z Čiči Tornádo.
2: Ne, já jsem se ptal, co to znamená, když jste zasedal, jestli jste, jako třeba Eva Dekrová zasedá bitcoiny, tak jestli jste nezasedal Čičiho.
1: Ne,
2: tak jsem to
1: asi. Ne. Počkejte, nechte si to říct. No, a paní kolegyně Denčevová Chmel vyjela s tím první a řekla to skvěle.
2: Jo?
1: Pojmenovala ty věci kolem debility jménem pořad Čiči Tornádo. řekla jasně, že to nemá žádný střeva, žádný vnitřek.
2: Žádný střevání vnitřek, žádnou, čičina nemá střevání vnitřek.
1: Poslouchejte ten pořad, že to není...

0: Pan ředitel generální.
1: On je tam teď generální.
0: Generální, prokurák, ten se ošíval trapností. A říkal, že viděl jenom ukázky, no a že to je takové, no na druhou stranu, že to stojí jenom 30 tisíc jeden díl. Co to je, to pár lidí pošle
1: jo,
0: poplatek. A tak jsem pochopil, proč je to tak blbý, ono je to tak levný. No tak ono je to pořad, který by každý youtuber 15 letej natočil odpoledne v garáži.
1: No
0: doma,
1: ale líp asi, ne?
0: Ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo. On,
1: to je hlava, hlava.
0: To je hlava. A on já vám říkám, že Milan Friedrich té televizi bude. Ještě se dvakrát změní režim. Přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus. Všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
1: Jak se vede, úplně vidím jistou scénku. Už není ani žádný rohlík, ani budova České televize. A Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planině.
0: Jsou splanírované kavky, je tam takhle stůl a jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
1: A má telefon velký, takový červený.
0: Telefon a říká, hele, budeme stavět televizi, nově českou, nechceš tam jít pořád. No ale on je geniální.
1: Je?
0: On je geniální, protože ten samozřejmě, Milan...
1: No, odkud teď, pane?
0: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou, že se jim nelíbí či tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, zeptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul. Tak Milda... Aha. A zjistil, že fouká proti či tornádo. A řekl, vzal si slovo a říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako... A já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v České televizi. I kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi hulkotičky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dál víc peněz na Českou televizi, povinně s exekutorem za dveřma, tak to nehraje roli. Ale Milan...
1: Milan je dobrý. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k Savere dobrovolně.
0: Já taky.
1: Tohle je dobrý.
0: Já si dokonce myslím, že by tam, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku a mělo by tam být na místo Milana Friedricha
1: jo, jo.
0: A pro jeho příbuzy.
1: Na stoleček a židličku pro Milana Friedricha.
0: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipálci, jo?
1: No.
0: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště, až budou takový ty poznámky, jak tady někdo píše na přístav pravdy nebo na jahodu a Adonise, tak že bychom uspořádali nějakou sbírku
1: na Mildu Friedricha?
0: Na židli Milana Friedricha, která to by byla židle na doživotní,
1: doživotní židle.
0: Doživotní židle, ale udělali bychom fór.
1: Jo.
0: Já nevím, kolik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun. Tak bychom v IKEA objednali 800 korun a žili a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
1: Jo, já jsem pro, protože Milan Friedrich musí přežít. Ksever.
0: A já vám říkám, že on není špatný, on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor. A až mu řekneme...
1: No to bych řekl docela,
0: až mu řekneme, ať sem přijde... Tak jak jsme si říkali, že by ten Reichl, že má smysl pro humor, že přijde se zvonítkem a přišel, mm-hmm. Já vám říkám, že Milan přijde.
1: Jsi pro židličku?
0: No.
1: Jo?
0: A jako kolik mu může být? On bude tak, jak já třeba, ne?
1: Jako my? Něco?
0: Třeba 50.
1: Jasně.
0: 52 řekneme, ne?
1: 55, já nevím, no.
0: No, já jsem to určitě četl v těch životopisech, jak kandidoval. No, dítě to není. Jako je to už dospělý
1: chlap. Ne, už dítě, jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že jako by se vracel do dětských let trošku ve obličeji, ale to je jenom můj...
0: Ne, ty to ne, ale Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkový židli, bude mu 99,5 roku. A bude tam takhle jako, a bude tam titulek, řídí program České televize.

0: A on tam bude furt s tím prstem.
1: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
0: Fakt.
1: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
0: Tak vy jste, asi se dá říct, jako je tam dělný kolektiv, ne? Dobrý, nebo...
1: No. A myslím si,
0: Děláte dobrý věci, se dá říct.
1: Rada České televize prostě Čiči Tornádu vyprala držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane Voliče?
0: Ne.
1: Ne? Nevěříte?
0: Já teď věřím v jednu věc.
1: K uzdravení.
0: Že to taky a že víte, Rakušan nikdy nebude premiér.
1: A nebojte se. To vám dávám písemně. Jo. Pane Holče, jsme na konci, protože vy musíte jít na lůžko.
0: Jo, jo. Do izolačky.
1: Do izolačky. Dávejte si to, jak se jmenuje to, jak to prodávají Vietnamci, ta věc, co se dává do čaje. Není to dobrý. Taky kořen je
0: to. Tak díky, že to není dobrý. Já spíš asi to se obrátím na Markétu Vaňkovou, něco na pozbuzení nálady.
1: Jo, tak to je dobrý, tak ona vám nějaký... A myslíte, že ona ji prodává?
0: Já doufám, že jo.
1: Možná bychom ji zavolali, aby nám něco taky šupla?
0: Myslím.
1: A ona bude mít kvalitu, pozor.
0: No tak to je.
1: Jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane Holče, a já se těším na další Wilsonovou 10 za týden a nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Radio Xaver.

0: Několik věcí, které se objevily v minulých dnech v českých médiích, bude v této chvíli na XTV v pořadu Podtrženo sečteno komentovat pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Předpokládám, že sledujete média.
1: Ano.
0: Že jste některé z těch článků i četl. Tak, oblíbené tuzemské kratochvíle v ohrožení. Alkohol podraží, cigarety zmizí úplně. Tvrdil pan ministr Vojtěch. Mimochodem, tento článek na Express.cz cituje naši televizi a říká, že by kontroly měly jít dál a víc do hloubky. Mimochodem, souhlasíte s tím?
1: Pěkná blbost. Nevím, co to pana ministra napadlo. Přeci zkušenost celého světa ukazuje, že neřesti nelze zakázat, teda formálně lze zakázat, ale fakticky fungují dál. Prostě proto, že neřesti jsou oblíbené. Dokonce bych řekl, že masově oblíbené. A stejně tak se ukázalo, že nedává smysl je extrémně zdanit. To znamená věřit tomu, že když něco bude mimořádně drahé, tak že se to tím potlačí. Vždycky reakce je stejná. Černý trh, pašování, podvádění, metanol v alkoholu. Já tyhle metody zásadně odmítám z jednoduchého důvodu. Zkušenost lidstva ukázala, že takhle to nefunguje.
0: Vy jste bývalý politik, bývalý ministr, dnes komentátor všeho možného. Zastavte se ještě u toho, cigarety zmizí úplně. Jak to, že to nebude fungovat, když se to zakáže jako heroin a zmizí to?
1: Tak se bude čoudit ze sklepů, z lesů. Lidi nepřestanou kouřit. Ani když jim to zakážete, ani když krabička bude stát, teď nebudu říkat žádné číslo, tak podívejte se na vývoj za posledních 25 let. Ta samá krabička cigaret stojí místo 10 korun 100. A omezilo se kouření? Vůbec se neomezilo.
0: Dobře, pane Tlustý, ale pan ministr Adam Vojtěch to s námi zjevně myslí dobře, on dbá o naše dobro, takže...
1: Já těhle pečovatelů o cizí dobro mám plné zuby, protože zjevně ovládli společnost, všichni se snaží vědět lépe než vy, co vám dělá dobře a co ne. To se má nechat na lidech, když se někdo chce zničit zdraví čímkoliv, tak si ho zničí. To stejně tak může brzo přijít pan ministr a říkat, že zmizí cukr a zmizí sádlo a taky prokazatelně věci, které konzumovány nepřiměřeně.
0: No tak vy mu to nevěříte, že to myslí dobře?
1: Já vůbec nevím, co tím chce dosáhnout.
0: Nebudeme kouřit tyto
1: alkohol?
0: Já
1: bych mu doporučil, aby se zpamatoval a nevymýšlel prověřené blbosti.
0: Dobře. Babišovi se nelíbí kámoši ministru. Chystá na ně etický kodex. Čím se smějete?
1: Mně se vybavil krásný film, jmenuje se to Farma zvířat. A zvířata svrhla farmáře, začala dělat zvířecí pořádek. Myslím, že by se to dalo i přirovnat k dnešnímu vládnutí v České republice. Také byl zodpovědný farmář vyhnán a nahražen tím nejschopnějším schovu zvířat. A ty si na zdi psali pravidla. Něco jako morální kodex. A tam bylo napsáno třeba všechna zvířata jsou si rovna. Pak tam bylo napsáno zvíře nezavraždí jiné zvíře. A po čase fungování této zvířecí farmy tam krví bylo dopsáno takové dovětky, takže u hesla zvíře nezavraždí jiné zvíře bylo napsáno bez vážného důvodu. A u nápisu všechna zvířata jsou si rovna bylo dopsáno některá jsou si rovnější.
0: Jasně. No a věříte teda na to, že chce zavést opravdu pořádek Babiš, když se mu nelíbí ti kámoši ministru? On chce mít sochu asi.
1: To vůdcovské prase ve zvířecí farmě se jmenovalo Napoleon. Napoleon. To taky vymýšlelo různé takovéhle regulace a blaho. No, jak to skončilo, tak snad to tentokrát tak neskončí, ale zvířecí farma skončila krachem. Ukázalo se, že vládnoucí prasata jsou horší, než byl ten farmář.
0: Vzal to všechno za dobrý konec, ten Babiš? Co myslíte?
1: Tak já bych se skoro zeptal.
0: A
1: myslíte,
0: maká,
1: že
0: jako...
1: no, na dluh rozdává. Jsou lidi, kterým to dělá radost, zejména když si myslí, že oni něco dostanou. na dluh rozdává, já nikde žádné makání nevidím, já jenom slyším a čtu, tu přidáme, tam přidáme, to vyřešíme, vytváří obrovská očekávání, rozděluje, co nemá, rozděluje na dluh, státní rozpočet si pořád půjčuje a půjčuje se už na výplaty, na důchody, na tohle rozdávání, no a rozdávání má vždycky jeden jednoduchý konec, skončí, když není co.
0: Schodek už bude jenom 40 miliard, to už jsou drobný, pane Tlustý.
1: Keci, keci a zase keci.
0: Děkuju. Ale já jsem to četl v médiích.
1: Jo, tak jsou to napsané keci.
0: Není to pravda, jo?
1: No tak...
0: Vy jste tam seděl na tom jako ministr financí,
1: no, tak to musíte vědět. Kdyby chtěli opravdu udělat vyrovnaný rozpočet a nechtěli rozhazovat, jako rozhazují, no tak už letos dávno měla být nula.
0: Přebytek měl být jako v Německu, nebo
1: mohl
0: v Číně.
1: Být přebytek, ale aspoň nula. No a když to šlo a není nula, to znamená, zažijeme na dluh, no tak v nadcházejícím vývoji, který rozhodně nebude tak radostný, jako byl dosud, to znamená, ekonomika nepoběží, nebude tak zrychlovat, jako zrychlovala, nebude z čeho rozdávat, takže, že by se dal snižovat schodek, tomu já nevěřím, takže opakuju, keci, keci.
0: No, slyšel jsem, pane Tlustý, že dlužíte 161 tisíc.
1: Co každý, no to vy taky.
0: Lidi
1: to nevědí, lidi si myslí, že to jsou cizí dluhy, lidi netuší, jsou to fakt jejich dluhy. Lidi netuší to nejzákladnější pravidlo a to je to, že státy radostně si půjčují proto, že vždycky oškubou svoje občany.
0: Kdy to zaplatíte?
1: Přijde den, kdy nás stát oškubuje všechny, aby to mohl zaplatit.
0: Jo. Tak, genderové šílenství. Williamsová nadávala rozhodčímu a obvinila ho ze sexismu. Je to boj za práva žen, tvrdí. Vidíte to? Konečně se někdo ozval, pane Tlustý, já to říkám pořád.
1: To je bez komentáře.
0: Slyšel jste ten příběh?
1: No musíte k tomu, kdybyste...
0: Byla hysterická, zlá.
1: No, kdybyste promítnul tu scénku k tomu a tenhle ten nadpis, tak já myslím, že se naprostá většina lidí zasměje. K tomu těžko něco říkat.
0: O čem to svědčí?
1: O čem to svědčí? No, že to je populární výmluva. Že dneska udělat z jakéhokoliv problém... Co je vysvětlení? Prostě jí ruply nervy. Kdyby řekla... Mám toho dost, vždycky jsem vyhrávala, najednou občas prohrávám, nedělá mi to dobře, hledám, kdo za to může, no já v žádném případě, já hraju pořád dobře, jsem čím dál silnější, tak se na mě podívejte, myslím zdatnější, no tak kdo za to může moc jiný, tak trochu protihráč, že jo, a pak ten blbej, co sedí na Empireu.
0: Proč do toho motá práva žen?
1: No, protože odpovědět na takovouhle situaci konstatováním, že vada je v ní, a to mimochodem se netýká jenom jí, to se týká naprosté většiny lidí, odpovědět, že vada je v tom samém člověku, to umí jenom ti největší frajeři a ona se jako frajerka nepředvedla, nedokázala říct, že už to není, ta Williams jako bývala, no tak to svedla na rozhodčího, no a čemu to omlátit v hlavu lepším, než jsou dneska genderové stížnosti. To se stalo populární. To ještě asi uslyšíme v leckterých podobných jiných případech.
0: Zpěvák Ledecký vyzval šéfa svazu k rezignaci. Ester může změnit reprezentaci, řekl. Myslím tím svazu lyžařského. To je nespravedlnost, pane Tlustý, tohleto. To je hrozný.
1: Já v tomhle případě jsem jednoznačně 100% na straně rodiny Ledeckých. Jsem na jejich straně proto, že Ester i její tatínek tím famózním výsledkem na olympijských hrách, který je opravdu, myslím, naprosto mimořádný, aby olympijskou vítězkou byla mladá dáma z České republiky a to, jak ve snowboardu, tak na lyžích, to je věc mimořádná, to se bude vzpomínat ještě za 100 let, že někdo něco takového dokázal. A já jsem na jejich straně proto, že oni toho dokázali vlastní pílí. Oni nebyli moc známí, nebyli hýčkáni žádnými svazy. Jak jsem se někdy dočetl, podstatnou část nákladů, protože všechny tyhle věci stojí velké peníze, jezdit po horských střediscích a trénovat zrovna teď například, to stojí velké peníze. Do toho do všeho investovala rodina A když přišel úspěch, tak si ten úspěch přivlastňují ti, kteří se na tom vůbec nepodíleli. A je to prostě bitva o peníze. On totiž sport pro většinu lidí je vnímán jako ta radost, jak se někdo prosadí a jak nás reprezentuje a vyhrává, ale dneska sport vrcholový je o strašných penězích, nejenom o výhrách, ale také o nákladech. A já se vůbec nedivím tomu, že rodina Ledeckých si do toho nechce nechat mluvit. Říká, že Ester náleží podpora přiměřená jejím výsledkům z veřejných zdrojů. To si totiž lidé neuvědomují, že z veřejných zdrojů neboli ze státního rozpočtu končí ve sportu miliardy. Mohla by být velice složitá diskuze o tom, jestli je to oprávněné, že my si platíme tu radost, že nás reprezentují. Platíme si kde co.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

desátý rok, schovávám si brok, kterým jsem byl kdysi střelen. Vletěl z vesela přímo do těla, byl jsem to já a ne jelen.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Zdravím tě, Ksaver.
1: My natáčíme tento pořad 7. května, tedy den před oslavami 80. výročí osvobození naší země. Jakým způsobem, Miloši, ty si připomeneš to výročí, jakým způsobem budeš v úvozovkách slavit?
2: Dvakrát. Zaprvé už jsem to jednou oslavil na pozvání svazu bojovníků za svobodu. Jsem byl v Terezíně, kde jsem promluvil na téma, že zlo se má ničit v zárodku a nenechat zbytečně rozvinout. Protože nacismus se dal porazit jak v polovině 30. let, když Hitler obsazoval demilitarizovanou zónu v Porýní. Kdyby Francie a Británie tam tehdy poslali armádu, tak Hitler padnul. Wehrmacht byl nejen ještě slabý, ale neměl ostré náboje a bylo mu přikázáno, aby při prvním konfliktu couvnul. Takže dějiny se opravdu mohly tehdy při větší odvaze tehdy vítězných spojenců odehrávat jinak. No a milý Ksavere, protože jsi to nevěděl, tak připomínám, že 8. května sleduji s velkým zájmem proto, protože jistý poslanec Miloš Zeman ve federálním shromáždění navrhl zákon, kterým se svátek konce války přesouvá z 9. na 8. května. A jak vidíš, tento zákon byl přijat. Já jsem to tehdy zdůvodňoval tím, že 9. května je historická lež. Pouze Stalin potřeboval, aby v Berlíně to proběhlo 9. května. Neboť skutečná kapitulace byla v Remeši 7. a vstoupila v platnost 8. května. Takže jsem říkal, že musíme tímto zákonem defalzifikovat historii. A to se stalo. Mm-hmm.
1: No, spousta lidí, a já to čtu na internetu, na sociálních sítích a také mluvím s lidma, si připomínají toto 80. výročí i s jakýmsi podivným pocitem, když v médiích čtou a vidí a slyší, že moci páni Evropské unie rozjíždí obří závod ozbrojení ve stovkách miliard eur. Ne každého občana toto nechává chladným a když je teď to 80. výročí, tak je to možná ještě silnější. Poprosím tě, Miloši, o tvůj komentář.
2: No já bych to především nespojoval, to je falešná historická analogie, protože tehdy se proti Hitlerovi naopak nezbrojilo, proto jsem také mluvil o té slabosti spojenců. Ale narážíš-li na rusko-ukrajinský konflikt, tak ti odpovím jako vždy. Základní je zastavit zabíjení, základní je uzavřít příměří a pak se obrovské zbrojní programy stanou dílem směšnými a dílem nepotřebnými a téměř každý rozumný politik bude říkat, proč ty peníze dáváte na zbrojení, když tady máte zdravotnictví, tady máte veřejnou dopravu, tady máte školství, tady máte sociální péči a tak dále.
1: Dobře. Ty říkáš, je potřeba zastavit zabíjení, je potřeba příměří, ale tak možná by mohlo zaznít i z tvých úst, tedy jak?
2: No tak já považuji na rozdíl od Evropské unie, která je v tomto přes koalici ochotných v zásadě impotentní, považují za možné, že se Donaldu Trumpovi postupným vydíráním obou stran, což je jeho oblíbená taktika, podaří dosáhnout jednání o příměří. Má na to mocenské páky. A to pro obě země. Dobře. Rusko i Ukrajinu.
1: Dobře, ale před pár dny Donald Trump prohlásil, že pravděpodobně není možné, aby pánové Zelenský a Putin se na něčem dohodli. Tak trošku to vypadá, že Donald Trump už s tím nechce mít nic společného. Možná je to jenom navenek. Kdo by teda měl být tím hromosvodem? Kdo by měl být tím, kdo to vyjedná celé?
2: Mm-hmm. No, tak zaprvé právě toto je součástí vydírací taktiky. Když mě nevyhovíte, já odejdu z tohoto jednání a dělejte si to sami. A protože de facto je to jediný možný zprostředkovatel míru, s dostatečnou váhou, včetně vojenské váhy, tak úvahy o tom, že by to mohlo být například Turecko nebo Čína nebo jakýkoliv jiný mediátor, ze všeho nejméně Evropské unie, jsou naprosto ploché, přímo placaté. Takže sledujme se zájmem Donalda Trumpa, jak si povede, a držme mu palce. Mm-hmm.
1: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
2: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s tím Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl. Mm-hmm.
1: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
2: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
2: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
2: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Tak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
1: Co soudíš, pane prezidente, o tom, že před pár dny navštívil Prahu prezident Zelenský, prezident Ukrajiny s velkou pompou, dokonce ministr zdravotnictví pan Válek, když vítal jeho manželku Zelenského, tak měl na sobě takovou tu klasickou ukrajinskou kamizolku. Košile. Jak košile se tomu říká?
2: No, asi je to košile, to je jedno.
1: Není to rubáška náhodou?
2: Možná, že je to rubáška.
1: Nevím, co to je.
2: Já když jsem byl v Rusku, tak jednou, kdysi dávno, jsem si taky oblík rubášku. To politici většinou dělají.
1: Nebylo to celé, to divadlo okolo návštěvy Zelenského, přestřelené?
2: Ano, tak já si myslím, že už tady Zelenský jednou byl, asi před 2 lety. Každé setkání se má posuzovat podle jeho konkrétních výsledků, tak jsem rád, že se dohodla nějaká zdravotnická spolupráce, nějaká sběrná střediska pro uprchlíky, kteří se budou vracet domů. To je jistě konkrétní výsledek, takže beru to jako standardní návštěvu. Zelenský objel snad všechny země s výjimkou Ruska a bere to jako užitečnou návštěvu, kterou jsme vyjádřili podporu Ukrajině.
1: Před pár desítkami minut ve Vatikánu začalo slavné konkláve. Nevím, jestli to úplně sleduješ, po smrti papeže Františka budou kardinálové vybírat nového papeže. Jaký by měl být nový papež? Co předpokládáš, jak to dopadne? Ptám se v úvozovkách, promiň, starého prognostika.
2: Děkuji ti. No, v 80 letech už opravdu nemůžu být nazýván mladým, ale pokud jde o to, jak to dopadne, no tak asi hlavním favoritem je ten státní sekretář. Já jsem se s ním také jednou setkal nějak od P, tuším, na pověst mi.
1: Nevím.
2: No, ale to je jedno. No a pak jsou tam černí koně, Filipinec, ku podivu Maďar, no jeden Afričan, ale toho asi nezvolí. Tady jde o to, jestli vyhraje konzervativní anebo reformní křídlo. Ono je to tak trošku promíchané, protože například papež František byl více nebo méně liberál, ale byl například tvrdý odpůrce potratů. A potraty a odmítání potratů, jak známo, patří ke konzervativním postojům. Takže skoro bych řekl, že to bude někdo, kdo aby nenaštval ani jednu ze stran, protože on potřebuje, aby ho obě tyto strany volili, alespoň částečně. Tak to bude někdo, kdo domíchá takový koktejl konzervativně liberálního papeže.
1: Je osobnost papeže, ať je jim kdokoliv, je to důležitá z hlediska celého světa politická figura?
2: Je to samozřejmě politická figura. Každý projev papeže je svým způsobem politický projev. A tomuto projevu se naslouchá, což je ze všeho nejdůležitější. Kdyby byl ignorován, tak můžeš pronášet projevy na jakékoliv téma. A je to jako když se hrách na stěnu hází, ale papež se bere vážně. Stalin se sice kdysi zeptal, kolik divizí má papež, ale někdo mu má odpovědět, soudruhu generální tajemníku, katolická církev má 1 miliardu 300 milionů členů.
1: Nevím, jestli členů, ale říkejme věřících.
2: No věřících, ale registrovaných věřících.
1: Tak a vzhledem k tomu, že už je několik dnů po odchodu posledního papeže, tedy papeže Františka, tak už se může hodnotit. A já se tě teď ptám, ty jsi teda za život zažil, předpokládám, je ti 80, teď se tak rychle nedopočítám, 4 papeže.
2: No, ne se všemi jsem se setkal. Setkal jsem se, pokud si dobře pamatuju, s Janem Pavlem II. A právě s papežem Františkem. Určitě jsem se nesetkal s Benediktem, ten ostatně měl pontifikát pouze krátce. A kdo byl mezi Janem Pavlem II. A Františkem?
1: Byl Benedikt XVI.
2: No a ještě nimi. Někdo?
1: Myslím si, že ne.
2: No, takže tyhle dva ano a Benedikta ne.
1: Řekni mi tvoje hodnocení, který z nich opravdu znamenal velký pokrok pro církev.
2: No, pro církev. To musí být pokrok pro celý svět a nejenom pro církev. Takže z tohoto hlediska jednoznačně Jan Pavel II., protože to byl první papež z tehdy komunistické země a svými postoji, včetně návštěvy Polska, přispěl k jistým reformním procesům nejenom v katolické církvi, ale v celém světě. Lze říci, že i jeho prostřednictvím postupně končila studená válka.
1: A teď ryze tvůj osobní dojem, tedy z těch dvou setkání, z těch dvou lidí?
2: Já jsem se s Janem Pavlem II. Setkal v době, když už jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. S papežem Františkem jsem se setkal v době, kdy hýřil energii, bylo to relativně krátce po jeho zvolení. Diskutovali jsme zejména o stavu katolické církve v České republice. Byla to velmi zajímavá diskuze. No a když to tedy posuzují prizmatem zdravotního stavu, tak jistě tehdy energičtější byl papež František. Když to při vší úctě k papeži Františkovi posuzují prizmatem přínosu pro světovou politiku, tedy pro to ukončení studené války, tak tam jednoznačně Jan Pavel II.
1: Ale já se ptám na tvůj osobní dojem. Kdo z nich byl příjemnější?
2: Příjemnější. Oba. Oba byli příjemní. Tohle není kritérium, které pokládám za důležité.
1: Tak včera 6. května Rada České televize odvolala generálního ředitele Součka. Odvolala ho poměrem hlasů 15-2, 17 radních se zúčastnilo toho odvolávání a vypadá to, že byl odvolán velkou silou. Co ty si o tom myslíš?
2: Podívej se, já tomu velmi málo rozumím a velmi málo o tom vím. Tohle to skoro je tak silné, že jeho potřeba respektovat, neprotestovat a vzít ho na vědomí. Já jsem se nikdy s ředitelem Součkem nesetkal, pokud alespoň vím, to bych si snad pamatoval. To, co jsem sledoval a co mi bylo sympatické, bylo odvolání Wollnera, odvolání Nory Friedrichové a v poslední době například i to, že jeho odchod žádal milion chvilek pro demokracii Petr Pidhart. No a tahle ta dvojice je mě natolik nesympatická, že když něco žádá, tak jsem automaticky proti. Ale zarazilo mě, že si pro odvolání zřetelně hlasoval i ty.
1: Ano.
2: No a protože jsi můj přítel a protože si tě vážím, tak si říkám, že bych se měl asi více o věci informovat, abych, když se mě někdo jako ty na to zeptá, jenom neplácal a neříkal, že o tom skoro nic nevím.
1: Řeknu ti k tomu drobnost. Poslední tečkou k mému rozhodnutí bylo to, že mě ředitel České televize obvinil z vydírání. A to vydírání mělo spočívat v tom, že jsem řekl, že nezvednu ruku pro nic, za co by mě hrozilo, abych platil škodu.
2: No, tak to je celkem logické, ne?
1: A takže já budu znovu teď odvoláván poslaneckou sněmovnou, jak jsem se dozvěděl z Rady České televize, ale to se nedá nic dělat. Já jenom vysvětluju to, proč jsem se rozhodl, tak já nevidím do hlav ostatních.
2: No, vím, že tvoje odvolání prosazuje šéf klubu TOP 09 Jakob, což je z mého hlediska asi tak nejodpudivější politická bytost na české politické scéně formou jeho projevu. Teď mluvím o tom projevu. No tak, protože už si to měl jednou a přežil si to, tak ti přeju, abys to přežil znova. Kdybys byl nevýrazný člen Rady České televize, nikdo by netoužil po tvém odvolání, protože bys nestál za to.
1: Tak to chodí. Odložení podpisu na základě předběžného opatření soudu k podpisu na jadernou elektrárnu Dukovany, to je teď věc, která běží tak trošku v médiích. Je to chyba?
2: No tak je to, řekněme, taktická chyba, že vláda už vyhlásila termín, tuším 7. května, kdy se to má podepsat, a vůbec nepočítala s tím, že soud v Brně vydá předběžné opatření, kterým se de facto podpis této smlouvy zastavuje. Druhý nevyřešený problém je stále těch 60% účasti českých firm, který, pokud vím, v té smlouvě explicitně není. Čili já o této vládě říkám, že je amatérská, její postup při přípravě této smlouvy je amatérský, takže jenom potvrzuje moje celkové hodnocení.
1: Jenom ještě poslední věc na závěr, jak znovu se ptám starého prognostika, když se tak melou ty věci na české politické scéně, tu a tam vycházejí nějaké průzkumy, jak v této chvíli odhaduješ, že je aktuální stav, kdyby teď o víkendu třeba byly volby, přežije Petr Fiala?
2: No tak poslední měsíce je poměr odhadovaných hlasů opozice konstantně 120 ze 200. Přičemž v jednotlivých průzkumech se přelévají hlasy mezi opozičními stranami. Teď například ztratili Matulisté díky chybě Filipa Turka. Tu chybu by si měl přiznat, protože když ji bude zatloukat, tak mu nikdo nebude věřit. Ale to je poznámka na okraj. Já si dokonce myslím, že vzhledem k blízkosti voleb je těch 120 konstanta, kolem které drobně osciluje několik málo hlasů, ale Petr Fiala to prohraje a co je horší, odejde s ostudou. Z politiky obcházeli občas i lidé, kterých jsem si vážil. V případě Petra Fialy tomu tak nebude.
1: Slyšel jsem kuloární informaci, která nemusí být úplně pravdivá, ale slyšel jsem ji ze dvou stran. A ptám se bývalého sociálního demokrata teď, že údajně tři výrazné tváře sociální demokracie, pan Zaorálek, paní Maláčová a pan Birke, by se mohli nakonec ocitnout na kandidátce hnutí ANO. Je to krok, který by si jim radil?
2: Tak zaprvé je to krok, který potvrdil Libor Rouček, ten kvůli tomu vystupuje za sociální demokracie, a nepřímo to kdysi potvrdil i Lubomír Zaorálek. No a podle mých kuloárních informací je to pravda. Podívej se, radit představitelům kdysi nejsilnější a nyní téměř nejslabší politické strany, jak mají postupovat, je ošidné. Chápu, že si chtějí zachránit poslanecká křesla tímto způsobem, Na jejich místě by si nejdříve položil otázku, co způsobilo, že se kdysi nejsilnější strana stala nejslabší, a zejména, kdo to způsobil.
1: No, a odpověď zní?
2: Odpověď zní, že úspěch i neúspěch jakékoliv politické strany je v první míře dán osobnosti jejího předsedy nebo v daném případě předsedkyně a v

0: je to dáno velmi slabými, velmi neschopnými předsedy.
1: Miloši, pane prezidente, moc děkuji za návštěvu v XTV a těším se na příště.
0: No, zapomněl si mě zeptat, proč Merz dostal svoje hlasy až ve druhém kole.
1: Mám to tady, když
0: ale já to napravuji jako kvazi moderátor, takže Merz dostal druhé kolo a nikoli první kolo, protože si lidé přečetli, co o něm napsala ve svých pamětech Angela Merklova. Přečti si to taky.
1: Takhle je to jednoduché. Jsem rád, že jsi přišel a těším se na příště. Ahoj.
0: Rád jsem tě viděl. Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman. Posloucháte Radio Xaver.

0: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
1: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním na povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece jen přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
0: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby si měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
1: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví. A jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, to André možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebyl by lepší volit prostě někoho úplně jinýho, který
0: to
1: určitě...
0: Velká otočka, ale...
1: Určitě tomu Fialovi, no, zkusy to můžeš. Určitě tomu Fialovi, já bych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
0: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a
1: jo,
0: já se tam, je to nutné?
1: To je to, co já říkám, jakože, že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak jestli mi řeknete, že má sestavovat vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on se z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, že by mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady, jako všichni ostatní, a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
0: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba, pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy. Já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, okay, že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak, takže...
1: To už by si chtěla asi moc, to si myslím, že,
0: moc,
1: že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější, já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle, ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako Babiš, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
0: Tak.
1: Navíc, ale to je to, co je zvláštní, že prostě on má zkoušku k těmto věcem, který nastavou po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkoušku? Proč?
0: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
1: OK. Já jsem četl, víš co, jak se dneska má, já nevím, kolik hodin to bude. Ale jak se mají odhalit ty poslední slova?
0: TGM,
1: jo. Mm-hmm. Kolik to je, nevíš?
0: Já myslím, že už to proběhlo, že to bude dopoledne.
1: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne, protože někdo je poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na Hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý fort, tak co řekl, opravdu. Ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
0: To 5 stránek, myslím, že jenom tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádání jeho pohřbu. Už se cítil asi, že je konec. Myslím, že to mělo být z ledna 34. Ten dopis...
1: 37. Myslím,
0: že, no, někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud. Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a Stačilo.
1: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou, zřejmě teda jako do těch voleb, a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%, takže se posílí ty všichni ostatní. Oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit Stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
0: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli do ulic?
1: Ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit Stačilo, do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi, i v Praze je jich hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
0: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
1: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, kterými tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teď dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace. Na druhou stranu, Alex, já si myslím, že když tenhle ten podnět, ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako je musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch Stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
0: Ale lidi v ulicích nečekáš.
1: Ne.
0: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si ministr vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
1: Víš co, já jsem na tím přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluvíš sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Čádyho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to. A teďko, tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řeknem, tam budeš demonstrovat, že jsi prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teď přijde manžel ty ložnice a má tam dvě a to říká, jsi špatnej, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
0: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko, říkal, že progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratega.
1: No dobře, ale
0: je to vysvětlení.
1: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle mítin, tamhle, teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teďko slyšel někde, jakože byl jste sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
0: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že ministr vnitra přijel podpořit Slováky?
1: Ale já
0: myslím,
1: že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
0: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co my tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
1: ale
0: další.
1: Já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých, jo. Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak dělá pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám mu to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
0: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
1: No, protože prostě jako ne, nevím, jestli se říct, že jim nechybí Kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vládne zřejmě na tom Slovensku, jako si říká, jako žít a nechat žít. Tak žij nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
0: Další téma, vlastně velké volební téma, první zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
1: Ale oni to celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teď oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít. Někdo vypočítal až 100 tisíc na domácnost při dvou dětech. No jasně, teďka oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenný papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš tu jejich tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jako bych zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková, i naši poslanci, kteří to schválili a celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
0: Je to takový donucovací prostředek?
1: Je to donucovací prostředek, přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, jak to zaplatí. Jo. No teďko ale my říkáme, dobře, ale to je, jako zaprvé je to složitý, ne na to každý má peníze, že mu dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase ne každý také, jak by chce udělat. Ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Ne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že tady je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze, ale z toho sociálního fondu půjde jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty to zaplatí a zase jich to, se to tak ještě, až tak jich to netkne. Jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď to poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
0: Donucovací prostředek, tak. No a je to jedno úskalí, Seznam zprávy, Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
1: Mám, ale na to, ne na elektřinu, tak. Ale na sluní, na vodu. No, já když jsem to zařadil tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem. A
0: tam se
1: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
0: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout? Ale myslíš, že až tak daleko by to mohlo jít?
1: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, v tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zažít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
0: Je tam jiná válka, buď v klidu.
1: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a jen co všechno my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
0: Bojovat musíme.
1: Ocelový vody kobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
0: To je děsivý, ale...
1: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
0: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
1: To možná, že to je kolem 19. století.
0: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy. Podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda. Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál. Řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
1: Ten Petr Drulák rozumí té Francii, tam já to beru, ale on je vlastně nezarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahua, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já to nerozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma. A co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá. Že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty, je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl. Já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo myslím, to, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný, ale za genocidu já bych to nepovažoval.
0: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ.
1: Ale co vlastně, co je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, ani mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný. Jasně, ale ta síla pořád rozhoduje. Jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený. A my až posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět. No dobře, no tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
0: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
1: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdila, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský. Na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války, to byla země svobody, tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria. No bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne. Tak co? Tak to je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je. A já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
0: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
1: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby jako není možný. No. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě ta tam je obrovská. No.
0: Ale přeci Izrael zaútočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drula, který říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že všechno bez reakce přechází, nechávají to být. Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takové.
1: Ale jako dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak a lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, ona to jsou vlastně dva různý druhy jakoby politik. Je reál politika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
0: A to je to, nedělá mi to radost.
1: To je takový to, že se říká, buď seš reál politik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já, a mě strašně rušuje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly.
0: Přestože jsou nereálné.
1: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě tak, že pořád odhadu, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak se snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a Spolu a vlastně ty Evropy a celého Green Dealu a říkají, no ne, to není důležitý, když prostě se řekne, jak by to mělo být a budeme o to usilovat, tak ono to tak dopadne.
0: Jo. A není to cesta do pekel?
1: No, nevím, no, jako oni se tyhle techniky, že jo, koučovací, ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když to řekneš nahlas, tak to zmotníš, a když řekneš, že prostě do roka bude mír na Ukrajině a Putin stane před válečným soudem, tak je z velké části zajištěno, že to tak bude, když to řekneš.
0: Opravdu?
1: No jo. To říkají vlastně ty kteří prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal na otázku Pavlíny Wolfové, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. On říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? On říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčiluje, protože pak tam byla ta opozice a on říká, no, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo. A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno bude. My budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, možná čtyřikrát. Dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme.
0: Máme plán, to tady ukazoval za ně Hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
1: To je všechno, tak děkuji moc.
0: Je to všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
1: Děkuji za pozvání.
0: podtrženo sečteno a Vadim Petrov.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Hraje vám Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl, a mohla bych pokračovat.
1: K tomu
2: to je
1: se dostaneme.
2: Nebořárek.
1: Ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům, říkají šetření a tomu se směju.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
2: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 000. O 7 000 korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, Fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
1: Ne, to říkáte vy.
2: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají a přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To je špatně.
1: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1 000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme
1: Takže
2: tím...
1: Takže zdroje jsou.
2: Začneme tím, no jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
1: Dobře, ale vy říkáte, máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte, lépe vybírat daně a ty to všechny věci, ale jak?
2: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švart systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu, víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
2: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
2: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 až 400 miliard korun v České republice. Jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky. Tam mluvíte o 10 000 korun, což ve výsledku musí být velká suma. Tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planý slib, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
2: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky, globální, za účty si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
1: No ale bojím se, že to je všechno legální.
2: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nastřelené.
1: Znamená to, že tak chcete učinit změnu zákona?
2: Jsou názory.
1: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
2: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
1: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 000 na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
2: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 000 dětí stále na ročník. Těch 10 000 je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že to horní hranice.
1: Na vzdělávání?
2: Na vzdělávání.
1: Takže to není na kroužky a na volnočasové.
2: Kroužky jsou vzdělávání.
1: Jo, takže...
2: To jsou prostě, dneska je mám třeba 10leté dítě, syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
1: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
2: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové A většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Mm-hmm. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
1: A technicky to bylo jak?
2: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12, jakoby 12x 100 tisíc, zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
1: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
2: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový ekosystém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že už tady to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit?
2: No.
1: Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
2: No, já to ráda vysvětluji tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok. A my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou, pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu, za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to

0: to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
1: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom, řekněme, tu mezinárodní bezpečnostní situaci a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
0: Určitě.
1: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté. Ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty. U nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout na jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů. A díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě.
0: Jak,
1: to je ten princip.
0: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
1: Tak my jsme připravili ten zákon, my jsme připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho covid a no, samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, kterých by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepážkoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
0: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
1: My máme propočet od, a teďko mám, abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
0: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podíleli na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35 je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
1: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě, tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody, propočet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard korun.
0: Nebo nezastavit?
1: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky, které budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé. Je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
0: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sleduji, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou

0: Vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře socdem, kromě vás a pana Zaorálka?
1: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie. Nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
0: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Buzková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení socdem aktuálně?
1: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím si jejich práce, ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buzkou nikdy nepotkala, já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018, to znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu, ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
0: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
1: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program, jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
0: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně, ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct.
1: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně, jako, asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kde jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmrda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ANO. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
0: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
1: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
0: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaší kandidátce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
1: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
0: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali, třeba o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidátce?
1: To je věc, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpověď bude ta sama. Na začátku června oznámíme.
0: Ale všechno na stole.
1: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
0: Jsem rád, že jste přišla, a nashledanou. Těším se na příště.
1: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
0: Naším hostem byla Jana Maláčová.
2: Radio Xaver.

Poslyš, když mě nevěříš, ty také chceš jít pořád víš. A slunce je tak zlaté, ať se plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš. A budeš rád, když nenajdeš jen trní.

nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Za stranu a za lidi 11. července 25, 13 hodin 53 minut. Dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den.
1: Jsem to takhle řekl na úvod pro příští generace.
2: Krásný.
1: Jak jste na tom? Kamezolka zelená, sova pálená.
2: No, já se směju, ale dneska blbý.
1: Blbý?
2: A tak trojka, no.
1: Já taky na trojce, to je zajímavý.
2: No, to budete, počkejte si, teď jste na trojce, jo. Za chvilku budete na dvojce.
1: Tak a proč vy jste na trojce? Co se vám přihodilo?
2: Nevím, jak vám to mám říct.
1: Jste v tom.
2: Ne, tak to bych vám řekla normálně.
1: Jo.
2: No, to už byste věděl, ale jak jste minule mi říkal o tom vašem sumci na mazlení. Já jsem ho potkala na Cholíně. On už nežije. On už nežije.
1: Jo.
2: Plaval kolem mě, bříškem nahoru. Tak, krásný zvíře, ale...
1: Tak jste ho snědli.
2: No to ne, ale žádný mecheche už s ním nebude.
1: Ne?
2: Na druhou stranu plavaly tam ještě kačenky, tak ty byste postrádal měhu s nějakým vodním živočichem, tak já bych šla do kačenek.
1: Já tuto slabost nemám.
2: Ne?
1: Ne. Ale jsou tací.
2: Hmm?
1: Já znám paní, která se mazlí zadem.
2: A to je krásný zvíře, to je bez debat.
1: Jak pro koho?
2: Pro každýho.
1: Já vydržím, já už dožiju bez hadů.
2: Hmm.
1: Klidně, takže... Ale vy jste dneska vyloženě mamba zelená.
2: Počkejte, není mamba zelená, ne? Mamba černá je.
1: No, já mám pocit, že je mambička i zelená.
2: No a víte, podle čeho se to jmenuje?
1: Ta zelená? Podle toho, že je zelená.
2: Ne, ale podle čeho se jmenuje černá mamba černá.
1: No, ona je černá. Není?
2: Ne, pusu má černou.
1: Pusinku.
2: No, když na vás takhle otevře,
1: Ježišku.
2: To je vlastně to, no, tak to je to poslední, co vidíte,
1: no.
2: Tak má černou, černý vnitřek pusy, jinak zvenčí ona je taková došeda.
1: Já bych skoro se vsadil, že jak před pár lety na Smíchově u nás, jsem několik nocí nespal, ten had se ztratil, že to byla mamba zelená. Ale je možné, že už jsem si to tak popletl v té mé mírně popletené hlavičce.
2: No, tak se pak podíváme. Já znám jenom mambu černou.
1: No tak jo, horší je, že ať byla jakákoliv, tak na Smíchově to nahlásili, že tam nějakýmu chovateli pitomci jako utekla a já jsem ji všude viděl v tom bytě.
2: Jsem všude hledal.
1: No to taky, to taky. A ležel jsem v posteli a říkal jsem, za tím topením se něco děje. Protože jsem četl někde na internetu, že často se had schová za topení. No a pak jsem zjistil, že to jsou stíny od televize, které jsem tam asi hodinu a půl hlídal.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane direktore.
1: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
2: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foldyn, říká...
1: No, to je pan Foldyn.
2: Nějaký Foldyn, no.
1: To a je přes startu.
2: Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foldyna a on je Foldyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A no, je to na Twitteru, můžete to lidé, spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten Gauner Foldyn. To je ten člověk, co se fotí. Já to musím říct, pane rektore. Ale to je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty a musel zasahovat policie. A on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
1: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji.
2: To je dobře.
1: Od toho výroku Gauner.
2: Jo, takhle.
1: Tak to je takový zbytečný, ne? Hezku vádíte, fakta.
2: A tohle je taky fakt, jako. Tohle je taky fakt, to je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zautočí fyzicky. To je prostě Gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavím o nějakým Foldynovi.
1: Ptal, jak to teda prožíváte vy a jak
2: já to prožívám velice,
1: slavit,
2: pane
1: redaktore. Já dokončím tu otázku.
2: Omlouvám se.
1: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí je ničím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
2: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener Neustadtu v Tritolverku. Utekli z toho Tritolverku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je v Břeclavi Němci a tam je uvěznili. A tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda, jak říká ta paní... Teď mi její jméno vypadlo, ale všichni si ji vědí. Blbuše
1: Nerudová.
2: To říkají. Jo, Nerudová. Oni, veřejnost si říká blbuše na sítích, ale nechci být vulgární. A já jsem si to přečet, abych s tím taky nesouhlasil.
1: A to vám nesluší?
2: Ne, vůbec. Já od toho se distancuju. Já to slovo blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítích, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak... A je to byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase Olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
1: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
2: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem 3. května jsem byl v Terezíně. Čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě také čeká. Chtěl jsem jít také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech a já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
1: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktu, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil, tak pro někoho, kdo to neví.
2: Tak my přeci... Bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou, nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale to, ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já si takhle aspoň to
1: počkejte,
2: vnímám.
1: A máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
2: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzdát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
1: 162 jsem četl.
2: Jo, tak,
1: ale dobře, to je jedno.
2: To je jedno. 162.
1: No je to jedno, to říkáme velmi vulgárně. Jedno to není.
2: To není, samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byli, znovu opakuju, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, o čem mluvíme. To znamená, zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo, tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem, tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
1: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není toto strašení?
2: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom... Je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli, to znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, kterou ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce nezkoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho jde strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se z těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou a říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, jak říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. Nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit k nám? Kdo by se jim postavil?
1: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
2: No nestalo se, a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. Proto tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
1: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
2: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
1: Jinak lezou vám na nervy Ukrajinci?
2: Mně konkrétně ne, abych byl upřímnej. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle, v Praze a tak dále. S určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejichž peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským a ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. Já osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
1: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
2: Tak víte, kdybych... Já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
1: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
2: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády?
1: Vidím.
2: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A i oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytějí, schodějí na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá řešení, nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
1: Jaké má řešení?
2: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když se lže politika, začíná způsob řešení tou válkou, tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech po tom panu Bidenovi, to je ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat, a snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
1: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopni nějak obhájit?
2: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily... Podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, také pod 2. A měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. Pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcema, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete, k tomu, aby přišel k jednacímu a z toho řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, i byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teďko v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají, a jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak i to ničí.
1: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede z tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější.
2: Chcete říct, že
1: to je horší, tady je, to, co...
2: No, je to sofistikovanější způsob, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. ale je, oni byli zvoleni proto, aby se starali o občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům, sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
1: Co pro to můžete udělat?
2: Jako já?
1: Jako vy?
2: No já,
1: klidně jako
2: já
1: vy.
2: Můžu tady takhle mluvit,
1: tak
2: já jsem rád,
1: poslanec.
2: Že to, já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a chtěli prosadit a mohli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
1: A co bude potom?
2: Tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, nemáme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky anebo Maďary, ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím další 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
1: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
2: No, jestli to hrozí, může
1: reálně.
2: Se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit, tak jako...
1: A to řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
2: Nebo Baxa,
1: to je
2: ústavní soudce.
1: Prostě to někdo
2: ano,
1: řekl.
2: Máte pravdu, pane, to je, řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teďko teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
1: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
2: Obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
1: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
2: Moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldina.
3: Radio Xaver.
4: Pane, ať si stéblo trávím,

0: odtrženo, sečteno a naším hostem je pan Petr Kolář. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i divákům a díky za pozvání.
0: Už se to blíží.
1: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
0: Nervozitu cítíte taky?
1: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
0: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události. Například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
1: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod obvinovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetně on tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc, na Dozimetrho se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takových hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on začne, on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, kterak někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN a teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
0: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan

0: Augustin začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
1: Začal bonzovat.
0: Vypovídat musí každý.
1: Ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
0: No tak to tak je. A myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
1: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy, paní Holcová, novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice Sobušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila, ježiš, jak to bylo, to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers. Nějaký papers to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a vlastně já jsem a tehdy v Českém rozhlase, v České televizi, a jako já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem furt slyšel prostě tady o papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetky a že je prošetřováno uplynuly 4 roky. Jako nic se nestalo. A tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takovýchhle databázích je. A od té doby nic, uplynuly 4 roky. Vy jste slyšel nějaký další jména?
0: Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
1: Možná, že právě v těchto dnech jako už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí, těch nerozhodnutých, se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama, tak samozřejmě, když pak odevšad slyšíte prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vemte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud, a už teďka, ještě soud ještě ani nezačala, už teďka jako z toho lezou věci. Naposledy v té obžalobě je psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, které budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN. Oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
0: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby, no.
1: No, tak na politickou stranu. Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chválihodný boj proti korupci.
0: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
1: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací, a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímala, abych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom článku. Tak se
0: zdiskreditovala, no?
1: No tak... Tak někdo to asi, já třeba, kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť ti, kteří to vážně brát chtějí, tak že by za to zatleskali znovu. Mm-hmm.
0: Fialův poradce se sešel s aktérem kauzy IKEM tajně v sauně. Měli probírat peníze pro ODS. Vy jste zkušený kozák. Vy zajisté víte, proč se lidé scházejí v sauně?
1: No tak já nevím, no tak třeba se chtějí kouknout, jaký má ten druhý pindíka.
0: No v tom to není, v pindíku to není.
1: Ale myslím si, že v tomhle případě to v tom
0: spíš
1: není.
0: Spíš se chtějí kouknout, jestli nemá odposlech.
1: No ne, mě teda jako opravdu, no co, oni nemají odposlech, já těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno. Že ta schůzka byla od 8.30 do 10. Což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr, protože já nevím jak vy, Xavere, ale já když třeba ráno stanu, tak říkám, tyjo, a já bych šel teďka do sauny. Prostě to je jako super program na 8:30 ráno. Jo. To je opravdu, no je to takový, je to celý hloupý a tenhle ten pán jako vlastně, ten pan Netuka, říká, že vlastně si už vlastně nepamatuje, o čem se tam tehdy bavili.
0: A vedro taky.
1: Protože když jste jako v 8.30 v sauně, prostě na Brumlovce, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil a jak jste tam chodil, zatímco teda ten pán, se kterým se tam sešel, to znamená šéf, bývalý šéf IKEMu, tak ten si to pamatoval dobře, odvyprávil to evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což je samozřejmě tu zprávu, jako, jakkoliv to vyzní hrozně, ale jako samozřejmě, že to trochu schazuje, jestliže to je prostě... Jsem novinář, píšu něco, říkal mi to někdo, on bohužel umře, takže se to nedá nějak jako dokázat toto, ale je tam spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta jako vedlejších věcí. Evidentně je ale z toho zjevné, že se ti chlápci v 8 nebo v 9 ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili a vzhledem k tomu, že to byli chlápci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností poradce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
0: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
1: Ano, a zas tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranické pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo, jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoc těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
0: Tak, byl tady, a tady všude seděl, pan doktor Zaorálek a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
1: Tak on mluvil o Dmitru Kulebovi.
0: Kuleba.
1: Býval ministru zahraničí a mluvil o tom pan Zaorálek. Snad měl pravdu, jako bývalý ministr zahraničí. Já se přiznám, že jsem to až tak nesledoval, ale samozřejmě jsem poslouchal ten jeho projev. Pan prezident Zelenský prý vydal nařízení, že diplomaté nesmějí opouštět zemi, asi z obavy, že by mohli říct něco nevhodného, což teda já vlastně úplně nechápu, protože v dnešní době můžete v době internetu a v době neomezeného přístupu kamkoliv můžete něco nevhodného říct prakticky odkudkoliv. No nicméně vydal tohle nařízení a pan Kuleba prý zamířil směr Polsko den předtím, než to nařízení začalo platit. No tak nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale jako asi úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
0: No, Mr. Zao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
1: To je otázka, jako jestli To já už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý na ručník a že ho vystřídá tu Kličko, tu někdo jiný, a zatím stále se drží, stále bojuje a stále je v čele své země a nezdá se, že by se na tom asi něco v dohledné době měnilo. To strašně bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.
0: No ale napětí tam prý mezi občany sílí.
1: To je klidně možný asi, že sílí. Tak kdo by, koho by nesílilo napětí, když má přes 3 roky ve své zemi Rusáky.
0: Jasně. A ta věta Putin tahá za delší konec provazu, s tím souhlasíte?
1: Těžko říct, ale jako stačí se podívat na událost starou 2-3 dny teď. To vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako první den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovýhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
0: Ne.
1: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem, jeden z jeho ikonických děl. A on vlastně jde pak domů za svou manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozvede nebo nějak jako jsou odloučeni, a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává, a on mu právě jak říká, že to byla jenom taková náhoda, že se tam zrovna odsnul, a on mu říká, jistě, to by se mohlo stát úplně každému, byla to náhoda, zakop si, uklouzlo ti to a spad si ptákem přímo do mý ženy, jako to se stane každému, promiňte paní Halebeková, mám dneska blbej den. A tohle to jako taky úplně na náhodu nevypadá, no, ale zarážející na tom samozřejmě je, že polská strana uvedla, že těch dronů bylo 19, ale jako se střelili jenom 4, jo, to je trošku jako zvláštní, to není úplně dobrý skóre.
0: No, tady to má pokračování. Průnik ruských dronů do Polska mohl být omyl, soudí Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
1: No tak, protože to evidentně jako průšvih je, a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
0: A jaký máte vysvětlení?
1: Já nevím, tak možná je to...
0: Provokace?
1: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa. Jako působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkera z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat, a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. Tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útočný, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo. Mm. Možná to byla snaha vidět tu reakci.
0: No.
1: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
0: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?
1: No tak každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm, a pokud se dějí takovýhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo a tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to spíš, to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
0: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska. Jsem nenašel nic.
1: No, ne, já jsem ho taky nenašel.
0: A to je divný, ne?
1: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
0: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
1: A Rusové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad je, co dělají kluci, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít. Co
0: bude dít, jasně. Tak, nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
1: No, tak je to legrační, mě by překvapilo, kdyby paní Dekrova nějaké informace měla. A ona jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako akorát jsou vždycky bezejména, tak, takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmeme problém a budeme jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budeme doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza dozimetr, jakože si myslí, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jakože se na tím mávne rukou, jakože to bylo dobrý, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní Dekrová nemá informace o tom, že by rezort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a on se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr a vy tvrdíte, že o ničem nevíte. Vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali, tedy jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc. A váš šéf kabinetu vám ten dopis zapomněl dát jako a měsíc a půl přes měsíc zadržoval do doby, než ta smlouva byla podepsána, aby vám opak milostivě ukázal, abyste mohl bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi říct, Pavle, to není dobrý nápad, tohle, to nedělejme. Jo? Tak jako, a vy tady po tom všem pak řeknete, že teda ten váš šéf kabinetu strašně pochybil, ale že ho vlastně v té funkci necháte, protože to pochybení bylo tak zásadní, jako to je asi tak jako věrohodný, jako že paní Dekrova o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
0: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
1: No, tak.
0: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět, první zprávy. CZ po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom, o čem to svědčí.
1: No tak jako samozřejmě jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy je ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holemi a tak, jo. To je jedna část. Na druhé straně, já jsem o tom mluvil po tom útoku tady holí, což samozřejmě se s tímhle vůbec nedá srovnat na Andreje Babiše a říkal jsem jako říkat, že teď nějak maximálně zhrubla atmosféra, nebo že se něco výrazně změnilo, tak proboha, vzpomeňme si na vajíčkové kanonády, na Paroubka, vzpomeňme si na napadení Sobotky, napadení Topolánka, vzpomeňme si na pořezání Pavla Dostála, na skoro vraždu bývalého šéfa komunistů Svobody na začátku 90. let. Oni si takovéhle věci jako děli průběžně. V Americe jako zavraždili prezidenta, že jo, pak byly atentáty na jeho příbuzné. Před posledními volbami pokusoval atentát na Donalda Trumpa. Je to jako šílený.
0: Takže nic nového vlastně.
1: Ale právě, jakože dost bych jako se držel zpátky v tom říkat, že dřív to bylo jinak a teď až je to prostě extrémně, takhle extrémně vyhrocený. Ono se to jako průběžně dělo, ale samozřejmě, že teď je těch případů jako hodně za sebou, tak je to hodně vidět. No. A to, že ta situace vyhrocená je, to je.
0: Těším se na příště. Doufám, že se uvidíme kolem voleb.
1: Já také děkuji za pozvání a kolem voleb to zase probereme.
0: Díky, nashledanou.
1: Nashledanou vám i divákům.
0: Potrženo, sečteno a naším hostem byl pan Petr Kolář.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.
0: Já z toho vašeho textu, kolik to je, 14 stránek, tak to vytištěný, 16. Cítím skepsi. Cítím obří skepsi a vy mě někdy tady vyčítáte, že jsem neoprávněně optimistou. Hmm. Ale pojďme se o jednotlivých věcech...
4: Čili tohle ještě pesimističtější víc, než byste ode mě čekali.
0: Ano, ano. Vy vlastně tady naznačujete, co vy vlastně už vůbec nic nenaznačujete. Vy to na placato píšete, že co vlastně od těch voleb můžeme očekávat, budou o něčem, a píšete přesně, změní volby něco významného. A já teď cituji z té vaší knihy, můj dnešní závěr o minulých volbách, tady se vracíte k těm minulým, je, že se v naší domácí politice opravdu nic podstatného nezměnilo, i když frustrace mlčící většiny určitě narostla. A já se ptám, není to právě ten důvod, ta frustrace mlčící většiny, aby se něco změnilo?
4: No to určitě, určitě ano, ale já tam taky zdůrazňuju, že elementární pocit frustrace nebo někde jinde se tam objevuje nespokojenosti a podobně, tak to je bezvadný a já myslím, že je nesporné, že se to za ty 4 roky zesílilo, ale pořád já si myslím, že to je málo. Já tam snažím se vysvětlovat, že myslím, že to nestačí, že prostě frustrace ano, ale nějaká totální rozhodný protest proti tomu, co se tady děje, já prostě v té naší společnosti nevidím a proto jsem mírně skeptický, protože ty lidé nejsou ještě natolik odhodláni odmítnout ten status quo, protože mají pocit, že by taky mohli lecos postrácet, protože přece jenom za ty léta se u nás za poslední desetiletí se to životní úroveň zvýšila, lepší je tohle, lepší je ono. Oni mají pocit, že by mohli něco ztrácet a ztratit a mám strach, že se k spouře nějakého typu, a to slovo spoura se mi zdá důležité, že se většina lidí neodhodlá a nakonec mávnou rukou a navíc tomu nahrává to, že ve společnosti je obrovská setrvačnost. Lidi volí do značné míry podle setrvačnosti. Lidi se bojí změny, protože jak tak po zkušenostech očekávají, že každá změna je k horšímu. Takže já mám strach, že to dopadne opět tak jako minulé volby k ničemu. To znamená, že Babiš bude mít nejvíc hlasů, ale že nebude schopen vytvořit vládu a oni se znova udržejí u moci a Fiala bude slavně slavně další léta slavným premiérem. Pro mě je to děs, pro mě je to prostě nejhorší možná varianta.

V metodice je trhlinka. Nyní vidím jen malou nevýhodu, že se nám bočním vstupem narve do projektu ta podnikatelská cházka. To musíme také řešit. Konta na Kypru i jinde jsou funkční, bankéř vše zajistil. Naše firmy stavějící elektrárny jsou v ohrožení. To dělá skoro každý, to je špatné, s tím se v metodice nepočítalo. A co náš úřad? Co fík? Ten s tím může zatočit, ne? Zeptal se velká kapsa, aby zapůsobil. To si děláš srandu? Fík může hovno, ale úkol by mohl dostat. To není jen o tom, aby si chodil kontrolovat, jak rychle se mu budou stavět jeho elektrárny. Ale teď mě nepřerušuj, ať dokončím prezentaci. A pokračoval. Nyní nastává nejhorší fáze projektu udržet už rozpracovaný záměr a nedopustit, aby se něco na původních podmínkách pro nás změnilo. Autista se chtěl chudáček také předvést. Měl naučené fráze, které používal za každé situace, jen když zaslechl určité slovo, které evokovalo spuštění jeho naučené věty. Patřilo mezi ně slovo změna, změnit. Spustil. Změna. Někdy je změna dobrá, někdy dobrá není. Já se postarám, jestli něco měnit budeme nebo nebudeme. Já rozhodnu, jak to bude. Hlavoun zakoulel očima jako rarach a zhluboka se napil, aby se udržel na uzdě a nereagoval. V duchu si řekl, pitomec jeden, zase neví, o čem mluvíme, a i kdyby náhodou věděl, tak by to neuměl vyhodnotit. Ještě, že ho tam máme. Pitomec je lepší než nějaký chytrák. Autista byl opravdu zvláštní. Měl několik slov, která se dala na prstech ruky spočítat, na která dokázal reagovat. Když je zaslechl, spustil vždy naučenou frázi. Dá se jen částečně přirovnat k papouškovi kamarádky Elis Dary. Proč částečně? Protože papoušek byl o poznání vzdělanější, s ním se dalo popovídat. Byl velmi inteligentní a setkání s Pitrulem bylo zážitkem. Slova, na která uměl reagovat, se dala počítat do stovky. Škoda, že autista není alespoň tak chytrý jako Pitrul, řekla si v duchu Elis, která se dívala na televizi stále ještě sama. Pár slov, která aktivovala autistu, Elis identifikovala z kraje své analytické práce. Například, když uslyšel slovo občan. V Turánu spustil. Občané jsou základem našeho státu, pro občany musíme udělat vše, my jsme tu pro vás. Tato duchaplná věta, jak se myslel, spíš potvrzovala jeho IQ 72, kterým se zpočátku pyšnil, protože nevěděl, že je to důkaz hranice debility. Když ho připravovali do funkce, tak se za pomoci celé škály poradců a pracovníků PR udělala hloubková kontrola, kde k tomu číslu přišel a kde všude se o tom ví. Prohledávali všechny jeho dokumenty od narození. Byl nalezen ověřený certifikát z testu na IQ u renomované společnosti. V té době udělali jeho poradci neuvěřitelný zásah. Certifikát měl najednou předřazenou jedničku a autistovi se to moc líbilo. IQ 172 bylo pro něj jen číslo, aniž by si uvědomoval, co to znamená. Renomované společnosti vzali licenci, zničili všechny jejich záznamy, pochopitelně nenápadně, byl tam požár, povodeň a pak celé vedení obžalovali ještě z pokusu o daňový podvod a pojistný podvod. Odsoudili je a zavřeli, kdo by následně věřil takovým zločincům, opravdu nikdo. I kdyby se někdy někde ještě nějaký založený test našel, to by je zavřeli za pomluvu, ale po 8 letech kriminálu je žádné kousky ani nenapadnou. Budou mít co dělat s dluhy, než aby kecali o IQ autisty. Poradci si nelámali hlavu s tím, co číslo IQ znamená. Svorně říkali, od debila ke géniovi je cesta neprošlapaná, tak co? To když se rozhodli jako nejjednodušší zásah předřadit jedničku před 72. Předtím si z opatrnosti nechali vyložit odborníkem, pozvali vězeňského psychologa, bývalého milicionáře, kamaráda, co stupnice IQ znamená.
IQ 70, že má asi 6,8 % populace. To je dost, tak proč by to nemohl mít autista? Opáčil poradce těsně před paděláním certifikátu, který si autista pověsil do kanceláře. Tak poslouchej dál. 70, to je debilita, slabomyslnost. Je-li dobře veden, může zvládnout zvláštní školu. 80, to je nižší stupeň slabomyslnosti. S problémy zvládne základní školu, úspěšný může být ve zvláštní škole, chápeš? On je mezi tím 72, to je fakt dost špatné na jeho pozici. A jak to vypadá u 172? Tak to není přesně stanoveno. IQ nad 140 má jen 0,2% populace. Je to inteligence géniů, absolutní předpoklady pro tvůrčí činnost, určují ostatním směr poznání. Poradci se shodli, že padělání certifikátu je nutné, a tak také učinili se slovy dáme národu génia. Lopata se stále ještě zabýval metodikou, kde podrobně probíral i vyhlášky, které jsou také velkou pojistkou pro další nepředvídatelný vývoj. Pojistky pro jejich peníze. Předložil tabulku, ze které bylo jasné, jak se budou příjmy pro ně vyvíjet, a hovořilo se o miliardách ročně. Aby to tak zůstalo, tak musíme metodiku vylepšit a navrhuji další postup. Počkej, chci se ještě zeptat, jak je velké riziko, že se rozvoj fotovoltaik stane boomem. Riziko je víc než 100%, to je jistota. Opatření fakt musíme udělat. Dobře, je lepší být připraven na nejhorší. Co navrhujete? Udělali jsme dnes takový jednoduchý návrh. Říkám tomu jednostránková strategie. Musíme to udělat rychle. Zapojit se musí opravdu všichni. Kdyby někdo z důležitých remcal, tak ho musíme zpracovat. Peníze jsou malá kouzelnice. Autista opět zasáhl. Peníze jsou důležité pro někoho více, pro někoho méně, ale bez peněz se žije těžce. To jsou pak ti chudáci pod mostem. Hlavoun už byl na tuto větu alergický. Proto navrhl, že je už hodně pozdě, tak ať návrh opatření dopracují, včetně návrhu úkolů a jmenovité zodpovědnosti zaplnění. To už se mu v hlavě honila myšlenka, že autistu musí poslat pryč stůj co stůj. Což nebude z jeho pozice a znalostí bezpečnostních zpráv jednoduché. Asi ho pošleme do Bruselu, tam se takový nadprůměrně nadaný ztratí, zapadne mezi ostatní, tam vyčnívat nebude. Tam je to samý takový chytrák. V duchu se usmál sám pro sebe a začal střádat pavučinku, která vystřelí toho troubu třeba do vesmíru, hlavně daleko od nás. Byl si jist, že by to psychicky nemusel vydržet a mohl by mu jednu ubalit, až bude trousit ta svá moudra. A nebo se budu muset upít k smrti, aby mi to bylo jedno? A to při myšlence na jinak oblíbenou lahev alkoholu zavrhl. Autista musí pryč. Všem se ulevilo, že budou mít dostatek času na přípravu perfektního návrhu, který chtěl Lopata ještě projednat s dalšími kumpány. Alice usnula na gauči a neslyšela, že Norbert tiše odešel a stejně tiše za sebou zabouchl dveře.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Michal Fischer je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pokud vím, tak vy jako místostarosta máte ve své gesci mimo jiné i zdravotnictví.
2: Ano.
1: A my teď často slyšíme diskuse o tom, že tu chybí zubaři a tu chybí bůh ví jaký specialista. Jak se toto v jednotlivých městských částech řeší a máte vy s něčím problém?
2: Máme problém. Asi bychom potřebovali, i když se nám podařilo teďko v minulém období nebo v tomto volebním období otevřít nové ordinace právě obvodních nebo praktických lékařů na sídlišti Hornomichulupská na rampě v Milánské, tak scháníme a hledáme pediatry. Dětské lékaře, těch je jako nedostatek, je to poměrně bychom rádi to rozšířili trošičku tu nabídku, protože v určitých místech to potřebujeme. My máme vlastní malou polikliniku v Tenisové ulici, máme ordinace, které pronajímáme lékařům dle potřeb, a aby to mohlo fungovat, nabízíme jim tuhle tu možnost, snažíme se aktivně vstupovat inzercí a zajišťovat pro nás i tyhle ty klienty. Podařilo se nám obnovit spolupráci s několika praktickými lékaři, kteří přešli z jiných ordinací a převzali tady tu kartotéku, protože to je pro ty lékaře důležité, aby měli tu svoji klientelu, za kterou sem jdou. Takže určité kroky se v tom podařily, ale říkám, bude to běh ještě na dlouhou trať, protože mladí lékaři úplně nechtějí tu kortu pediatrii, ty dětské lékaře úplně nemáme. Uhum. Tam bychom to rádi posílili a samozřejmě i v rámci možností městské části jim chceme nabízet a nabízíme možnost eventuálně ubytování, eventuálně získat byt po dobu, pokud to budou takhle samozřejmě tam fungovat.
1: Pane Fischere, do jaké míry s tímto zacvičilo teď to uplynulé období, vlastně mám na mysli ty příchozí uprchlíky nebo emigranty z Ukrajiny, protože ti také potřebují určitě péči lékařskou, že? A tak se ptám, jak to u vás na Praze 15, jestli u vás našli někteří také domov nový, že, a lékařů dostatek.
2: My jsme v té první fázi, ještě než se začalo vlastně tohleto dělat, tak už mi úterý, myslím, začala ta invaze z Ruska na Ukrajinu a my už v pátek jsme měli první zájemce o ubytování v našich zařízeních, kdy jsme řešili už příjezd prvních uprchlíků z Ukrajiny. Dneska jich ubytováváme v našich zařízeních kolem stovky nebo přes stovku a na Praze 15, co máme čísla, jich kolem 1500. Co máme tak jako evidenci, co
1: a
2: víme.
1: A to unesete v klidu,
2: ano,
1: včetně té zdravotní
2: péče.
1: Nemám
2: zatím informaci o tom, že by byl nějaký problém v rámci zdravotní péče. Dneska zrovna dopoledne byla nějaké jednání kvůli školám, protože došlo k tomu, abychom umístili, že děti z Ukrajiny a do školek a do škol, tak se dělalo nějaké přerozdělování. Musíme se s tím poprat, nedá se nic dělat. A to je jeden z důvodů, proč přemýšlíme dál, takže hledáme místo, kam nastavit adaptační skupiny, aby ty děti, které přijdou, měly kam chodit a zároveň, aby to mělo do budoucna i dopad na další prostory. Proto máme připraveny školky nové, výstavbu nových školek, kterou dlouhodobě chystáme, ale teď jsme zrychlili jednu z těch věcí a to je, že se nám podařilo získat z magistrátu dotaci na dvě modulární školky, kde máme připravená dvě místa u škol, kde chceme postavit místa celkově až asi pro 120 dětí, no 118 dětí, přesně, abych 116 dětí, abych byl přesný. A jsme ve fázi, že v tuhle tu chvíli na to připravujeme stavební řízení, nebo je připraveno stavební řízení, už probíhá a počítáme, že pokud se to dobře podaří a podaří se nám zajistit ty modulární prvky, takže bychom do půlky tohoto roku

0: jako, a navíc by rády maminky šly dřív do práce, to znamená, chybí jesle, to znamená, chceme nahrazovat nějakým způsobem už od začátku ty tříleté děti, aby chodili do školky, ale není to tak jednoduché. Navíc se budou se nové byty, dochází sem fakt jako ten nárůst těch občanů, kteří přicházejí do Prahy, je mnohem větší. S tím to nese samozřejmě i tohleto riziko, že někam potřebujete umístit děti a ty místa úplně nejsou, nebo jsou zase pro určitou kategorii, nebo někde jsou vystěhováni. Takže já si myslím, že všechny městské části se na tom nějakým způsobem zamýšlí a snaží se budovat. Mm-hmm. Je to problém prostorů, financí a nějakého dlouhodobějšího i stavebního řízení, než se to dá dohromady. Ten proces trvá dlouho.
1: Je pravda, že když se na území některé městské části staví třeba nová školka nebo jakákoliv jiná občanská vybavenost, takže výrazným dílem na to finančně přispívají ti developeři, kteří tam staví. Chodí to tak?
0: Nevím, jestli výrazným dílem, ale naší snahou je a snažíme se o tom dělat memoranda a dohody o spolupráci u všech větších staveb a se všemi těmi stavebníky, vlastníky těch nemovitostí, které chystají, se snažíme dohodnout na tom, aby to takhle bylo. Proto v podstatě máme dohodnuto dneska školky u všech větších projektů, které se budují na Praze 15. Mm-hmm. To znamená, oni už sami dneska se naučili, mezi tím došlo k dohodě o nějakých kontribucích, které navrhl magistrát, které už to přímo zahrnují, jakým způsobem by se měli podílet na obslužnosti toho území právě díky těmhletěm stavbám. Ale my přesto do té doby dneska máme v projektech, nebo včetně těch dvou modulárních, 7 míst, na kterých bychom měli vystavět nebo nechat vybudovat mateřské školy, které potom přejdou do našeho majetku a my je budeme spravovat. Takže do budoucna máme připraveno 7 nových mateřských škol.
1: Já tady pořád koukám na tu ceduličku, na ten, a pořád na tím musím přemýšlet. Vy vlastně říkáte, promiňte, že se k tomu vracím, říkáte, je to ideální, že dítě do školky a seniora dáte do denního stacionáře. Když chodí dítě do školky, tak taková babička od toho dítě, které dneska je v dnešní době kolem 25 let a chodí dopoledne do fitness. Kolem 50 let.
0: Ano.
1: Takže já si říkám, jestli vám to funguje jako dohromady. Kolik je takových lidí, kteří mají dneska dítě do školky nebo děti do školky a ještě u toho se starají o babičku, takovou babičku Boženy Němcové?
0: To jsou protože... cizí lidé. To jsou cizí seniori, to nejsou seniori těch, kteří tam...
1: Já si myslím, že fór je v tom, že ne. Když jede mama taxi,
0: ne.
1: A takže vezme i babičku,
0: ne,
1: to tak není.
0: Ten princip je vlastně na tom, že seniori, kteří budou v té jedné části, se mohou setkávat s těma dětma v té druhé, anebo se můžou oddělit, ale jsou to cizí lidi. Stejně jako na to čtení do těch školek nám chodí cizí seniori, babičky, které mají chuť se s těmi dětmi setkat a nemohou třeba být u svých noučat, využijou tohleto, protože jsou ještě aktivní, činní a rádi to s nima stráví. A ty děti neuvěřitelně vnímají ten prvek té babičky, která tam prostě sedí, stejně asi jako jsme to vnímali my, pokud jsme to měli, protože můj děda mi vyprávěl pohádky, vymýšlel si a do dneška si pamatuju, co všechno jsme vlastně vyváděli a byl jsem malý.
1: Jsem to pochopil.
0: Jo,
1: už. Ještě mi řekněte, pane Fischere, vy se teď ucházíte o to, abyste byl starostou městské části Praha 15. V čem to bude jiné za vaší vlády, když tam přijedu do Hostivaře třeba na návštěvu, tak pěkný to tady má ten Fischer.
0: To bych byl rád, kdybyste tohleto podařilo.
1: Co chystáte, víte?
0: Co chystáme do budoucna? Nám chybí, na naší městské části nám chybí třeba sportovní hala. Já mám celý svůj život propojený se sportem, hodně se celý život motám kolem fotbalu a sportovní hala ale je jeden z prvků, který nám tam chybí. Máme obrovský kvantum sportovních klubů, kteří by ji rádi využili v rámci svých činností. To je jedna z věcí,
1: na kterou bychom postavili sportovní.
0: Rádi bychom postavili do budoucna sportovní halu. Máme v hlavě projekt na startovací byty, ale oni to nebudou přímo startovací byty, ale měly by to být nájemné byty, které bude mít městská část ve svém vlastnictví, které by měly umožnit mladým po nějakou dobu, než se prostě rozvinou a dostanou se k nějakým finančním prostředkům a najdou si tu svoji cestu. Tak pro ně, ale zároveň pro ty seniory, kteří už třeba mají problém s placením toho tržního nájemného a mohli by využít i tohoto prostoru. Chybí nám určitý prostor pro

0: krizový případy pro rozdělené rodiny. Najednou dojde k nějakému rodinnému disbalancu. Máme sice nějaké byty, ale rádi bychom to doplnili ještě o něco, abychom mohli umístit maminku s dětmi, eventuálně tatínka s dětmi do jiného
1: bytu. Takže plány máte velké. Vy jste tedy lídr kandidátky TOP 09 a ODSky. No.
0: Která se jmenuje Společně pro Prahu 15.
1: Společně pro Prahu 15, ano. Takhle hezky. Jo?
0: Ano, Společně pro Prahu 15.
1: A řekněte, jak moc vám je příjemné spojení tradiční občanské demokratické strany s tou TOP 09, která teď trošku kulhá? Víte, alespoň co se týče preferencí.
0: To je pravda, ale já to furt jsem na té Praze 15, jsem v té komunální politice a tam je to o lidech. My když jsme v minulém volebním období dávali dohromady koalici, trojkoalici s ANO a Stupkou jako ODS, a tak vlastně jsme tam šli a já se to nebojím říct, že na nás koukali trošičku jako na čerty s rohama a s dlouhým ocasem a na ty, kteří z té ODSky byli takhle jako úplně špatně. Na konci jsme se vlastně dostali do stavu, že jsme si porozuměli lidsky, jsme si porozuměli. A mně se nestalo za 3,5 roku, kolik to je, za 3 a 3/4 roku od voleb sem, že bychom někdy třeba hlasovali v radě něco na sílu. Vždycky došlo ke konsenzu, k dohodě, a to je politika, která mně se líbí, aby se dělala. Aby se lidi dohodli, protože to není o velké politice. To je o tom, aby tam ty lidi měli klid, aby měli všechno, co potřebují, a my jsme se jim to snažili zajistit.
1: Jsem rád, že jste přišel a držím palce, na shledanou.
0: Já děkuji moc.
1: Naším hostem byl Michal Fischer.

0: Dotace obecně nenávidíte, ne?
1: Dotace by být neměly, já beru, že by jsme měli přispívat pouze lidem, kteří skutečně si nedokážou sami pomoct. Jsou mezi námi takový, který bohužel...
0: To je jiná kapitola, samozřejmě.
1: Říkám jinak, skutečně dotace na to, když je člověk zdravý, má zdravý ruce, tak by měl pracovat.
0: Jak chcete z toho, co jste přinesli, já jsem to předtím neviděl, tak vám to chci takhle vrátit. Jak chcete splnit bod číslo 3? Jakým způsobem? Udělat zákon?
1: Na zastropování ceny elektrické
0: energie?
1: Já si myslím, že máme tady regulační úřad, který by se měl chovat jako regulačním úřadem. Mm-hmm. To znamená, měl by tu cenu regulovat. My, když chceme být konkurenceschopní, tak nemůžeme mít nejdražší cenu elektrické energie.
0: O co bude GEN bojovat, aby ta cena zůstala v případě, že se dostanete k moci? Zastropovat kde? No, protože to si teď každý občan říká, co se na vás dívá. Protože on má ty složenky. Rozumíte mi?
1: Ano. A ty složenky za 2 roky budou ještě na tom hůř, až přijdou skutečně ceny povolenek i na domácnosti. To prostě my jako GEN skutečně chceme udělat to, aby jsme iniciovali okamžitě buď zrušení povolenek, nebo jejich omezení, nebo jejich zastropování. To bohužel nemůže Česká republika, to musí Evropská unie, ale nikde není napsáno, že Česká vláda nemůže iniciovat vůbec tohle. Protože vemte si, co se tady přihodilo. Možná, že ten původní záměr povolenek tak byl dobrý, ale tím postupem se to vyhrotilo tak, že třeba tady jsou firmy, které dostávají povolenky zdarma. Ale stalo se to normální zboží, že se s tím obchoduje.
0: Rozumím. Pane předsedo, řekněte nám ještě váš recept na to dostupné bydlení. Vy jako radní Prahy 1 musíte vědět velmi dobře a vidět to v každodenní práci, jak je to obrovský problém, aby třeba mladé rodiny nebo mladí lidé mohli vůbec bydlet v Praze. Protože ta cena toho bydlení v Praze je neuvěřitelná. U nás v domě se prodává byt za 8 milionů, nic moc. Paní majitelka, která ho prodává, říká, zůstávám na 8 milionů za dvoupokojový byt, ještě v podivném stavu, protože ukrajinské rodiny mi mohou utrhat ruce. Přichází sem s kapitálem. Co s tím?
1: Dostupný bydlení se dá vyřešit jediným elegantním způsobem. Žádné dotace, žádné stavění tady, že budeme stavět státní byty, a tady je potřeba okamžitě zrevidovat stavební zákon. Protože když tady fungujeme tím způsobem, že nám stavební povolení trvá 10, 15, 20 let, tak je něco úplně špatně.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím, já dneska v podstatě sem přicházím tak trošku spotřebitelsky a chci celý díl zasvětit tomu, jestli se tady vyplatí zastrašovat a jestli vedle obchodníků se strachem, který obcházejí ulice, prozvání jednotlivé občany, potenciální voliče, se nám tady neobjevil velkou obchodník se zastrašováním, čili zastrašuj, dokud zastrašuješ, seš, mám
1: no,
2: dojem.
1: Já myslím, že víme, že hlavní prodavač strachu v Česku se jmenuje Petr Fiala, je to premiér. Bohužel je to tak, musíme říct, že Petr Fiala jednoznačně opanoval vstup do volebního roku, protože to, co nám nadělil nejdřív na Vánoce, potom na Nový rok a teď v televizi CNN Prima News v partii, kam byl pozvaný, aby okomentoval výsledky exkluzivního průzkumu agentury STEM pro televizi, která měřila za prvý důvěryhodnost politiků nebo politických lídrů a za druhé i volební preference aktuální. Tak to, co tam Petr Fiala předvedl, tak já vlastně musím říct, že už pro mě to znamená, nebo mi potvrdil, že se nikdy neměl stát premiérem, že prostě osobnostně ona to nemá, že on není schopný žádný sebereflexe, že už vlastně i lidi pošťuchuje a provokuje, protože on tomu se dostane mimo jiné, tam řekl i to, ať lidi pro boha nebrečí, živnostníci, podnikatele, ať se koukají prostě snažit, že tady máme nízký daně a že vlastně všechno, co on pro ně, nebo pro nás všechny udělal, tak je super a my jenom furt nevděčně bulíme, když on nám tady dělá pro nás samý ty nejlepší věci.
2: Petře, no, tomuhle říkají političtí psychologové sám sobě nepřítelem.
1: No, on se okamžitě z toho stal virál, z toho jeho vystoupení a lidi vymysleli tomu titulek, že Petr Fiala dosáhl dalšího fialovského vítězství a sice v debatě bez oponenta dokázal porazit i sám sebe.
2: A vyhrál.
1: Je to pravda, protože to jeho vystoupení skutečně bylo hnusný. On televizi Prima označil za opoziční televizi, čemuž se ještě dostaneme, protože to svědčí jenom o tom, on vlastně usvědčil českou televizi z toho, že je jasně vládní televizí a že jeho vláda, hlavně on, si nemůže zvyknout na to, že je tady i názorově politicky neutrální televize. Ale pojďme k tomu průzkumu STEM, s kterým tam byl konfrontovaný a který ho tak rozhodil. Ze STEMu vyšlo, že v podstatě všichni hlavní opoziční lídři jsou mezi lidmi populárnější nebo důvěryhodnější než Petr Fiala. Dokonce to došlo tak daleko, že hned to vedoucí trio hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem a za ním Karel Havlíček a Alena Schillerová, všichni tři jsou výrazně důvěryhodnější pro lidi než Petr Fiala. Dokonce je mnohem důvěryhodnější i ten největší bubák asi mediální a český politiky i pro Petra Fialu, šéf SPD Tomio Okamura. No a aby toho nebylo málo, tak lidi věří víc i šéfce komunistů a hnutí Stačilo Kateřině Konečné. Čili tady vidíme, že lidi věří víc prodavačům strachu fiktivním, než hlavnímu prodavači strachu opravdovému Petru Fialovi. Je tam ještě jedna věc zajímavá v tom průzkumu téhle osobní popularity nebo důvěryhodnosti a sice, že šéf STANu Vít Rakušan a první vicepremiér je před Petrem Fialou, neboli věří mu víc lidí než premiérovi. A stejně jako Petru Fialovi věří lidi i lídrovi a europoslancovi motoristů Filipu Turkovi. Pak můžeme jenom pokračovat, že vlastně za Petrem Fialou jsou další vládní politici, tam už to jde jenom dál z kopce a samozřejmě Markéta Pekarová Adamová potvrzuje tu svoji už, já bych řekl, permanentní nepopularitu, ale jsou tam i další šéf lidovců, Marek Výborný a tak dál. Neboli prostě konstatování z toho je, že lidi věří víc opozičním nebo opozici, ať už sněmovní nebo i mimosněmovní, než premiérovi a vůbec vládním stranám. A druhá věc je jenom vlastně ten průzkum STEMu ohledně těch stranických preferencí.
2: Tak to Petře, dokonce, promiň, než řekneš ještě ty jednotlivé preference, tak já tam vyzdvihnu jednu věc, která, kdybych byl Petrem Fialou a šel na ten pověstný led, čili lezl do nějaké televizní sledované debaty a měl se obhájit, měl prostě tu jedinečnost, že opravdu startuju tu politickou sezónu, mám možnost nastavit titulky, mám možnost ukázat své lepší já, to zná trochu pokory, věcnosti, pragmatismu, tak bych se hodně jako zrazil, znervóznil a znejistil, a proto je vidět, že nejsem Petrem Fialou, protože ten se nezastavil nad ničím, naopak zautočil hned, ale opravdu, co by mě zamrazilo, když mý vlastní potenciální voliči, jinou formou potenciální voliči Petra Fialy, říkali, my si dovedeme mnohem více představit premiérství Andreje Babiše, případně Karla Havlíčka, než Petra Fialy. Jo. A to je, jestli chodí někomu vysvědčení dřív a Petru Fialovi přišlo, tak to je na zarámování, na velký vykřičník a na velký otřes v koalici Spolu typu soudruzi, neměli bychom trošku přepřáhnout a začít dělat ty věci jinak, protože toto je cesta do pekel.
1: To je druhá porážka sebe sama ohledně tohohle víkendu televizního. Ale já myslím, že Petr Fiala sám sebe přesvědčil, nebo i v rámci té jeho bubliny poradců, že vlastně jeho lepší já je jeho čím dál obludnější já. A že nám to bude ukazovat, že nám vlastně až do voleb dopře jakousi horror show za to, že nedokážeme odvděčit teda to, že dělá, co je třeba.
2: Že prostě je?
1: Že prostě je. Ale jenom ještě doplním ty preference. Protože i tam došlo ke konfliktu v televizi, STEM přisoudil, víceméně potvrdil ten dlouhodobý trend, hnutí ANO vysoce nad všema 34%, trojkoalice Spolu na 18,5%, čili skutečně už se dostává na polovinu síly případné volební jediného hnutí ANO. Potom jsou tam v závěsu Starostové, ti mají tuším něco přes 10 nebo 10%. A pak tam vidíme těsně nad 5% hranici Motoristy a víceméně zbytek je stejný. Přísaha je pod čarou, SOSDEM je pod čarou, čili zůstávají mimo sněmovnu.
2: To se jistě je, že ještě Piráti teda přibrzdili. A Piráti, to se přiznám, že mě
1: Piráti
2: překvapilo.
1: Piráti zatím zůstávají ve sněmovně jako potenciálně. Ale Petr Fiala tam přišel vybavený, teda vytáhl z kapsy graf, kde ukázal, co to je nějaká agentura STEM před posledními sněmovními volbami.
2: A přitom jinak nevěří výzkumu a neřeší.
1: Ale vždycky zná ty čísla, ano. Dobře, ale no tam mimo jiné ještě se dostanu, on měl jeden velmi, jak bych řekl, logickou perlu. Ale on teda řekl, kdo může věřit nějakému STEMu před posledními sněmovními volbami, nám STEM dal zhruba 20% a hnutí ANO dal, nevím jestli 34 nebo něco. Já jsem si to i ověřil, je to pravda, ten průzkum byl jako hrubě netrefil to pořadí v čele, hnutí ANO vysoko nadhodnotil a trojkoalici Spolu vysoko podhodnotil. Fajn, to se v průzkumech stává. My dokonce oba jsme, že z průzkumu si nesedáme na zadek. Mohli bychom říct, že tenhle ten průzkum víceméně potvrzuje už nějaký dvouletý trend i ostatních těch hlavních agentur, ale dobře, furt by to byly jenom průzkumy, virtuální čísla, fajn. Tak já jenom Petru Fialovi připomenu, že v loni jsme měli trojí, ale hlavně dvojí důležité volby. První byly evropské volby.
2: Ale všechny vyhrál, Petře.
1: Jasně, druhé byly krajské volby na podzim.

a měl v hlavě zmatek. Vyhlásit bych chtěl státní svátek katek, aby i ta má

nejsem generálem, písně zkouším psát, obrace či hladce, slova splétám rád, slíbil jsem je Katce.

Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio. Xaver.

Nemocnice doktorka Gruntová. To byl strohý příkaz, který jsem dostal, když můj spolujezdec nasoukal tělo do kabiny vozu. K proskleným dveřím psychiatrického oddělení, o kterých jsem si myslel, že už je nikdy neuvidím, jsme se dostali velice rychle. Měli jsme štěstí. Ledva jsme přikročili ke zvonku, sklo se otřáslo, klapnul zámek a nejprve se objevil zadek starší sestřičky, kterým si razila cestu, neboť couvala a táhla za sebou vozík předspaný špinavým nádobím. Přidržel jsem jí sice galantně, ale přece jen ziskuchtivě vstup, čehož Rudolf využil a proklouzl do vnitřní chodby. Já jsem jej okamžitě následoval. Svíral se mi žaludek z pomyšlení, že když budu mít štěstí, opět uvidím paní doktorku v plné kráse. U lékařského pokoje s nápisem MUDr. Petra Gruntová, MUDr. Jan Semerád jsme zaváhali jen na okamžik. Rozhlédl jsem se, ale v okolí nebyl přítomen žádný personál, který by nás mohl vykázat do patřičných mezí. Pouze na bílé lavici seděla bledá brýlatá holčička se školní brašnou u nohou a zkoumavě si nás prohlížela. Rudolf otevřel zprudka dveře pokoje. Kdybychom v něm narazili na Semeráda, asi by to byl problém, ale od psacího stolu se na nás otočil anděl. Ani jsme nezaklepali prostě a jednoduše jsme tam vtrhli. Já následoval Rudolfa, který přepad vedl. Bylo jasně cítit, že spěchá. Podvědomě jsem přijal jeho rytmus a kvap, přestože jsem neměl ani tušení, co chystá. Museli jsme asi působit neurvale. Petra se zamračila a chtěla nás vykázat. Po několika vteřinách ale její výraz změkl, protože nás poznala. Mírně vlnité vlasy, které jí nad chorobopisy padaly do očí, potřesením odhodila a snažila se převzít vládu nad situací. To se jí však nepovedlo. Zatlačí do kouta, vyštěkl Rudolf a já ho mile rád poslechl. Ona se opět nasupila, ale v obavách ustoupila. Toho já jsem využil a tělem jí zahradil cestu k úniku. Se zlou bychom se patrně potázali, kdyby se jí to podařilo. Přiblížil jsem se na krok k ní a podlomila se mi kolena. Našpulila rty a vyzývavě zavonila. Co po mně chcete? Pokrčil jsem rameny a nelhal jsem. Otočil jsem se ve směru jejího pohledu a zjistil jsem, že se Rudolf usadil u otevřeného kompjutru a nečekaně hbitě začal tepat do klávesnice. Naprosto přesně věděl, kam co zadat, aby se dostával hlouběji a hlouběji do databáze nejen místní nemocnice, ale do záznamu celého kraje, dokonce i republiky. Po několika okamžicích se přiblížil až k jádru věci a já na obrazovce viděl jasný nápis. Rudolf Kleckner. Posunul jedním pohybem myši svůj dalekosáhlý přehled diagnóz až na sám konec, a tam do volné předem připravené kolonky napsal dvě prostá slova. Exitus letalis. Bez váhání použil všemocnou klávesu Enter, vyslal tuto zprávu neodvratně do celého světa a tím se navždycky vymazal z databáze lidstva. Pokračujeme dál, čas je neúprosný. Čeká nás Vinohradská třída, zvolal, když vybíhal z místnosti a zmizel v chodbě. Přiblížil jsem se jen na několik centimetrů k paní doktorce Petře Gruntové, asistence psychiatrického oddělení s atestací prvního stupně v mém rodném městě a s úsměvem jsem se přiznal. Já jsem se do vás zamiloval. Pane bože, vydechla? Ale ta slova neobsahovala radost, spíš obavu z toho, že se situace poněkud komplikuje. Naposledy jsem se podíval do jejich očí, přivonil k jejímu tělu a zakázal si vjemy chuťové a hmatové. Tak daleko jsme se ještě nedostali. Škoda. A vyrazil jsem za Rudolfem. Holčička na chodbě už nebyla.

Do Prahy jsme dojeli v naprostém tichu. Rudolf již nic nevysvětloval, nekomentoval a nic si nepřál. Chvíli mi trvalo, než jsem na Vinohradské třídě našel místo k zaparkování. Můj spolujezdec ale byl již tak netrpělivý, že než jsem řádně zacouval mezi dva vozy, byl pryč. Kráčel jsem Vinohradskou třídou, ne příliš svižně, neboť jsem stoupal vzhůru. Město ku podivu v tento letní den svěže vonilo a mně se zlehka dýchalo, i když už dlouho nepršelo. V jednom okamžiku se mi konečně zazdálo, že jsem před sebou spatřil známá záda. V tu chvíli ona postava začala přecházet přes ulici a při rozhlížení, zda se neblíží nějaké vozidlo, padl její zrak na mě. Byl to Rudolf. Vypadalo to, jako by na mě čekal, přestože byl ještě dost daleko. Oba jsme se zastavili. Rudolf zvedl ruku k pozdravu, ale nepokynul mi. Ohnul ukazováček do malé skopky a ukazoval jim za má záda. Snažil se mě na něco upozornit. Několikrát tím zobáčkem zakloval do vzduchu a donutil mě tím, abych se ohlédl. Stalo se tak. Za sebou jsem nespatřil nic zajímavého. Míjelo mě pár chodců, o zeď domu byla opřena lopata, zedníci stavěli lešení. Otočil jsem hlavu zpět s němou otázkou: co mi to, Rudolfe, ukazuješ? Ale ten na původním místě již nestál. A když jsem se zoufale snažil zjistit těkajícím zrakem, kam zmizel, zahlédl jsem opět jen jeho záda zahýbat do Italské ulice. Popoběhl jsem, abych za ním lépe viděl, ale ten boční bulvár byl lidu prázdný. V jednu chvíli vyběhla z krajního domu malá brýlatá holčička, poskočila si a zase se vrátila do domovních dveří. Jinak nikdo nikde. Rudolf zmizel, jako by se vypařil. Zastavil jsem se a začal uvažovat nad tímto podivným úkazem. Uvědomil jsem si, že jsem to vlastně čekal. Zvedl jsem tvář k nebesům ve snaze spatřit Rudolfa, jak naplňuje svůj sen a odlétá, ale moje snaha byla pochopitelně marná. Na čelo mi dopadlo několik kapek deště a pak se konečně vydatně rozpršelo.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Já mám radost, protože se mnou ve studiu sedí starý fotr.
2: Já vás zdravím.
1: A podle čeho si teda vybíráte tu hospodu? Kam jdete? Kromě těch známých lidí, jasný, Sapík, Polarejk, Babiš. Tak podle čeho si to vyberete a tady to natočíme?
2: To je... Já jsem strašný improvizátor. Mám rád improvizaci. Takže já prostě... se podívám ráno, si sednu k netu, podívám se, co mi píšou lidi do komentářů, co mi píšou na Instagram, protože mi spousta lidí píše tipy, zajeď sem, tady to je bomba, tady to je super. Podívám se, když se mi to zalíbí, tak prostě jedu.
1: Kam nejdál jdete?
2: No, moc daleko ne, protože ono to je náročný, za prvý časově hrozně, jo, jet někam až prostě do toho, ale nejdál jsme točili v Brně. Ode mě bylo nejdál Brno.
1: No,
2: máme
1: nějakých
2: 300 kilometrů nebo 300.
1: A co jste točili v Brně?
2: My jsme točili vlastně Burger Festival.
1: Jo, to je nějaký, rozumím.
2: Takže tam byly jako dobrý burgerárny.
1: No ne, si říkám, že vás na těch videích, já jsem listoval, co tam všechno je, řadu z nich jsem viděl, že vás nelákají třeba maďarský, slovenský, že? Pak jsem si říkal, že by mě dost bavilo, co byste říkal na polský jídlo v hospodě.
2: No, to by mě hrozně bavilo.
1: No, protože někteří lidé říkají.
2: Někteří lidé říkají, ano.
1: Říkala paní Tachecí, někteří lidé říkají, že polská kuchyně je nejhorší na světě. A jiní lidé zase říkají, že to tak není. Ale ten, kdo si dá do segedinského guláše švestky sušený, nemůže být normální, to jako uznáte.
2: Já jako nemůžu říct, nechutnal jsem to, ale musím říct, že jako vůbec švestky v normálním jídle moc nemusím. Jako moc sladký vomáčky a tohle to nemusím, ale to Polsko samozřejmě jsem chtěl točit hodně. Zase říkám, je to náročný, jo? Tím, že to není moje, vlastně není to můj full time, není to věc, která by mě živila vlastně na 100%, tenhle ten YouTube, tak do toho musím dělat ještě svoji práci. Takže tohle je opravdu spíš takový koníček. A takže toho času jako na to úplně nezbývá, ale samozřejmě my jsme už měli domluvený Slovensko, my jsme měli domluvený... Teďkon teda pojedu příští týden k Honzovi do Německa, k tomu mýmu kolegovi, který se mnou jezdí, on tam pracuje, bydlí, takže tam budeme točit.
1: K Honzovi?
2: No, to ten, co se mnou jezdí.
1: Jo, jako ten spolumoderátor.
2: Ten hubený.
1: To je pan Honza.
2: Ten pan Honza, ten hubený.
1: Jo, jak jsem říkal, gentleman.
2: Jo, zdravím, čo Honzo. Ten kouká.
1: Pozdravujeme pana Honzu.
2: Pozdravujeme pana Honzu.
1: Sympaťák.
2: Jo, to je showman, jak jsem říkal, ale... Takže jedu k němu do Německa a tam bychom chtěli natočit nějaký ty německý šlágry. Třeba špagety a na tom kuřecí řízek, jak to Němci mají rádi.
1: No a zelí knedlík řízek taky.
2: Ano, samozřejmě.
1: Ale to je dobrý, pozor.
2: Fakt?
1: Je to fakt dobrý. Já jsem měl jednou tu čest. Hrozně jsem to jako vždycky říkal, co to je, prostě jo. Ale je to opravdu dobrý.
2: No, já jsem třeba teďkon, jsme točili tu hospodu, tu americkou, že jo, tak tam jsem byl sám a tam nám vlastně, tam jsme si objednali lívance s javorovým sirupem a se slaninou.
1: No, to jsem viděl, no. A to bych neochutnal.
2: No.
1: Ještě na tom talířku, jak jste to měl a ono se ten sirup vlastně rozlil okolo těch pekáčů. A ono jich tam bylo kolik? 5? Nebo jako to bylo?
2: No, bylo to docela
1: vysoký docela. Tak to jsem si říkal, ten javorový sirup, to je normální sladká chuť.
2: No, to je hodně sladký.
1: Ale těch plátků slaniny jsem tam viděl, těch tam mělo teda bylo hodně. A já jsem se na to díval shodou okolností dnes, to byla ta americká hospoda vlastně,
2: ano.
1: S tím červeným interiérem. Mm-hmm. A říkal jsem si, to nestrčí do huby. Jsem vás viděl v tom videu. A tak jsem si říkal, to bude nějaký, to zamluví nebo něco, ale vy jste to odvážně jako, jaký to je?
2: Já možná teď budu znít jako fakt jako nějaký čuně, ale to bylo poměrně dobrý jako.
1: A ta placka, to je z čeho, to je co za?
2: To je vlastně pancake, že jo, to je jejich hlívanec. Já jsem je dělal i na svém kanále, mám žloudek, je to takový klasický tekutý těsto, který se leje na pánek. Je to něco jiného než český lívance, je to něco jiného úplně než palačinka, to je úplně jiný těsto. Je to strašně dobrý, je to strašně sladký.
1: To jak je kynutý těsto?
2: Ne, to je takový jakoby litý těsto. Já jako, neřeknu přesný recept, už to nemám v hlavě, ale no, tam vajíčka, smetana, takovýhle různý věci, a on se to pak leje na tu pánev, ono to docela nabíde hrozně jako na objemu, ono to je takový hustší. No a jako javorový syrup a slanina, a já jsem si říkal, a lívanec, a říkal jsem si, no tak jako já to musím ochutnat prostě.
1: No to jo, od toho jste tam?
2: To jako musím.
1: Tomu prostě, rozumím. To jako... Ale to jsem si říkal, že nedáte, no.
2: Dal jsem to a musím říct, že bych si to už nikdy neobjednal. Neříkám, že by to bylo takový, že bych to strčil do pusy a jo, to ne. Bylo to jako poměrně dobrý, jo, ale už bych si to nikdy nekoupil. A vůbec nechápu, jak to někdo může jíst.
1: No to je...
2: To snídaně teda ještě navíc.
1: To je teda zajímavá věc, protože to jsem opravdu nepobral tady to. Ještě, než se vrhneme tady na dotazy lidí, tak co mě zaujalo, já jsem poprvé váš kanál zaregistroval v okamžiku, kdy mě vyskočilo někde na YouTube domácí Coca-Cola. A to jsem si říkal, tak tady si někdo troufá. Tak jsem si pustil to video. Chutná to fakt kola? Ta věc, co jste tam vytvořili?
2: Má to podobnou chuť jako kola. Je to víc takový aromatičtější než ta kola, ale že by to byla kopie koly, tak to rozhodně ne. A jestli by se to tomu mělo přiblížit, tak asi tak možná na 30, na 40% max. Mm-hmm.
1: No a pak ještě jedna lepší věc, to jsem už ve chvíli, kdy jsem sledoval tu a tam ten váš kanál, tak jak jste vyráběl

0: I když nejlepší čokoládu, kterou jsem kdy jedl, tak byla z Norska.
1: Tak tomu věřím.
0: Paradoxně.
1: Tomu věřím. Já nemyslím, že studentská pečeť je úplně nejlepší čokoláda. Já čokoládu jako moc nejím. Jo. To manželka, to je moje na to velký odborník na čokoládu, ta má ráda. Já myslím, že studentská pečeť už podle složení je poměrně kvalitní, protože má opravdu hodně kaká a tak dál. Ale těžko říct, no, jako já nevím, možná to je můj pocit, možná to je třeba, že člověk stárne, ale nepřijde vám, že ta studentská pečeť byla dřív jako lepší. Ono asi dřív bylo všechno lepší, se říká, že jo, když byl člověk mladý.
0: Jo, tak to jo, to z tohoto pohledu, jo, když jo. Bylo... Když člověku bylo méně let, tak to je hezké, ale já to teda říkám málo kdy, protože pořád si myslím, že je zaplať pánbu, že to tak, jak to je, i když jako v letsčems to bylo zajímavější a příjemnější, možná lepší, nevím. Ale jenom jedna jediná věc chutná stejně, jako chutnala před 89. Jenom jedna jediná věc. A vím, že vy to na tom kanále trošku rozporujete, ale za to já se porvu teda. A to je takovej ten oplatek míla.
1: No, víte co, já si, když jsem to vyrobil, tak jsem dostal e-mail.
0: Počkejte, vy jste to vyrobil?
1: Já jsem vyrobil milu. Myslíte milu?
0: No, takový ten oplatek míla s takovým...
1: No, to kafíčko na tom je takový nakreslený.
0: Kafíčko, no modrý takový obal, no, a červeně napsaný míla. No, je to politý čokoládou, no. A vevnitř nějaký takovej, no. Vanilkovo něco.
1: Tam je vanilkovo, vlastně ne smetanové, tam je sušený mlíko. Já jsem to vyrobil, měl velký úspěch tohle video.
0: Vy jste vyrobil milu?
1: Já jsem vyrobil milu.
0: Ne.
1: A opravdu. A já jsem vyrobil milu a v tom videu, já jsem totiž získal recept.
0: Nemohl bych se na to zapálit, nevadilo by vám to?
1: Ne, zapalte se.
0: Protože teď to začíná být teda dramatické.
1: Já jsem ji vyrobil, sehnal jsem, nebo poslal mi na ní jeden fanoušek recept. Tvrdí, že je originální před tím 89. Já to nevím, nemůžu to tvrdit ze 100% jistotou. Já ji vyrobil a když vám řeknu, že to byla ta nejlepší oplatka, co jsem kdy v životě, a ne protože jsem ji vyrobil já, vyrobil jsem ji přesně podle toho jeho receptu a já musím říct, že to je nebe a dudy od té co se prodává v krámě.
0: Neříkám. Se neumím představit, jak se vyrábí oplatek. Přece musíte nějak upéct ten tenonkej.
1: Já to nepek, ten jsem koupil a koupil jsem ho přímo od Sedity. Totiž v Tesku prodávají takovýhle pláty. Od Sedity je to takovýhle plát prostě oplatky.
0: A co je Sedita?
1: Sedita vyrábí milu.
0: Jo, jako firma. Jo,
1: ano.
0: Takhle. Jo.
1: No a já nevím, jestli můžete dělat takhle reklamy.
0: Můžeme
1: tady, jo, tady nejsme vyvěřeno právě.
0: Ne, cokoliv říkejte.
1: Takže kopíte normálně ten jejich oplatek, ten je přímo stejný, jako se používá na tu milu. Udělal se krém, udělala se čokoláda, ten oplatek se takhle naskládal, nařezal. Byl to hrozný boom, to video mělo obrovskou sledovanost. A strašně hodně lidí, a do dneška mi ještě posílají fotky, jak to doma vyráběli, a všichni mi píšou, že to je prostě šleha. Že takhle si ji pamatujou, že takhle chutnala, že takhle to má být.
0: Ne, no, já tomu nemůžu věřit. Tak to je, jak přijdu domů, najdu to na tom...
1: Je to na mém kanále. Vyrobil jsem milu a vlastně takhle tam držím na té náhledové fotce ty dvě mily. A je to poměrně starý video. Tohle to bude ještě dál asi. Jestli to máte podle sezrazený podle datumu. No a vyrábil jsem milu, dokonce jsem vyrobil i... Kofilu mám takový pocit a Margotku jsem vyráběl.
0: Počkej, no. Tak to mě uteklo tyto věci.
1: No ono to je poměrně starý, já myslím, že to je minimálně rok starý video. Tak počkejte, tamhle jsem dělal tu, nahoře jsem dělal tu, to je ta kofila.
0: Toto.
1: To byla kofila.
0: K tomu nemám vztah, to kofilu si dělejte jak chcete, to vám povoluju.
1: Tak tady někde musí být, ta milá. Ještě kousek.
0: Kofila totiž není dobrá. Jako, já
1: nemyslím, no, ale bejvala dobrá. Jako, mě chutnala dřív strašně. Jo, to byla moje čokoláda mýho dětství. Jako, já ji miloval.
0: Ale to, prosím vás, kde žijete? Čokoláda vašeho dětství musela být Milena.
1: No, Milena to, taky. Milena? No, Milena tak a to je dneska úplně plonková.
0: Ta byla z části, modrá z části, žlutá, pamatujete ten obal?
1: No jasně, papírový obal pod tím.
0: A to bylo dobrý. A kofila byla taková jako...
1: Kofila byla super.
0: Fakt jo? Možná tam u vás. No.
1: Tak sváně napište lidi do komentářů, komu chutnala kofila. Tak já nevím, jestli jsme to už nepřijeli, ale asi ne, vy to tam asi nemáte
0: si. Já vám to totiž moc nevěřím. Já myslím, že to je nějaký for.
1: Není to for, opravdu.

0: jsem ji vyráběl, to bylo, a vy to nemáte seřazený, ale si podle...
1: Mám to seřazený od nejstaršího k nejmladšímu.
0: Jo, takhle, aha, no tak...
1: Před 9 měsíci. Tady.
0: No tak to ještě starší, tohle už jsme... Tohle
1: takže
0: už...
1: to musíme nahoru.
0: No to musíte nahoru, jo, vy to máte takhle, no tak to musíte nahoru. No není to for, já jsem opravdu vyrobil Milu a je skvělá. A když někdy si se třeba povede, tak já vám ji udělám doma.
1: Hlídáte to?
0: Kofila, tak musí, předtím musí někde Mila. Horálku jsem dělal taky, koukejte se, vidíte tamhle.
1: Tady.
0: A tady je Mila. Jo, takže tady jsem dělal Milu. Normálně jsem ji udělal prostě a byla skvělá.
1: Neuvěřitelné.
0: No jo. Tady se připadám nějaký hubenější ještě.
1: No tak prosím vás, teď jste krásně hubený.

0: V mezičase se, pane poslanče, změnila situace, to mě asi dáte za pravdu, a do České republiky přišlo obrovské množství občanů Ukrajiny. Dokonce někteří lidé by si mohli myslet, a já to čtu na sociálních sítích, že je to téměř invaze. Protože kam se podíváte, tam narazíte na Ukrajince nebo Ukrajinku. Není to tak, že v rámci toho by ten pakt mohl fungovat jinak, že bychom mohli říct, tak dobře, my jsme tady dali domov, živobytí, sociální dávky, zabezpečení a bezpečí stovkám tisíc Ukrajinců, tak teď už jsem ty problémové v uvozovkách migranty neposílejte, my máme plno.
1: Ale tuhle dohodu nikdo s Evropskou unií neudělal.
0: Jak to?
1: Tuhle tu námitku a vlastně tenhle ten fakt z naší vládnoucí garnitury nikdo neudělal a neřek. Jo? Tudíž já jsem to řekl na začátku, netýká se to ukrajinských spoluobčanů, který sem přišli. Ty jsou z toho vyjmutí. To nejsou, to jsou, to totiž jsou migranti, kteří jsou z váleční zóny. Jo? My jsme je přijmuli, pomohli jsme jim, což je super, naši občané se zachovali skvěle, udělali jsme pro ně všechno, ale ty nejsou součástí toho migračního paktu, který je podepsal, který podepsal Vít Rakušan.
0: Přesto, ten billboard, který tak obhajuje do poslední kapky krve Tomio Okamura, přijde vám to, pane Dlasku, jako přestřelené? Pověsil byste si to na plot vašeho domu?
1: Nepřijde mi to přestřelené, opravdu to vnímám jako apel.
0: Pověsil byste si to na plot vašeho domu?
1: Nepověsil, protože si na svůj plot nebudu věšit žádné plakáty, ale stojím za tím plakátem.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Saver.
1: Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Kdysi jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil to, ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka?
2: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné, že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné, no.

Kdo byl slavný, tak do křížového výslechu chodil. Bára Tachecí, tehdy ředitelka Frekvence 1, ani Mirek Škoda, tehdy dramaturg pořadu, nikdy nedělali rozlišení, kdo je sympatický a kdo není, kdo je z téhle strany nebo z jiné. Tím pádem si za mikrofon sedali i politici napříč politickým spektrem a novináři se mě potom často ptali, kdo z nich je nejzajímavější, nejpříjemnější a podobně. Většinou přišli na poslední chvíli a po odvysílání zase někam spěchali, ale byli tam všichni. Havel, Klaus, všichni viditelní poslanci, všichni předsedové vlády, všichni ministři za poslední roky. Nebavili jsme se jen o politice a občas jsme dokonce bezděčně předhodili sousto, ze kterého posléze žil dlouho bulvár. Jednou například v křížovém výslechu poprvé zaznělo z úplně nenápadné legitimní otázky a jednak i z náhody, že Mirek Topolánek nežije s paní Topolánkovou, nýbrž s paní Talmanovou. Nepamatuju si přesně, v jaké to bylo souvislosti, ale zaznělo to. Ve všech médiích, ve všech novinách pak bylo napsáno, Topolánek na Frekvenci 1 přiznal, že odchází od rodiny. Vůbec mě víc bavilo, když ke mně do pořadu chodil Mirek Topolánek předtím, než se stal premiérem. Byla s ním sranda, byl ve všem otevřenější a nějak příjemnější než později. S některými politiky mám jenom příjemné zkušenosti. Třeba se Zdeňkem Škromachem, sociálně demokratickým místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí. Byl v křížovém výslechu dvakrát nebo třikrát a vždycky, když tam byl, tak vzniklo nějaké malé extempore, občas i větší. Když přišel poprvé, tak jsem se ho ve vysílání ptal. Myslel jsem si, že jako politika ho musím zaskočit v nějaké situaci, která by ho mohla překvapit. Když sedí s kamarády v hospodě, jak říkají hovorově dámskému přirození. A on naprosto s přehledem, bez hnutí brvou, bez sebemenší známky zaskočení nebo váhání řekl, no, my říkáme buď pičínka nebo kuřátko. Čekal na další otázku, ale bylo ticho, protože zaskočený jsem byl já. On byl v naprostém klidu, zatímco já nevěděl, co mám říct. Myslel jsem si, že se bude nějak vykrucovat a on vůbec ne. Další majstrštyk se Škromachem byl hned při jeho další návštěvě. Nova tenkrát vysílala velmi populární pořad Kotel a Škromach říkal, tady je to s vámi takové příjemné, ale já jdu večer do kotle k Jilkové a mám strach, aby mě tam nesejmula. Už byl poslední vstup ve vysílání a já mu říkal, pane Škromachu, že vy byste nebyl takový hráč a večer v tom kotli neřekl, že zdravíte posluchače Frekvence 1. A on na to, bez problému. Večer jsem se díval na kotel, byl tam pochopitelně Zdeněk Škromach a nastala situace, kdy mu Míša Jilková, které já si mimochodem velmi vážím a mám ji rád, položila nějakou úplně jasnou a legitimní otázku. Zdeněk Škromach si neomylně vybral kameru, která svítila a řekl, paní Jilková, počkejte prosím chvilku, já bych teď chtěl pozdravit všechny posluchače Frekvence 1. Míša z toho byla tak opařená, že v tu chvíli ani nijak rychle nezareagovala a Škromach ještě dodal, to víte, já jsem dnes byl v křížovém výslechu na Frekvenci 1, tak já bych ještě zamával všem posluchačům Frekvence 1. A na co jste se to ptala, paní redaktorko? Musím dodat, že jsem tenkrát za to dostal od Frekvence 1 5 000 korun odměnu při výplatě. Nevím tedy, jestli Jilková dostala odměnu taky. Kdykoliv jindy potom Škromach přišel, tak vždycky úvodem řekl, a co dneska se mnou míníte provést? Jednou mi už na chodbě z dálky hlásil, Xavere, dneska pičínka nebude, a smál se. Myslím si o něm, že to je normální chlapík. Jednou jsem ho měl v talk show v Brně v G-studiu. A tam nastala nečekaná situace, protože někdo přinesl na jeviště koláče na velkém talíři. Normálně jsme vedli debatu, lidi se bavili a Škromach řekl, mě je líto, jak tady lidi na nás hledí, že jíme ty koláče a oni nic. A tak, jako to dělají hostesky, vzal mísu z koláčky, chodil mezi lidmi a nabízel. Hosté takových pořadů většinou projdou první řadu a už do druhé mísu nepodají. On? Ne. Prošel poctivě celé hlediště, koláčků byla spousta a když už mu došli, šel si pro další. Bylo to srandovní, ale milé. Od té doby, když mu volám a zvu ho třeba do presklubu na Frekvenci 1, tak mi vždycky říká,
A co máte na mě připraveného? Mercedes versus Trabant byla velká kauza a přitom začala zcela nevinně právě v mém pořadu na Frekvenci 1. Mým hostem byl tenkrát Martin Michal, producent a manžel Heleny Vondráčkové. A bylo to v době, kdy Helena končila v Bratislavě v nějakém muzikálu a místo ní tam nastupovala Kateřina Brožová. Já říkám, Martine, proč vlastně Helena Vondráčková skončila svoje účinkování v tom slovenském muzikálu? A on, prostě jsme se nějak nedohodli s produkcí, prostě jsme nemohli přistoupit na některé jejich podmínky. To znamená, že ten muzikál skončil? To asi ne, pokud vím, měla by tam Helenku nahradit Kateřina Brožová. A to jde? Je to podle tebe adekvátní náhrada? No to je k smíchu, určitě ne, to se přece nedá porovnávat. To je jako když porovnáš Mercedes s Trabantem. Takže paní Brožová je ten Trabant? No ano, v porovnání s Helenou Vondráčkovou, ano. A už to bylo. Případ Mercedesu a Trabanta se vlekl několik let a můj soukromý názor je, že něco na tom, co řekl Martin Michal, je a že paní Kateřině by bývalo slušelo, kdyby to přešla s velkorysostí. Ona má paní Vondráčková opravdu víc zkušeností a zpívá líp a Kačenka, jak o ní hezky říká pan režisér Adamec, je zase bezvadná v jiných rolích a jestli ta žaloba na Martina Michala byla marketingovým tahem, pak klobouk dolů. Sice se snažím nepodléhat názorům jiných, ale občas to udělám, respektive stalo se mi to jednou. Když jsem ještě měl kapelu, půjčoval jsem jí občas jedné velmi známé zpěvačce, která mi vyprávěla dost ošklivé věci o Karlu Černochovi. Podnikali spolu a nějak to nevyšlo. Zopakovala mi to několikrát a Karel Černoch se mi díky tomu dokonale zprotivil. Jednou mi dramaturg rádia oznámil, že Karel Černoch přijde do křížového výslechu. A já šel za Bárou Tachecí s tím, že si rozhovor s ním nedovedu představit. Řekla, že jsem snad profesionál a tak si s tím snad poradím. Ani spát jsem kvůli tomu nemohl, nicméně otázky jsem si připravil, na vysílání jsem přišel 10 minut předem a použil trik, jakože spěchám, aby nemuselo posléze dojít mezi námi k žádné debatě. Ten den jsem se shodou náhod potkal s právníkem, který měl o kauze mezi Karlem Černochem a onou zpěvačkou informace a on mi vysvětlil, že je to všechno přesně naopak. Začalo mě to zajímat. Dokonce jsem dostal k dispozici policejní protokol, kde bylo vše detailně popsáno. Utekl nějaký čas, proslýchalo se, že Karel Černoch je nemocný a já měl potřebu se mu omluvit, byť neměl o mých vnitřních pochodech nejmenší tušení. Život mi ho přivedl do cesty na narozeninách Heleny Vondráčkové, kde seděl v jedné chvíli sám u stolu. Šel jsem za ním a řekl, že mám vůči němu velký morální dluh a vše jsem mu převyprávěl. On se tomu smál a nakonec jsme si povídali až do rána. Z restaurační zahrádky jsme odcházeli už za světla a loučili se s tím, že se zase musíme potkat. Domluvili jsme si termín, on se pak ale omluvil, že mu není dobře, a bohužel k další schůzce už nedošlo. Karel Černoch zemřel. Po nějaké době jsem o tom vyprávěl jeho synovi Markovi a on mi na to řekl, tato zpěvačka je jediný člověk na světě, který, kdyby ležel na zemi a potřeboval pomoc, tak ho všichni z naší rodiny překročíme a půjdeme dál. Někdy je dusno i ve studiu v rádiu. Tak třeba zpěvák a syn Jana Krause byl hostem křížového výslechu v době, kdy běžela Superstar a v porotě byl i Eduard Klezla, který vyučuje zpěv. Ptal jsem se ho na Superstar a na jeho názor na porotu. Mně se v porotě nelíbí ten Klezla, řekl. Proč? Co vám provedl? Zeptal jsem se ho. A David povyprávěl, jakou udělal zkušenost s panem profesorem a vypadlo z něho, že se k němu porotce Superstar zachoval nějak nekorektně. A pak do éteru zaznělo. Pan Klezla je prostě prase. Samozřejmě druhý den o tom psali všechny noviny a kauza se táhla několik měsíců. Takových případů bylo ale víc. Natočil jsem třeba ve Valdické věznici rozhovor s Jiřím Kajínkem. Byl to jeden z mála křížových výslechů, které jsme za ty roky vysílali ze záznamu. Ale ty ostatní případy byly z úplně jiných důvodů. S Dagmar Havlovou, s režisérem Milošem Formanem.
A Kajínek v rozhovoru mimo jiné řekl, že se dá utéct z Valdic. Vyvolalo to vlnu mediálních reakcí. Kajínek připraven na útěk. Kajínek ví, jak utéct z Valdic. Až mě navštívila nějaká bezpečnostní společnost nebo inspekce, já přesně nevím, a chtěli vědět, co ten Kajínek vlastně říkal. Odpověděl jsem, že to, co říkal, bylo na mikrofon a mohli to všichni slyšet v rádiu. Snad si nemyslíte, že by to tam popisoval. Občas se stane, že host, jehož zveme, chce otázky dopředu. To byl případ Dagmar Havlové, která si navíc přála, aby rozhovor proběhl v sídle její nadace. Vše jsme připravili k vysílání, ona si přinesla složku, v níž měla pečlivě vypracované odpovědi na moje otázky. Snažil jsem se jí vyhovět a kladl otázky tak, jak byly napsané, a ona poté přečetla odpověď. Tak to šlo prvních asi 8 minut a jelikož je výborná herečka, nebylo znát, že jde o čtený text. Ale nebavilo mě to, tak jsem vše vsadil na jednu kartu a položil jí otázku mimo ty napsané. A pak už to až do konce bylo bez papíru. Odpovídala vtipně, chytře, skvěle. Během rozhovoru se dostavil tehdy ještě úřadující pan prezident Václav Havel, který se ptal, jaké to bylo. A ona mu řekla, že sice měla napsané a skonzultované odpovědi, ale pan redaktor to udělal podle sebe. Což se panu prezidentovi líbilo. Sláva je prskavka na hraně stolu, přibývá po kapkách, řítí se dolů. Vlek, co tě vynese až na vrchol Sněžky, přijíždíš na koni, odcházíš pěšky. Ivan Úvar.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka. Zdravím vás, mistře. Greta otočila a šokovala postojem k energiím. Pane Macinko, představte si, její slova vyvolala bouřlivé reakce politiků. A podívejte se, ona vám nějak dospívá v ženu.
2: Jo, to poznáte?
1: No tak...
2: Podle toho zuřivýho obličeje?
1: No ne, už tak, nemá tolik těch uhrů a to...
2: Ale vy jste tak nehezký, to není hezký k ženám.
1: To je dítě, ne?
2: No takže ukážete tady nevzdělanou, nevychovanou osobu, která má svůj zuřivý výraz v ksichtě a řeknete, že to je... že dospívá v ženu, to není moc hezký. Jako byste si myslel o ženách, že mají někdy zuřivý výraz v obličeji.
1: No ona už nevypadá
2: úplně... Radši to zase zmenšete to, nebo
1: primárně,
2: já se začínám bát.
1: Primárně už nevypadá jako úplně děcko. No, tak už
2: je, už je to, už možná trošku dostává rozum. To znamená, že už když přijde německý lobista vládní, nebo já nevím kdo, a řekne, hele, víte, my máme teďka dost problém, my jsme ti zelení, my jsme si zakázali uhlí, my jsme si zakázali jádro, teď nějak nefouká, zima bude, sluníčko taky moc dlouho nesvítí, jsme docela v háji, my jako zelení nemůžeme, teď tam vyhráli volby zelení, jako nebo nevyhráli, ale jsou ve vládě, my teď nemůžeme jako zase vzít zpátečku, my potřebujeme, aby nás k tomu někdo přinutil, aby nám někdo, nějaký prorok nějakého toho našeho zeleného náboženství zvěstoval, co máme dělat a my ho jakože poslechneme. Takže matka Malena zkásne a určitě takhle to nějak bylo. Takže ona řekla teďka, že to jádro by vzala jako na milost a že ty jaderné elektrárny zase tak špatný nejsou.
1: Mně, pane Macinko, budete říkat, že nemůžu být ministr životního prostředí, když takovýhle děvčátko...
2: To byste jí musel poslouchat, ale...
1: No dovolte.
2: Prostě zásadní pravidlo číslo 1 každého ministra životního prostředí v Evropě, Evropské unii, je, že primárně musíte poslouchat, co říká svatá Greta.
1: Tak
2: protože jinak jste kacíř a zasloužíte upálit. Jo, ale...
1: Já bych neodvolal.
2: No tak by vás upálili. Ale nebo by vás odvolali. Ale
1: dostal bych glejt?
2: Já jsem se vždycky jako říkal...
1: Přijeď do Bruselu, dávám ti glejt.
2: Já jsem si vždycky říkal, to je taková jako sranda, že jako fakt ty velký média, německý velký média a světový dávají prostor tady jako nevzdělanému frackovi, který chodí za školu, tudíž jako nerozumí ničemu a vysvětluje podstatu jako energetický koncepce, energetického mixu a spotřeby.
1: Tak ji to nikdo nalije,
2: ale
1: ne?
2: Pak jsem pochopil, protože jsem četl rozhovor.
1: Nikdo nalije do hlavičky.
2: No já jsem to tak není. Já jsem četl potom rozhovor nedávno, nebo před asi rokem, s její matkou, která si takhle v tom pase, a ona řekla, že Greta vidí, co ostatní nevidí, a řekla, že vidí oxid uhličitý pouhým okem. Takže ona má nadpřirozené schopnosti. Tak jako prase najde lanýže, tak svatá Greta vidí CO2 pouhým okem. Psali to v novinách.
1: Takže tam je to takhle už rovnou.
2: Takže pak jsem pochopil, že ona má tu nadpřirozenou schopnost vidět to CO2 všude i za rohem, tak proto má nárok, aby mluvila k těm milionům Němců prostřednictvím těch velkých médií a děsila všechny politiky ze strany zelených, a kteří říkají, dobře, tak to jádro. Ještě bych teda doporučoval, když zrovna teď jede v tomhle laufu, tak za tu stejnou apanáž, kterou dostala od Němců, bych ji poslal ještě na stáž do Rakouska, že tam jsou úplně pomatení, co se týče ty jaderný energie. Takže ještě tam by jim to mohla vysvětlit. To by podle mě skákali z oken rozervaností, že vůbec neví, co si mají myslet, že tady jejich nejvyšší prorok zeleného náboženství Greta, kdyby tam přišla a řekla jim, jádro budiš svaté, tak to by bylo perfektní.
1: No, mně je děvčete líto. Ta bude mít těžký zbytek života.
2: Já si myslím, že ta bude mít krásný zbytek života. Pak se jednou stáhne a řekne, že jde do kláštera nějakého zeleného. Už ji nikdy neuvidíme. Možná ji někdo potká na jachtě v Karibiku, jak se tam opaluje. Víte, Ona ta její matka napsala knihu nějakou, kterou samozřejmě nikdo nečet, ale kterou všichni mají povinnost si koupit. Takže myslím si, že už se jí prodalo několik milionů výtisků. A on to asi není špatný biznis. Vy jste mi tady jednou říkal o těch tantiemech, jsme se bavili a já jsem říkal, že nevím jak na to, a vy jste říkal, že jste napsal 9 knih. Tak jestli máte nějakou knížku, který se prodalo několik milionů výtisků, tak víte, že to na nějakou jachtičku karibskou jednou i vydá. Možná i nějaký ten tryskáč zelený, elektrický třeba.
1: No, tak kdyby to, bychom se tam potkávali.
2: No.
1: Kdyby se mě podařilo napsat nějakou takovou.
2: Tak až budete ten ministr.
1: Gréti, jak to jde?
2: Přijď tady na exkurzi, nám říct něco, co máme dělat.
1: No. Ale je vidět, že jste teda vizionář, pan Macinku. Už to. Tak jedeme dál. Putin nabídl Evropě více plynu přes Nord Stream. Berlín to odmítnul.
2: No tak to je jasný.
1: A tady nějaká paní.
2: To je jasný, protože když tam mají tu Gretu, ta jim teďka vymodlila, že můžou se vrátit zpátky k jádru, no tak ten plyn není potřeba. Protože tady ty stejní pitomci zelení ze svým energii Vende, nebo energii Ende, teď nevím, jak to je přesně, vymysleli, že si prostě zakážeme uhlí, zakážeme si jádro a vlastně jediná relevantní alternativa vůči tomu byl plyn. Takže všechny ty elektrárny a tak jsou jako na plyn a veškerá energetika. Jo, největší chemická továrna v Německu, BASF koncern, ta má spotřebu plynu úplně stejnou jako všechny součet všech domácností celého Německa. A to právě, když si tady ty zelení magoři vlastně vytlačili, oni se vehnali do náručí toho Putina. Protože sami si zakázali všechny ty ostatní energetické zdroje a vlastně jim zbyl jenom ten plyn, takže se ocitli v situaci, kdy nemají nic jiného, takže teďka vlastně, když ta Greta přišla, vlastně to odblokovala, tak teď už můžou si zase vyskakovat, že jako plyn nepotřebujou, jo. Ale víte, když se tak dívám, já pořád přemýšlím nad tím, když teda ten Putin toho plynu má a tak, a my všichni tady nosíme ty svetry a přemýšlíme, jestli ušetříme ten plyn a jestli ho bude dost a máme z toho nervy, drahý je strašně, že vůbec neskučí ty Ukrajinci.
1: Proč?
2: No tak já nevím, odkud berou plyn Ukrajinci. Taky ho musí někde brát, ne?
1: Posíláme my možná, ne?
2: No, kde bychom ho vzali?
1: No asi to ne, no. Sem nevozí Černochová o víkendech vždycky.
2: O tom se asi nějak nemluví. Protože samozřejmě Ukrajinci berou plyn z Ruska.
1: Ne.
2: Takže z Ruska lítají na Ukrajinu denacifikační a jistě samozřejmě humanitárně míněné rakety. Ale vedle toho se nemluví o tom, že je plyn.
1: Myslíte?
2: Víte, já nikdy v životě nezapomenu na takovou, a to není historka, jo? To jsem fakt zažil, kdy Rusové někdy v roce 2008 měli spory s Ukrajinci, že oni se dlouhodobě asi nemají rádi, a vypli jim plyn. Prostě jim ho vypli. A teď ty Ukrajinci byli fakt úplně v háji, ale to bylo zoufalství, jo. Já nevím proč, jako jestli ho neplatili, platili spory, to není podstatný. Prostě fakt je ten, že někdy v roce 2008 Rusové vypli Ukrajincům plyn. A ti Ukrajinci byli fakt tak v háji, že to bylo prostě celou zimu, Rusové si z toho dělali legrácky, jo, pěry, krojem, gaz. No a 1. ledna 2009 Česká republika se stala předsednickou zemí v Radě EU. To, co máme teď, tak tehdy měl Topolánek. A já fakt, pro mě to je absolutní memento. Když jsem viděl, jaký velký problém to bylo, že ty Rusové vypli těm Ukrajincům plyn. Jaký fakt disaster, jak zničivý to pro ně bylo, že o půlnoci na Silvestra 1. ledna 2009 bušil na dveře Pražského hradu kanceláře prezidenta republiky nějaký pan Kuleba. Známé jméno dneska. Byl to otec současného ukrajinského ministra zahraničí, který byl tehdy velvyslancem v České republice, ukrajinským, a ten bušil na vrata za dozvuku silvestrovského ohňostroje a dožadoval se přijetí u prezidenta a chtěl, aby Česká republika jako nově předsednická země pomohla řešit zásadní problém, který má Ukrajina, že jim Rusko už 3 měsíce nedává žádný plyn. Byli úplně v háji. Slováci byli tehdy taky v háji, protože Slováci měli jedinou cestu z Ukrajiny. Takže já si pamatuju, jak tehdy ten plyn vypli A bylo to opravdu velmi nahlas a všude se to řešilo. Topolánek volal s Putinem, řešil to a tak dál. Dnes se vůbec nemluví o tom, kde bere Ukrajina plyn. Tak nevím, no. Je to divný, jo. No že tady ty šaškárny...
1: Víte, kdo je tady ta paní?
2: No to nevím. Jako na Putina to nevypadá.
1: Ne, to
2: toho Putin. Už bychom asi poznali.
1: To je mluvčí německé vlády. Ale takhle by dneska vypadala moje nejoblíbenější zpěvačka, kdyby žila Zuzana Navarová. Si to představuju.
2: Ale Zuzana Navarová měla kratší vlasy, ne?
1: No jakdy, jak v kterém období. Ale byla to skvělá žena. Tak, přijďte v kabátě a dostanete slevu. Láká dublinská hospoda zákazníky. Pane Macinko, je to tady? Je to tady v...
2: To je zase to...
1: Kabát.
2: Každá země má svoji Markétu Pekarovou Adamovou, no. My jsme tady na svetry, Irové jsou na kabáty.
1: Na kaboše, no.
2: To je, dejte, je to prostě podobný, jako když byl covid, tak jsme taky v té první vlně solidárně šili roušky. Na podzim už ta solidarita a už ta pospolitost

0: To se jmenovalo Náměsíčníci. A ta kniha popisovala v podstatě náladu ve společnosti a mezi státníky těsně před vypuknutím první světové války. Oni v podstatě úplně stejným způsobem žili ve snách. To byli náměsíčníci, snílci, furt se bavili úplně odtrženě od reality, až se potom postupně vzájemně přesvědčili, že jediným východiskem je válka. A pak prostě, a teď jásalo se, šlo se do války, tleskali si, bylo to perfektní. Pak přišly ty zákopy, pak přišly ty Iperity a tady tyhle, pak přišly ty obrázky, pak přišly ty miliony mrtvých a raněných a zničená celá Evropa a pak na to ty lidi radši zapomněli. A já se fakt trošku bojím, že my jsme symbolicky v něčem podobným, jo. Prostě ne, jako já, podívejte se, proč se to takhle řeší? My přece víme, my, co to sledujeme, tak víme, že za vzrůstající cenou energií, což teda jako se pak má řešit kabátama nebo svetrama, tak za vzrůstající cenu energií není nic jiného v Evropě než emisní povolenky. Všichni tady ty, co nechtějí, aby se na to zelené šílenství útočilo, tak říkají, že za to může Putin. No jenže emisní povolenka je v podstatě daň. Já nevím, jestli jste obeznámen se systémem toho obchodování, ale je to v podstatě daň, kterou musí každý výrobce energie nebo v průmyslové oblasti zaplatit za jednu tunu vypouštěného CO2.
1: Víme o tom.
0: A ta cena začala velmi symbolicky na několika eurech. Ještě v roce 2020 byla cena emisní povolenky na začátku roku asi 20 euro. Což už jako začalo být dost, jo. Byla i teda mnohem méně. V polovině roku byla 60. Na konci roku 2020, tedy vůbec před válkou, jo. Byla cena emisní povolenky 90 euro. Teď někdy, myslím si, že na konci prázdnin vyšplhala na rekordních 99 eur z cenu jedné emisní povolenky, kterou musíme platit. A to je daň. My si za to nic nekupujeme. To je daň za to, že jakože znečišťujeme a vypouštíme CO2 a to nám zdražuje energii. Já nevím, kolik přesně stojí, teď nechci se úplně brát o ta čísla, jo, ale myslím si, že ta jedna tuna, dejme tomu, že se může rovnat jedné megawatt hodině, která stojí třeba, nevím, 200 euro. A když je 100 euro nad to ještě jako daň, která, jako, podívejte se, kolik stojí barel ropy. Jo? A to je komodita, to si něco kupujete, ropu. Tak barel ropy stojí míň než jedna emisní povolenka. A toto je přece cesta. Ne lákat na svetry a šaškovat tady s kabátama. Prostě má mít vláda odvahu a říct, my jsme tady v naprosto neřešitelné situaci, miliony lidí nemají na to, aby zaplatili složenky, došly jim několikanásobné zálohy, které neví ty lidi, jak mají zaplatit, tak my dobře chápeme, že Putin, chápeme, že válka, to se všechno akorát urychlilo, ale škrtáme, teďka vystupujeme ze systému emisních povolenek. Ono by to jako dost dramaticky zlevnilo ty ceny pro normální lidi. Sice by teda ječela Greta, ale ta by podle mě tu by trefil šlak, ale no a co? Ona by to ještě přežila, protože je ještě mladistvá. Ale lidem by to pomohlo. Ne, ale vláda místo toho bude ječet, že za všechno může Putin. OK, taky může asi. Ale vy si oblečte svetry.

0: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte? Další.
1: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech. A určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si po tou fúzí přesně představit. Jo.
0: Jako jestli skonč, to je... Skončí Svobodní a budou SPD.
1: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat Svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
0: Chcete být ministryní?
1: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
0: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit. Zlepšovat.
1: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď si být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
0: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
1: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
0: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
1: No, rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede? Jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
0: Tak ale kdyby dána nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
1: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono to totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. To není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Ale zanech toho menuetu, zkus to třeba s rektajmem. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. A donesu ti sladkou hrušku ze zámecké zahrady. Radostí se rozplynem s panem Scottem Joplinem. Jo, rozkveteš jak maceška, až pustíme se do ježka. Třeba si i trsnem s Oscarem Petersonem. Skončíme až zajtra u suchýho až litra. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Si zvadlá kytka v květináči, vzkřísí tě jen synkopy.
2: Pocházím z Tišnova, což je město v okrese Brno-Venkov, asi 20 km severozápadně od Brna, nedaleko soutoku Svratky a Loučky. Ovšem na svět jsem přišel v Brně, a to 25. prosince, v den narození páně, který býval v historii v některých zemích považován za počátek kalendářního roku, do začátku 15. století i v Čechách. Když jsem se narodil, už tady 4 měsíce byla takzvaná spřátelená vojska Varšavské smlouvy, která k nám přijela zachránit socialismus. Ale o těchto dějinných souvislostech jsem se pochopitelně dozvěděl až mnohem později, když jsem trochu rozumu pobral. Narodil jsem se do poctivé dělnické rodiny, jak se kdysi říkávalo, ale pravda by to byla jenom částečně. Tatínek byl šéfem hotelu v Tišnově, maminka pracovala ve školní kuchyni jako kuchařka, později vedla rodinnou restauraci, která se jmenuje V Chaloupkách a dodnes se nachází v Předklášteří, což je obec vzdálená asi kilometr od Tišnova. Dětství jsem měl hezké. Mám starší sestru Radmilu a naštěstí stále ještě oba rodiče. Jsou už sice oba v důchodovém věku, nicméně jsou nesmírně aktivní a život je pořád baví. Tatínek vystudoval hotelovou školu a díky své profesi se podíval i do světa. Jeden čas pracoval v Rusku, poté v Německu, několik let působil v Rakousku. To už si dobře pamatuju, protože to bylo v době, kdy jsem chodil na základku. Byl tam vrchním číšníkem v jedné restauraci a dostat se na západ se tehdy povedlo málo komu. Z toho usuzuji, že musel být velmi úspěšný a šikovný. A myslím si, že restauračnímu biznisu rozumí jen o trošku méně než Zdeněk Polreich. Jezdíval domů jednou za 14 dnů, takže o mne a o sestru se starala maminka s babičkou. Díky mámě, která všechno zvládala, a to také byla celá léta zaměstnaná, se táta nemusel příliš omezovat. Ale to mi došlo až mnohem později. Jako dítě jsem o něčem takovém, jako jsou povinnosti a omezení kvůli rodině, vůbec nepřemýšlel. V Tišnově jsem chodil do školky i do školy a užíval si příjemné, pravé socialistické dětství. A to doslova. Dům mých rodičů stojí na překrásném místě pod kopcem Klucanina, na němž stojí rozhledna. Ale ta je nová. Já ze svého dětství pamatuji jen torzo té původní, kterou postavil v 30. letech Klub českých turistů. A jejího slavnostního otevření se zúčastnili podle pamětníků také král komiků Vlasta Burian a přeborník v řecko-římském zápase Gustav Frištenský. Měl jsem to z rodičovského domu 100 metrů do lesa. Na ulici jsme s kluky hráli fotbal a hokej. Když náhodou jelo auto, jen jsme kousek poodešli a poté pokračovali ve hře. Něco takového si dnešní děti ani jejich rodiče nedovedou vůbec představit. Kdo dnes vypustí dítě s klíčem od domu na krku na ulici a nevšímá si ho, tak si koleduje o sociálku. Dnešní rodiče platí dětem různé kroužky a sportovní tréninky, při nichž jsou pod dohledem nejen vedoucích nebo trenérů, ale také poradců či psychologů. Nebyl jsem to, čemu se říká hodné dítě, ale ani jsem nebyl typický lotr. S kamarády jsme tajně kouřili cigarety značky Klea, známky jsem měl průměrné, s čímž se rodiče museli prostě smířit, protože jsem byl výchovně prostě tvrdý oříšek. Studijní typ byla sestra. Ta jim už radost udělala přede mnou, takže já měl svobodu. Hrál jsem házenou, ping-pong, asi i to mi pomohlo, protože na kvalitního lotra jsem měl našlápnuto. Dvojku schování jsem měl jenom jednou, nikdy jsem nezapálil stoh ani školu, nikdy jsem nic neukradl a na rozdíl od jiných jsem ani neutíkal za hranice. Ani policajti mě nikdy domů nepřivedli. Přišel jsem domů, vzal kolo a někam s klukama vyrazil. Nejčastěji s Petrem Fleischingrem, s nímž jsme třeba hledali miny z druhé světové války, a to kolem čehosi, co jsme považovali za bunkr. Ale jak se později ukázalo, šlo o pozůstatek bývalé vodárny. Minu jsme samozřejmě nikdy žádnou nenašli. Petr byl můj blízký kamarád, i naše maminky se přátelili, ty spolu zase pracovali ve školce. Bohužel, Petr už nežije. Zemřel krátce po třicítce. Často si na něho vzpomenu. Miloval Beatles v době, kdy my ostatní jejich písničky ještě neznali. Byl v tom napřed a Help nebo Hey Jude jsme slyšeli poprvé právě od něho z kazeťáku. Stejně jako povídky Šimka a Grossmana. Později se ukázalo, že byl i výborný muzikant. Když jsem se pak živil muzikou, potkávali jsme se na festivalech, kde se svou kapelou hrával právě písničky Beatles. Ostatně na moje dětství se mě výrazně vyptávali i při natáčení 13. komnaty a tak jsem se donutil vzpomínat a udělal jsem to velmi rád. Bylo parádní. Na kole jsme jezdili k řece Svratce, hlavně ke splavu na Březinu, kde se dalo koupat a také nás tam spolužák Pavel Drdlík učil chytat pstruhy rukama. Bylo to jak z příběhů o ty Pavla. Pavel to ovládal a naučil to nejen mě, ale i řadu dalších kamarádů. Často si vzpomenu, co jsme zažívali a také myslím na to, že oba tito spolužáci už jsou v jiné dimenzi. A to jsou ty okamžiky, kdy přemýšlím o kácení v našem lese. A to už je moje padesátka, po čertech blízko. Michal Kocáb mi kdysi v jednom rozhovoru řekl, že od padesátky začínáme vidět na konec. Ale zpět do času bez starostnosti. Chytit pstruha do rukou bych dokázal i dnes. Ale je to zakázáno, tak to nedělám. Přitom je to krásný a šetrný způsob rybolovu. Musí se šikovně dát ruce pod kámen a pak chytit pstruha za žábry. Ovšem nechytali jsme jenom pstruhy, ale i další ryby, třeba lipany na žížaly nebo kapry na těsto. Když bylo teplo, chodili jsme se koupat někdy do Svratky, někdy na splav na Březinu, někdy do rybníku v předklášteří, někdy do Tišnova na koupaliště, někdy do Dolních Louček nebo na Kaolínku. Kdykoliv těmito místy projíždím autem, naskakují mi historky, zážitky, v mé paměti defilují kamarádi z mého dětství a ten, kdo se mnou jede autem, prostě musí moje nostalgické vzpomínání vydržet. Jsem v těchto situacích k nezastavení. Můj pan řidič často s nadhledem říká: toto jsem už od tebe slyšel třikrát a je to tak hezké, že si to klidně vyslechnu po čtvrté. Pokud jde o školu, nemám se čím chlubit. Byl jsem flink. A tak pro jistotu předešlu, že jsem nakonec absolvoval i vysokou školu, byť už mi bylo přes 40. Mě ale škola spíš nebavila. Měl jsem ale rád češtinu. Měli jsme výbornou paní učitelku Juříčkovou, tehdy byla velmi mladá, líbila se mi. S chutí jsem psal slohové práce, pravopis mi nedělal problémy, možná i díky této paní, tehdy vlastně soudružce učitelce, dnes píšu knížky. V kabinetu kouřila a já jí za to obdivoval. Měla ve stole zásuvku, z níž stoupal dým. Vždycky tam totiž schovala hořící cigaretu, když někdo vešel. Krásně voněla, což se mi líbilo a byl jsem šťastný, když se ke mně přiblížila. I když byla velmi přísná, Z češtiny jsem vždycky měl relativně dobrou známku. Vzpomínám, jak mi jednou řekla: pamatuj si, veselý, že to žvanění tě neuživí. Ale to bylo to jediné, v čem se spletla. Za to z matematiky jsem dostával 4. Hned zpočátku jsem si neporozuměl s panem učitelem a vinou toho jsem už nikdy s tímto exaktním předmětem nesladil svůj krok. Tehdy se řeklo, že jsem blb, protože mám 4. Dnes si ovšem nikdo nic takového říct netroufne. Žák, jemuž nejde matematika, je dyskalkulik. Tato specifická porucha nesouvisí ani s mentální retardací, ani s nevhodným způsobem vyučování, takže jsou všichni z obliga a je klid. Já tyto vznešené diagnózy nemám rád, zkrátka jsem byl flink, nicméně jsem přesvědčený, že kdyby mě matematiku učil někdo takový, jako byla paní učitelka Juříčková, pak bych dnes možná byl absolventem matematicko-fyzikální fakulty. Měl jsem také moc rád paní učitelku Nováčkovou, která mě učila v první třídě. Nezapomenu ani na pana učitele Cvrkala, ovšem z jiného důvodu. Byl to vlastně chudák chlap. Měl pocuchané nervy, házel po nás klíče a mému sousedovi v lavici jimi rozbil hlavu. Od té doby tvrdím, že všude je šance narazit na vola. Pan učitel Cvrkal neměl za katedrou co dělat. Hrál brutálně falešně na housle a když ho někdo nebyl ochotný poslouchat a vyrušoval, tak ho zmlátil smyčcem. Za to pan učitel Gracias, to bylo jiné kafe. Učitel jak má být, včetně takového chlapského kamarádství směrem k výrostkovi na jedné straně a na druhé straně přísný a akurátní. Jeden z nejspravedlivějších lidí, jaké jsem za život potkal. A už tehdy mi bylo jasné, a to bylo někdy ve 4. třídě, že tenhle chlapík je dobrý. Dnešní žáci by určitě říkali, že je to cool týpek. Jeho jsme, na rozdíl od poloblázna Cvrkala, měli rádi všichni, ale vzhledem ke mně jsem s ním měl jeden problém. Pocházel totiž z vesnice Borač, odkud byla i moje maminka a žili tam dědeček s babičkou. Pan učitel o každém mém prohřešku informoval dědu v hospodě. Když mu řekl: Pepo, ten váš kluk nebyl dnes ve škole. Poctivý a hodný děda sedl na vlak a jel do Tišnova zjistit situaci. Ještě na jednu paní učitelku ze základní školy si vzpomínám. Přesvědčenou komunistku, kterou jsem měl na občanskou nauku. Já byl ale na druhé straně barikády, synek s neuchopitelným původem, táta šéfem největšího hotelu ve městě, babička Vojtěška zase vedoucí cukrárny. Této paní učitelce, která bydlela blízko nás, se lidé klanili až k zemi. Nicméně ona svého společenství